konce. Když se Daniel zeptal na to, jak dlouho bude to soužení trvat, tak odpovědí bylo třikrát opakování doby cirka 3,5 roku. Tento údaj nacházíme také v knize Zjevení. 3,5 roku také trvala Ježíšova služba, když byl na zemi. Číslo 7 pak v Bibli symbolizuje dokončení Božího plánu, nové stvoření, věčnost. Ježíšova služba, která skončila jeho odchodem, a soužení, které končí jeho příchodem, je dohromady 7 let. Kruh se uzavírá, plán je naplněn, přichází věčnost. Pokud nežijeme v době, kdy se předpovědi plní, detaily pro nás nejsou důležité. Nebuďme smutní, že nerozumíme všem detailům z popisu událostí konce věku. Důležité je, abychom rozuměli tomu, co Bůh ukázal nám. Naše místo je v Božím plánu církve Ježíše Krista. Jsme částí Kristova těla a máme být součástí jeho služby na zemi. To je pro nás důležité. A cože je naším úkolem? No přece. Jděte, získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A pokud tak žijeme, pak poslední věta z knihy Daniel je i pro nás. Ty však vytrvej až do konce, potom odpočineš, ale v poslední den vstaneš, abys přijal odplatu.

Poznávat Bibli a její poselství s Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide každý všední den v 8 a v 18 hodin.

0: Bohem na cestě životem.
1: Dobrý den, jmenuji se Martin Jano, chtěl bych vám říct své svědectví. Pocházím z katolické rodiny z 5 dětí. Táta se snažil, aby jsme měli dobré vychování a nesměli jsme třeba klít ani lhát. Učil nás pracovat a když mi bylo kolem 9 let, tak táta koupil domek. Měli jsme krásný domek, měli jsme všecko, na co si máme mohli vzpomenout jako děti. No a když mi bylo zhruba asi 14 nebo 15, tak máma začala mít psychické problémy a prostě tajili nám to. Tajili nám to, protože máma chtěla si vzít několikrát život. Ale jen táta nám to tajil, protože jsme byli ještě mladí. A tenkrát prostě máma si pozvala kartářku domů a tenkrát bylo léto a byl v takovém balzánku a ona jí tam něco říkala a řekla, že všechno přijde a že vlastně máma jí uvěřila. Chtěla prostě všechno prodat, jenže táta nechtěl, tak zcela dělá problémy. Asi možná i tátu trošku psychicky vydírala. A táta to nakonec prodal a my jsme se odstěhovali do Mladé Boleslavy, do města. Byli jsme mladí a když vlastně mi bylo nějakých 16 let, tak brácha prostě měl v práci kamaráda, který chodil do jednoty bratrské Mladé Boleslavy a pozval ho na tábor. A brácha mě v rámci toho, že viděl, že se nudím, tak mi řekl, jestli nechci jet s ním. Byl to liberecký tábor a jednoty bratrské a já jsem s ním jel. Tam jednoho večera u táborového ohně se hrály chvály a já jsem si řekl, že to chci mít taky, to, co mají oni. A tak jsem uvěřil, dotkl se mě dokonce Duch Svatý a já jsem chodil do té církve, do sboru. Chodili jsme tam tři bratři, nechali jsme se i tenkrát pochřtít všichni tři v jeden den. Chodil jsem do mládeže, jako každý mladý kluk. No a pak naši to prodali, ten dům. A já jsem tenkrát ještě chodil do církve a vlastně jsem se zamiloval do jedné holky. Možná mým nátlakem jsme padli do hříchu. A byl za mě docela naštvaný můj pastor, můj duchovní. A tenkrát, když jsem za ním šel na slavnosti, křesťan jako zahradní toho sboru, tak vlastně jsem se mu chtěl omluvit, protože jsme se docela dost pohádali kvůli tomu. Jitka mě jako nechala. A vlastně já jsem se mu chtěl omluvit, jenže on prostě furt neměl čas a furt se mi stavil jakoby zády. A já jsem byl tenkrát mladý a docela i sportovec a prostě úplně se mi to nelíbilo, prostě jak se ke mně zachoval a říkám, bože, co to jako má být tady to, jo. Tak jsem se na něj naštval jsem se na Jitku a prostě jsem se sebral, odešel jsem a úplně jsem totálně zanevřel, vyhořel vůči Bohu a řekl jsem si, že už nikdy nechci patřit do takovéhle skupiny. Do toho v rodině, že jo, protože naši, když prodali dům, tak my jsme se odstěhovali do 3+1 do Mladé Boleslavy a vlastně kluci z vesnice Mladé Boleslavy, jo, ještě ve městě, že jo, tak co dělat, jako, no, tak tenkrát jsem se seznámil s jedním klukem a on nás pozval na byt a byl tam ještě jeden a měli na stole drogy, že jo. A já prostě, jak já jsem byl prostě z toho všeho rozhozený, tak ten kluk mi řekl, tak si dej, no tak jako jsem ho poslechl a dal jsem si a najednou prostě mi to začalo dávat, že jo, začal jsem prostě být in, prostě jo, tenkrát jsem snad profrčil 5 diskotek ten večer, jo, a říkal jsem si, wow, tak to je super, tyjo, tak to je dobrý, no a tenkrát prostě jsme ztratili pevnou ruku, protože mamka byla často v sanatoriích. Takže prostě jsme zvlčeli úplně totálně, jak se dá nejvíc a zanedlouho jsem došel k jehle, jo. Začal jsem brát jehlou a ztratil jsem sebe, ztratil jsem bývalý přátelé, jo, a prostě nakonec, když už se to dozvěděli i naši, a to byl prostě pro mámu, pro moji mamku šok, když se to dozvěděla, jo, když prostě mi našla v pokoji jehly a různý věci k tomu a tenkrát už na tom byla fakt zlé a naši zas prodali ten byt, že jo, protože já jsem tenkrát dělal u security v Mladé Boleslavi a tam se dělalo tak, že od 6 do 10 do zavíračky, jo, a tenkrát pro mě táta jezdil A když se zavíralo a prostě mě bral a rovnou jsme jeli do kasína, protože naši začali hrát. Začali hrát z automaty. A prostě táta, nevím, jestli jsem si myslel, že, to, že prostě táta to chce získat zpět, jo, tím, že prostě buď vyhraje, nebo... No a pak prodali i tu 3-1 a odstěhovali jsme se už do podnájmu, už to nebylo naše, už to byl podnájem a tam jsem jednoho dne po týdenním dejchánku drogovým jsem přišel domů úplně špinavě, že se vykoupu, že se dám dohromady prostě a otevřu dveře a tam prostě má ve vaně v plný krve, jo. Celá vana od krve. Já úplně v šoku stál, říkám, tyjo, co to je? A do toho vlastně táta přišel z práce, že? Protože měl raní. No, a táta mě odstrčil, zavřel dveře a začal tam na mě nadávat. No. Ona to udělala asi špatně, protože nebylo to tak hluboký, jo, prostě, ale bylo to šílený pro mě a já jsem tenkrát ztratil respekt vůči rodičům. Úplně totální. Já jsem si řekl, jestli tohle z toho, tak to je prostě konec. A já jsem prostě prohluboval ty drogy, jo, už jsem si sáhnul i na jiný věci, jo, než prostě pervitin, jo, jsem vyzkoušel. No a prošlo jedno vězení, tam jsem byl 24 měsíců, jo, pak jsem se vrátil a když už jsem přišel z toho posledního vězení, tak prostě táta, prostě když se narodila mý sekře, dcerka, Barunka, tak z ničeho nic táta dostal drive, jo. Táta se postavil na nohy, prostě už přestal i tak poslouchat tu jako mámu, jo, prostě a dostal jako druhý dech. Začal fungovat prostě, začali jsme to a řekl mi, prostě hele, já tě vyhodím. Já tohle to prostě nebudu sledovat, jo. Prostě ničíš nás, ničíš sebe, ničíš nás prostě a já toho nechci být svědkem. Tak mě vyhodil. Na ulici jsem nebyl dlouho. Necelých 7-8 měsíců. Ale už jsem se předávkovával, jo. Už prostě já jsem nedával ani ten squat, to byla bývalá školka vybydlená, kde jsme bydleli 3 kluci prostě a já už jsem to nedával, už jsem se předávkovával jednou v té tmě, prostě takhle v tom ponurým tom, jsem řekl, bože, ty mě znáš, bože, ty mě miluješ, ty mě máš rád, prostě já nechci umřít, jestli tohle z toho má být můj konec, tak to udělej prosím tě rychle, jo, ale prostě já už se nechci trápit. A tenkrát prostě jsem nás budili tam nějaký stavbaři, tam přišli, že to tam budou bourat, že to tam budou prostě, že to složí se zemí, že máme vypadnout, že si máme zbalit saky paky. A tak já jsem si teda zbalil věci a přišel jsem a zrovna jsem si sedl na lavičku, v Mnichově Hradišti to bylo, a to bylo přímo před tím barákem toho pastora, ne, s kterým jsem se pohádal, že? Tak jsem dostal odvahu, zaťukal jsem na okno, ono má vylez. A já mu říkám, Jenda Salaba se jmenuje, Jendo, prosím tě, můžeš mi dát na autobus do Bezna, já potřebuju jet prostě k rodičům, já nemám kde bejt prostě. A byl jsem v totálním prostě jakože na dojezdech a tak. A tak mu těch 50 korun dal a já jsem přijel do toho Bezna a záta mě říkal, prostě běž se vykoupat. Jako běž se vyspat, ráno si popovídáme, ne? No a prostě ráno jsem stál, táta mi udělal kafe a řík mi, hele, já tě tady nemůžu nechat, já si to nemůžu dovolit, jo. Jediný, co ti můžu říct, máš bráchu, je věřící, bydlí v Novém Městě pod Smrkem, hele, Franta už je někde v nějakým Team Challenge. Brácha, hele, já ti dám peníze, nastoupíš prostě na ty vlaky, zajedeš za bráchou, jo, a on ti pomůže, on ti tam dostane, jo. Nic víc pro tebe nemůžu udělat. Tenkrát mi dal 1000 korun, tenkrát bych za těch 1000 korun šel a koupil si znovu tu dávku, že jo. A já nevím proč. Ale já jsem věděl, že prostě to je poslední cesta, poslední štace moje. Takže jsem prostě nastoupil, jo, to prostě jedete přes Turnov, Liberec, jo, a do Jizerských hor, že. No a já jsem tenkrát přišel v

prostě on je velký silnej, tak mě objal mě a řekl mi, brácho, pojď, tak jsem šel a teď jsme vyšli nahoru do té místnosti a tam byli ty starší toho sboru, že, a teď prostě já uprostřed, jo, a teď prostě mi začali vykládat, co to je Teen Challenge a kde to je a že jsou dvě střediska, jo, a že brácha je v tom Šluknovském a že prostě teď tam je nějaká čekací doba, řekla mi až 2 týdny a v mý hlavě prostě myšlenka, a dám se tady dohromady prostě a zdrhnule. A brácha říká, no tak my tam teda zavoláme, souhlasíš s tím? Se mě zeptali, jestli s tím souhlasím. Já říkám, souhlasím s tím. A oni tam zavolali a zrovna to zvedl Ivan Lachinský a řekl, no za 3 dny ho můžete přivést. Já říkám, ty jo, za 3 dny, no tak. A já už jsem byl tak slabunkej a vyhublej a vysílený, že prostě jsem nemohl nic, že? Tak jsem to u bráchy přespal, prostě teď mě s tím jedním z toho sboru, z těch starších, mě vezli a nejdřív jsme jeli vlastně do Šluknova, tam jsme pozdravili bráchu, dovezli jsme mu nějaký věci. Já říkám, dobrý, takový malinký středisko, to je v pohodě, ne? A ty říkám, ty jdeš do Poštovic. No a tak jsme přijeli do těch Poštovic, teď to ono, to tam je obrovský, že jo, já na to koukám, říkám, to nedáš, ty nemáš šanci to dát prostě, nemůžeš to dát, jo, a já jsem se tenkrát prostě nějak, jako že by spadlo to moje ego, protože já jsem byl takový jako frajírek, možná jsem už ještě dodnes tu mám v sobě takovou tu frajřinku. A podívám se tak vážně bráchovi do očí a říkám mu, brácho, prosím tě, hlavně mě neodsuzuj, když to tady nedám, jo. A brácha mi řekl tenkrát, hele, krev není voda, jo. No jo, a teď prostě Ivan Vachinský mě přijímal, mě objal, já říkám, to je nějaký divný, bylo mi to takový nepříjemný, jo. A prostě on říkal, že něco si musí vyřídit, takže prostě jsme dali věci do kanceláře a řekl mi, běž do té kulturní místnosti. A já jsem přišel do té kulturní místnosti, doprostřed, teď koukám, rozlížím se, otočím se a na gauči byl prostě týpek a takhle mu tekla slina, prostě on byl pod práškama, že on měl nějaký psychický problém. Říkám, tak kde to jsem? Co to tady je? Kam mě to dali, jo? No, ale už od začátku jsem prostě věděl, že jsem na dobrém místě a že už zpět nemůžu, nebo to je smrt. Celkově v tom Teen Challenge jsem byl 13 měsíců, kde vlastně jsem pak i sloužil 2 roky, skoro, a potkal jsem tam svoji budoucí ženu Kristýnku. Ale to bylo takový, že ona přijela, byla zahalená, měla krátké vlasy, jo. Tenkrát jsem si říkal, co se jí asi stalo. No, prostě už jsem měl po programu, jo, už jsem byl pracovník a jednou prostě Jirka Zavadský, tenkrát vedoucí střediska, mě poslal do ženského střediska, abych odnes ráno poštu a já jdu prostě a tenkrát tam přijeli z libereckého sboru jim pomoct tou zahradu. Jo. Oni tam měli takový obrovský kopec substrátu a já jdu a teď vidím člověka prostě, jo, kolečko mé tam přiběh, nasekal to tam do toho kolečka, teď to tam přijel, tyjo, říkám, tyjo, to je borec, tyjo, teď koukám, schválně jsem koukal, první kolečko, druhý kolečko, třetí kolečko, říkám, no tak to se musím jít podívat, to nikdo z mých kluků nemůže, protože já jsem měl na starost kluky v práci a všichni byli takový, jakože nemoc pracovití, jo, no a přiběhnula to Kristýnka, že, jo, říkám, to je žena, tyjo, to by byla boží žena pro mě, že, no a vlastně a tenkrát ona odešla a pak zase přišla, že jo, a jednou prostě přijela na den před pánem a jeden z těch vedoucí mě poslal pro kluky a jdu na oběd, protože bylo poledne, že jo, aby šli na oběd, tak já jdu a v tom špejcharu jsou prostě takový lítačky, takový dveře, že. A oni se normálně rozrazili a Kristýna, a ona mě upalovala, já nevím ani kam, jo. A říkám, co ta, já to řeknu tak, říkám, co ta kráva zase dělá, že. Jako, má mě to praštilo, že? A normálně, jak jdu, tak hlavě normálně hlas. Dali si pozor, jak se bavíš o svý ženě. Říkám, cože? A šel jsem pokud, říkám, to jako vynech z hlavy tohleto. No a zanedlouho prostě, my jsme byli svoji, jo. Tenkrát prostě já jsem odešel ze střediska, nastoupil jsem do Škodovky, dostal jsem dobrou práci, všechno. A říkám, Kristýnce, přijď sem, mám dobrou práci, ten sbor si tady najdem, jenže ona tam měla pevný zázemí, měla tady svý adoptivní rodiče Pohankovi, že jo. No a mně se to nějak nelíbilo, abych jel na Moravu sem a s Igelitkou a s Taškou a jako do ničeho, že. Tak jsme se rozešli. No a mě to nějak nedávalo, já jsem byl prostě smutný, já jsem chodil do té práce a byl jsem prostě smutný. Jo, já jsem jí

A já jsem ji zavolal, jsem si ji omluvil, pozval jsem ji na oběd. Jakože a ona říká, tak přijď sem, jo, uvidíš, jaký to tady je, a to bylo v zimě. A já jsem sem přijel a to byla hnusná zima, tyjo, já říkám, to není možný, jaká je tady zima, prostě, jo. A ona se mi začala tady smát, že, Kristýnka, jakože prostě, že u nás v Čechách, že jsme Čecháčci, že, toto, a já říkám, dobrý. Bydlel jsem u starších sboru, no a pak jsme se vzali, no. Narodil se malej, to bylo za covidu a to pro mě bylo zázrak, když jsem viděl, jo, prostě co ty ženský dokážou vydržet, jo, v tom porodu, jo, prostě a hlavně jsem se aj lekt, jo, trošku, ale když jsem viděl, jak malej poprvé se nadech, tak jsem si říkal, tyjo, já pro to udělám cokoliv, jo, a já prostě, a vytvořil jsem si modličku a začal jsem být na něm závislý. Jenže já jsem měl tak trošku i závislost na mý mamce. No a jednoho dne, malej byl možná rok a dva, rok a půl mu bylo, mi zavolal brácha, že se stalo neštěstí. No a mamka vlastně měla popáleniny na půl těle. Jo. Vlastně dodnes nevíme, kdo, co a jak, prostě. A hrozný to bylo, prostě hrozný. Jeli jsme do Prahy tenkrát, na popáleninový centrum, já už teď ani nevím, v který části to ty Praze bylo, ale vím, že jsme tam přijeli a maminka byla na takový speciální posteli, která ji nadnášela, jo. Ona by neměla otlačeniny. A já jsem se za ní tam modlil a říkám, a ten anesteziolog, co to tam chodil kontrolovat, říkal, ona vás ale neuslyší, ona je. A já říkám, mě to bylo jedno, já jsem se za ní modlil prostě a tenkrát ji takhle trošku cukal red, jo. Říkám, doufám, že mě slyší, ale prostě byl to pro mě šok, byla to pro mě rána a prostě nemohl jsem to vydržet a tak jsme odcházeli a ten jeden z těch doktorů mě zastavil, jestli mám odvahu a jestli chci vidět, jak vypadala, když ji přivezli, jo, protože oni to museli nafotit pro policii a tak. Tak já jsem se podíval na ty fotky a to byl hrozný pohled, jo. A prostě, když se vrátím zpět, ty máminy pokusy a tohle to prostě bylo duchovní a věřím, že to bylo duchovní věc, že prostě on po ní šel, jo, a že to začalo tou kartářkou, jo, že prostě začalo to tím, že se tam vpustila nějaký věci. No, ale jsme odjeli z té Prahy, že jo, a já to pořád v sobě a to jsem ještě dělal tady v té slevárně, ale něco ve mně se zlomilo. Já jsem přestal mít zájem o Kristýnu, malýho ještě jakž tak, ale prostě pak, když mi zavolala segra, že máma umřela, tak jsem byl úplně hotový. Prostě já jsem strašně mámě jako ublížil strašně moc a ona mě vždycky říkala, že mě miluje víc a víc a já jsem spadl do nějaký asi depresí nebo něco, prostě jo, a bylo to pro mě hrozný a začal jsem prostě popíjet. Začal jsem popíjet a tajil jsem to, za začátku to bylo jenom tak jako zlehka, to popíjení, ale pak se to začalo zvyšovat a Kristýnka už toho měla dost a tak jsem nastoupil znovu do Teen Challenge, abych to, ale už to nebylo z mý iniciativy, ale kvůli někomu. Nebylo to kvůli sobě, ale kvůli někomu. A byl jsem tam krátce, jo. Tak jsem se vrátil a furt nic se nezměnilo, vlastně popíjel jsem a Kristýnka už dostala fakt dost, tak vzala malýho a odešla. A když odešla vlastně tenkrát, tak prostě pro mě to byla zrada. Já jsem to bral jako zradu a prostě s časem tvořit možná i nenávist, jo, bych řekl, taková určitou. A prostě začal jsem úplně taková destrukce, začal jsem pít, jo, začal jsem to kouřit trávu, no a už jsem neměl věci pod kontrolou, že jo, tak prostě jsem opustil ten byt, nechal jsem ho Kristýnce, byl to spíš takový zbabilej útěk, bych řekl, jo, a šel jsem ke starším sboru, kde prostě se nic nezměnilo z mým přístupu, pil jsem dál a pak nejhorší, co se mohlo úplně stát, mi zavolala segra, že brácha je v nemocnici a že umírá. Šventa. Prostě měl cistu na mozku, tam mu praskla a utekl mu mozek a první operaci zvládnul a druhou už nedal. A to už prostě tenkrát bylo
před létem, jo, a to už prostě bylo, když mi zavolala, že brácha umřel, tak už jsem dostal absolutní amok prostě, jako kdybych dostal vztek, zároveň paniku a zároveň prostě jsem nesnášel Boha. A do toho, jak už táta z toho byl znavený, já už jsem byl v Teen Challenge, znovu jsem byl v Teen Challenge a už kvůli sobě, ale byl jsem tam nějaký čtvrtý měsíc, pátý, jo, brácha už prostě měl po pohřbu všechno a najednou mi zavolala segra, že táta je na tom špatně. Ono to bylo lehce po sobě, oba dva, jo. A tenkrát prostě mě Kačer, Tomáš Kačer, prostě vezl až domů, až prostě do Bezna, se Šuknova. A druhý den jsme jeli za tátu a táta už ani nemohl mluvit, tak jako potichu mluvil. A já jsem se s ním stihl rozloučit, pomodlil jsem se za něj. A říkám, bože, tyhle, tak si ho vem, no. A vlastně druhý den jsem odjel do Šluknova. No a segra zavolala, že táta umřel. Já jsem se nemohl ani nadechnout, prostě a teď prostě jsem si řekl, tyhle, tři lidi nejmilejší prostě umřeli a já jsem jim dal úplně největší kotel. A teď si představte ten drive toho obviňování a sebeobviňování, jo, a prostě a já už jsem věděl, že jdu ven, i když jsem ukončil, já jsem ukončil program úspěšně, jo, ale přišel jsem ven a ty výčitky tam byly nejdřív takový malý, pak začaly být větší a jak já jsem byl sám, já jsem sice měl kolem sebe dobrý lidi, ale jak jsem byl sám, tak jsem vlastně to nedal. Začal jsem popíjet znovu. A ono se to stupňovalo, až jsem přišel totálně o práci tenkrát a byli na mě naštvaní dost lidi a přišel jsem i o bydlení a tenkrát segra, tak prostě mi zavolala, ona je jak moje maminka. Ona mě seřvala na první dobrou. Říkám, co ty to děláš? Ty jsi mladý kluk, krásnej, jo. Prostě seber se a přijedeš sem a budeš tady, jo. Tak já jsem vlastně tady pár šlupek jsem si vzal a odjel jsem do Mladé Boleslavy a najednou prostě bez syna, bez ženy a totálně ztracený. I když jsem byl u segry a měl jsem úplně všechno, tak prostě pořád jsem popíjel, pořád prostě v totální beznaději a já říkám, bože, takhle to nemůže jít, takhle to nejde jít, prostě bože, jestli opravdu, tak já za tebou půjdu, a udělám cokoliv štít a on říkám, nastup do Teen Challenge. A říkám, když už jsem tam, jo, víš, jak se to ve mně hádalo. Když už jsem tam byl, když už to bude ostuda, když znovu nastoupím, oni mě ani nevemou. Správně by mě ani neměli vzít, jo, protože prostě to bylo krátce. Zavolej. Pořád zavolej v duchu. Tak jsem zavolal a zvedl to, že do Šuknova jsem nevolal, zvedl to Pavel Midrla. A řekl mi, dobře, že to chceš řešit, ale teď jsou prázdniny a zavolej tak v září. A popovídáme si o tom. Říkám, OK. Říkám, dobrý, tak budeš tady dva měsíce u segry a bude. A segra mi říkala, nechceš jet na United? A říkám, no, pojedu, tak co tady budu dělat? Jeli jsme na United a zrovna tam byl celý ten vlastně poštovický tým, že? Tak jsem si tam popovídal s nima a Bůh to měl tak spojený, jo, ale prostě furt jsem byl nešťastný, totálně. Tak jsem nastoupil. V září jsem nastoupil do Poštovic a říkám, bože, jestli to, tak já tady i zůstanu, jestli mám být v pořádku. No a tam jsem byl vlastně na zkrácený program, 3 měsíce. A už jsem tam i chodil do práce a chodili jsme do církev, myslím, že bez hranic v Praze. A hodně se mi to líbilo, takový živý a pořád jsem tam seděl každou tu neděli a říkám, bože, já bych tak strašně moc chtěl, aby se Kristýnka ke mně vrátila. Já bych tak strašně moc všechno chtěl vrátit naspět, abych znovu měl tu zodpovědnost a konečně ji využil, jo. Jako chlap a vzal to do správných rukou. Uběhly nějaký měsíce, že jo, tyjo, a přijeli takový krenky, mladý holky a já prostě tam zkroušený a říkám, bože, tyjo, tak odpovíš mi nebo ne, tyjo. Co ta Kristýnka, prostě, co ten kluk a prostě víš, že tě miluju, bože, víš, že ty prostě seš teď to jediný, co teď mám, prostě já nic víc já nemám, jo. A najednou ona tam začala mluvit, že tam je chlápek, prostě, že vnímá, že tam je člověk jako já.
a že Bůh mu chce říct, že prostě mu chce vrátit pokoj, radost a rodinu. A říkám, či jo. Říkám, že bych to byl já. A já jsem dostal na moje odvahu a šel jsem za ní, že? A říká, teď se mi to vysvětlil. A ona mi říká, víš, modli se za to. Modli se za svoji ženu, protože ona je pořád tvoje žena. Pokud jí Bůh dal, pořád je to tvoje žena. Neber ji jako nemocnou, ale prostě bojuj za ní. Já jsem se modlil a najednou prostě z ničeho nic. Já jsem na Vánoce doma, jo. Já jsem na Vánoce u Kristinky doma. Prostě s malým. Jo, ještě před nějakýma měsícema nechtěla ani o mě slyšet a říkám, bože, jak to je. A teď prostě ono, jak to postupně šlo, tak jsme si prostě volali a už prostě jsem získával nějakým způsobem její důvěru. Říkám, bože, doufám, tyjo, dej mi moudrost, ať to zas nepokazím, jo. A tak prostě slovo dalo slovo a to bylo i zajímavé, takže já jsem prostě se vracel domů a ale prostě říkám, ještě předtím říkám, ty, jak to budu mít s prací, ne? Jo. Jde tam se ženu práci a on zavolal do slévárny. Bůh mi řekl. Já jsem zavolal panu Kopovi a on, pane Jano, něco vymyslíme určitě. Určitě to bude. Já říkám, tak jo, a můžu s váma počítat? Zavolejte mi, jak budete končit a něco uděláme. A já říkám, dobře, tak já jsem končil ten den vlastně. A ten den jsem i zavolal a on mi řekl, jasně, přijďte, já s váma počítám, prostě vy tady musíte být. Já říkám, bomba, jako dobrý, že? Takže vlastně jsem nastoupil do té slévárny a teď jsem s Kristýnkou a já Kristýnku prostě miluju od začátku, jo, a miluju svého synka a já věřím, že Bůh prostě s námi má plán a když se budu držet jeho, tak prostě přijdou rány, jo, přijdou rány. Kdo říkal, že ne? Ježíš taky, když byl na tom světě, tak taky to neměl jednoduchý, že? Takže tak, to je asi tak moje svědectví zkrátka a jediné, co můžu říct, že miluju Boha. A on mě miluje takový, jaký jsem a nemusím být Superman, nemusím být žádný teolog, nemusím být žádný mašina biblická, jo, ale prostě jenom mít rád člověka, obejmout ho a říct mu prostě, je i jiná cesta, jo.

Slyšeli jste pořad s Bohem, kde byl hostem Martin Jano. Zítra v 11 hodin 15 minut hovoří Lucie. Další svědectví o životě s Bohem nabízí pořad Stopy v pondělí v 8.30.

0: Jsou 3 hodiny ze čtvrtku 17. září. Posloucháte Rádio 7. Moderuje Martina Zachrlová. Za čtvrt hodiny nás čeká čtení na pokračování z knihy Plavčík Žán.
1: Bože, ty jsi jediný a majestátný.

Ve čtení z knihy manželů Dolejších Plavčík Žán jsme minule sledovali, jak 25. června 1676 za ranního úsvitu z přístavu La Rochelle vyplula loď Jitřenka, na které byl také Plavčík Žán. Loučí se s ním jeho ochránce a pozbuzuje ho, aby v těžkých chvílích nestrácel víru a schopnost odpouštět. Už není hrabětem de Conti, ale pouze Plavčíkem Žánem. Posádka lodi se dozvídá skutečný cíl cesty, pirátský ostrov Tortuga, což vyvolává mezi muži napětí. Žán začíná pracovat v lodní kuchyni a nachází útočiště na zádi lodi u kormidelníka. Začne mu v podpalubí předčítat ze své Bible, čímž si u kormidelníka získává tichý respekt. Na palubě mezi posádkou poznává jednoho z účastníků útoku na svůj domov.

0: Tak nevím, jestli se mi to zdá, nebo mám vlčí mlhu. Lodník Mario, který přes svou mohutnou postavu dovedl chodit velice tiše, si založil ruce v bok a kroutil přitom nevěřícně hlavou. Scháním ho po celý lodi a on si tu klidně slabikuje.
1: Mám po službě, pane, zavřel knihu Žán a obrátil se na kormidelníka. Tady pan Levasseur mě...
0: Tak on má po službě!
1: Nenechal ho domluvit lodník.
0: Slyšíš ho, Levasseure, prej po službě, koukej mazat do kuchyně, nebo ti zpřeráží manáty a pamatuj si, že pro kluka jako ty neplatí nikdy žádný po službě.
2: Nech to, Mario,
1: přehodil Levasseur dýmku z jednoho koutku do druhého. Víš moc dobře, proč tady Žán se mnou sedí.
0: Něco jsem o tom už zaslech a abych pravdu řekl, vůbec se mi to nelíbí.
2: Umíš číst?
0: Já?
2: Trochu, ale nemůžu říct, že bych to v životě nějak moc potřeboval.
1: Vidíš, já zase neumím číst vůbec. Nenechal se vyvést z klidu kormidelník. A přiznám se, že jsou chvíle, kdy mě to docela mrzí. Takže na tom není nic divnýho, když požádám toho, kdo to umí, aby mi posloužil.
0: A jak pak se jmenuje ta kniha, z který je ti předčítáno?
1: Provokoval lodník, který byl v tomto směru samozřejmě dobře informován.
2: Bible.
0: No, vida, tak je to přece jen pravda.
1: Ušklíbl se Mario.
0: Nakonec se z tohohle kluka vyklube kněžour, který utek z nešťastný lásky na moře.
1: Nejsem kněz a nikdy jsem jim nebyl, ohradil se Žán. Ostatně, Bible není kniha pouze pro duchovní, byla napsána i pro obyčejné lidi, jako jste vy nebo já.
0: Hele, víš co, schovej si tyhle řečičky pro jiný,
1: ohrnul Mario pohrdavě Red.
0: Bůh nebo ďábel, peklo nebo nebe, jedni vyhrožují tím, druhý zas o ním. V tomhle směru mě jsou ale všichni ukradený. Já uznávám jenom tohle.
1: Zaťal lodník pěst s velkými vystupujícími klouby.
2: Tak hloupej nejseš, zasmál se Levasseur, abys nevěděl, že na všechno v životě hrubá síla nestačí. Jsou to náhodou zajímavý pohledy v té Biblii. A člověk má o čem přemýšlet. Rozhodně se nejedná o čerty a rozpálený kotle, kterýma nás strašil pan Páter.
0: No ne,
1: obrátil Mario oči k nebi.
0: Kdybych tě neznal a nevěděl, že jsi kormidelník k pohledání,
2: neuškodilo by ti poslechnout si taky něco.
0: Já jsem jen ubohej ztracený hříšník,
1: pitvořil se Mario.
2: No, právě proto. Využil jeho nahrávku Levasseur. Hříšník to teda seš a pořádnej.
0: Za to ty seš svatej,
1: naježil se Mario.
2: Nic podobného jsem o sobě nikdy netvrdil.
1: V tomhle směru jsme na tom všichni stejně. Snažil se předejít začínající hádce Žán. Každý z nás zhřešil a každý z nás také potřebuje odpuštění.
0: Jak já tuhle pobožnou chásku nesnáším?
1: Vstekal se teď už doopravdy lodník.
0: Odpuštění, říkáš, jo? Odpuštění! Tak poslouchej, chlapečku. Víš, kdo může za můj zprasený život? Nevíš? Já ti to teda řeknu. Ten tvůj Bůh. Bůh, který se klidně díval na to, jak mě vlastní máma vyhodila v 7 letech z domova. Bůh, co mě nechal chcípat v hnoji a špíně, chrápat s krysama a žrát věci, z kterých se mi obracel žaludek. Může mi snad vyčítat, že jsem krat, nebo jsem tam někoho pošibral nožem? Byl snad hřích, že se mi nechtělo zdechnout? No?
1: Těžko se na to odpovídá, pane. Snažil se zachovat klid Žán, jemuž se při pohledu na lodníkovu vsteky s brunátnělou tvář svíral žaludek.
0: Snad jenom to, že váš postoj chápu a cítím s vámi. Nestojím o soucit,
1: zavrčel Mario.
0: A dobře si pamatuj, velebníčku.
1: Zúžil oči a stišil hlas.
0: Jestli si ještě jednou dovolíš kázat mi o odpuštění, nechám tě zmrskat. Věci se totiž mají tak. Ne mě má Bůh co odpouštět, ale já jemu. A já mu neodpustím nikdy. Ledaže? Ledaže? Zasmál se krátkým zlým smíchem. Ledaže ty bys mi v tom dal příklad. A to si piš. Příležitostí k odpouštění budeš mít ode dneška víc než dost. Lodník se otočil a kolébavým krokem mořského vlka odcházel.
1: Ty jsi tomu dal, Žáne, zatvářil se starostlivě Levasseur. Prosím tě, už ho hlavně nedráždi, nebo na to doplatíš.
0: To je to poslední, na co mám chuť, snažil se o úsměv Žán. Stačí se podívat na ty jeho svaly.
1: Kdybys potřeboval pomoc, tak víš, na koho se obrátit. A večer podle možností zaskoč. Budem čekat.

0: Malou kajutu osvětlovalo sporé světlo olejové lampy. Vzduch byl plný štiplavého tabákového kouře a zápachu lidského potu, který stoupal z nepříliš udržovaných oděvů 7 mužů namačkaných na tvrdých pryčnách.
1: To, co nám tady čteš a povídáš, chlapče, se moc hezky poslouchá.
0: Pokýval hlavou jeden z námořníků, o němž Žán věděl, že mu všichni říkají poďobanej, asi kvůli jeho tváři, kterou zdobily četné dělíčky po Neštovicích.
1: Počítám ale, že by tě žádnej pan farář nepochválil.
0: Říkám jen pravdu.
1: Čím chceš jako naznačit, že faráři si vymýšlejí?
0: Zasmál se poďobanej chraptivým smíchem vášnivého kuřáka. Žán mlčel. Stále ještě nevěděl, co si může a nemůže dovolit, a většina reakcí ze strany námořníků ohledně základních biblických pravd jej zarážela.
1: Jen se neboj, mládenče, tady tě nikdo z vrchnosti neslyší. A jestli chceš znát můj názor, pak jsem toho mínění, že se v kostelích mlátí prázdná sláma, a ještě k tomu latinsky. Když jsem byl malej, strašil mě náš velebníček čerty a polednicí. V pozdějším věku je vystřídali mocnosti pekelný.
2: Hele, takhle nemluv, poďobanej.
0: Skočil námořníkovi do řeči jeden z mužů, který v ústech převaloval kus žvíkacího tabáku. Náhodou bych ti mohl vyprávět věci, při kterých by ti lezly v oči z důlků, pokřižoval se. Třeba to, jak náš biskup potkal jednou, když se v kostele připravoval na mši svatou, samotného Lucifera.
1: Kdo ví, koho viděl?
0: Zabručel poďobanej výsměšně.
2: Ďábla povídám,
0: trval si na svém muž. Měl žlutý oči, s červenejma panenkama, a z otevřený huby se mu valil sirnej dech. Jediným štěstím biskupa bylo, že u sebe vždycky nosil pro všechny případy lahvičku svěcený vody. A pak je satanas vykřikl a přitom mu tu svěcenou vodu chrstl přímo do tlamy. Prej to jenom zasyčelo a zjevení zmizelo.
1: Jo, takový věci se stávají,
0: zabafal souhlasně kdosi v rohu kajuty.
1: Taky jsem lecos slyšel. A věřte, nevěřte, často mi přitom naskakovala husí kůže. Ty jsi měl vždycky hned plný kalhoty.
0: Hodil po něm úsměšek poďobanej.
1: Mlč a nerouhej se,
0: okřikl ho námořník. Na tvým místě bych se bál, aby mě nepotkalo něco moc zlýho. U nás na vesnici žil taky jeden takovej, co se těmhle věcem smál. Jednou se vracel večer domů sám přes les, a než došel do vesnice, byl dočista šedivej. Po zbytek jeho života z něj nikdo nedostal kloudný slovo, na co to tenkrát vlastně v tom lese narazil. Žán poslouchal a přemýšlel. Tyhle večery, kdy seděli na mačkání jeden na druhého, zařídil Levasseur. Žán při nich předčítal z Bible a také se snažil něco povědět, bylo to však nesmírně těžké. Každý z přítomných mužů nějakým způsobem věřil v Boha, ale Žán se musel znovu a znovu podivovat nad tím, kolik pověrčivosti, okultismu, polopravd i vyložených nesmyslů jejich víra skrývá. Nedovedl pochopit, jak je možné, že tito tvrdí a hrubí muži, schopni v mnohém směru jasného a logického uvažování, věří nesmyslům patřícím zhusta do říše pohádek. Zjišťoval však, že pro ně to jsou věci stejně reálné jako vzduch, který dýchají, a on si uvědomoval, že objevuje doposud nepoznaný svět pitoreskních představ a deformovaných skutečností, v němž se pravda ztrácela v bahně výmyslů. Nejsmutnější na tom všem bylo, že přímým nositelem této duchovní demagogie byla ve většině případů církev a její duchovní vůdci. Hodně přemýšlel o tom, jak těmto lidem ukázat na pravdu. Slovní argumentace selhávala a on postupně přicházel na to, že jediným spolehlivým způsobem je vlastní příklad.
2: Říkejte si, co chcete, ale já vím svý, uslyšel teď Jordanův hlas. Pár dní předtím, než jsme zvedli kotvy, jsem na ulici několikrát potkal vysokýho chlapa, zahalenýho od hlavy až po paty do černýho pláště, takže mu nebyla vidět ani špička nosu. Pokaždý, když procházel kolem mě, tak mi na zádech vyvstal studený pot. Nejpodivnější na tom všem bylo, že když jsem se za ním otočil, nikde nikdo. Jako by se dočista vypařil. Kdo ví, jestli to nebyl nějaký duch. Nebo ještě hůř, smrťák.

0: kajutě se rozhostilo tíživé ticho, narušované pouze nepříjemným vrzáním napnutých lan. Jestli chcete něco vědět, tak tahle cesta špatně skončí, prorokoval lodní tesař.
1: Že jsi sem teda les, když seš tak chytrej,
0: zaskřípalo to v hlase poďobaného. Mně se nic zlýho stát nemůže, prohlásil sebevědomně Jordan. Mám v uchu náušnici, posvěcenou samotným arcibiskupem v Lurdách. Poradil mi to jeden kamarád Sicilián a ten se v těchhle věcech nějak vyznal. Co ty na to, plavčíku?
1: Po cestě nás může samozřejmě potkat ledacos, ale to poslední, na co bych spoléhal, kdybychom se potápěli, je tvůj zlatý kruh. Leda, že bych chtěl jít rychleji ke dnu,
0: dodal se smíchem a ostatní se k němu přidali. Však ona vás ta legrace přejde, urazil se Jordan. Jestli nevěříte mně, tak se zeptejte. Nikoho se ptát nebudu, nenechal ho domluvit Jean. Dnešní večer jsem už slyšel tolik nesmyslů, že nevím, jak to strávím. Strašíte se navzájem jako malé děti. Bojíte a děsíte se věcí, kterých byste si vůbec nemuseli všímat, kdybyste místo náušnice v uchu měli ve svém srdci Ježíše. Ďábel by vám přestal nahánět hrůzu, protože Ježíš nad ním jednou provždy zvítězil. Ježíš zemřel, namítl kdosi. Ukřižovali ho a dali do hrobu. Jistě, ale nezůstal v hrobě. Žije.
1: Jo, o tom jsem taky slyšel,
0: přitakal poďobanej.
1: Jenomže nikdo mi zatím nevysvětlil, jak se z toho hrobu dostal ven. Sám to rozhodně dokázat nemohl,
0: dodal s neochvějnou logikou. Z mrtvých ho vzkřísil Bůh, který z jeho hrobu udělal bránu do věčnosti. A to nejen pro něho, ale i pro všechny ty, kdo uvěří v jeho jméno. Vždyť Ježíš dostal od svého Otce Boha všechnu moc na nebi i na zemi. A ti, kdo ho milují a slouží mu, panují společně s ním nad strachem, pochybnostmi, starostmi, hříchem i smrtí.
2: No to je všechno pěkný, utrousil kdosi ve tmě. Jak mi ale dokážeš, že je to skutečnost? Náš farář například říká, že se o nás stará svatý Josef a Panna Maria. Je to moc hodnej pán a určitě to s námi myslí dobře.
3: A co svatý Vincenc? Každej máme přece svýho patrona.
2: Já zas věřím na anděli strážný a taky na poctivou kudlu z dobrý oceli.
1: Zatraceně, chlapi,
0: ulevil si Levasseur, který až doposud mlčel.
1: Copak fakt neumíte používat mozek? Věříte každý pitomosti a to, co je naprosto srozumitelný, nechápete. Necítíte tady,
0: poklepal si na srdeční krajinu, že to, o čem slyšíte, ve vás už jakoby bylo, abyste to jenom neuměli pojmenovat a uchopit. Jak můžete váhat mezi tím, co říká Bible, Boží slovo, a člověk, ať už je to farář nebo ne? Neporozuměli jste tomu, co pro nás všechny Boží syn udělal? Jsem strašně rád, že mi to zapálilo a že alespoň v mým případě nebyla jeho oběť zbytečná. Jean se díval směrem, kde v přítmí spíš tušil, než viděl kormidelníka, a zaraženě poslouchal. Zpočátku byl tím, co od něho slyšel, tak zaskočený, že si vůbec dosah jeho slov neuvědomoval. Až když se v kajutě rozhostilo hluboké ticho, pochopil, že se stal společně s ostatními svědkem něčeho velikého. Zázraku, jehož není schopen skutečně nikdo jiný než Bůh, protože pouze on může způsobit,
2: že se s hříchem poznamenaného člověka stane nové stvoření v Kristu Ježíši. Muži mlčeli a rozpačitě pukali ze svých dýmek. Podívejme, kdo by to byl řek, tenhle Levasseur, bručoun, který s nikým nestratil víc než jedno dvě slova denně a najednou mluví jako svatý Jan Zlatoústý. Kdo se v tom všem má vyznat? Jako první se z všeobecného překvapení probral Jordan. Možná máš pravdu, Levasseure, řekl přemýšlivě. Já taky věřím v Boha. Pro mě je ale Bůh nějak moc daleko, a tak si raději nechám viset na ušnici v uchu. Uvidíme, co komu pomůže víc, protože, stišil hlas do šepotu, ďábel je nám v tuhle chvíli určitě blíž než Bůh. Plaví se s námi totiž na týhle kocápce.
1: Co to zase plácáš za nesmysly?
2: Dopálil se kormidelník. To bylo tak. Když jsme vyplouvali z La Rochelle, zapálil jsem jako zbožnej katolík svíčku panence Marii. A jak přešel ten člověk vokolo, ta svíčka prskla a zásla. Zopakoval už podruhé svoji zkušenost Jordan.
1: Jaký člověk?
2: Chtěl vědět poďobanej. Můžete ho vidět na velitelském můstku, upřeně brejlit na moře. Voják ve vysokých botách.
1: Flaubert,
2: vydechl poďobanej. Správně, ohodnotil Jordan věcně. A myslím, že náš mladej by nám k tomu mohl povědět kapánek víc. Tenkrát přece přišli na loď společně, nebo snad ne? Obrátil se na Žána. Ale Žán neodpověděl. Už delší dobu sledoval, že dveře do kajuty jsou pootevřené a několikrát v nich zaznamenal sotva znatelný pohyb. Někdo tam stál. Teď se dveře pohnuly znovu a pak už nebylo vidět nic. Neznámý zmizel.

Pátá kapitola. Červenec, léta páně, 1676. Úklady. Flaubert měřil svou kajutu rozvážnými pomalými kroky. Čtyři tam, otočit se, čtyři zpátky. Přemýšlel. Čas od času přitom stáhl rty nebo si hryzl svůj úzký knír ale Ludvík XIV. Právě ve chvíli, kdy se chystal udělat jednu z pravidelných otoček, vrzly dveře a dovnitř bezhlučně vklouzla vysoká, hubená postava. Co chceš? Otázal se Flaubert, když poznal Laprého. Tušil jsem, že nespíš, tak jsem se zastavil na kus řeči. Měl by ses naučit klepat, zabručel Flaubert. Tvůj způsob vcházení do místnosti nepatří k nejzdvořilejším. Zvyk je železná košile, blískl Lapré zuby v úsměvu. A taky jsem neměl, na rozdíl od tebe, to štěstí pohybovat se ve slušné společnosti. To jo. To byla opravdu slušná společnost. O tom by se dalo něco vyprávět. Ušklíbl se králův důstojník ironicky. Dobrá, nechme vzpomínání. Faktem je, že jsou daleko důležitější věci než probírání drbů a klepů z té boudy ve Versailles. Plujeme už hezkých pár dní a nikdo z nás pořádně neví, na čem vlastně je. Že ne? Zvedl pobaveně obočí Flaubert. Přece na jedné z nejlépe vyzbrojených lodí, jaká kdy brázdila hladinu tohohle oceánu. V podpalubí jsou uloženy stovky mušket, ručnic, pistolí,

Čekat znamená za určitých okolností vyvíjet víc činnosti, než si myslíš, poučoval Flaubert. Jenomže tohle si ty zatím nepochopil. Lapré mlčel a zálibně si přitom prohlížel lesklou střenku. Byla to poctivá ukázka nožířského umění, s níž se dala dobře krájit slanina, zrovna tak jako bez problémů podříznout hrdlo. Několikrát zkusil ostří a vystřelil. Mám tomu tedy rozumět tak, že budem sedět na zadku a necháme se buzerovat bikaratem nebo pohupovat mořem? Pokud netrpíš mořskou nemocí, je to docela příjemné. Nebo snad ne? Stáhl Flaubert koutky úst a namířil přitom proti Laprému ukazováček. Opovažte se udělat něco bez mého vědomí. Chci ti důvěrně sdělit, že jestli neudržíš mezi chlapama pořádek a něco se semele dřív, než k tomu dám pokyn, nechám tě jako prvního se houpat ve větru na ráně. Mám rozum, ne? Schoval Lapré nůž a skrotl. Tohle je poslední šance, kterou máme, pokračoval Flaubert, teď již mnohem klidněji. Znám krále a můžeš si být jist, že nám nikdy neodpustí tu záležitost s de Contim. Ohánět se tím, že jsme jednali napříkaz pana de, by byla pouze přitěžující okolnost. Netvrdím, že nám ve Francii hrozí přímo šibenice, ale každopádně nám skončil sladký život. Tak černě bych to neviděl. Vsadím se s tebou, že Conti byl pouhý začátek toho, co někteří mocní zamýšlej udělat s igenotama ve velkým. Teď jsme ale na lodi. A mě vůbec nebaví přemýšlet o tom, co se bude nebo nebude dít ve Francii. Mračil se Flaubert. Znovu ti opakuju, žádnou unáhlenost. Víš zrovna tak dobře jako já, že nikdo z nás neumí ovládat loď natolik, abychom si mohli dovolit naházet půl posádky přes palubu. Než s něčím začneme, je nutné získat pro naše záměry co nejvíc lidí. Chce to svůj čas a hlavně žádné násilí, alespoň ne teď. Času máme dost a dost. Už vidím, jak přemlouváš bikarata, nebo pěkně prosíš toho hejska de la Saleho. Taky si nemyslím, že bude snadná práce s kormidelníkem. Ten si zase nechává od toho tvýho mládence z La Rochelle předčítat ze slova božího, zaspíval Lapré. Ale, podivil se Flaubert, on umí číst? V té hospodě vypadal, jako když neumí do pěti počítat. No, mohl se to naučit třeba při tom, když smažil rybí filé nebo míchal... Buď sticha! Okřikl Laprého Flaubert a stišil hlas. Neslyšíš, že někdo klepe? Od dveří se skutečně neslo sotva slyšitelné zaklepání a v zápětí se ozval naléhavý hlas. Smím dál, pane Flaubert.

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší. Vydalo nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka. Hudební doprovod Tomáš Najbrt. Pokračujeme ve vysílání ve 12 hodin a 15 minut.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

0: Vašimi společníky při čtvrtku 17. září jsou Rádio 7 a Martina Zahrlová. Jsou 4 hodiny. Pořad Akademie nás vezme na Broadfest, kde na příběhu královny Ester dal Dalimil Staněk nahlédnout do dějů za zdí a vzniku konspiračních teorií.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Začínáme seminář na téma konspirační teorie. Mé jméno je Dalimil Staněk. To, co dneska společně tady budeme dělat, je, že se podíváme na pár aktuálních známých konspiračních teorií. Pak se zanoříme do jedné biblické knihy, do knihy Ester. Podíváme se, jakým způsobem tato kniha, její teologie, nasvicuje to, jak žít v současné době pro nás. A pak se ponoříme do světa myšlení a prožívání člověka, který věří v konspirační teorie. A pak uvidím, co si z toho odnesete. Část budu povídat, část vám dám nějaký úkol k vlastnímu přemýšlení nebo k krátkému sdílení v malých skupinkách, takže bude to takové trochu interaktivní. Konspirační teorie byly v lidstvu od nepaměti, jsou jedním z prvků toho, jak může fungovat společnost za určitých podmínek. Určitě znáte ze středověku, byly oblíbené konspirační teorie ohledně židů a židovských spiknutí. Okolo Velké francouzské revoluce bylo spoustu konspiračních teorií, takové jako zednáři a ilumináti a tak dále, tak to byly takové jako pojmy a skupiny, uskupení, okolo kterých se vlastně vytvářelo v představě jiných lidí to konspirační myšlení. Zajímavé, jakmile na začátku 20. století se začalo s vakcínami a s očkováním, tak okolo toho začaly konspirační teorie. C.S. Lewis dokonce napsal jednu esej, ve které se vyrovnává mimo jiné s lidmi, kteří nějakým způsobem se příliš bojí očkování, což mě docela překvapilo, že to není jenom něco úplně jako nového, že už to nějakou tradici má. Určitě znáte známé konspirační teorie okolo smrti prezidenta Kennedyho, okolo 11. září, že to nebyla vůbec žádný muslimové, ale vnitroamerická záležitost. A kdo ví, co ještě? Když jsem seděl na večeři s jedním človíčkem, který se mě snažil přemluvit o tom, že svět je placatý a že to je geniální nápad a že to je to, co Bible říká. Myslím si, že mu to poměrně hodně jako pomáhalo v životě, tady tahle představa, že země taková je. Mohli bychom pokračovat. A těch konspiračních teorií je neskutečné množství. Nevím, jestli jste zaznamenali, ale i po tom, co přišli povodně v Česku, tak byli lidi, kteří říkali, nic takového nebylo. Tady to je všechno fake, žádná povodeň v Jeseníku, Jeseník je úplně v pohodě, nic se tam nestalo. Jo? I takhle. V podstatě ten princip je takový, že ať se stane jakákoliv významná událost, která projde médií, tak v podstatě okamžitě můžete si být celkem jistý, že do pár hodin se začnou vyrojovat alternativní výklady, než je ten klasický nebo ten hlavní nějaký mainstream, že to je prostě takhle. Tak najednou začnou vyskakovat nápady, že to je prostě úplně nějak jinak. Vlastně o to nějakým způsobem jde. Ta specifičnost současné doby ohledně konspiračních teorií je o tom, že to jde vlastně všecko strašně rychle. To znamená, že my se hrozně rychle dozvíme o tom, co se děje na druhém konci světa a hrozně rychle na to lidi zareagují tím, že nebo někteří lidé zareagují tím, že to začnou vykládat jiným způsobem, než je to předkládáno. Ta základní myšlenka, která zatím nějakým způsobem je, jsou takové jako dvě. Není to, a teďka za to si dostaňte cokoliv, jakákoliv událost, která se stane. Jo? Kdyby tady vybuchl kulturák v Brodě, tak bude nějaké oficiální vysvětlení, že jo, třeba tady praskl tam nějaký plynovod a vybuchlo to, ale bude taky se najednou začnou rojit spousty dalších teorií ohledně toho, že zatím byli určitě třeba muslimové, kteří nemají rádi křesťany. Anebo jsme tady, já nevím, prostě někde si někdo něco vytvoří, takže zatím to je nějaká důležitá, významná událost, která proletí světem. A takže není to tak, jak se nám to jeví a jak je nám to předkládáno. Prostě je to takový ten jako červíček, který mi vrtá v hlavě, že to je možná ještě nějak jinak, než jak je mi to předkládáno. A to druhé, co je za, je v pozadí, je představa, že za zdí je nepřítel, který mi škodí a já jsem vůči němu bezmocný. To je vlastně už víc takové jako vnitřní, psychologická nebo psychické nastavení, že žijeme ve světě, který je jednak propojený neskutečně, takže víme o všem, co se děje, a zároveň to, že se něco stane někde v Americe anebo třeba jenom v Jeseníku, vlastně pro mě je mi to dostupný skrz zprávy, ale není mi to dostupný, nejsem tam. Je to v něčem, já se tady budu hrát s takovou metaforou zdí, je to v něčem pro mě za zdí. Takže tady mám monitor, tady to vidím, co se tam děje, tady za tou zdí. Takže mám pocit, že to je vlastně blízko, ale přitom je to za zdí. Moje tělo není v kontaktu s tím, co je tady. Moje tělo, nebo lidské tělo funguje tak, že to, co je za zdí a to, co je potenciálně nebezpečný, tak se toho bojím. Takže já pak takhle stojím před tou zdí, koukám na ten monitor, tady se mi to nějak jeví, ale já vím, že tady je možná něco, co mě vlastně děsí, možná je to ještě nějak jinak, je to tady za tou zdí. A já jsem bezmocnej, protože tam nedošáhnu za tu zeď a zároveň mi to nějak škodí, nějak mě to ovlivňuje. Třeba jenom tak, že mě zpráva na internetu rozruší. Přestávám věřit ve stabilní svět, o to, že moje investice, které jsem si někde uložil, se budou dál rozvíjet a že nebudou přicházet o peníze, ale že se budou rozvíjet. Jakákoliv zpráva, která je pro mě strašivá, děsivá, je někde pro mě za zdí, tak mě děsí v tom, že zároveň mě nějakým způsobem na mě má vliv, protože žijeme v globálním světě, který je propojený. A to, že se někde neurodí mandarinky v jedné části světa, má prostě vliv na druhou část světa. Takže není to tak, jak se nám to jeví a jak je nám to předkládáno. Za zdí je nepřítel, který mi škodí a já jsem bezmocný. Mým cílem vám dneska není brát jednotlivé konspirační teorie a vysvětlovat vám, jak ta konspirační teorie funguje a jestli je to pravdivý nebo nepravdivý. To není můj cíl. Já beru teď si vezmeme konspirační myšlení jako nějaký fenomén, jako způsob myšlení. A protože pravda je taková, že největší pravděpodobnost, že člověk nebo typ člověka, který s největší pravděpodobností uvěří v konspirační teorii, je člověk, který už kdysi v nějakou konspirační teorii uvěřil. Takže nejde o tu konkrétní konspirační teorii, o to, že věřím v placatou zemi třeba, nebo v to, že nás tady práškujou z letadel ilumináti a díky tomu tady máme ty hormonální změny a díky tomu tady máme ten boom transgenderu třeba, jo? Tak dejme tomu nějaká konspirační teorie, jak to teda jakoby funguje. Tak to, že tomu takhle věřím, je prostě, dobře, je to nějaký, má to nějaký obsah, ale důležitá je vlastně spíš ta, aspoň tak tomu já rozumím, spíš ta struktura myšlení, která je zatím. To znamená, že když tomuhle věřím a třeba mi to někdo vyvrátí, že to tak není, nebo třeba se najednou objeví nová konspirační teorie o tom, že tady kdo stojí za výbuchem kulturního domu v Ostrov. Když se objeví nějaká nová, tak největší pravděpodobnost, že se jí zachytnu zase já. Proč? No protože jsem chytil tu předchozí. To znamená, že to nejde jenom o tu konkrétní teorii, ale o způsob myšlení, který člověk nějak má. Proto se snažím o tom, mám to tady předat jakoby na té nejobecnější rovině. Za zdí je nepřítel, který mi škodí a já jsem bezmocný. A je úplně jedno, kdo je ten nepřítel. Co je to, co se děje. A kdo mi říká, jak věci jsou a já tomu nevěřím. První takové krátké zamyšlení, jenom teďka individuálně, zkuste každej si jenom zachytit, jakou máte zkušenost, osobní zkušenost s konspiračními teoriemi. Jestli je to, máte spojené s nějakým člověkem z rodiny, kamarád, se kterým se o tom bavíte, který tomu propadl, nebo vy sami vám samotným je to způsob, jakým brouzdáte na internetu a co hledáte, nebo je to něco, co je vám úplně vzdálený. Zkuste si sami uvědomit, jakou s tím máte zkušenost. Dobře, zeptám se jenom tak jako obecně, vás zkusím rozdělit na dvě kategorie lidí. Ty, pro který je to jakoby osobní téma v tom, že to řešíte, buď to vy sami, anebo někdo hodně blízký, někdo s kým tady tohle téma řešíte, to je jedna kategorie lidí. A druhá, je to vlastně dost vzdálený, spíš tak jako zpovzdálý to pozoruju, vím, že takový lidi jsou a jsem tady na semináři, abych zjistil trošku víc o nich. Jo, tak zkuste, kdo to máte takhle vzdálený? Zkuste zvednout ruku, pro koho je to vzdálený? Aha, dobře, že to ruku dolů. Pro koho je to hodně blízký? Nějakým způsobem, že někdo blízký? Aha, píš menšina. Dobře. Slíbil jsem vám knihu, jednu biblickou knihu, a to konkrétně knihu Ester. Takže Ester a konspirační teorie. Důvod, proč kniha Ester? Protože kniha Ester je psaná, jedna z hlavních metafor, kterou kniha Ester používá, je v podstatě právě ta metafora zdí a oddělených prostor. Jo? Tak já si s tím tady trošku jako pohraju, děláme tady takové oddělené prostory. Kniha Ester odehrává se na dvoře krále, perského krále Xerxe a v podstatě je to jako, taková jako politická satyra v něčem. Tady na tom dvoře perského krále, je to perský král, který vládne ohromné říši, takže je to vlastně jako globální společnost, která je hrozně dobře provázaná, protože už vynalezli psaní. To znamená, že si píšou spoustu dopisů, takže ten technologický boom tehdejší době je tam prostě velkolepej a konečně se dostane, jako on dovede tu říši řídit od Indie až po v podstatě střední Afriku, obrovská říše, a řídí podle toho nejrychlejšího média, což je psaný text a dekrety, které se tam kolují po celé té říši. Takže sice to trvá ty měsíce a roky, ale je to prostě rychlejší než kdykoliv předtím. Takže tady je to globální společnost, která je provázaná. A zároveň je tam neskutečné množství zdí, že ty lidi, kteří tam žijou, tak vlastně jsou v něčem bezmocní vůči tomu, co se děje za zdí. Pojďme si to ukázat. První scéna knihy Ester. Poprosím někoho, kdo by mi představil krále Achašveroše, perský král Xerxes. Jestli jste viděli bitva 300 u Termopil, takový krasavec, svalnatej. Poprosím krále Xerxe, nějaký dobrovolník. Nebudete nic říkat, jenom budete stát, dělat krále Xerxe. Pojď. Tak, postav se sem, si perský král Xerxes, tak to je tady tvoje místo. A poprosím k němu dva rádce, jeden rádce, ještě jeden rádce, potom potřebuju ještě jednoho rádce, rádci si budou k němu, pak potřebuju Vašty, manželka královna, budeš dělat královnu, potřebuju jednoho nějakého poslíčka, tak. Královna Vašty, teďka je banket. Král tady slaví a je tady jako na svém party, na svém místečku. Král naslaví ve svém vlastním paláci. Vy jste tady s ní, jo? Vy jste spolu, tak jako tady paříte spolu. Takže jsou, jo, první scéna knihy Ester, oddělené prostory. Jo? Prostor, kde slaví král, a prostor, kde slaví královna. A král si jednou usmyslí, a už jsou opilí, už slaví hodně dlouho. Král si jednou usmyslí, že si pro královnu pošle, takže pošle služebníka. Pošli ho, tak. Řekne mu, ať přivede královnu. A ten, to je důležitý, on obejde tu zeď do toho úplně jiného světa, do toho světa vstoupí a řekne královně, co jí řekne? Že má jít zatančit králi a má si vzít korunu a nic dalšího asi ani mít nemusí na sobě. Jo? A nejenom teda králi, ale taky všemu tomu, vy jste tady taky na tom banketu, jo? Vy jste jako... Tak, co královna na to? Ne, dobře, tak. Posel jde, zase obejde zeď. Řekne královi, ona nechce, tak. A teďka, král se rozčílí do běla. Tak, a teď se všimněte, vidí král královnu? Vidějí na sebe? Nevidějí. Vidí královna krále? Nevidějí na sebe. Jak spolu komunikujou? Přes nějakého poslíčka, jo? Který to nějak předá, ale prostě takhle komunikují. A teďka král se rozčílí a rádci potřebujou, jsou taky opilí, ale mají trošku ještě víc příčetnosti, potřebují krále sklidnit. Tak, to by možná bylo dobrý. Chtělo by to studenou vodu a trošku to rozdejchat. A pak jít třeba za manželkou, jo, obejít tady tu zeď a domluvit se, jak to teda bude. Místo toho, tady rádci vytvoří v podstatě konspirační teorii o tom, že tady za zdí je ženský svět a ten ženský svět je ve vzpouře proti jejich mužskému světu a tady to bobtná a roste a dokonce, jakmile tady, vy jste taky za zdí, jo? Vy jste teďka dav perské říše, vy jste za zdí a tady tenhle ten rádce začne jako spekulovat, no jo, ale počkej králi, to není jenom, že ona tě neposlouchá, všechny ty ženský tam v tom světě, jakmile tohle to uvidí ve zprávách, tak se začnou bouřit proti svým manželům a bude z toho prostě hrozná tragédie. Úplně tu situaci vyhajpuje, že to není tady mezi panem králem a paní královnou, který spolu nekomunikují přes zeď, ale že to je prostě globální aféra. Hrozný problém. Takže úplně krále vyhajpuje úplně nejvíc, takže on je ještě bělejší, než byl. Tak. A potom, zkuste mi poradit, kdo znáte příběh, jak to vyřešej, jaký nabídnou řešení. Tak, rozveď se s ní. Jo? Takže posel jde, běží říct, že se král rozvedl. Že se s ní rozvedl, že už není královna. Co jí řekneš?
3: Krásně.
2: Teď si jenom představte, jako, co tady tato královna zažila. Jo? Někdo jí přišel něco říct, ona řekla, že ne, a další, teďka taky neví, co se děje za zdí, neví, že se tady tak jako strašně vyhypovali ty chlapy a prostě najednou ona je rozvedená. A oni ještě vymyslejí další posel, nejenom, že půjde tady za královnou, ale ještě má za úkol obejít všechny ženy v celé říši a všem má říct, poslouchejte své manžele, hlavně poslouchejte své manžele, poslouchejte svoje kluky, poslouchejte je. To je první scéna knihy Ester, která rozehraje tady tohleto téma, že jsou tady zdi a my se domýšlíme o tom, co se děje za zdi. Oni mají strach, domýšlejí se, co je tady. Ona taky neví, co vlastně po ní ten král chtěl, taky se může domýšlet, akorát ten její příběh neznáme, protože je pro nás prostě za zdí. Takže i pro nás, i pro čtenáře je za zdí. My o ní moc toho nevíme. Nevíme, máme strach, domýšlíme se, vytváříme konspirační teorie. Teď si představte ty lidi v té říši, který tady tohle to nic nevidí, to všechno tady bylo pro ně za zdí a teďka přijde jenom, představte si zeď, teďka přijde jenom posel a nové poselství od krále, poslouchej svého manžela, poslouchej, hlavně, že ty, poslouchej svého manžela, jo, tak. A teďka si představte, co ty lidi, co jim to vrtá v hlavě, co to tam ty politici dělají, proč zrovna tohle nové vládní nařízení, jako jo, co se to tam děje. Si dovedete představit, jak tam bujejí ty teorie, co ten král asi, jako, co to je za chlapa, že vydává takovýhle nařízení. To byla první scéna z knihy Ester. Děkuji, můžete zatleskat těm. A ty další už s váma nechci takhle celé přehrávat. Bylo by to určitě zajímavý. Možná by to bylo někdy, říkám si, že by to bylo na zajímavou divadelní hru. Ale v podstatě ta kniha Ester dál s tím pracuje, s tímhle tématem. Když malá židovka Ester, nebo když potom král zjistí, že mu schází manželka, tak začne hledat novou, najde si, nebo udělá, jako sebere všechny ženy, mladé, krásné ženy z celé říše, si nechá k sobě sebrat, což je mimochodem další dekret, takže zase posel jde v celé říše a říká, hezký holky na hrad, hezký holky jdou na hrad. Mimo jiné je mezi nimi i královna malá Hadasa, Ester, a Mordokaj říká, hele, ty jdeš teďka tady za zeď do královského paláce. A on říká, tam je hrozně nebezpečno. Tam prostě fuj bu. Nesmíš říct, že jsi židovka. Takže ona jde za tu zeď a strašně se jakoby bojí. A nesmíš říct, že je židovka, protože jí Mordokaj naočkoval, že za zdí je něco nebezpečného. A vlastně měl docela pravdu. Mordokaj, pak je tam taková scéna, kdy vlastně tady zase za nějakou zdí jsou jako dva královi rádci, kteří si špitají o tom, že zabijou krále. A Mordokaj je chlap, který takhle tam poslouchá za zdí. A teďka to slyší, tak jde ke králi, přes Ester jde ke králi a řekne, co se děje za zdí, že tady je reálná konspirace proti králi, že ho chtějí zabít. A říká, vyšetřete to, pane králi. A pan král to vyšetří a dá je popravit. A teďka bychom čekali jako čtenáři, že teda ten Mordokaj, který takhle vlastně už se nám začíná rýsovat jako postava, která je mezi zdma, mezi různýma světama, dovede se mezi nima pohybovat, že dovede vnímat, co je tady a zároveň to dovede přenést někam jinam. Takže tahle postava bude jako dobrý rádce a místo toho najednou zase vůbec nevíme odkud, prostě zase něco je za zdí pro nás a najednou nové politické zřízení a máme tady Hamana. Prosím, toto je Haman, toto je můj nový pobočník, říká král. Jak se tu vzdal? Netušíme, je to za zdí. Můžeme zase spekulovat, nějaká konspirace, třeba podplatil krále, nebo svedl krále, nebo já nevím, co mohl udělat, zmanipuloval krále, já nevím. Je to za zdí, ale je to divný, pro pořádného čtenáře je to divný. Zažíváme to, co zažívali lidi v tehdejší době, že vlastně dostávali akorát nařízení a nevěděli přesně, co se děje. Dál a dál celá ta kniha si hraje tady s tímhle tím tématem. I to její velké vyvrcholení, kdy celá ta kniha je v podstatě jako dopis, který Ester a Mordokaj po všech těch zápletkách a zákrutech příběhu posílají všem lidem v říši, takže všichni dostanete knihu Ester a konečně se vlastně dozvíte, jak to bylo. Protože opravdu pro běžného občana Perské říše, žida, proti kterému tam se chystá pogrom a on o tom neví, i běžného Peršana, tak vlastně všechno je za zdí a vždycky vyleze jenom dekret, krátká zpráva, takhle to je, a lidi vůbec nevědějí. Jo? První dekret, ženy poslouchejte muže, druhý dekret, krásné ženy na hrad, třetí dekret, za rok zabíjejte židy, čtvrtý dekret, ne, nezabíjejte židy, židé se můžou bránit. Lidi jsou prostě úplně zmatený, jenom dostávají takhle dekrety. A nakonec, když se konečně vlády ujme Ester a Mordokaj, tak pošlou celý příběh a řeknou, takhle to tady zazdí bylo, tohle to je pravda, takhle to tady je. A zjeví to lidem, aby se lidi nemuseli bát toho, co je zazdí. Kniha Ester a konspirační teorie. Kdybychom z toho příběhu, nemám čas ho vykládat celý, kdybychom z toho příběhu knihy Ester vytáhli pár takových hodnot, které jsou užitečné pro život vlastně v dost podobném světě, jako byl svět královny Ester, tedy globální, ale fragmentovaný svět. Jo, globální svět znamená, že je všechno propojené a fragmentovaný znamená, že tady je spoustu zdí. Takže mě ovlivňuje velmi silně to, co je za zdí, ale já s tím nemůžu nic dělat. Jo. A v takovémhle světě je vlastně náročný žít. A jsou tam lidi, kteří budou věřit konspiračním teoriím, třeba ten král, který se nechá vyhypovat, že tady je spoura všech žen a udělá kvůli tomu hloupé rozhodnutí. Nebo když pak za ním přijde ten Haman a řekne mu, hele, v zemi je lid, který je hrozně nebezpečný, dej mi možnosti vyvraždit, a on řekne jasně, a on nechá vyvraždit, nebo začne ten pogrom na Židy. Tak tohle je svět knihy Ester a myslím si, že vlastně v něčem dost dobře odpovídá našemu světu. Tak, jak jsem ho popsal na začátku. Je globální, propojený, ovlivňuje nás cokoliv, co se děje kdekoliv na planetě významného, nás přímo fyzicky ovlivňuje, ráno, když se podívám na zprávy, tak mě to ovlivní. A zároveň je to pro mě za zdí. Spoustu těch věcí nemůžu ovládat. A často je to opravdu jako ty dekrety, které takhle přijdou, ten novinový článek, ten titulek, a já vlastně nevím, co zatím je. Jo? Ještě to bylo víc vidět třeba během toho covidu, že jo? Vláda vydala nějaké nařízení a teďka celý národ spekuloval nad tím, odkud to nařízení a proč, a teď je to přece úplná blbost a co s tím. Ale nemáme nic než krátký nařízení. Jak v tomhle světě žít? Co nás učí Ester a Mordokaj jako dvě pozitivní postavy v celé knize Ester? Učí nás za prvé obezřetnosti. Ta obezřetnost tam je v tom, že to, že je něco konspirační teorie, ještě neznamená, že to není pravda. To, že jsem paranoidní, ještě neznamená, že mě nikdo nepronásleduje. Je to prostě možný. A ta realita opravdu je, že v té knize Ester, ano, tady je král a tady jsou ty, kteří ho chtějí zabít a to je pravda. A tady jsou Židé, a tady je Haman, a ten je chce vyvraždit, a to je pravda. Něco za zdí se děje k jejich škodě. Dávej si pozor, Ester, na svět, ve kterém žiješ, protože jsou tady lidi, kteří ti budou lhát. To je realita světa, ve kterém žijeme. Tedy dává smysl být člověkem, který obezřetně čte zprávy s kritickým myšlením. Možná si poslechne nějakou konspirační teorii. Druhý princip, a to je právě princip Mordokaje, který se řídí vždycky principem reality. To je strašně zajímavá postava. On tam, když tam bylo to spiknutí proti králi, tak ten Mordokaj jde za králem a řekne mu, králi, tohle jsem viděl, tohle jsem slyšel, běž to prošetřit, jestli je to pravda. Slyšíte to? Jakým je to rozporu oproti tomu, co říkali tady králi ti rádcové? Hele, jsou tady ženský a oni se budou bouřit. Nemají proto žádný důkaz. A Mordokaj ano, když říká, tak říká, prošetři to králi, jinak je nebudeme zabíjet, prošetři to. Princip reality, toho, že se snaží nahlédnout za zeď, aspoň tak, jak může, aby zjistil, jestli je to pravda nebo není, aby si to nějak ověřil. A další princip, který Mordokaj a Ester v celém tom jako příběhu projevujou, je princip komunikace. A to je strašně jako krásný. Já bych poprosil jednu Ester, kdo mi udělá, uděláš mi Ester na chviličku, prosím. Tady toto je prosím teďka prostor ženských komnat, ve kterých se Ester rok připravuje na to, že bude mít sex s králem. Takže se připravuje a je připravována se vším všudy. A já jsem její strýc Mordokaj a nemám k ní přístup, protože prostě nesmím do ženských těch. Ale já jdu co nejblíž k té zdi a snažím se jako zjistit, co se to tam děje a snažím se s ní aspoň přes nějaké posly a přes nějaké lístečky komunikovat. Pojď tady takhle za mnou, budeme tak spolu, jo? Tak snažíme se komunikovat přes zeď. A ono se jim to jako daří, oni si přepinknou zprávy. Jo? Nebudu ten příběh vyprávit, ale daří se jim přepinkávat zprávy a dokonce domlouvají společně strategii, jak to zvládat. Komunikujou, jsou schopní komunikovat přes zeď do těch, mezi těma různýma světama. Díky moc, můžu zase sednout. A je to komunikace, která je pravdivá. Není to jenom taková, jako jsme tady viděli v tom prvním u toho krále, že pošle posla, ten řekne zprávu, donese zprávu a tím to hasne. Vždycky Ester s Mordokajem si vždycky komunikujou víc zpráv. Ona mu řekne ne a on ji znova zkusí přemluvit. Takže prostě víc komunikujou. A když potom komunikujou k celému tomu národu, tak neposílají jenom jednoduchý dekret, krátkou zprávu, ale pošlou celý balík příběhu, celý příběh. Komunikujou komplexně, komunikujou pravdivě a komunikujou jakoby bohatě. Jo? A protože ve světě, kde je plno zdí mezi náma lidma a kde nevíme, co se děje za zdí v mysli druhého člověka, tak prostě potřebujeme umět dobře komunikovat. A to dělá Mordokaj s Ester. Další prvek, další hodnota, kterou Mordokaj a Ester si vtělují proto, aby mohli obstát ve světě, který je globální a přitom fragmentovaný, tak je odvaha. A je to konkrétně odvaha toho, že opravdu přecházejí za zeď. To znamená, že Ester je odvážná a jde za zeď do světa královského paláce. A potom, když jde k tomu králi, to zase nebudu vykládat ten příběh, ale když jde k tomu králi požádat o milost pro Židy a přiznat se, že je židovka, tak taky vlastně neví, jo, zazdí je její manžel, ten manžel se takhle na první dobrou rozvedl s první ženou a ona teďka má za zeď jít a říct mu, prosím tě, zachraň můj lid. A hrozně se bojí, ale přitom je odvážná. Je odvážná jít za zeď do prostoru, který je pro ní nebezpečný. A poslední hodnota, která se prolíná celou knihou Ester, je důvěra. Důvěra, víte, čím je specifická kniha Ester? Jedna naprostá jedinečnost v celé Bibli u knihy Ester, víte čím? Není tam ani jednou zmíněn slovo, je zmíněn Bůh. Jakoby ta kniha Ester pracuje s hypotézou, že Bůh je taky vlastně nějak za zdí. Že ho taky vlastně úplně nevidíme. Že nevíme, co teďka zrovna chce a co dělá. A přitom, a o tom to vlastně celý je, že mu důvěřujeme. Což je vlastně přesně ten opak toho, co je podstata konspiračního myšlení. Že totiž za zdí je něco, co mě ovlivňuje a co mě chce uškodit. A projev víry, důvěry v Pána Boha je, že za zdí je Pán Bůh, který je taky za zdí, nemám k němu přímý přístup, aspoň takhle, teďka necháme stranu Pána Ježíše a tak dále, v tuhle chvíli, je pro mě v něčem za zdí a přitom mu můžu důvěřovat. A dokonce ten vtip je, že tady ještě jsou tady jako politici, jsou tady rádci, jsou tady lidi, kteří nám chtějí uškodit jako křesťanům, jsou tady lidi v politice, kteří nás chtějí pronásledovat, kteří by nás chtěli vyvraždit a teďka se tam dějou velké zákulisní věci proti nám, věřícím lidem. A kniha Ester je o tom, že ten Mordokaj a Ester věřej, že nad tou mocí všech těch mocných je někdo ještě mocnější, kdo ještě líp tahá za nitky. Tedy ta hlavní konspirační teorie je tady Hospodin, který tahá za nitky a pro naše dobro, ne pro naše zlo. A to je vlastně pointa, teologická pointa knihy Ester. Když tam pak jsou právě takové vtipné momenty, kdy ten, kdo konspiruje proti Židům, najednou zjistí, že to vypadá, jako by všichni Židé konspirovali proti němu. A realita se najednou mu začne jevit tak, že prostě jakoby všechno bylo jako v souladu nějakým takovým jako zvláštním a všechno je proti mně a jeho manželka mu dokonce řekne, jestli se ti tohle to děje, tak jsou zatím určitě ti Židé. Takže ten, který rozsíval konspirační teorie, nakonec vlastně uvěří v konspirační teorii, že tady jsou Židé, kteří musí mít prsty všude a my přitom víme, že ne, nejsou, že to je jejich Bůh, který za ně bojuje, který je za zdí, ale je ještě mocnější než všichni ostatní. Tedy důvěra. Takže základní hodnoty pro člověka, který žije v globálním fragmentovaném světě, podle knihy Ester, jsou obezřetnost, protože za zdí opravdu může docházet k něčemu temnému, co mě má uškodit. Princip reality, budu se ujišťovat, že za zdí, pokud teda můžu, tak budu hledat pravdu. Budu se učit komunikovat, tedy pokud si o někom myslím, že si o mě myslí něco zlýho, pokud se domýšlím o tom, co on si myslí, tak budu odvážný a budu komunikovat a budu se ptát, co je za zdí, pokud můžu, zvlášť v blízkých vztazích. Budu komunikovat, budu odvážně vstupovat i za zeď, abych se přesvědčil, jak to je. A především budu trénovat důvěru, že přestože na mě můžou práškovat ilumináti, tak nad tím, nad těma letadlama, kde lítají ilumináti, je ještě Pán Bůh, který je mnohem větší a který má svůj plán a který mu důvěřuju. To je teologická pointa knihy Ester. A s takovouhle důvěrou žít je mnohem lepší, protože všechny ty negativní postavy v knize Ester vlastně vždycky ztroskotají na tom, že uvěřili nějaké konspirační teorii o tom, co je za zdí, a neuměli s tím pořádně pracovat. Tak, dám vám teďka chvilku malý prostor. Jenom zkuste si zopakovat, jak souvisí kniha Ester s konspiračníma teoriema. Co jste teďka ode mě slyšeli? Zkuste si to zachytit nějak pro sebe do svých vlastních slov. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pojďme se teď zkusit podívat za zeď. Řekli jsme si, že má smysl být odvážný, má smysl komunikovat, tak se teďka podíváme za zeď. Představte si, že tady nám za zdí stojí človíček, který má tendenci přemýšlet v kategorii konspiračních teorií. Chytá je, hledá je na internetu, stojí tady za zdí. Já jsem tady před ním. Mě teďka zajímá, trošku zkusíme tam nahlédnout, jaký to je. A vycházím teďka z osobních rozhovorů, z nějaké literatury, z různých výzkumů na toto téma. První, co bych chtěl, abyste věděli, je, že se nejedná o psychopatologii. Tedy není tady jako diagnóza člověk, který věří konspiračním teoriím. Psychiatrická diagnóza, člověk by se měl léčit. Nebo si by se měl jít popovídat za psychologem. To možná, jo, ale nemusí se léčit v tom smyslu. Není to jako prostě nějaký zásadní, jako opravdu, jako není to nemoc, je to prostě způsob myšlení. A to je důležitý, protože někdy zvláště blízcí členové rodin mají tendenci druhého, který je pro ně za zdí a který pro ně věří nesmyslným věcem, tak mají tendenci říkat, on věří bludům, má nějaký halucinace, je prostě úplně mimo. Není to pravda, není to psychopatologie. Když se dělali výzkumy na to, jaký typ lidí má tendenci k takovému dle přemýšlení, tak našli přece jenom pár takových jako podobných rysů. První je poměrně nízké sebevědomí, což je pravda o spoustě lidech. Negativní pohled na svět. Obecně jsou to lidé, kteří mají spíš jakoby nedůvěru v druhý lidi, ve svět okolo sebe. Prostě jakoby měli takový černý brejle, kterýma se na to dívají, že to není tak, jak si myslíme. Je to prostě takový jako temnější pohled na svět. To je společné. Křehké ego většinou znamená opravdu taková jako osobní křehkost, těžko někdy jsou jakoby intimní, těžko by vám řekli, já se bojím. No, neřeknou vám, já se vlastně bojím a proto takhle přemýšlím. Je to moje nejistota vnitřní. Ne, řeknou vám, to jsou ty ilumináti a tady tohle a tady tohle a tamten je takhle a takhle a takhle a takhle. Takhle to vypadá navenek, jako hněv, jako odpor, ale vlastně pod tím je něco velmi křehkýho. Já jsem nejistý. Já tady stojím před zdí, nějak mě to jako ovlivňuje, dotýká se mě to, nevím, co tam je a bojím se toho. Jsem tady nejistý. To neřeknou. Jo? To nějak, je to těžký to takhle sformulovat. Křehké ego. Intuitivní myšlení je to, že jsou různé způsoby, jak člověk přemýšlí, tak typické pro člověka, který věří v konspirační teorie, je intuitivní myšlení, který je takový jakoby rychlý, asociativní, že to je prostě první, co mě napadne. Takže když nevím, kdo vyhodil do vzduchu kulturní centrum, vám, že se nic nestane, protože to tady tak často. Když nevím, tak mi tam rychle naskočí nějaká odpověď a na to nevím, na tu nejistotu, tam najednou přijde jistota. Najednou vím. Byli to oni. Jaký prožitek mám, když cítím jistotu? Vím. No to je sice dost blbý, že tady jsou muslimové nebo někdo, kdo nás tady ohrožuje. To je taky blbý. Ale je to lepší, že aspoň teď vím. Takže je to nějaké jako intuitivní myšlení, které souvisí s další, to ještě budu povídat dál. Další jakoby princip je, že jsou jakoby nedůvěřiví. A to, co už jsem tady říkal, s největší pravděpodobností člověk, který uvěří nové konspirační teorii, je člověk, který už kdysi nějaké konspirační teorii věřil. Takže jedná se prostě o určitý styl myšlení. Ale není to psychopatologie, nemusí se léčit. To hlavní, co mi přijde, že vlastně, a to už jsem se teďka snažil vám trošku jako vysvětlit, že vlastně v pozadí je jakýsi způsob zase regulace emocí. Protože on život v globálním fragmentovaném světě, kde mě věci ovlivňují a já je přitom nemám pod kontrolou všechny, tak je něčem těžkej, zúzkostňující, znejišťující. A já to potřebuju regulovat, tyhle emoce. To, že nevím, to, že se bojím. Můžete si to přehodit třeba ještě i do tomto, možná vám to bude jakoby bližší v blízkých vztazích, v partnerských vztazích. Když jste začali s někým chodit a ještě jste úplně neměli jako takovou jako vybudovanou tu bazální důvěru jeden v druhého. A ten váš přítel nebo vaše přítelkyně se rozhodla, že dneska napsala, dneska večer s tebou neto, nechci, já si půjdu zapařit na diskotéku. A teďka sedíte doma a říká vám to tam jako v hlavě, co se ti tam děje za tou zdí, co ona, já vlastně vůbec nevím. A říká vám to tam bují v hlavě, že jo. Ty různý konspirace o tom, s kým tam tančí a co, a jestli teda vás má ještě pořád ráda, nebo už nemá ráda, nebo jak to teda vlastně je. A vytváříte si vlastně konspirační myšlení okolo toho, co se děje za zdí v životě druhého člověka. A z čeho to vychází? Co je ta emoce zatím? To strach, nejistota, nízký sebevědomí. Jo? Ale já to nevím. Když to nevím, tak pak jsem odkázaný na to vymýšlet a špekulovat nad těma představama. A ještě když mám pak jako ten král v té knize Ester, ten král na začátku, když mám okolo sebe rádce, kteří mě ještě vyhajpujou, tak vlastně všimněte si, že ten král právě pomocí konspiračního myšlení zreguloval svůj hněv na královnu. Královna nechce přijít, je tady nějaký spiknutí, rozvedu se a vyřeším a pošlu dekret celé říši. Králi se ulevilo. Jo, ta kniha Ester tam má hodně zajímavá, tato emoční slova, že krále opustila zlost, ulevilo se mu, zreguloval svoji emoci a mě tam naskakují otazníky, jestli to udělal správně, jestli nebylo nějaká jiná možnost, jak mohl zregulovat svoji emoci, svoji úzkost. Třeba najít odvahu, jít za zeď a říct manželce, proč nechceš jít? A ona by mu řekla, no já se tam nebudu producírovat nahá. A on by řekl, tak si vem pěkný šaty. A ona řekla, no tak to pak jo. A už jdou spolu za zeď. A je to v pohodě. Možná, hypotéza. Jo? Ale tím, že reguluju svoji úzkost pomocí konspiračního myšlení, je způsob, jak reguluju svoji úzkost, svoji nejistotu, nic víc. To znamená, že když si večer sednu k internetu, začnu hledat alternativní výklady k tomu, co mě zúzkostnilo, že se děje v Americe, si najdu k tomu ten alternativní výklad a konečně to tam někde objevím v těch komentářích na nějaké stránce, v nějaké pochybné stránce někde dole, najdu to, co mi někde intuitivně zaklikne, že by mohlo být ono a řeknu si, jo, já jsem na to přišel a všichni mi můžou líst na hrb, protože já vím, jak to opravdu je. A najednou se cítím líp. Způsob emoční regulace. Tohle hrozný pojem, jo. Atrofie dialogického já. Ale ono to jako dává dost dobrý smysl. Naše mysl, přemýšlení je dialogický. Od malička se učíme přemýšlet dialogicky. Určitě, když jste někdy se rozhodovali na jakou školu, nebo jste byli v nějaké křižovatce v životě, tak jste tam měli ty argumenty pro a proti. Říkali jste si, ale jo, ale tohle to by šlo takhle, no ale vlastně ne, tady tohle to je blbě, tohle to mi to kazí, no ale co kdyby ještě, znáte to. Jo? Každý ten balíček, ten argument, jako by mohl patřit jinému hlasu v mé hlavě. Já si to tak někdy představuju, že tady je ten ambiciozní dalík v mé hlavě, který vždycky řekne, další akce, jo, jedu. Pak je tady takový ten trošku úzkostný dalík, no ale stihnu se připravit a ten ambiciozní dalík, to zase dáš. Jo, a pak takový ten dalík, co si ještě vzpomene na to, že má manželku doma a že to, a ten řekne, a neměl bys taky trošku brzdit a ten ambiciozní dalík na to, jo, tak vedu takový vnitřní dialog, jo, a hádám se sám se sebou a dokud těch hlasů tam mám hodně, tak jsem zdravej. Není to schizofrení. Čím víc máte hlasů v hlavě, a víte, že to jsou různé hlasy ve vaší hlavě, tak jste v pořádku, jste zdraví lidi. Protože máte poměrně bohatý, komplexní poradenský tým, který vám může radit. Často ty hlasy můžou být spojený s nějakým člověkem. Jo, pokud, jo, co by mi na to řekl táta, pan kazatel a já nevím, kdo ještě. Tak prostě takhle přemýšlím. Znova, jestli si vzpomínáte na tu první scénu, co jsme tady měli, tak tady byl král a měl tady ty dva rádce. A problém byl, že oba dva ti rádci, nebo ono jich tam bylo víc v tom příběhu, ale mu radili stejně. Tam byl ten Memúkan, jo, který řekl, vytvořil tu konspirační teorii, naplánoval řešení, způsob emoční regulace. No jo, ale oni tady byli další rádci a ti rádci mlčeli. Nikdo z nich neřekl, hele, počkejte, a je to pravda? To tam vůbec nezaznělo. Atrofie dialogického já znamená, že moje dialogické já přestává být dialogickým a je tady nějaký jeden Memúkan, jeden hlas, který prostě řekne, takhle to je a já, moje vědomé řídící já, tedy král sám sebe, to poslechnu. A nemám tady ty alternativní hlasy. Někdy proto, že myšlení bolí a že ta mnohost těch hlasů v hlavě někdy mi to komplikuje. Ale král, podle té knihy

No to je takový úlevný. Takže to je vlastně to hezky, že to přináší takovou úlevu, že z toho máš radost, že se pak cítíš líp. Jo? Už všimněte si do toho jeho konspiračního hlasu podle rádce Memúkana, tam vnáším jakoby jiný hlas a někdy ten hlas do toho dialogického já musí přijít zvnějšku. A zároveň nesmí být moc útočný, jo? Protože kdybyste na takového člověka říkali, a to je blbost, čemu věříš, to je prostě, jak jsi na to přišel, to je prostě úplná hovadina. Tak víte, co se stane? On si vás zařadí na stranu těch, kteří proti němu konspirujou. To znamená, že vy určitě jste spojený, jste určitě financovaný Američanama, abyste mu teďka tohle řekli. A najednou je z vás nepřítel. A to znamená, že vy neproniknete do jeho mysli jako alternativní hlas. On vás bude odmítat, protože hlas, kterým vy promlouváte, je hlas, který on nechce. Takže proti němu bude bojovat. A takže proniknout jako alternativní hlas do mysli druhého nemůžu takhle jakoby přímo tím, že mu řeknu, věříš blbosti. Ale vlastně můj přístup by byl, nebo je, ale zase je to víc tak jako psychologický, že se snažím tam být hlasem toho, který mu ukáže na to, jak moc to používá jako způsob, jak reguluje svoje emoce. A najednou se otevírá širší paleta možností toho, jak může regulovat svoji úzkost. Další, co je tady za zdí v mysli člověka, který věří v konspirační teorie, je, že mu to naplňuje určité potřeby. Třeba potřebu toho, že má věci pod kontrolou. Nemám pod kontrolou to, co se děje ve světě, ale to, jak tomu rozumím, a já tomu rozumím jinak, než to je, a konečně to nějak jako uchopím, držím to, a dobrý, je mi líp, mám to pod kontrolou. Protože život v tom globálním fragmentovaném světě je vlastně v něčem dost náročnej právě proto, že máme pocit, že to nemáme pod kontrolou. Že to nemůžeme nějakým způsobem ovlivnit. Další je pocit vlastní důležitosti. Protože jestli je tam nějaká konspirace a jestli je proti mně a jestli já jsem to teďka na to přišel a objevil to a nikdo jiný to neví a na iDNESu to nevěděj a na ČT1 to nevěděj, ale já to vím, tak to znamená, že já jsem někdo. Já jsem důležitý. Přestože jsem člověk, který chodí ráno do práce a pak má pár kámošů, pak zajde na pivo a vlastně nic moc v životě nedělá, má pocit, že není moc důležitý, tak v tu chvíli, když na něco takovéhle přijdu, tak jsem důležitý. Mám hodnotu sám ve svých očích, pocit důležitosti. A taky určitá komunita. Ona okolo toho vzniká komunita s lidma, se kterými si píšeme, který přemýšlejí stejně jako já. Máme společné weby, na kterých si spolu píšeme a diskuzní fóra. A vlastně vytváříme si takovou malou sektičku. A je to dost podobný, jako když se pár křesťanů sejde a řeknou si, jo, taky věříš toho Pána Ježíše. Jo, já taky věřím, taky věřím Pána Ježíše. Včera jsem se napila z toho z kelínku. A tak je super, že jsi tady mezi náma. To je vlastně moc pěkný, vytváříme komunity. Ale taky můžeme vytvářet komunity o tom, no lítají tady ty letadla a ten QAnon, to je ta, že, to hnutí těch pedofilních satanistů, kteří se v Bílém domě scházejí někde pod zemí nebo v nějakém bistru, v nějaké pizzerii nebo kde se to scházejí a řídějí celý svět. Jo, ty tomu novým tam jsou, no taky, tak vytvoříme malou skupinku a povídáme si o tom a dělá nám to dobře, protože mám komunitu. Je to způsob, jak komunitu vytvořit. Dám vám poslední úkol. A zkuste z toho, co jsem vám teďka povídal, o tom jsme nahlédli do mysli nějakým způsobem člověka, prožívání člověka, který má tendenci věřit konspiračním teoriím. Trošku jsme v tom viděli sami sebe, někteří. Tak co z toho pro nás vyplývá? Co si z toho můžeme brát pro rozhovor s člověkem, který takhle funguje? Co dělat, co nedělat? Co si z toho bereme pro sebe, když zjistíme, že máme trošku tendenci taky někdy konspirovat o tom, co se děje za zdí, protože jsme úzkostní. Tak zkuste pár takových jako praktických věcí, co se z toho dá vytáhnout. Tak zkuste, povídejte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nemáme čas teďka na to jak byste měli možnost říct, na co jste přišli. Já jenom bych to chtěl zhrnout pár bodama, znovu se vrátit. Myslím si, že pro mě jako pro jednotlivce žít v dnešní době, tak jak je nastavená, se spoustou zdí a zároveň provázaností. Já sám pro sebe vím, že potřebuju být víc obezřetnej, protože jsem spíš naivní a spíš důvěřivý. Pro mě ten princip bát se,

se děje za zdí, je důležitý. Učej mě to vlastně trošku lidi, kteří věří konspiračním teoriím, to si od nich beru, že to tam tak fakt může být a jsem za to rád. Občas si s nima poslechnu i nějaký jako konspirační podcast. A vím, že to potřebuju, abych byl jako Mordokaj, abych se uměl bát. Princip reality, chci se držet toho, co je pravda, co vím, a odlišovat to od toho, co jsou spekulace. A říct si, spekulace je to, co ve mně vytváří strach. Já se teďka bojím, můžu zkusit něco zjistit, ale něco zjistím, něco ne. Způsob komunikace, chci být odvážný a především chci aplikovat svoji víru v Pána Ježíše, v Boha, do svého života. Třeba tak, že věřím, že nad všema konspiracema všech undergroundových uskupení prostě je Pán Bůh a ten to se mnou, s náma myslí dobře. Když mám před sebou představu druhého člověka, který věří v konspirační teorie, tak chci sám se ujišťovat, že není blázen. Chci ho vidět jako člověka, který se učí regulovat své emoce. Chci být hlasem, který mu tam pomůže do toho vnést, tady třeba tenhle ten aspekt, jak moc mu to pomáhá regulovat jeho úzkost. Jestliže má nějaké potřeby, potřebu kontroly, tak ta může být naplněná ještě jinak, než že budu brouzdat celý večer na internetu a hledat konspirační teorie. Možná můžu získat kontrolu nad životem jiným způsobem. Takže můžu mu to do života vnést nějak jinak, nebo pomoct mu naplnit tu potřebu jinak. Je potřebu důležitosti. Jenom tím, že mu řeknu, že si ho vážím, že ho mám rád, že je pro mě jedinečný, tak vlastně naplňuju potřebu výjimečnosti, důležitosti, aniž bych mu říkal, přestaň věřit těm konspiračním teoriím. Možná můžeme nabízet i komunitu, protože člověk ji potřebuje a může ji vytvářet různě a okolo různých věcí. A když ji nebude mít s blízkými lidmi a ve třídě a v práci a v církvi, tak si ji třeba vytvoří na internetovém fóru. Komunitu potřebujeme. Takže to je asi to, o co jsem se s váma chtěl podělit. Jenom tři knížky, ze kterých jsem čerpal. Konspiraci, to je hodně, hodně zajímavá knížka. Michael Shermer, spoustu právě těch jako psychologických důvodů. How to have impossible conversations je o tom, jak se bavit s lidma, kteří do vás budou hustit ty konspirační teorie a budou... A vyloženě to je hodně takový, jako jak vést dialog, hodně zajímavý. A Conspiracy Theories, to je už taková starší knížka, zase spíš jako přehled těch teorií. Tak to jenom, abyste věděli, z jakých zdrojů čerpám. A kdybyste měli zájem, celou knihu Ester mám zpracovanou v podcastech. Mám x sérií podcastových, jeden z nich se jmenuje Ester za zeď nevidí. A je to 50 dílů, 50 asi 20-30 minut zamyšlení nad jednotlivými částmi knihy Ester. Takže a je tam právě ta témata jakoby domýšlení se, úzkosti, regulace emocí, zdravé, nezdravé. Tak to všechno tam najdete, je to vlastně výklad téhle z té knihy. Je to na YouTube, na Spotify, tak když si mě najdete nebo na mém webu, tak je to dostupné. Dneska vlastně to byla jenom taková trošku jako ochutnávka té knihy Ester, ale takže kdybyste chtěli víc, tak to najdete tady.

Jak jste na tom vy se sebevědomím, intuicí, vnitřním dialogem a důvěrou Bohu? Dalimil Staněk dal nahlédnout do konspiračního myšlení. Přednáška zazněla na Broadfestu. Reprízu vysíláme v pátek v 17 hodin a premiéru další akademie uslyšíte v neděli v 19 hodin.

Rádio 7 s nadějí do každého dne. Je čtvrtek 17. září. Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví Martina Zachrlová. Je 5 hodin a tudíž čas na pořad Kaleidoskop. Před týdnem jsme se poprvé ponořili do příběhu Františka z Assisi a církevní historik František Holeček dnes pokračuje.

Assisi se dostalo do války s Perugiou. V listopadu roku 1202 František, který pohnut maminkou snil také o tom, že se stane slavným válečníkem a bojovníkem, s vlastním koněm a v rytířské zbroji vytáhl společně s ostatními proti Perugii. V zuřivé bitvě byli Asiští poraženi. František se stal zajatcem. Jako zajatec byl také odveden do Perugie a uvržen spolu s ostatními do temného žaláře, kde prožil hned celý rok 1203 až 1204. Když byl konečně propuštěn a vrátil se domů, nemohli ho jeho rodiče a ani ti, s kterými tropil tolik výtržností ve vlastním rodném městě, poznat. Zdálo se, že stále nemocný, ale především byl úplně jiného ducha. Hrůzy, které viděl v perugijském žaláři, včetně mučení a likvidace některých ze zajatců, na něj nesmírně silně zapůsobily. Přesto poté, když se zpamatoval z choroby, ještě zcela neopustil své původní představy. Touhu stát se ve světě někým významným. Ale byla to právě ona skutečnost setkání, o kterém jsme hovořili v minulém pořadu, setkání s mužem trpícím leprou, malomocným, která definitivně zlomila jeho srdce a hluboce se ho dotkla. František se začíná v obchodě svého otce chovat naprosto nepřirozeně. Rozdává chudým tajně za otcovými zády štědré almužny. Stává se, že dokonce vydá ze skladu i celé postavy sukna, aby se měli do čeho obléci. Otec zuří. Snaží se syna napadat, zlomit ho výhruškami. Snad i trestat. František utíká do okolí Assisi a uchyluje se do polozbořených kostelů. Především do chrámu svatého Damiana, kde najednou zaslechne, tak jak na to později bude vzpomínat, před křížem, který pocházel z 13. století, tajemný hlas, který mu říká, aby opravil jeho chrám, nebo církev, italské slovo chiesa, má oba dva významy, který se celý hroutí. V té první chvíli pochopí boží výzvu tak, že má vlastníma rukama začít znovu dostavovat chrám svatého Damiana. V téhle chvíli už se chová způsobem, který je pro otce zcela neúnosný. Uchyluje se na tato místa, v prostém chudém šatě, začíná sbírat kameny, vyprošuje vápno, dostavuje kostelík, usilovně se postí a modlí. Otec vidí celou situaci jako nesnesitelnou, chytne ho za pačesy a přivleče ho před asijského biskupa Gvída II. Z Assisi. A tam se dožaduje, aby biskup rázně zakročil a donutil jeho syna, aby žil jako normální a spořádaný člověk. A když už je zuřivostí zcela bez sebe, vytkne svému synovi, že ho přece celý život živil a že i všechno, co má na sobě, je vlastně jeho. V té chvíli se odehraje scéna, která se hluboce vtiskne do mysli všem, kdo v budoucnosti budou na život a počátky kajícího poustevnického života Františka z Assisi vzpomínat. Chlapec, kolik mladých chlapců by tak dnes s radostí učinil, jen aby mohlo jít svou vlastní životní cestou, ze sebe svlékne celý šat, zůstává na náměstí před očima davu, otce s pěnou u úst i úžasného biskupa zcela nahý. Biskup němu přikročí, zahalí ho svým pluviálem a přijme ho oficiálně do stavu kajícníku. V této chvíli nastupuje rozhodně počátkem roku 1206, některým z jeho prvních měsíců, cestu dokonalého obrácení a hlubokého pokání. Biskup mu také odevzdal vlastně první kajícnickou tuniku. My jsme dnes zvyklí vidět jeho duchovní syny v celé řadě hábitů, ať už tam hnědém františkánském, nebo černém, či tmavohnědém hábitu minoritů, a nebo v hnědém hábitu kapucínu. V konventu svaté Kláry v Assisi je do dneška dochován hábit, který nosil.
Je to neuvěřitelná slátanina všech možných kousků hadříků. Střihem především připomínala šat těch nejubožejších a nejchudších lidí jeho doby. Když František nastupuje cestu obrácení, chce se stát heroldem velkého krále. Ne už králů tohoto světa nebo mocných tohoto světa, ne mužem zvučného jména. Chce, aby se celým světem rozezvučilo jméno Krista, krále a pána našich srdcí. Aby dokázal v jediném zástupu těch, kteří mu budou vzdávat čest a chválu, spojit všechny, které chce obejmout stejně jako onoho malomocného, jako své bratry. Až po ty nejchudší. Pochopil, že musí začít sám u sebe. František se intenzivně modlí. Hluboce rozjímá. Usazuje se se společenstvím prvních bratří. A je to zajímavé. První, kdo ho následují, jsou někteří z jeho druhů v těch někdyších výtržnostech páchaných v Asízi. Ale to jsou muži, kteří v žádném případě nepatřili k nějakým okrajovým vrstvám asijské společnosti. Jeden z nich je právník. Druhý z nich univerzitní student. Najednou si uvědomují, že tady začíná cesta k otevření čistých studánek srdce. K naplnění čehosi nezměrně velikého, čeho dobový svět má nejvíce zapotřebí. Usazují se u maličkého kostela Panny Marie v Porciunkule. Někdy kolem roku 1208. Od jednoho kněze si dává František lépe vysvětlit evangelium a rozhoduje se pro zcela zvláštní cestu následování Krista. Má to být cesta menších bratří. Tohle první společenství Františka a jeho druhů chce být vlastně v tomhle světě těmi nejmenšími. Vzdát se definitivně té skryté touhy lidského srdce zatínat drápky do hmotných statků tohoto světa anebo lidí jenom proto, abychom z nich urvali co nejvíce ke své službě a ke svému prospěchu. Žít jako ty polní lilie, které bude šatit sám nebeský otec. Vložit svůj život do otcových rukou. Do rukou milujícího otce, bez jehož vůle přece nespadne z větévky ani jediný vrabčák. Je to neuvěřitelné, ale Bůh mu dává podivuhodnou vnitřní sílu snášet i všechna odmítnutí, posměch, urážky, protivenství s neuvěřitelnou vnitřní silou a radostí. První svědkové jeho života, jeho první biografové nám dosvědčují i situace, kdy v naprosté zimě, v hlubokých sněhových závějích, prochází takto rozedraný krajinou a upadne do rukou loupežníku, kteří ho o všechno i o to málo, co má, oberou, zbijí a polonahého hodí hluboko do sněhové závěje. V takové situaci dokáže velebit Boha. Jednomu ze svých nejbližších spolubratří, bratru Lvovi, který je také budoucím generálním představeným rodícího se františkánského řádu, řekne, víš, co je skutečně dokonalá radost? Když půjdeme takto zmrzlým krajem, vyčerpaní na smrt a zmrzlí na kost, jednou zabušíme u dveře některého z našich konventů a oni nám řeknou, co nás tady budíte? Táhněte odtud, odporní žebráci, nevpustíme vás dovnitř. A my, z lásky ke Kristu a svým bratřím, i v takové situaci dokážeme velebit Boha. Nikdo z nás nemusí pochybovat o tom, že člověk takovéhoto srdce nepotřeboval nějaká povrchní slova navíc k tomu, aby ke Kristu znovu přiváděl všechny kolem sebe. Stačilo, aby mlčky prošel místy a už jeho vzhled, čistota jeho srdce, jeho postoj a vztah k lidem i k celému stvoření byl největší výzvou k hlubokému evangelnímu obrácení.

0: Uši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
1: Začátkům se věnuje program Uši k duši, program, ve kterém vás pravidelně očekávají moderátorka Lucie Endlicherová a psycholog Marek Macák. Ahoj Marku, vítej.
2: Ahoj.
1: I dnes tedy o začátcích. Jestli si dobře vzpomínám, tak my jsme minule, kromě toho, že jsme skončili u toho, že ostýchaví mají mít naději a odvážní mají umět odstoupit a chvíli se zastavit a rozhlížet se kolem sebe, tak jsme mluvili o jakési citlivosti, kterou ty začátky potřebují, a vycházelo nám z toho pořád dokola slovo rozlišování. Ty jsi říkal, tohle je to slovo, které křesťané používají. A rozlišování je rozhodně velká disciplína. A přijde mi, že je to disciplína, o které se sice hodně často mluví, ale vlastně pořád ne dostatečně, tak abychom zakotvili v tom, že je to dobré, je to správné a do života to potřebujeme úplně v klidu s tímto nástrojem zacházeli. Tak o rozlišování bych byla ráda, kdybychom dneska mluvili. Pojďme ještě připomenout, proč je rozlišování tak důležité v těch začátcích.
2: Protože není úplně samozřejmost, že si všimnu, když už mluvím o těch začátcích, že si všimnu, že jsem na začátku něčeho nového, nebo že je třeba začít něco nového. A pak není samozřejmost, že sám rozpoznám, co to vlastně má být, když už. Jo. Můžu si všimnout, že jsem v období života, kdy potřebuji něco změnit, jo. A kdy je třeba s něčím novým začít, ale přijít na to, co to má být, bez vzorů a bez toho, abych dal hlavy dohromady s někým dalším, ideálně s Hospodinem a případně s dalšíma, tak je vlastně jako náročný, nebo náročný. Je to kůzčí. Možná mám dobrý nápad, jo, ale větší jistotu v něm budu mít a lepší představu o tom, co s ním, tak je, když o tom s někým taky promluvím. Je to jako kultivace, takové jako neindividuality v tomhle. Ale neznamená to nechat si jenom říkat druhým, co máme dělat. Jo.
1: No a co to teda znamená, když nejenom tohle?
2: Asi to znamená umět říct někomu, hele, tady se nalézám, mám dojem, že bych měl s něčím začít a mám dojem, že by to možná bylo tohle. Jako začátek rozhovoru. Ať už modlitbě s Bohem, anebo rozhovoru s druhýma lidma, když jsou věřící, tak ideálně s modlitbou taky. Je. A potom se to nějak bude odvíjet dál. Třeba v té modlitbě, jo? My jsme zvyklí něco vymyslet a pak Bohu dávat úkol, aby nám to šlo. A já myslím, že by to mělo být jako většinou jinak. Většinou modlitba by měla být prostorem, kde Bůh nám může sáhnout do věcí. A kde si možná i v průběhu toho, když Bohu říkáme, jak věci vnímáme a co se děje, tak nejenom, že nutně slyšíme nějaký jako silný boží oslovení a vedení a tak, ale možná, že nám i jenom v té modlitbě, jak to říkáme, tak začne docházet jakoby trošku víc ze široka, jak to vlastně je. Všimneme si víc věcí. Ale tam musíme mít otevřený oči, protože pokud jsme zaměřeni jenom na to říct mu tu jednu věc, pro kterou chceme to požehnání, tak si možná nevšimneme, že se tam děje něco úplně jako dalšího. Jo? Že ať už je to v dialogu s Bohem, anebo v rozhovoru s druhýma lidma, tak si myslím, že by to mělo být o společném zkoumání, kde já prostě předložím, tady jsem, tohle se mi děje, tohle, co si o tom myslíte, jak to vnímáte vy, tohle mě napadlo, tohle asi udělám, no a tak, ale nejenom jako oznámení, ale jako začátek rozhovoru, ze kterého může přijít, ze kterého může vzejít propracování, prohloubení, rozšíření anebo konkretizování toho, co jsem viděl jako od začátku. Někdy ani nevím, jakoby, co vlastně se děje. Někdy jenom prostě přijdu a řeknu, hele, něco se děje. Něco je jinak. Nevím, zda bych něco neměl změnit. Nevím, zda tahle situace po něčem nevolá.
1: A tohle jsou rozhodně ta místa, kde je super mít někoho dalšího na tu komunikaci, na to rozpoznávání toho, co se děje a jak tu věc případně posunout. Ty jsi říkal, jak je důležité, aby to člověk, který věří v Boha, předkládal také Bohu. Co dělat ve chvíli, kdy to Bohu předkládám a mám dojem, že mi k tomu nic neříká?
2: Asi je dobrý se bavit taky s ostatníma lidma, protože někdy mi chce říct věci přes ostatní a někdy Pán Bůh mlčí, aby nás donutil mluvit dalšíma. Další věci jsou témata a období v životě, kdy musíme projít období mlčení, aby jsme na něco přišli. To se dobře ví i ve výzkumu tvůrčího myšlení, i z terapeutické práce s lidma, že nejvíc inspirované nápady přicházejí po období temna. Že dobré nápady přicházejí po delším období, kde to vypadá, jako kdyby se mysl vypráznila. Je tam prostě tma. Takže aby jsme mohli něco dobře rozpoznat, tak musíme umět trávit čas s Hospodinem, i uprostřed toho nevědění. Pán Bůh není jako konzultant, jo. To není někdo, za kým máme jako přijít, říct mu, co jak to jako potřebujeme, a on nám jako řekne, co my s tím, a pak půjdeme zpátky do svého života. Pán Bůh je daleko někdo větší a hlubší a podstatnější než na to, aby nám dával rady. Jo, aby nám dával vodítka, přestože díky Bohu teda nám je dává, ale musíme v tu chvíli umět být v tom mlčení. A můžeme zároveň jako mu říkat, jaký to pro nás je, já můžu říct, Hospodine, už dlouho nic neřek, jo, a to mě to frustruje. Když se podíváte do žalmu a do proroku, jo, Hospodine, proč, jo, tak to jako patří k duchovní zkušenosti člověka, ale to neznamená, že to nefunguje. To, že musím občas Hospodinu říkat, proč se tohle děje, no proč nic neříkáš, nebo proč tam těm říkáš a já mám dojem, že ne, tak to není jakoby nefunkční duchovní život. To je ten duchovní život. Ale ještě jedna věc se nám může polézt pod nohy, a to je naše představa o tom, jak má vypadat odpověď. My někdy přijdeme a dáváme Bohu jakoby takovej multiple answers, jako otázky, jo. Pane Bože, A, B nebo C. A Pán Bůh prostě umí zaskočit a někdy na nás jenom bude koukat v tu chvíli a čekat, než nám něco dojde. Struktura komunikace Ježíšových současníků s Ježíšem, hlavně farizeů, byla taková, že přišli za Ježíšem a říkají, Ježíši, A nebo B. A Ježíš začal psát prostě dopisku.
1: Ježíš řekl čtvereček. Jo.
2: No, ale mu řekl X. Jo. Uh-huh. Prostě Pán Bůh nás rád vykolejí, protože naše myšlení je příliš úzké, takže nemůžeme čekat, že odpovědi budou jako mít formát, tvar a časování, které my si jako usmyslíme. A když někdo to tak má, nechci nikoho zpochybňovat teda, ale i z vlastního života, i z dlouhodobějšího pozorování životu druhých lidí, tak mám dojem, že když to někdo má tak, že Pán Bůh odpovídá velmi snadno, velmi pohotově a v rámci předem daných očekávání, takže ten člověk se za nějakou dobu s velkou pravděpodobností na tuhle fázi svého života bude dívat ze schovývavostí a s mírným zahambením. Ale Pán Bůh jedná individuálně.
1: Ještě tady chci otevřít jedno téma, které možná je vlastní právě spíše duchovnímu životu, ale možná nejenom, totiž odložené začátky. Nevím, jestli si to taky zakusil, ale mně se rozhodně nejméně v jedné situaci, ale určitě ve více stalo, že jsem věděla, že mám nějakou věc dělat, ale zároveň jsem věděla, že ještě není její čas. A rok jsem čekala na to, než jsem věděla, že už je její čas, a naprosto všechno tomu začalo nasvědčovat. Všechny věci se najednou začaly skládat a najednou to fungovalo. A úplně jsem věděla, že kdybych začala dřív, tak by to vůbec nefungovalo, ale vlastně neuvěřitelné bylo to napětí toho, kdy já už jsem věděla, že mám něco dělat, ale zároveň jsem věděla, že ještě nemám něco dělat. A že celá ta doba byla vlastně jakoby příprava na to, aby teda ta věc byla dělaná dobře. Byla bych ráda, kdyby to tady zaznělo, protože mi přijde, že tohle taky někdy neumíme úplně, protože tím, jak prostě žijeme v době, kdy dáš si vařit vodu a ona je do minuty v té rychlovárné konvici uvařená a stejně máš dojem, že to dlouho trvalo, tak prostě fungujeme hrozně moc tou příčinou a následkem prostě tím, že ty věci strašně rychle na sebe navazují. A něco, co v bodě A zjistíš, že máš dělat, a bod B je od bodu A, totiž bod spuštění vzdálen třeba rok nebo i více, tak je to hrozně zvláštní. A přitom biblické postavy přesně tohleto žily.
2: Tak, přesně tak. Biblické časování nebylo v horizontu roku, ale v horizontu desetiletí. A když něco Bůh oznámil někomu, že nějak bude, tak to opravdu nebylo ze dne na den a většinou ani ne z roka na rok. Někdy to bylo z generace na generaci. A ti lidi to přesto vnímali jako zaslíbení, jako které Bůh dal a který je třeba věrný, a sami se museli učit tomu procesu. A ten proces, to, co nás Bůh učí v mezičase, je vlastně důležitější než, nebo je stejně důležitý jako výsledek. Když Pán Bůh si usmyslí osvobodit Izraelce z Egypta a dovést je do země zaslíbené, tak to je bezpečná a jistá věc, jo. Ale to, čemu se všemu oni museli naučit o sobě, o Bohu, v průběhu té cesty, to bylo velice podstatné a velice důležité. A také to, co jim Bůh zaslíbil, naplnil na generaci dětí. Za což oni určitě by byli vděční, ale není to ta instantní představa, že Bůh vás osvobodí z Izraele a zítra už budete sedět na pláži Středozemního moře v Izraeli, jo? To určitě takhle je. My totiž žijeme v době, kde nejvíc změn vidíme tím, že se něco vyrábí. My žijeme ve světě, kde se věci vyrábějí. A většinu své historie lidstvo žilo ve světě, kde věci rostly. Takže změna a začátek a dovršení věcí tak byla vnímaná jako obdělávání půdy, teď čekáte, jako zda to začne růst, potom koukáte, jak to roste, teď musíte ve správnou chvíli přijít, to trošku prostříhat, aby to neumřelo, aby to rostlo, jak má, pak jste čekali, pak jste doufali, že bude dobrý počasí. To přeci jenom člověka cvičí v trpělivosti a v jiném vnímání toho, že k někam dospěju, než jak to máme dneska, kde prostě něco zmáčknete a ono to bude, anebo něco zadáte a on to někdo udělá. Myslím, že jsme hodně, hodně v tomhle jako ovlivnění dobou. Proto je tak zdravé, když dnes čím dál tím víc lidí si začíná uvědomovat, že jednu z nejlepších věcí, kterou můžeme udělat pro to, abychom zůstali při smyslech, tak je chodit pravidelně do lesa, anebo si udělat zahrádku, jo, nebo něco takového. Takže jinak, no ano, jsme konzumní.
1: Jak je důležitý ten proces, že? Marko, co se stane, když minu začátek?
2: No to já nevím, co se můžou stát různý věci. Může se stát, že zjistím, že unikla příležitost, budu muset zpětně nad tím truchlit a přijmout to, že jsem něco minul a že odjel vlak, který už nepojede. To se určitě může stát a nebudu nikomu říkat, že ne. Může se stát, že mě to nakopne k tomu, abych byl pohotovější v budoucnosti. To je celkem dobrý výsledek u té příležitosti. Může se stát, že naskočím do rozjetého vlaku a mám potom menší kontrolu nad tím a jinou roli, než bych měl, kdybych já byl na začátku. Například. Já to mám zarámovaný tak,

0: Takže všechny ty varianty, co jsem řekl, tak můžou být součástí dobrého příběhu, pokud žiju v dobrém příběhu. Ale může to být stejně těžké.
1: Ještě se tam chci vrátit k jedné věci, protože ty to teď odpovídáš, ale stejně si uvědomuji, jak je to někdy těžké, jak je třeba těžké vypnout výčitky svědomí, nebo takový
0: Určitě.
1: Ten dojem, něco jsem propásla tamhle v tom bodě.
0: Určitě.
1: Jsem potkala člověka, který mohl být můj manžel, ale já jsem to prostě nerozpoznala a teď jsem o 5 let dál a pořád mám tendenci vracet se do toho bodu před těmi 5 lety, kde jsem to nerozpoznala a je moc těžké to pustit.
0: Je moc těžké.
1: Pojďme dál.
0: Určitě. A to je proces. To taky není tím, že to říkám rozhodně jako teď nechci, aby lidi někomu, kdo je v takovéhle situaci, tak na něj skočili a řekli mu, ať neblbne a ať je v pohodě, jo. To je proces. Proto jsem říkal to slovo truchlení. Truchlení trpá a bolí. A je to určitý pláč srdce, který vede k tomu, že se z něčeho, co se stalo v minulosti a je těžký to vstřebat, tak stane doopravdy minulost. Stane se z toho vzpomínka, která nás netrýzní v přítomnosti, ale to se neděje ze dne na den. A zase to, co potkáme v tom procesu, kde se učíme přijmout svoji vlastní konečnost, přijmout to omezení časem a prostorem, přijmout to, že nakonec nemáme takovou kontrolu nad životem ani nad sebou, jak bychom si rádi představovali, tak to je součást procesu.
1: Úplně mě napadá, že možná k tomu dnešnímu povídání o rozlišování se úplně hodí to konstatování, je to v pořádku. Že prostě ano. Je to v pořádku, když to rozliším a je to v pořádku, když se to nepovede, protože budu mít další možnost znovu se do toho postavit a rozlišovat dál příště.
0: Ano, jestli je Bůh Bůh a jestli Ježíš za náma přišel a vstal z mrtvých, tak všechno ostatně pohoda a jazz. Tak to někdo řekl, zase se to dá zneužít, to tvrzení, co říkám, ale v podstatě to jako je, jo. Jenže prostě tam se dorůstá. No. Ona ta naděje a ta jistota, kterou člověku dává Bůh, tak se vůbec nevylučuje s utrpením a se zmatkem a s nejistotou. Takže je to spíš o tom, že to získá další dimenzi, která vám umožní žít v tom životě a v jeho rozporech a v jeho ztrátách a v jeho bolesti způsobem, který je jiný než bez toho. Ale není to o tom, že ty věci zmizí. Spasení není magie, říkal Francis Schaeffer.
1: Marko, děkuju. Děkuju i za dnešní podněty k přemýšlení, k uvažování, ke vstupování do začátku. Budu se těšit na začátek našeho příštího pořadu, protože dnes jsme na konci. A proto se loučí Lucie Endlicherová.
0: A Marek Macák.

Od mikrofonu Rádia 7 se s vámi loučí Martina Zachrlová a přichází další moderátor. Přeji vám krásný den s naším vaším rádiem.

Příjemné čtvrteční ráno vám od mikrofonu Rádia 7 přeje 17. září Pavel Kohl. Společně strávíme následující hodinky. Po písničce si projdeme přehled pořadů, které nás čekají. A já vám přeji úspěšný, klidný vstup do dnešního dne.

Jsme tady a Bůh je s námi. A jaké pořady jsou připraveny? Ve čtvrt na sedm nás přivítá tichý čas. Kladli jste si někdy otázku, proč dobrý Bůh připouští utrpení? Odpovědi můžete najít v zamyšlení Jakuba Limera od 6:45. Mezinárodní vězeňské společenství hledá lidi s ochotným srdcem pro službu druhým, kterých se dotkl zločin. K tomu přidáme také další zprávy o pronásledovaných křesťanech. To vše v magazínu Po sedmé raní. V ranním telefonátu o 7:30 se zastavíme pod korunami stromů. Bible Guide otevíráme další prorockou knihu ze Starého zákona. Tentokrát se zaměříme na proroka Ozeáše a jeho poselství, které přijal od Boha. Připojte se k poslechu první části v 8 hodin. Je práce nutným zlem, materiálním zabezpečením nebo něčím víc? Odpovědi hledejme společně s kazatelem Jaroslavem Pokorným v relaci Nejen chlebem. Vysíláme od 8:30. Po 9:30 vezme Tibor Márik do ruky hůl a ohlédne se za začátkem školního roku. Poslechněte si jeho první glosu. Co se to s tím dítětem děje a jde o jen o náročné období nebo už potřebuje odbornou pomoc? Jak si s dětmi a teenagery mluvit, aby se neuzavřeli do sebe a kde hledat podporu dřív, než na to rodina zůstane sama, se dovíme na besedě s peer rodinou konzultantkou Kateřinou Okáčovou, která má osobní zkušenost s duševním onemocněním v roli partnerky i matky. Do pořadu Rozmarína v 10 hodin vás zve Libuše Pavelková. Jakými dovednostmi vybavit děti do života? Jak je naučit, aby si věděli rady? O svém přístupu vypráví Česťa Tichý, táta tří dětí, praktik i lektor. Rozhovor Pepy Kostaleckého o přírodě, nožích, vaření a dobrodružství nabízí pořad Štafeta v 11:15. Na lodi Jitřenka, jejíž plavbu sledujeme ve čtení na pokračování prostřednictvím knihy manželů Dolejších Plavčík Žán, to vře. Kapitán má obavy z plavčíka Žána, který svým předčítáním z Bible ovlivňuje posádku. Rozhoduje se ho zbavit a převzít loď do svých rukou. Podaří se mu to? Poslouchejte ve 12:15. Farář, disident, mluvčí Charty 77, zpěvák, písničkář, člen Rady České televize. Množství rolí a oblastí, kterým se Miloš Richard věnoval, je pestré. Je něco, co je spojuje? Jaké bylo jeho dětství? Kdy si svou křesťanskou odlišnost začal užívat a jak? Jaké knihy četl v době dospívání? První ze série rozhovorů Petra Vaďury s Milošem Richardem o jeho životním příběhu přinášíme od 13 hodin. Následně si můžete přát svou písničku, kterou povzbudíte, potěšíte, a další pořady si pak ještě představíme v dalších hodinách. Příjemný poslech, já posílám Jamieho Kimeta.

jsou věci, za které je dobré bojovat. A my máme cenu, tu královskou, ten vavřín vítězů skrze Ježíše Krista. A tak bojujme za něj. Přinášejme tu informaci, zprávu k druhým lidem. Ať je i v nich může povstat naděje.

Bůh stvořil velké a dobré věci a my za ním můžeme přicházet a hledat u něj naději. A naději hledejme i v Bibli. Já otevírám Lukášovo evangelium 21. kapitolu. Text, který možná není na první pohled úplně jednoduchý, ale i tak může přinést naději a povzbuzení. Čtu od 6. verše. Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni. Všechno bude rozmetáno. Učedníci se Ježíše otázali: Mistře, kdy to nastane? Jaké bude znamení, až se to začne dít? Ježíš odpověděl: Mějte se na pozoru, abyste se nenechali svést, neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: Já jsem to. A nastal čas, nechoďte za nimi. Až uslyšíte o válkách a povstáních, neděste se, neboť to musí nejprve být, ale konec nenastane hned. Tehdy jim řekl: Povstane národ proti národu a království proti království. Budou velká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad, mor, hrůzy a velká znamení z nebes. Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce, budou vás pronásledovat, budou vás vydávat synagogám na soud a do vězení a vodit před krále, vládce pro mé jméno. To vám bude příležitost ke svědectví. Učedníci se ptají Ježíše, jaké to bude na konci, až bude zbořen chrám, až možná přijdou o nějaké ty vnější jistoty. A Ježíš je upozorňuje, vede k tomu, aby hledali u Boha, aby zůstali pevní. Přijdou války, o nich slyšíme také dnes a denně. Přijde hlad, přijdou různé nemoci a i to vidíme, že se děje tady na zemi. V tom hříšném padlém světě se dějí věci, které nejsou dobré, které bolí, které přináší ztráty. Ale Ježíš povzbuzuje, abychom v tom všem nesli evangelium. To vám bude příležitost ke svědectví. To, co máme, tu zvěst o Ježíši, o Bohu, ten život s ním, zkušenosti, příběhy, jeho zázraky, které jsme zakusili, to bude posilou pro dobu, která nevíme, kdy přijde, ale nejspíš přijde. A tak stojíme pevně v tom Božím slově a nesme evangelium, buďme nadějí tomuto světu, když poznáme Ježíše Krista. A kdo ještě jej nepoznal, ať je, že u něj najít bezpečí, sílu a ten klid i v těch rozbouřených vodách. Můžeme se na chvíli zastavit a s modlitbou přijít za Ježíšem, za tím dobrým pastýřem, za naším ochráncem a králem. Ježíši, já děkuji za to, že ty jsi král králů, pán pánů, že ty vidíš dál než my, vidíš, co se chystá, víš, jaké věci přijdou a dokážeš nás na ně připravit. Ať už je to ztráta někoho blízkého, ať už to jsou nemoci, ať už je to cokoliv jiného, tak ty promlouváš k nám do našich srdcí a tak kež tě slyšíme, kež rozumíme, vnímáme ten tvůj hlas, toho dobrého pastýře. Prosím za ty, kteří tebe ještě nepoznali, tu tvoji lásku, tvoji blízkost, aby tak mohli učinit ten krok odvahy, přijít za tebou a zkusit, že jsi dobrý, že jsi naslouchající, rozumíš a
ať tak vnímají, že jsi s nimi. A kdo ještě neudělal ten krok, stačí přijít za Ježíšem a říci mu, že ji chcete poznat jako svého pána. A Ježíši, děkuji, že slyšíš, že jsi s námi. Tak prosíme za upevnění v tobě, v tvém slově, v tvém hlasu, v tvém pokoji.

Bůh je s námi a někdy přijde den, kdy bude bojovat za nás. Blížíme se ke 7:15, kdy s Jakubem Limerem otevřeme otázku, proč dobrý Bůh dopouští utrpení. Je to náročné téma, ale přemýšlejme, jaké to je, když se dějí zlé věci a u toho stojí dobrý Bůh.

Kladete si někdy otázku, když Bůh je dobrý, proč připouští utrpení? Odpovědi můžeme hledat s Jakubem Limrem hned po písni. Píseň Taure na Velse nám připomíná, že všichni jsme boží děti. A i když se dějí zlé věci, píseň míří na lidi, kteří upadli do nějakého otrockého stavu. I v dnešní době jsou lidé tím otrockým jhem. Ježíš je ten, který přichází a osvobozuje.

Neznám člověka, který by si nikdy nepoložil otázku, jestli existuje dobrý Bůh, proč je na světě tolik zla a utrpení. A nad touhle otázkou bych chtěl přemýšlet. Věřím tomu, že utrpení není součástí původního božího stvořitelského plánu. Předtím, než člověk zhřešil, nebylo žádné utrpení a žádná bolest. A v budoucnu Bůh stvoří nové nebe a novou zemi, kde zlo a utrpení nebudou existovat. Utrpení přišlo na svět jedině proto, že se Adam s Evou rozhodli dělat si věci po svém. Bůh kdysi řekl člověku, já to s tebou myslím dobře, můžeš si dělat vše, co chceš, dávám ti jediný zákaz. Tohle nedělej, jinak umřeš. Ale člověk se rozhodl, že ten jediný zákaz poruší. Neposlechl Boha. Bible říká, že člověk zhřešil. A je zajímavé, jaké to mělo důsledky. Můžeme o tom číst hned v prvních kapitolách Bible. Když člověk zhřešil, na planetě Zemi se objevilo trní a bodláčí, bolest, námaha a dřina a taky smrt. Můžete si říct, to je pěkně nespravedlivé. Adam s Evou zhřešili a já nebo moji blízcí za to dneska musíme trpět. Představte si ale jinou situaci. Pracujete jako vedoucí stavby hotelu. Šidíte na materiálu, abyste si ulili trochu peněz. Tedy děláte špatnou věc. Hřešíte. Hotel po 5 letech spadne a v jeho sutinách zemře několik lidí. Může za to Bůh, že ti lidé zemřeli? Nebo je to důsledek špatného, hříšného jednání v minulosti? A příbuzní obětí? Mohou říct, že to je nespravedlivé, že kvůli vašemu jednání zahynulo po 5 letech tolik lidí nevinně. Ale víc než otázka spravedlnosti a nespravedlnosti, je to otázka následků špatného jednání. Vy jste byli zodpovědní za stavbu a její uživatelé odnesli váš hřích.

Adam s Evou byli zodpovědní za planetu Zemi. Bůh jim ji svěřil do opatrování. A tak následky jejich hříchu nesou uživatelé planety Země dodnes. V 60. letech 20. století se v Anglii stalo důlní neštěstí, které zahýbalo celou Británií. Propadlý důl totiž poškodil nedalekou základní školu a zahynulo 116 dětí a 28 dospělých. Během soudního procesu se přišlo na to, že za tragédii je zodpovědná důlní společnost. Jedna žena, která přispěla do fondu na odstranění následků, napsala: Hněvala jsem se na Boha, ale pak jsem si uvědomila, že k tomu došlo kvůli lidské hrabivosti a neschopnosti. Žijeme ve světě, kde spoustu trápení způsobují vraždy, rozvody, krádeže, sexuální zneužívání, neopatrná jízda autem, ale také pomlouvání, nelaskavost nebo sobectví. Podle jednoho odhadu se těmito věcmi, tedy naším hříchem nebo hříchem druhých lidí, dá vysvětlit 95% utrpení na světě. Ta zbývající procenta jsou o tom, že žijeme ve světě, který je poznamenaný prvním hříchem, kdy se na světě objevily mimo jiné nemoci nebo přírodní katastrofy. Ten první hřích otevřel na planetě Zemi dveře pro zlo a utrpení. Můžeme si tedy říct, Bůh to přece musel vědět dopředu, tak proč to nezařídil tak, aby k žádnému hříchu nedošlo? To mohl Bůh udělat jediným způsobem. Stvořit Adama a Evu jako nesvobodné bytosti předem naprogramované konat pouze dobro, tak, že by nikdy nemohli udělat nic zlého. Je to podobné jako s hračkou, kterou jsme nedávno koupili naší dvouleté dceři. Je to pejsek, takový malý robot na baterky. Je roztomilý, štěká, skáče, chodí, když narazí do zdi, tak tam zůstane. Je to roztomilé. Ale takováhle hračka vás nikdy nebude milovat. A Bůh chtěl, aby člověk měl svobodu milovat. Aby člověk měl právo volby. A to sebou nese riziko, že se člověk rozhodne špatně. To se přesně stalo Adamovi a Evě. Čím může Bůh získat naší pozornost, čím nás může upozornit, že lidé něco udělali a dělají špatně a že tak stvoření nefunguje, jak zamýšlel. C.S. Lewis, blízký přítel pana Tolkiena, autora Pána prstenů, o bolesti a utrpení řekl: Bůh k nám potichu mluví v našich radovánkách, hovoří k nám v našem svědomí, ale nahlas křičí, cítíme-li bolest. Bolest je boží megafon. Volá na nás všechny, že něco není v pořádku. Na životě plném válek, násilí a lidských tragédií musí být něco v nepořádku. Bolest, ať už naše nebo v životě druhých, to je něco, co nás zastavuje na naší cestě a nutí nás uvažovat o jiných hodnotách. Bolest jako megafon. Bolest, která nás zastaví a nutí k přemýšlení. Uvědomili jste si někdy, že podobné je to s fyzickou bolestí? Když strčíte ruku do ohně, okamžitě ucítíte bolest. Vaše tělo vyšle signál. Vy ucuknete. Přestanete ruku do plamenů strkat. Bůh používá bolest jako varování. Pozor, když budeš pokračovat, můžeš si ublížit ještě víc. Na začátku jsem mluvil o tom, že v božím plánu pro člověka nebylo utrpení. Mluvili jsme o tom, že Bůh velmi často používá bolest pro dobro člověka. Ale stejně nás může napadnout, to je všechno pěkné, ale Bůh je tam někde nahoře, pěkně v bezpečí ode všeho utrpení a jenom se na to dívá. Podobně kdysi přemýšlel jeden rolník. Jeho rodině se stala velká tragédie. Plakal. Byl na Boha nazlobený. Volal, aby Bůh sestoupil z nebe a osobně se na tu tragédii přišel podívat. Faktem je, že Bůh už to udělal. Před 2000 lety.
jako Ježíš Kristus přišel na zem v lidském těle, dotýkal se trpících a sám spoustu utrpení prožil. To, že Ježíš přišel na zem, trpěl tu a zemřel, sice neodpovídá na všechny naše otázky spojené s bolestí, rozhodně ale ukazuje jednu věc. Bůh neseděl tam někde daleko od nás, jen nečinně nepřihlížel, jak tu osaměle trpíme. Stal se jedním z nás. Jürgen Moltmann, známý křesťanský teolog 20. století, k tomu říká: Bůh pláče s námi, abychom se s ním jednoho dne mohli smát. A to jednou přijde brzy.

problém utrpení a bolesti otevřel Jakub Limr. Jeho zamýšlení uslyšíme ještě v 15 hodin 15 minut a zítra budeme přemýšlet o pravdě a morálce.

Bůh nás nikdy nesklame. Proč bychom se měli obávat? Boží láska je stejně velká jako jeho věrnost. Zpívá další písni a po 7. hodině je tu magazín.

0: Se 7. hodinou je tu Rádio 7 a u mikrofonu Pavel Kol. 17. září je tady před námi magazín a také ranní telefonát, který nás zavede ke stromům. Ale pojďme pěkně postupně. Teď začínáme s magazínem. Ani dnes nebudete ochuzení o další porci magazínu. Čekají vás zprávy o pronásledovaných křesťanech i novinky z mezinárodního vězeňského společenství. Vítejte u poslechu. Pomáhat lidem, kterých se dotkl zločin, to je posláním mezinárodního vězeňského společenství. Důležitou součástí této služby jsou i dobrovolníci, které nyní společenství hledá. Koho hledají a jak se mohou zájemci zapojit, prozradí zástupkyně ředitelky Mezinárodního vězeňského společenství Žaneta Dvořáčková.
1: Já bych řekla, že jsme vděční za lidi, kteří chtějí svůj volný čas trávit smysluplnou pomocí lidem, kteří jsou v nouzi. A řekla bych, že je to takové jako úžasné propojení té naší křesťanské víry se službou v praxi. Takže vlastně dobrovolník u nás, nebo řekla bych, že i vlastně my jsme postaveni jako dobrovolnická organizace, co znamená, že hodně práce u nás dělají dobrovolníci. Vyrostli jsme vlastně z toho, že většina z nás vlastně byla nějak dobrovolníky a potom bylo nutné se třeba v některých věcech trošičku profesionalizovat a věnovat tomu více času, ale dobrovolníci jsou vlastně u nás pořád podstatnou součástí a bez nich by vlastně ta služba nemohla být v takovém rozsahu, jaká je.
2: Jak byste popsala ideálního kandidáta na dobrovolnictví u vás?
1: No, já bych řekla, že je to právě člověk s takovým otevřeným srdcem ke službě lidem, kteří jsou v nouzi, ať už jsou to děti, ať už jsou to dospělí. U nás je taková široká vlastně škála věcí, které se dají dělat od praktické pomoci, kdy chystáme třeba nějaké setkání právě pro děti nebo pro dospělé, nějaká potravinová pomoc s výdejem třeba takových věcí, nebo potom pomoc vlastně na klubících pro děti s dospělými. Máme klub pro propuštěné, máme vlastně setkání ve věznicích, takže u nás je takové široké uplatnění i třeba v administrativě nebo v takových různých věcech. Takže bych řekla, že toho, koho my hledáme, je vlastně člověk, který je nějak do určité míry osobně a vlastně duchovně zralý a má touhu vlastně to svoje křesťanství nebo tu svoji víru proměňovat taky ve službu vlastně lidem, kteří to potřebují.
2: Říkám si, musí mít člověk nějakou konkrétní zkušenost, vzdělání nebo nějaké předpoklady?
1: Není to úplně nutné u nás. Samozřejmě záleží na jaké té pozici nebo v jaké roli by ten dobrovolník byl, ale vlastně je velmi časté, že když někdo k nám přijde, tak my ho samozřejmě proškolíme, dostane nějaké nástroje do ruky, má vlastně svého vedoucího, není na to sám, postupně se třeba vypracovává nebo získává ty zkušenosti pro to, aby se mohl dostat třeba do nějaké takové práce, kde už nějaké zkušenosti a dovednosti jsou potřeba, ale pro spoustu těch věcí, které jsou u nás potřeba dělat, tak není potřeba mít nějaké speciální znalosti nebo dovednosti, ale spíš čas a otevřené srdce a vlastně touhu pomáhat.
2: Jaké možnosti zapojení dobrovolníkům nabízíte? V jakých oblastech mohou pomáhat?
1: Jak už jsem říkala, tak vlastně je to třeba taková úplně lehká praktická pomoc, to znamená třeba, když připravujeme setkání pro děti nebo připravujeme setkání pro propuštěné, tak je potřeba ho nějak nachystat, připravit třeba občerstvení, pomoc s úklidem, nebo zároveň pak už je na těch programech přímo být toho součástí, a povídat si třeba s lidma, být pomocí vedoucím, kteří vedou ty aktivity a potřebují třeba nějakou pomoc, nebo pomocníci na dětských klubech, nebo doučování a pomoc třeba s přípravou do školy. A také se teďka blíží takový náš vlastně největší projekt co se týče rozsahu, a to je andělský strom, to jsou vánoční dárky pro vlastně děti, které mají rodiče ve výkonu trestu, a tam potřebujeme pomoc vlastně kolem logistiky a nějakým způsobem nachystání toho projektu, ale pak i přímé práce toho, aby se ty konkrétní dárečky dostaly ke konkrétním lidem. Takže tam hledáme i třeba lidi, kteří jsou zdatní jak v administrativě, v takových věcech, jako je třeba skenování, přepisování přihlášek. Takže řekla bych, že u nás je opravdu ta škála té pomoci veliká.
2: Vy tady teď akutně hledáte nové dobrovolníky. Ve kterých městech nebo regionech teď hledáte nejvíc?
1: Tak teď nejvíc hledáme v Praze a v Brně. A v Praze se to týká hlavně vlastně práce s propuštěnými lidmi, kde pro ně máme právě takový klub, který se jmenuje Klub Dvě ryby. A tam teď akutně hledáme právě někoho, kdo by byl ochoten ať už prakticky pomoct tím nachystáním i třeba potravin, které se tam pak vydávají těm lidem, ale i třeba tím, že tam na tom klubu bude si s těmi lidmi povídat. A řekla bych, že my jsme takový profesionální přátelé pro ty lidi po výkonu trestu, co vystupují a potřebují znovu vlastně zažít i takovou nějakou normalitu, potřebují se začlenit zpátky do společnosti. Takže tam teďka akutně hledáme někoho a dále do těch dětských projektů hledáme vlastně pomocníky nebo vedoucí, kteří by byli v těch dětských projektech, ať už s menšíma dětma, kteří jsou ve školním věku, anebo potom s teenagerama, kde máme další takový projekt. A to se vlastně týká nejenom Prahy, ale i Brna. A co se týká toho andělského stromu, tak tam bychom asi praktickou pomoc potřebovali nejvíce v Brně, ale spousta těch věcí jde dělat také vlastně na dálku, to znamená, pokud má člověk doma počítač, tak se může zapojit i tak.
2: Pojďme to teď trochu otočit. Co může dobrovolnictví dát samotnému dobrovolníkovi? Co podle vaší zkušenosti lidé v této službě často objeví nebo se třeba naučí?
1: Tak já bych řekla, že první věc je, že vlastně pomoc je vždycky taková obousměrná. Vlastně i křesťanská služba je taková obousměrná, že když sloužíme a pomáháme, tak to vždycky slouží a pomáhá nějakým způsobem i nám. Jsme tím obohacováni, že to není tak, že jenom dáváme svůj čas a někomu pomáháme, ale nějakým způsobem to pomáhá a proměňuje i nás. A kromě toho, si myslím, že je, nebo co i naši dobrovolníci vlastně říkají, je tak krom toho, že se naučí třeba nějaké praktické dovednosti, tak říkají, že je pro ně zajímavé vidět právě tu proměnu anebo pomoc těm lidem v nouzi a třeba jejich proměnu, což je ta konkrétní moje pomoc, ten můj nasazený, obětovaný volný čas vlastně pomáhá opravdu jakoby prakticky někomu a vidím to.
2: Pokud by někdo z posluchačů měl zájem stát se dobrovolníkem, co proto má konkrétně udělat? Kde se má přihlásit?
1: Tak my budeme moc vděční, pokud by se někdo chtěl stát naším dobrovolníkem a přihlásit se k nám. A i kdyby někdo měl třeba jenom otázky ohledně toho, nebyl si jistý, tak se na nás taky může obrátit. A nejlépe to bude asi, když nám napíše e-mail na adresu info@mvs.cz. MVS jako Mezinárodní vězeňské společenství, takže info@mvs.cz.
2: A úplně na samý závěr, Žaneto, co je teď před vámi? Je něco konkrétního, za co se třeba můžeme modlit, nebo na co se těšíte?
1: Tak my budeme vděční určitě za modlitební podporu, protože to je taky velká jako součást té naší služby a na ní ta naše služba stojí. Takže budeme vděční, pokud se za nás budou posluchači modlit. Teďka vlastně v září startují nově nebo znovu po prázdninách všechny ty dětské projekty, tak budeme vděční za to, aby se posluchači modlili za to, aby to zase všechno dobře nastartovalo a sloužilo dětem. Zároveň teďka, jak už jsem říkala, tak už se začíná rozbíhat ten andělský strom, vánoční projekt. Sice gro té práce bývá ten říjen, listopad, prosinec, ale už teď se komunikuje s věznicemi. zemi, už teď se to celé připravuje, tak za to budeme taky vděční. Ale zároveň běží všechna naše ostatní práce, jako je návštěva nebo skupinové návštěvy ve věznicích, mentoring propuštěných, pečujících osob a vlastně řekla bych, že ty modlitby potřebuje neustále, protože není to jenom, nebo nevnímáme to jenom jako v nějakou praktickou pomoc, ale vnímáme to i vlastně takové duchovní pomáhání a přinášíme vlastně lidem nejenom praktickou pomoc, ale i křesťanskou lásku v praxi, kdy se snažíme ukazovat na Pána Boha, na to, jaký je. A samozřejmě prostě modlitba je naprosto klíčová, takže budeme vděční, když na nás posluchači budou myslet.
0: Doplňuje Žaneta Dvořáčková, zástupkyně ředitelky Mezinárodního vězeňského společenství. Pro zájemce připomínáme webové stránky www.mvs.cz, kde najdou bližší informace.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Zprávy o pronásledovaných křesťanech ze servisu Hlasu mučedníků připravila a zhrnuje spolupracovnice této organizace Gloria Grace.
1: Sýrie, návrat syrských křesťanských uprchlíků. Křesťanská rodina se vrátila do Sýrie a prosí o modlitby. Sestra K. a její rodina jsou Syřané, kteří uprchli do Jordánska, aby unikli občanské válce, která vypukla v roce 2011. Během pobytu v Jordánsku se ona i její manžel stali Kristovými následovníky. Prošli duchovním formováním ve víře a stali se vedoucími představiteli křesťanské komunity. Když v prosinci 2024 občanská válka skončila, pocítili, že je Bůh volá k návratu do jejich rodné země. Manžel sestry K. se vrátil v létě roku 2025 a v roce 2026 se celá rodina, včetně dvou malých dětí, přestěhovala do Homsu. Modlete se, aby Pán požehnal rodině sestry K. a jejich službu obdařil duchovními plody pro Pánovo království. Řekl jeden z pracovníků Hlasu mučedníků. Modlete se za Pánovu péči a ochranu nad nimi, zatímco budou i nadále odvážně sdílet evangelium a vychovávat další učedníky. S pádem syrské vlády islamistické skupiny pokračují ve svých snahách vyhnat křesťany ze Sýrie prostřednictvím nepřátelských činů pro následování a násilí. Ačkoliv muslimské komunity mohou být obecně nepřátelské vůči křesťanům, závažné pronásledování obvykle pochází od islamistických skupin. Nedávné útoky na křesťany zvýšily obavy a zanechaly křesťanskou komunitu v nejistotě ohledně její budoucnosti, zejména s ohledem na zjevné známky a činy islamizace za současné vlády. 90% Syřanů jsou sunničtí muslimové. Syrští křesťané tvoří výraznou menšinu, ale mnozí z nich se kvůli válce uchýlili do sousedních zemí. V srovnání s většinou zemí Blízkého východu byla Sýrie kdysi známá svou náboženskou tolerancí. V posledních letech však syrští křesťané čelí stejným omezením a protivenstvím, jako jsou běžná v islamistických zemích regionu. Křesťané běžně trpí ztrátou zaměstnání, domova, společenského postavení a rodinných vztahů. Ti, kteří se narodili v křesťanských rodinách, se mohou svobodně scházet k bohoslužbám v církevních budovách, pokud se svou víru nechají pro sebe. Křesťané, kteří sdílejí evangelium, však čelí odporu ze strany extremistů i vlády. Církvím se jen stěží daří uspokojit potřeby obrovského počtu vysídlených lidí. Přesto se některé křesťané rozhodli v zemi zůstat a svědčit o Kristu, navzdory nebezpečí a drsným podmínkám. Nigérie. Opuštěna manželem po sérii únosů. Manžel křesťanské ženy ji opustil po několika únosech. Islamisté ve středonigerijském státě Kaduna poprvé unesli Mary Aveny v únoru 2022 a drželi ji v zajetí 6 měsíců. V listopadu téhož roku byla Mary unesena militantními muslimy z kmene Fulbu. Po 3 měsících se její rodině podařilo zajistit její propuštění. V červenci 2023 byla militantními muslimy z kmene Fulbu unesena potřetí a byla sexuálně zneužita, v důsledku čehož otěhotněla. Její únosci se snažili Mary přinutit, aby se zřekla Krista a přijala islám, aby tak získala zpět svou svobodu, uvedl pracovník Hlasu mučedníků. Ona jim však řekla, že raději zemře, než aby se zřekla své víry. Během svého 3. zajetí byla Mary držena 2 měsíce. Když byla osvobozena a vrátila se ke svému manželovi, ten ji opustil a nechal ji, aby se zotavovala sama. Místní církev a pracovníci organizace Hlasu mučedníků nyní podporují Mary a její 2 malé děti. Nigérie je téměř rovnoměrně rozdělena mezi muslimy, kteří převládají na severu, a křesťany, kteří dominují na jihu. V nejlidnatější africké zemi žije více než 80 milionů křesťanů, kteří se hlásí k evangeliu. Je to výsledek průkopnické misijní práce a také díky osvobozeným otrokům, kteří se na kontinent vrátili z Evropy po zrušení otroctví v Anglii v roce 1833. Zahraniční misijní činnost na severu země od roku 2008 výrazně poklesla v důsledku vzniku islámské militantní skupiny Boko Haram. Boko Haram sídlí na severu a je napojena na Al-Kaidu a spojilo se také se samozvaným islámským státem ISIS. Přestože Boko Haram na severovýchodě země poněkud oslabilo, stále provádí ničivé útoky v křesťanských komunitách a na armádní jednotky v regionu. Boko Haram údajně podporuje také pokračující útoky na křesťanské vesnice ze strany militantních muslimů z kmene Fulbů, kteří své útoky soustředili do centrální oblasti Nigérie. Teroristické skupiny a další muslimové na severu země chtějí křesťany z regionu vyhnat a pokračovat v úsilí o vytvoření samostatného státu, který by se řídil islámským právem. Téměř všichni křesťané v severovýchodní Nigérii přišli o členy rodiny nebo přátelé při útocích Boko Haram nebo militantních muslimů z kmene Fulbu. Celé sbory byly vysídleny a mnoho pastorů bylo nuceno opustit region. Aktivní účast v církvi vypadá dnes úplně jinak než na počátku 21. století. Nyní je zapotřebí velké odvahy a víry k tomu, aby se lidé veřejně scházeli k bohoslužbám a sloužili Kristu. Tisíce křesťanů zůstávají v táborech určených pro vnitřně vysídlené osoby. Vzhledem k tomu, že kvůli násilí funguje jen málo škol, rodiny se obávají o vzdělávání svých dětí. Život je neustálým bojem a na některých místech je pro křesťany obtížné sehnat jídlo. V důsledku pokračujícího islamistického násilí hrozí farmám na severu hladomor a militantní muslimové z kmene Fulbu zabíjejí farmáře, kteří se pokoušejí vrátit na své farmy. Kromě toho mnoho vesnic a zemědělské půdy již převzaly islamistické milice. Indie. Křesťanské společenství pod tlakem omezujících zákonů. V západní Indii, kde vstoupily v platnost omezující zákony zaměřené proti křesťanské službě, čelí křesťané potížím při udržování společenství. Kostel s 300 členy je částečně uzavřen od doby, kdy se proti němu začaly stavět radikální hinduistické skupiny. Pastor pořádá bohoslužby brzo ráno a navštěvuje věřící v jejich domovech, aby se s touto náročnou situací vypořádal. Jiný sbor zcela zastavil bohoslužby poté, co radikálové zakázali vstup do budovy všem, kteří nejsou příbuzní pastora. Jeho členové se rozprchli do jiných sborů v různých vesnicích. Další pastor uvedl, že jeho sbor byl vystaven výhruškám a hledá kreativní způsoby, jak se scházet, zejména prostřednictvím online setkání. Ještě jiný pastor řekl, že i on musí být kreativní, mění časy bohoslužeb a zasílá oznámení o časech setkání krátce před jejich začátkem. Modlete se, aby křesťané v Indii i nadále nacházeli kreativní způsoby, jak se navzájem setkávat a povzbuzovat. Otče, prosíme tě za sestru K i celou její rodinu. Chraň je a nech je stále zakoušet tvou ochranu. Naplňuj jejich životy moudrostí pro službu a dej jim sílu pokračovat ve sdílení evangelia. Nech mohou vidět plody své práce a naplňuj je svou silou, aby mohli vychovávat další učedníky. Prosíme tě za Mary. Bože, uzdrav její tělo i mysl po všem, čím si prošla, po útocích i zneužívání. Ať jsou ona i její děti v bezpečí a obklopeny láskou a podporou církve. Postarej se o Mary a její rodinu a zaopatři je i bez podpory manžela, který je opustil. Prosíme tě také za křesťanské sbory, které jsou nuceny omezovat či měnit svá setkávání v Indii. Dej jim moudrost a kreativitu, aby dokázali zachovat bezpečí, ale zároveň mohli i nadále pokračovat ve službě tobě. Nedopust, aby tyto křesťané ztratili společenství, které mají. Dávej jim sílu i přes všechny obtíže, aby se i nadále mohli scházet, povzbuzovat jeden druhého, růst ve víře a šířit evangelium. Amen.
0: Více informací o pronásledovaných křesťanech a možnostech, jak je podpořit, naleznete na webových stránkách Hlasu mučedníků www.hlas-mucedniku.cz. A to je z dnešního magazínu všechno. Odpoledne se můžete těšit na vydání romského magazínu. Díky, že jste s námi.

0: הוא לא בקבר, הוא קם מן המתים.
1: Halo, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
2: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
1: Ranní telefonát Rádia 7.
3: I stromy potřebují pít. Ochraňme je před suchem. Vždyť zachránit strom je lepší, než vysadit nový. Ušetři vodu, zalij strom, potvrď v aplikaci, inspiruj přátele. K tomu povzbuzuje iniciativa Zalejme.cz, která si klade za cíl pomáhat stromům a spojovat lidi s přírodou. Hostem ranního telefonátu je její zakladatel Michal Polanský. Dobré ráno, vítejte ve vysílání.
4: Dobrý den.
3: Jak vznikla myšlenka založit iniciativu Zalej mě? A co vás osobně přimělo začít pomáhat městským stromům a zelení jako takové?
4: Ta iniciativa Zalejme tak vznikla v době poměrně značného sucha 2019, kdy já jsem chodil kolem stromů, parkama do práce zpravidla. Měl jsem vyhrazen tento čas na to, abych přemýšlel nad tím, co bych mohl třeba pro přírodu udělat. A jak jsem viděl ty stromy, které jsou poměrně i velké a všechny malu usychaly, měly už bez listí špičky a mnohé byly oranžové, ačkoliv bylo jaro, tak v tu chvíli jsem pochopil, že jako je problém a mělo by se s tím něco dělat.
3: V čem spočívá ta hlavní myšlenka toho zachránit strom v ulicích je lepší než a efektivnější než vysadit ten nový?
4: To je jednoduchá myšlenka, protože ten strom tady roste po desítky let a trvá desítky let, než se podaří ho vypiplat z toho malého semínka až do mohikána, který dokáže chladit svoje okolí, který tady poskytuje životní prostor ptákům, veverkám, hmyzu, a ten si zaslouží jako tu péči. Je to samozřejmě těžké takový strom udržet, ale má to daleko větší význam, než pořád dokola sázet nové.
3: Jak funguje ta aplikace, do které lidé mohou přispívat, když zalejí strom?
4: Aplikace vznikla jako motivační a koordinační nástroj a jde o to, že když si tam člověk vybere svůj strom, svůj oblíbený strom, tak aplikace mu to začne připomínat. Může si tam zvolit, že chce, aby mu to připomínalo třeba maximálně jednou za týden nebo jednou za měsíc dokonce. Když bude v té chvíli takové sucho, že ten strom bude opravdu potřebovat zalí, tak ta aplikace mu to připomene. My vycházíme z dat z Intersucha, což je produkt tady Akademie věd, která zkoumá, jaké jsou půdní podmínky, jaké jsou meteorologické podmínky, a vlastně to všecko združuje a říká, jaké je sucho. Určitě znáte takové ty mapy. Zpravidla se zobrazují poměrně výrazně červené, protože to dává smysl zobrazovat, když je opravdu sucho. No a ono to sucho teďka bývá často, takže asi jste je viděl. No a pomocí těchto dat, tak my počítáme potřebu zalití stromů. A podle toho vlastně to potom lidem připomínáme.
3: K zalévání je potřeba voda. A zároveň asi nedává smysl zalévat pitnou vodou z kohoutku. Jak řešit to zalévání? Jak užívat, jaké je to vlastně nejvhodnější využití vody a zároveň šetření a tak dále?
4: Takovým nejjednodušším způsobem, jak získat vodu pro stromy, je vzít nějakou misku, může být i poměrně velká, a dát si ji do dřezu. Jestliže toto uděláte, a můžete to udělat třeba zrovna hned, do té misky je nejlepší chytat vodu, když čekáte na teplou nebo studenou, když oplachujete ovoce, zeleninu, a tím získávat tu vodu, která je pro ty stromy naprosto nezávadná. Když budete mít na oplachování nějakou mastnotu, tak samozřejmě se dá pootočit tím kohoutkem v tom dřezu a pouštět to vedle. No ale i když budete sbírat tu vodu tímhle způsobem, tak ji za den bez problémů nazbíráte klidně 10 litrů na osobu. No a tady tuto vodu můžete směle dát stromům a tím si vlastně zachováte ten strom před svým vlastním domem.
3: V rámci iniciativy nebo konceptu jsou ale i další témata, konkrétně oázy zeleně a zalévací kalendáře pro školy. Můžete, prosím, přiblížit tyhle části projektu?
4: Oázy zeleně vznikly jako myšlenka, jak vlastně dostat tady tu potřebu zalívání stromů do povědomí veřejnosti. Jak to udělat? Dá se to dělat třeba pomocí rádia, pomocí novin, pomocí televize, pomocí různých sociálních sítí, ale když lidi to vidí, tak je to může inspirovat, ale ten vztah si k tomu zpravidla vybudují až tehdy, když si to zalévání sami zkusí. No a tak oázy zeleně vlastně přišli s myšlenkou vzít ty lidi k těm stromům a přilákat je tam třeba přes děti a tam jim dát tu příležitost si to zkusit. Ta oáza zeleně tedy je takové místo k setkávání se stromy, kde je také voda, musí tam být voda, a jsou tam nějaké inspirativní infopanely, které ukazují, jakým způsobem se má zalévat, vysvětlují, proč je to nezbytné, proč to prostě města v takovém suchu, jako bylo třeba letos, nemají šanci zvládnout. A vysvětlují taky, jakým způsobem sbírat vodu, jak ji šetřit, protože každá ušetřená voda vlastně zůstává v krajině nad tím městem a třeba oddaluje ty problémy, jako že se nesmí zalívat zahrady a nesmí se umývat auta a takovéhle věci. Takže ten nedostatek té vody se dá oddálit tím, že lidi prostě s tou vodou budou šetřit. Takže ty oázy, tak jednak vlastně budují to povědomí o potřebě zalívání stromů a druhá, tak pomáhají lidem nějak efektivněji hospodařit s vodou. No a také je tam ještě další část a každá ta oáza, tak přináší nějaké zajímavosti o stromech. Je to v grafické formě, je tam spousta obrázků, krásná knížka, kterou nabídlo nakladatelství Svojitka, jmenuje se Stromy a jiné dřeviny, a z této knížky tak vlastně na každé oáze jsou dvě stránky. No a z oáz pak může vznikat naučná stezka a tady na lidé, kteří by si prošli takovouto naučnou stezku, tak jednak se dozvědí hodně o stromech, ale zároveň se taky naučí zalívat stromy, už budou vědět velice dobře, jak to dělat, proč to dělat a také jak šetřit a dokonce i sbírat vodu.
3: Kam byste se chtěl s vaším projektem posunout v těch následujících měsících, možná letech? Jakou roli v tom hraje zapojení komunit a měst?
4: Obrovskou, obrovskou. Jako, když se nad tím zamyslíme, tak když si vezmete člověka z městských služeb, který bude mít multikáru, na ní IBC nádrž, tu IBC nádrž musí si naplnit, a potom s ní objede, řekněme, 10 až 20 stromů a musí znovu. Trvá mu to dlouho, vždycky než každý strom zalije, protože musí počkat, až se to vsákne, a za den takhle ten člověk zalije maximálně 40 stromů. A z toho je celkem jasné, že když by města měla mít kapacitu na zalívání všech těch stromů, které by to potřebovaly, tak nedokázali by sehnat lidi, techniku a během toho sucha, jako bylo třeba teď, tak vlastně ani tu vodu, jo, protože odkud by brali vodu? Nemají jiné zdroje než nějakých pár vrtů a tak. Zatímco lidi, kteří tady v těch domech poblíž těch stromů bydlí, mají tu vodu přivedenou krásně na pár metrů od těch stromů. Těm lidem ta voda půjde v prvé řadě, to je jasné, ale oni, když tu vodu ušetří, můžou ji dát těm stromům a ten strom sice dostane nějakou už třeba neúplně dokonale čistou vodu, jo, můžou tam být zbytky tady hlíny z rajčat nebo z čeho, ale bude rozhodně radši, než když by nedostal nic. Ti lidi třeba ve městech, když by zalívali stejně jako třeba třídí odpad, když si představíte, že by zalívalo stejně lidi jako třídí odpad, tak třeba v Brně stromy by dostaly denně asi 300 tisíc kbelíků vody. To je číslo, na které se městské služby absolutně nemají šanci dostat. To je prostě sen, o kterém správci zeleně možná sní, ale nemůžou něčeho takového dosáhnout. Takže cílem Zalejme je, aby se ze zalévání stromů stalo něco stejně běžného, jako je třídění odpadu. To ambiciózní plán, určitě to není na rok, na dva, ale já věřím, že by se to mohlo podařit a když se to podaří, tak si myslím, že to bude skvělé, že nejen, že budeme tady mít spoustu zeleně ve svém okolí, ale i ta společnost bude vstřícná, bude se starat o to své okolí, budou se potkávat ti lidi a myslím si, že v takové společnosti by byla radost žít.
3: Děkuji za rozhovor. Hostem ranního telefonátu zakladatel iniciativy Zalejme Michal Polanský. Děkujeme.
4: Taky děkuju a doufám, že se s mnohými z vás potkám pod korunami stromů.

Dolině, v Prešove, v Košiciach, Hercovciach, Poprade, Tatrách, Dunajské strede, Žiline. Lamači. A dovtedy Nitra. A dovtedy ty, ja, budem.

Vezměte nás sebou do lesa. Léto s Rádiem 7.

skupina Planet Shakers a píseň Nobody Like You, která je před námi, je o tom, že Bůh je ten důvod, proč ho chválíme. Proč pozvedá svůj hlas, protože nikdo není jako on.

Po 8. hodině otevřeme s Jiřím Zdráhalem proroka Ozeáše v pořadu Bible Guide. Teď skupina Door, která nás vybízí, abychom šli za Ježíšem.

0: 8 hodina ranní ve čtvrtek 17. září přinese na Rádiu 7 pohled do Bible. Nejprve skrze pořad Bible Guide Jiřího Zdráhala a poté s Jaroslavem Pokorným a pořadem Nejen chlebem nahlédneme na život v hojnosti na práci. Je to nutné zlo nebo něco víc? K poslechu vás zve Pavel Kol.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ozeáš, 1. kapitola. O tomto prorokovi nevíme nic konkrétního, ale víme, že poselství, které nám předal, dostal přímo od Boha. Na začátku čteme: Slovo Hospodinovo, které dostal Ozeáš, syn Bériho, za vlády judských králů Uziáše, Jotama, Achaze a Ezechiáše a za vlády izraelského krále Jeroboáma, syna Jehoašova. Jeho předpovědi se podobně jako u Amose týkaly hlavně osudu severního království Izrael. Již asi po 20 letech se jeho předpovědi o skáze Izraele naplnily. Prorok totiž působil v době vlády Jeroboáma II. Jeho vládnutí skončilo roku 749 před naším letopočtem a první izraelské zajatce odvedli Asyřané už o 15 let později. Hlavní město Samaří pak bylo zničeno o dalších 13 let později, roku 721 před naším letopočtem. Ozeáš předpovídal zničení království Izraele. Ohlašoval, že Bůh skoncuje s izraelským královstvím. Důvodem bylo to, že hřeší všichni. Kněží, proroci i ostatní obyvatelé. Místo Bohu Izraele přinášejí oběti modlám. Prorok jim také vyčítal podvody, krádeže, lži a cizoložství. Navíc si ustanovovali krále bez božího vedení a tak zapomněli na toho, kdo jim jejich zemi dal. Ozeáš spolu s Amosem byli jediní proroci z těch, jejichž knihy máme v Bibli, které Bůh poslal, aby prorokovali severnímu království. Dříve v severním Izraeli působili dva velcí proroci, Eliáš a jeho nástupce Elíša. To byli také jediní proroci, kteří dělali zázraky. Ale ani tak se jim nepodařilo odvrátit severní izraelské království od modloslužby. V době Ozeášova dětství působil zřejmě prorok Jonáš. Ozeáš žil v době největšího rozmachu severního království. Přesto ohlašoval jeho zničení. Důvodem bylo jejich odvrácení se od Boha a uctívání cizích bohů. Ozeáš ale byl také prorokem naděje a předpovídal, že jednou budou Izraelci svému Bohu velmi blízko. V této kapitole si na základě božího vedení prorok vzal za manželku lehkou ženu, aby tím ukázal nevěru Izraele. Na jménech svých dětí pak ukázal boží trest. Syn Izrael znamená boží sedba a opuštění Bohem, dcery Loruchama, to znamená nemilovaná, a Loami, nemůj lid. Tohle zvláštní místo stojí proti názoru, že všechna jména ve starém zákoně měla nějaký určující význam pro svého nositele. Jen těžko si lze představit, že Bůh tímto pojmenováním určil těmto třem dětem zlý osud. Těmito jmény prorok ohlašoval severnímu království boží nelibost a odhodlání trestat hříchy. Tento text o tom, že Izrael je nemůj lid a je nemilovaný, používá apoštol Petr ve svém prvním listu, když vysvětluje, že díky Ježíši Kristu a víře v něj jsou nyní všichni věřící lid boží, který u Boha došel milosrdenství. V prvním Petrově listu čteme: Kdysi jste ani nebyli lidem, ale teď jste lid boží. Nedocházeli jste milosrdenství, ale teď jste milosrdenství došli. Stejné místo z Ozeáše cituje také apoštol Pavel, aby ukázal, že jak židé, tak pohané jsou v Kristu Bohem milovaným lidem. Čteme: Co když chtěl ukázat bohatství své slávy na nádobách milosrdenství, které připravil ke slávě, totiž nás, které povolal nejen z židů, ale i z pohanů? Jak stojí u Ozeáše, ne svůj lid nazvu lidem svým, nemilovanou budu milovat. Na místě, kde slýchali, nejste můj lid, syny živého Boha se budou jmenovat. Prorok také jménem svého syna Izrael připomíná, že se brzy naplní předpověď o konci vlády dynastie krále Jehu, který právě ve městě Izrael popravil královnu Jezábel a zbylé členy rodu krále Achaba. Jehu sice potrestal bezbožný královský rod, ale sám se k Bohu Izraele také nevrátil. Bůh proto tomuto Jehu předpověděl, že na izraelském trůnu budou vládnout pouze 4 jeho potomci. To byli Joachas, Jehoáš, Jeroboám II. A Zachariáš, kterého ještě za života proroka Ozeáše zavraždil vzbouřenec Šalum. Na začátku 2. kapitoly je ale přece jen nadějné dokončení Ozeášova proroctví. Navzdory současným hříchům přijde doba zbožnosti. Čteme: přesto však synů Izraele bude jako mořského písku, který se nedá změřit ani spočítat. Tam, kde slyšeli, nejste můj lid, jim budou říkat synové živého Boha. Synové Judy a synové Izraele se sjednotí pod jediným vůdcem a povstanou ze země. Říkejte svým bratrům, Ami, můj lid, a svým sestrám, Ruchama, milovaná. Náš Bůh je světlem na konci každého temného tunelu.

Do Bible se můžete ponořit s pořadem Bible Guide každý všední den v 8 a 18 hodin. Jiří Dráhal, pastor církve ICF Brně, jej připravuje napříč celou Biblí. A stejně tak můžete napříč celou Biblí procházet s pořadem Světem Bible. Každý všední den ve 20 hodin 15 minut vás zveme k několika veršům a postupně během několika let tak projdeme celou Bibli. Chcete-li hlubší studium Bible, tak zvu k poslechu, anebo si pořady najděte na našem podcastovém archivu.

Tvá milost, Ježíši, mě zachránila. Za to ti děkuji, skupina Shanti Gale a Joshua Shermana. What mercy did for me. Jakou milost pro mě máš?

Na naší cestě nemusíme být sami. Máme lidi kolem nás, církev a také je tu Bůh, který nás provází. Ježíš šel na Golgotu a to je místo, které stačí k našemu životu s Bohem. Tam vybojoval vítězství. Otevřel nám cestu do Božího království.

Blížíme se k 8:30, to bude prostor pro Jaroslava Pokorného a pořad Nejen chlebem. Dnes uvidíme pohled na práci, odměnu i boží charakter, o kterém můžeme přemýšlet po písni od skupiny Souznění.

0: Nejen chlebem živ je člověk. Bible prostě mluví.
1: Tento měsíc se v našich zamyšleních zabýváme hodně praktickými věcmi života. Mluvili jsme o penězích a majetku a dnes se posouváme k tomu, co je, nebo by aspoň měl být, základní způsob, jak se k penězům a majetku dostat, a tím je práce. Práci často nebo minimálně občas považujeme za jakési nutné zlo a přesto jí trávíme tak velkou část života. A právě to, jak k práci přistupujeme, je klíčové. Výstižně to vyjadřuje tento příběh. Jeden muž procházel velkým staveništěm a postupně se zastavoval u některých pracovníků a kladl jim stejnou otázku. Co děláš? První dotázaný naštvaně odvětil. Nevidíš? Dřu tady jako mezek. Odplivl si a pokračoval v robotě. Druhý se při otázce na chviličku zastavil a vyrovnaně odpověděl. Vydělávám si na živobytí mne a mé rodiny. Třetí dělník na dotaz reagoval tím, že se vztyčil a hrdě prohlásil. Já tady stavím katedrálu. Text z Bible, nad kterým v souvislosti s tématem práce dnes budeme přemýšlet, se nachází ve 20. kapitole Evangelia podle Matouše. Je to příběh vyprávěný Ježíšem, který navazuje na jeho setkání s bohatým mladíkem, neochotným vzdát se svého majetku, a na rozhovor s chudými učedníky, kteří všechno kvůli Ježíši opustili a ptali se, co z toho budou mít. Čteme 20. kapitolu Matouše, verše 1 a 16. Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel za svítání, aby najal dělníky na svou vinici. Domluvil se s dělníky na denáru za den a poslal je na svou vinici. Když vyšel ven okolo 9. hodiny, uviděl jiné, jak stojí na tržišti a zahálejí, a tak jim řekl, jděte i vy na mou vinici, dám vám spravedlivou odměnu. A tak šli. V poledne a kolem 3. odpoledne vyšel znovu a udělal to též. Když pak vyšel kolem 5. odpoledne, našel jiné, jak tam postávají, a tak jim řekl, proč tu stojíte a celý den zahálíte? Nikdo nás nenajal, odpověděli mu. Řekl jim tedy, jděte i vy na mou vinici. Večer řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, počínaje od posledních až po první. Přišli tedy ti najatí kolem 5. odpoledne a dostali každý po jednom denáru. Když přišli na řadu ti první, mysleli si, že dostanou víc, ale i oni dostali každý po jednom denáru. A když ho dostali, začali reptat na hospodáře. Tihle poslední pracovali jednu hodinu a ty jsi je postavil naroveň nám, kteří jsme v tom horku dřeli celý den. On však jednomu z nich odpověděl. Příteli, já ti nekřivdím. Nedomluvil ses se mnou na denáru? Vezmi si, co ti patří a běž. Já ale chci dát tomuto poslednímu stejně jako tobě. Nesmím si snad na svém dělat, co chci? Anebo snad kvůli mé štědrosti trpíš závistí? Tak to budou poslední první a první poslední. V tomto biblickém příběhu najímá hospodář dělníky na práci. Můžeme si připomenout, že podle Bible byla práce od počátku, od stvoření člověka, Božím záměrem pro něj. Práce je také odrazem Boží stvořitelské činnosti, jak to vidíme v příkazu, který nacházíme v desateru, 6 dní pracovat a 1 den odpočívat. Úvodní dnešní příběh o 3 dělnících vlastně vyjadřuje 3 biblické rozměry práce. Odpověď prvního dělníka odkazuje na skutečnost, že práce zahrnuje dřinu, námahu. To je následek hříchu i určitý trest za hřích. Lidská práce se i v důsledku prokletí země často stává bolestnou a neplodnou námahou a jak můžeme vidět v dějinách společenských řádů, také místem nenávisti a rozdělení mezi lidmi. Ti, co v biblickém podobenství pracovali nejdelší dobu, naříkali, že oni dřeli v tom horku celý den. Druhým rozměrem práce v Biblii je skutečnost, že prostředkem materiálního zabezpečení, ale i emocionálního či intelektuálního uspokojení. Prací si máme zabezpečit vlastní živobytí, ale také naplňovat potřeby druhých lidí, zejména slabých a potřebných. Dělníci měli v podobenství za práci slíbenou mzdu, denár za den. I tento rozměr práce však může být postižen hříchem, například tím, když se z práce stane modla, mající zajistit růst bohatství nebo seberealizaci. Třetím biblickým rozměrem práce je účast na Božím tvůrčím díle. V textu z Matoušova evangelia jde o práci na vinici. Asi není náhodou, že právě vinice bývá ve Starém i Novém zákoně obrazem Božího lidu. O tomto rozměru práce budeme více mluvit příště. Milí přátelé, co všechno můžeme zařadit pod pojem práce? Určitě práci v zaměstnání, ale i jinde, kterou se živíme, dále studium, kterým se na takovou práci připravujeme, práci v domácnosti, na zahradě či poli, péči o děti a samozřejmě i různé druhy křesťanské služby, ale i služby dobrovolnické a tak podobně. Nyní chci s vámi sdílet několik ponaučení, která vidím v dnešním biblickém textu a která se týkají našich postojů k práci v onom nejširším slova smyslu. Toto podobenství čtenáře provokuje a vyzývá ke změně smýšlení. První, k čemu nás vede, je zkoumat motivy naší práce či služby, protože Bůh se dívá do srdce. První pracovní skupinu tvořili dělníci s pracovní smlouvou. Pracovali pro stanovenou odměnu, věděli, jak dlouho pracovat a co za to dostanou. Ostatní skupiny byly jakoby bez pracovní smlouvy, jen s příslibem hospodáře, že jim dá spravedlivou odměnu. Nechali odměnu na hospodáři, důvěřovali mu a nakonec asi byli šokováni jeho velkorysostí. Druhé ponaučení je varováním před postojem dělníků v první skupině. Na základě svého pracovního výkonu projevují vůči těm, kteří pracovali jen hodinu, z jedné strany nadřazenost a pýchu a ze strany druhé závist. A proto říkají hospodáři vyčítavě, ty jsi je postavil naroveň nám. Problém těchto pracovníků je v jejich mysli a spočívá ve srovnávání s druhými. Když viděli, jak byla odměněna skupina pracující jedinou hodinu, zatímco oni pracovali celý den, tedy 12 hodin, očekávali, že dostanou 12krát více a nakonec dostali jen dopředu smluvený denár. Kdyby se nesrovnávali s druhými, byli by spokojeni. Tak to byli rozhořčení a naštvaní. Třetí ponaučení nalezneme u oné poslední skupiny nejméně pracující. Většinou je vnímáme při běžném čtení příběhu jako ty, kteří byli nezaslouženě a snad i nespravedlivě odměněni. Zkusme ale vejít do kůže těchto dělníků. Jsou to lidé, kteří skoro celý den stáli na tržišti a marně čekali, že někdo najme na práci. Netěšili se, že mohou zahálet. Stáli na slunci a možná přemýšleli o tom, že dnes zase domů nepřinesou žádnou mzdu. Pravděpodobně to byli lidé, kteří byli nejméně schopní a použitelní, třeba i invalidé. Představte si, že jste součástí takové skupiny a hned celou věc uvidíte jinak. Nezapomeňme, že dnešní biblický text nemluví jen o nás a našich postojích, ale přináší úžasnou zvěst o Bohu, který je zde zobrazen v osobě hospodáře. A právě tato osoba je v podobenství vlastně tím hlavním pracujícím, který stále vychází a hledá lidi, aby je zapojil do svého díla. Další charakteristikou hospodáře, a tedy i Boha, je dobrota a štědrost. Zdá se, že Bůh má zvláštní citlivost na ty, kdo jsou považováni za poslední. Vidíme to i na Ježíši, jak se skláněl k hříšníkům, cizincům, ženám, nemocným či chudým, k těm, kteří byli považováni při nejlepším za druhořadé ve společnosti i v náboženské komunitě. Celé dnešní podobenství je o Božím království a přináší základní poselství, že Boží království je nám dáno z milosti. Vstup do Božího království, spasení, záchrana, ale i podíl na práci pro Boží království, to všechno dostáváme od štědrého Boha jako jeho dar, z jeho milosti. Závěrem dnešního zamyšlení mám pro každého z nás tuto výzvu. Nejdříve si zkusme představit, že ty, já, patříme v nějakém ohledu do určité poslední skupiny lidí v něčem neschopných, nepoužitelných. A teď přijměme to, že se i přesto na nás Bůh s láskou dívá a zve nás být součástí Božího díla. A tak se radujme z Boha a jeho dobroty k nám a nechme se pozvat do jeho díla, ať je to kdekoliv a jakýmkoliv způsobem.

0: Bůh tak miloval, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, ale měl věčný.
1: Nebojíme se pravdy. Rádio 7.

Pořad Nejen chlebem můžete najít na podcastových platformách a nebo ještě zítra v 19.45 ve vysílání Rádia 7.

0: הוא לא בקבר, הוא קם מן המתים.
1: Nevíme, co nám přinese zítřek, ale můžeme si být jistí tím, kdo je Bůh. Zpíval Shiloh Ben-Hod a my se blížíme k 9. hodině.

K 9. hodině nás doprovodí Kerry Job s písní Fight On, Fight You On My Knees, Nacházím tě na kolenou. A Bůh nás pozvedá, nenechá nás žíznit. S Kerry Job vstupujeme do další hodinky.

Devátá hodina na Rádiu 7 nás zavede například do historie, podíváme do kalendáře kalendária, ale i do budoucnosti, co nás čeká ve vysílání Rádia 7 či za akce, a také začneme s glosou Tibora Máhryka. Se o 9:30 zastavíme ještě u začátku školního roku a u nových věcí, do kterých vstupujeme. Teď vstupujeme do 10:00 a u mikrofonu je s vámi Pavel Kohl.

Jméno Naděžda, které najdeme dnes v kalendáři, asi budete znát především z děl ruských klasiků, přesto se jedná jméno používané i u nás. Toto jméno je opravdu ruské a má staroslovenský původ. Vzniklo jako doslovný překlad řeckého jména Elpis, což znamená naděje. Mimochodem i nositelky tohoto jména mohou dnes slavit svůj svátek. A také Nadi. Kalendáře ve světě dnes často připomínají jména Cornelia a Cypriana. Jméno Cornelius je latinského původu a nosil jej slavný římský rod. Základem by mohlo být snad slovo karnu, roh nebo cornus, což bylo označení pro dřín. V přeneseném slova smyslu bychom tedy jméno vyložili jako pevný a vytrvalý. Asi nejznámější nositel tohoto jména byl v polovině 3. století biskupem v Římě. Druhým připomínaným je Cyprián z Kartága. Cyprián, jeden z nejvýznamnějších spisovatelů prvotní církve, přišel na svět kolem roku 200 jako syn bohatých pohanských rodičů v Kartágu v severní Africe. Teprve později se obrátil ke křesťanství a nakonec se stal biskupem v Kartágu, čím se stal hlavou severoafrické církve. V době pronásledování křesťanů za císaře Décia řídil Cyprián svou obec pomocí dopisů. Když nastala nová vlna pronásledování, tentokrát za císaře Valeriana, dopadlo to s Cypriánem velice špatně. Nejprve byl vypovězen z Kartága, poté zajat a 14. září 258 popraven. Mimochodem, toto jméno je původem latinské a znamená muž z ostrova Kypr. A po písni nahlédneme do kalendária.

Nahledněme do kalendária. 17. září roku 1787 byla ve Filadelfii podepsána Ústava Spojených států amerických. Roku 1980 po týdnech protestů je v gdaňských Loděnicích založeno nezávislé sdružení Solidarita, které se výrazně podílelo na pádu komunistického režimu nejen v Polsku. 17. září 1832 se narodil Miroslav Tyrš, kritik a historik umění, spoluzakladatel tělovýchodného hnutí Sokol. Zemřel v srpnu 1884. Roku 1873 se narodil český malíř a grafik Max Švabinský. Patří k umělcům, kteří položili základ českému výtvarnému umění 20. století. Rok 1910, kdy se narodil český básník, spisovatel, dramatik František Hrumín. Je známá především jeho tvorba pro děti. Ostatně v 50. letech minulého století stál Hrumín u vzniku dětského časopisu Mateří douška. Je autorem Špalíčku pohádek pro děti. Z jeho četných básnických sbírek zmiňme například Jobovu noc nebo romanci Pro křídlovku, poemu, kterou později sfilmoval Otakar Vávra. Zemřel v březnu 1971. Ken Keats, americký spisovatel, se narodil roku 1935, je autorem slavného románu O ceně lidské svobody a důstojnosti Vyhoďme ho z kola ven. V roce 75 jej filmoval Miloš Forman a snímek dostal celkem 8 Oscarů a jeho název Přelet nad kukaččím hnízdem. Ještě zmíním Reinholda Messera, rakouského horolezce, cestovatele, spisovatele, prvního přemožitele všech 14 osmitisícovek světa. A přidám dvě úmrtí. Švýcarský reformátor Heinrich Bullinger se narodil v červenci 1504, byl nástupcem Ulricha Zwingliho v čele církve v Curychu. Příkladná byla jeho pohostinnost a láska, ke které vedl také křesťany ve městě. Proto se Curych stal útočištěm mnoha protestantů, kteří utíkali před pronásledováním v severní Itálii a v Anglii. Hrál klíčovou roli při sestavování druhého helvétského vyznání víry v roce 1566. Umírá 17. září 1575. Zakladatel českého skautingu Antonín Benjamin Svojsík, narozený v září 1876, v roce 1911 sestavil první skautský oddíl. O rok později pak vydává knihu Základy junáctví s příspěvky mnoha dalších postav české kulturní scény Alojze Jiráska, Tomáše Garrigua Masaryka či Jiřího Gutta Jarkovského. 15. června 1914 založil samostatný skautský spolek Junák, český skaut. Svojsík zemřel 17. září 1938. Tolik pohled do dnešního kalendáře a kalendária.

Za chviličku tu máme 9:30, a tedy prostor pro glosu, které se zhostil Tibor Máhrik. O začátcích v školním roce. Teď skupina Nad čarou a jejich píseň Syn.

0: glosa Rádia 7. Současné dění biblickou perspektivou.
1: Zase začínáme. A já zvlášť, dnes poprvé, takže odpusťte, když budu trochu slavnostnější než je zdrávo, ale první školní den se slaví. První pracovní den v novém místě se slaví, tak proč ne první glosa, ta moje pro vás? Kytičku jsem si nepřinesl, ale vnitřně ji cítím. Taková neviditelná kytička studu a naděje zároveň. To znáte. Každý rok v září nás tato věta dostihne. A je úžasné, jak moc se jí lidé bojí, nebo naopak těší. Záleží na tom, jestli jste právě vy ten, kdo nese aktovku, nebo ten, kdo ji nesl před 30 lety a teď ji nese syn nebo dcera. A vy stojíte na chodníku a díváte se za nimi s výrazem člověka, který si najednou uvědomil, že čas neplyne, ale čas utíká. To voda plyne, čas utíká a někdy i cválá. Ale než se pustím do hloubky, musím se zastavit u hole. Hůl. Taková obyčejná, dřevěná, klasická hůl. Má dva konce, to víme, ale teď přijde otázka. Má hůl dva začátky, nebo jeden začátek a jeden konec? Zkuste vzít hůl do ruky, otočte ji. Co bylo koncem, je teď začátkem. Hůl se nezměnila, změnili jste se vy. A najednou je z konce začátek. To je, přátelé, buď hluboká filozofie, nebo velmi levný trik. Podezírám, že obojím zároveň. A kde hůl vlastně začíná? Možná někde úplně jinde. V lese. Ve stromě, který jednou někdo zasadil a pokácel. Tam byl její skutečný začátek. Dlouho předtím, než se stala holí. Když byla ještě jenom možností, potencialitou, řekl by Aristoteles. My říkáme, uvidíme, jak to dopadne. Začátky jsou záludné. Každý začátek sebou nese i konec. A taky, a tohle je věc, o které se na slavnostním zahájení školního roku nemluví, začátky bývají těžké. Nové začátky zvlášť. Nové město, nová třída, nová práce, nový vztah po tom starém. Člověk najednou stojí na prahu a nohy ho neposlouchají tak docela a právě tehdy sáhne po holi. Věc to moudrá. Hůl totiž neslouží těm, kdo jdou lehce. Slouží těm, kdo jdou přesto. Vzpomínám na jeden starý židovský vtip, vlastně spíš moudrost převleku vtipu, jak to židé mistrně umí. Rabí se ptá žáka, kdy se má člověk kát? Žák přemýšlí a říká, no před smrtí, rabi. Rabí odpoví, přesně tak, tedy každý den. Každý den je začátek. A každý den je také z té druhé strany hole krok blíž k tomu, co moc nechceme pojmenovávat při snídani. Víte, co mě fascinuje na prvním školním dni? Ani ne ti ubrečení prvňáčci, byť jsou roztomilí. Ale mě fascinuje ta slavnostnost, ty kytičky, fotografie, babičky s mobilem vytaženým 20 minut předem. Jako bychom instinktivně cítili, že začátek je posvátný. Zvířata začátky neslaví. Vlaštovka nevyfotí první let se hnízda. Pes neudělá dort k prvnímu štěknutí. To jen člověk ví, že začíná a dělá z toho událost, protože začátek je důkaz, že si uvědomujeme čas. A to nás liší od zbytku živočišné říše. Spolu s tím, že se smějeme a děláme si starosti s věcmi, které se ještě nestaly. A teď ta nepohodlná chvíle. Hůl má dva konce. Říkali jsme si to. Otočíme ji, jak chceme. Ale jedno zůstává. Hůl má konečnou délku. Mezi těmi dvěma konci je úsek, je příběh. Jsme my. Jsme někde uprostřed. A uprostřed se rozhoduje, jak ten příběh dopadne. Uprostřed se volí směr, tempo, společníci, investice. Jít s holí sám je smutné. Jít s holí a nevědět proč, ještě smutnější. Ale jít, znát aspoň přibližně směr, mít po boku někoho, kdo jde taky, a občas se u toho zasmát, třeba jak absurdní anebo hezká je ta procházka, to je něco velmi blízkého smyslu. Nový školní rok, nové sešity, nová naděje, že matematika bude letos srozumitelnější, byť nebude, ale to nevadí. Důležité je, že začínáme znovu a znovu a že vůbec ještě můžeme, protože jednou začneme naposledy. A to bychom měli vědět ne proto, abychom se báli, ale proto, abychom neplýtvali časem, lidmi a začátky. A holemi, těmi taky. Nože, hezký rok, přátelé, ať vám ta hůl slouží, na který konec si vezmete, to nechám zcela na vás.

začátku nejen školního roku přemýšlel Tibor Máhrik. V Glose Rádia 7 se budou střídat Tibor Máhrik a Lubo Hlavačka, kterého uslyšíte v pondělí v 16 hodin.

0: tomto čase pravidelně zveme na víkendové pořady a se mnou ve studiu je Katka Hudecová. Ahoj, Katko.
1: Ahoj.
0: Co nás čeká tentokrát? Jaké klíčové slovo si připravila, chystáš?
1: Já to vezmu možná trošku od lesa. Když si představíte stádo ovcí, které se někde na pastvě pase, tak které ty ovce jsou nejvíc v nebezpečí?
0: Asi ty nejdál od stáda.
1: Ty nejdál od stáda, anebo na jeho okraji. Chtě nechtě, uvnitř je to vždycky větší klídek a bezpečí. Ty ovce na okraji jsou vlastně první, které predátor napadne, pokud se k tomu stádu přiblíží. A právě o místech a taky o lidech na okraji bude to klíčové slovo v sobotu v 8 hodin ráno. Protože se tentokrát budeme věnovat lidem, kteří žijí v bývalých Sudetech. Tedy v místech, které jaksi lemují naši republiku. A dodnes, i když už je dávno po válce a dávno po nějakém přidružení k nacistickému Německu a potom poválečném vysídlení zase nová vlna přistěhovalců, prostě tam se to míchalo a různě vařilo v našich dějinách. Zajímavé je, že do dneška je to opravdu území, ve kterém se nežije úplně jednoduše. Také tam nežije moc lidí. Ty vztahy bývají víc takové zdrženlivé, nebo možná na distanc se říká. No, prostě není to úplně jednoduché.
0: Kdo bude tvým hostem? Kdo má zkušenosti tady s pohraničím?
1: Přesně tak. Jaro Aviv je muž, kterého pán Bůh před lety pozval na misii do zahraničí. A on žil v Bagdádu a v Izraeli a na Novém Zélandu, pak v Hernhutu. On toho prostě procestoval moc a všude žil další dobu. Ale pak se mu stalo, že skrze jeho maminku ho pán Bůh povolal zpátky do České republiky. Já nevím, jak to máš ty, nebo možná posluchači. Pro mě do dneška, když se řekne misionář, tak já vidím bělocha mezi černými Afričany, jak tam káže evangelium. Já uznávám, že je to archaická představa, ale pořád v nějakém slova smyslu se mě to drží. A tak Jaro je člověk, který je vlastně misionářem, Čechem v České republice a žije právě v těch Sudetech. V místě, které, nebo slouží spíš v Sudetech, v místě, které je opravdu náročné a duchovně hodně složité. Velmi často na tom okraji naší republiky nejsou žádné církve. Sem tam možná katolický kostel, ale i ten vzácně. A tak vlastně i po té duchovní stránce, pokud tam už žijí nějací křesťané, to není úplně jednoduché, co se týče společenství a nějaké vzájemné posily a povzbuzení. Tak právě o tom si budeme povídat. Jaká je vlastně role misionářů a církve? Proč je tam těch církví tak málo? Proč tam nejsou věřící lidé? Proč nás to nezajímá, jako ty,

To vyprávění z toho, co jsme spolu už o tom mluvili, není jenom smutné nebo jenom těžké. V pohraničí se zároveň dějí obrovské zázraky a taky velká usmíření a mnoho příběhů s pozitivním koncem. Takže i to bude téma sobotního klíčového slova. Už končím, odcházím. Naslyšenou.

Pomalu jsme se přiblížili k 10. hodině a to bude prostor pro Rozmarínu. Té se zhostí Libuše Pavelková s Kateřinou Okáčovou a zaměří se na teenagery. Jak s nimi mluvit, aby se neuzavřeli? Nejen o tom bude pořad po 10. hodině. Od mikrofonu se s vámi loučí dobrý poslech Rozmaríny i dalšího vysílání Rádia 7 pře Pavel Kol. Krásné dny, naslyšenou.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Ve vysílání Rádia 7 vás vítám v Rozmarině, pořadu pro rodinu a o rodině, dneska od mikrofonu Libuše Pavelková. Dnes budeme hovořit o větě, kterou zná skoro každý rodič. Co s tím dítětem je? Někdy to odložíme, řekneme si, že to je nálada, puberta, špatný den, já nevím, co všechno možné. Někdy ale tohle něco dítě opravdu zatěžuje. A čekání na situaci ještě zhorší. Naším hostem dnešním je Kateřina Okáčová z Příbora, takže my se dobře známe a po dlouhé roky spolu spolupracujeme. Je vdaná, s manželem Martinem mají 3 děti. My budeme hovořit o duševním onemocnění a Martin s duševním onemocněním má vlastní zkušenost a Katka ji neprožila osobně, ani její děti, ale prožila ji jako manželka, matka v rodině, kde se z nemocí žije. Dnes s manželem působí jako píři, on ze strany toho, kdo nemoc zná zevnitř a ona ze strany rodinného příslušníka. Katko, vítám tě v Rozmarině.
1: Dobrý den, zdravím.
0: Tak, Katko, jak ses k podpoře rodin dostala?
1: No, já teda zdravím, já tentokrát nevysílám z Příbora, ale jsem právě v psychiatrické nemocnici v Opavě. Dostala jsem se k tomu tak, že jsem nechala zavřít manžela do nemocnice, protože potřeboval pomoc. A byla jsem ráda, že se věnovali nejenom jemu, ale i mně, takže jsem začínala, že jsem tady hledala tu podporu já, jako manželka. A potom jsem tu docházela tak víceméně jako přítel, kamarád, kdy v rámci nějakých aktivit mě tak využívali, že jsme začali mluvit o tom po propuštění, jak se nám daří, co se nám tak jako podařilo, nepodařilo. A potom se objevil projekt, takže v roce 2019 jsem byla vyškolena na PR rodinného příslušníka. Měla jsem tu možnost, že jsem dokonce byla i na stáži v Holandsku, což mě hodně, a o tom dneska budu taky mluvit, o některých těch zkušenostech, hodně se mě to dotklo. A jsem teda zaměstnanec tady v nemocnici, jezdím tu jednou týdně a snažím se pomáhat, ale vždycky přidávám, že sice pomáhám hlavně proto, že to pomáhá mě samotné. Tím, že s Martinem žijeme, duševní nemoc je taková potvora, ona není úplně vždycky vidět, ale vystrčí rušky v době, kdy to nejvíc nečekáte. Takže tu podporu stále potřebuju i já.
0: Tak jak se teda žije v rodině s duševně nemocným? Jak to prožívala ty? No, mluvila tak jsi o podpoře, ale teda jak jsi to prožívala?
1: Je to někdy fičák, ale zároveň to někdy je pěkné. Teď mě úplně dostala, měli jsme takový pěkný rozhovor teď o víkendu s naší nejstarší dcerou a ona tak pěkně dala zpětnou vazbu Martinovi, kdy on si tak jako říká, že to teďka přece zvládá, že teď je dobrý. A Barunka říká, já si myslím, že moc ne. Tak trošku nebyl asi rád. My jsme v období, kdy máme děti, dvě dcery vlastně dospělé a nejmladší syn má 17. Já vždycky říkám, že ty teenageři, že to je jako další výzva v životě. Oni nám dávají celkem jako zabrat, i když jsou úžasný, mám je ráda všechno. Ale dávají takovou tu zpětnou vazbu, že možná, kdyby šlo jako o mě, tak bych řekla, že už se nám žije dobře. Na věci si některý člověk zvykne, ale vždycky mě to překvapí v takových těch situacích, kdy to člověk nečeká.
0: Například?
1: Jo, tak je to i složitý v té, že chodíme do církve, takže měli jsme teď období, kdy Martin byl hodně aktivní v rámci i staršostva a kázání a potom se tak jako začal rozjíždět, jak on to má, on má ty mánie. A prostě natvrdo jsme to museli utnout a on teď zase půl roku prostě nekázal, že? Ani nevedl zhromáždění, protože prostě byl naprosto nekorigovatelný. Takže teď je období, kde se tak pomalu zase vrací a já tak jako se přiznám, že jdu s takovou jako staženou řiťkou, jo? Jakože si říkám, bude to dobrý, nebude to dobrý, hodně se modlím. To je možná pozitivum, mě to teda hodně vede, že když si nevím rady, tak se modlím za ty věci, to mi hodně pomáhá.
0: Super, dá. Tak teda, kdo je přesně ten peer rodinný příslušník? To zní teda jako titul docela jako...
1: Mně se to líbí, ona ta peer je z angličtiny. Peer znamená vrstevník, proto se to používá i u nás. I když teda teď v katalogu práce to má úplně hrozný krkolomný název, je to člověk s žitou zkušeností. Takže se to tak bere, že buď to je to s žitou zkušeností, že byl sám duševně nemocný, nebo si teda odžil to, že byl rodinný příslušník někoho nemocného. Nejznámější je to asi u anonymních alkoholiků, kdy člověk, který se vlastně vyléčil, tak potom pomáhá těm, co jsou na začátku. Znamená to, že vlastně seš takový průvodce. Někdy ten pracovní nástroj je ten můj příběh, takže to, co já jsem zažila, to, co vlastně mám já tu zkušenost, tak já potom mluvím o tom, co jsem já vyzkoušela, co mi možná i pomohlo, anebo co se mi neosvědčilo. A s tím člověk nějak jakoby v té pírovské práci pracuje. Děláme ať už jako individuální setkávání, takže se věnuješ konkrétnímu třeba člověku nebo konkrétní rodině, anebo se potom dělají i takové skupinové věci. Jsem ráda, že my to vždycky v Opavě děláme teda pod vedením terapeuta a já to bych chtěla zdůraznit. Nejsem psycholog, nejsem terapeut ani lékař a musím si to často jako uvědomovat a já nedávám řešení. Jo, je to o tom, že člověk tím, že něco prožil a už nějakou cestu ušel, tak dává naději tomu, kdo je na začátku.
0: To jsem se právě chtěla zeptat, jaký je rozdíl mezi lékařem, psychologem nebo třeba i pastorem, protože si věřící s manželem a je možná, že by měl člověk sklony jako dělat těm lidem pastora.
1: Ne, tak v nemocnici je zaměstnaný kazatel Bratrské jednoty baptistů Jirka Marek. On tady pracuje jako pastor a dochází tady i jeden katolický kněz, takže i na to je myšleno. V dnešní době už se ta duševní péče o duševní zdraví bere ze čtyř stran, jako je to vlastně ta oblast těla, duše, ducha i té spirituality, takže se k tomu nahlíží. My teda ve své práci nemůžeme vyloženě jako dělat evangelizace, jenomže prostě Pán Bůh patří do našeho života, takže my mluvíme o tom, co nám pomáhá. A já mám třeba osobně strašně ráda příběhy Nika Vujčiče, který vlastně je známý, že je bez rukou, bez nohou, on je věřící. A takže někdy pouštíme i jeho takové videjka a různě. Takže člověk vlastně v tom svém příběhu může i svědčit, ale není to primárně, že bychom tady dělali evangelizační akce. I když je zajímavé, čím dál tím víc narážíme, že spousta lidí, kteří jsou různě věřící, končí v psychiatrických nemocnicích.
0: Tak je to jako tak, že mají k tomu větší sklony? Nebo něco tomu říkáš? Jako
1: to... Že to není výjimka. No, jakože se potkáváme a proto si myslím, že je dobré, že tady i potom jsme, že když ten člověk chce, tak to můžeme brát i tak, že se s těmi lidmi můžeme i modlit a tak podobně. A chci říct, že se nám to nevyhýbá, jo? Že to nevyhýbá. Není, že by jako křesťané byli toho prostě ušetření.
0: Proč je důležité, Katko, že tuto práci děláte s manželem jako dvojce?
1: No, my jsme teda asi jako výjimka. Já teda nemáme jiné kolegy, kde by to byl jako manželský pár. Pro nás je to důležité, protože nám to pomáhá v tom našem příběhu. Umožňuje nám to spolu být a pro mě bylo hodně důležité jako člověk, který není sám duševně nemocný. Ono to opravdu je to trošku, jak když je sytý a hladový. Prostě ten sytý tomu hladovýmu nemůže uvěřit, protože on neví, co to je ten hlad, když ho nezažil. A mě to pomáhá i v tom, že máme hodně kolegů. Já teda nejsem jediný pírodinný příslušník, jsme tady celkem tři pírodinní příslušníci a máme tu 10 pír konzultantů. A tam je dobré, že člověk opravdu může vlastně tím pádem vidět různé příběhy. Není to jenom o tom jednom člověku, kterého znáš, kdyby ti možná potom mohlo přerůst přes hlavu, anebo by se z toho člověky sám mohl mít pocit, že se z toho zblázní. Takže já jsem strašně ráda, že poznávám jiné píry, i nejenom z Opavy. My jsme shodou okolností v Olomouci měli minulý týden krásnou konferenci pírů a tam jsem poznala nové lidi, nové příběhy, které teda jsou trošku tak nějak blíž i tomu, co budeme řešit, kdy tam jedna pírka, Zuzka se jmenuje, měla zpívaný svůj příběh. Mně se to velmi dotklo, jako bylo to velmi silné. Chceme ji pozvat do Příbora a ta holčina právě tam sdílela počátky, které měla z dětství, kdy vlastně ona v tom příběhu se otevřela, že vlastně problémy měla už od mateřské školky, nikdo to neviděl a jak pro ní bylo těžké s tím jít ven a najít si potom tu pomoc. A teď už je to dospělá žena, která to nějak zpracovala, zvládla a uměla o tom i krásně zpívat. Takže třeba to je pro mě důležité, že potkávám i jiné lidi, kteří jsou duševně nemocní, ale mají to zvládnutý a je to pro mě vlastně pořád nějaké povzbuzení.
0: Myslím si, že v křesťanských kruzích pořád převládá to, že to je nějaký duchovní problém. Že prostě ten člověk je, prostě má nějaký duchovní problém a proto se to nějak projevuje. Jak jako se na to nahlížíš?
1: No, z naší zkušenosti s Martinem víme, že to je hodně provázané, takže on sám říká z té poslední ataky, kterou jsme spolu zažili, která byla hodně silná, kterou ty si jistě taky pamatuješ, tak on tam měl hřích, který dlouho neřešil. A myslím si, že to někdy je provázané, takže se může stát, když vlastně nemá člověk ty věci v pořádku, tak je potom náchylnější. Jo, když prostě dům je sice prázdný, ale není tam Pán Ježíš, tak kdo ví, který sajraj tam vleze. Ale nemusí to tak být vždycky. Jako to, když člověk zažívá něco těžkého, a je to opravdu hodně těžké, já teď shodou okolností, já mám ráda verš, že Pán Bůh ti nedá víc, než kolik uneseš. Ale to neznamená, že neprojdeš těžkýma věcma. A že opravdu můžou přijít momenty, mně se blíží takové smutné výročí, kdy to bude 11 let, co mi odešla mamka a 10 let, co umřel taťka, oni umřeli rok po sobě. A mě to pořád jako bolí, že jo, chybí mi. Takže jsou věci, které jsou opravdu těžké. A kdyby se nad tím člověk zamýšlel, tak si řekne jako, jejda, to bylo už moc, ale on je tam s tebou. Takže jsou věci, které jsou těžké a člověk si musí přiznat, že i křesťan má někdy kas na zubu, že i křesťan si někdy zlomí ruku a pak musí k lékaři a nebo dokonce musí na operaci.
0: Já, když jsem si pročítala žalmy nedávno, tak mě velmi zaujalo, spojeno s nějakou mojí vlastní zkušeností, to, jak David popisuje, jak ho zevnitř užírá kostižer. A úplně jsem se mohla s tím ztotožnit, jakože prostě když je toho na člověka hodně, tak se to nějak projeví a začne se to promítat do prostě do různých věcí a může to teda nějak... A on tam popisuje opravdu, já bych řekla, těžké depresivní stavy, jo? Mm-hmm. Které samozřejmě jako on měl prostě těžký život, jo? Jako prostě ten boj nebyl jednoduchý, ale velice mě to zaujalo, protože nikdy jsem si dřív toho nevšimla. Až když jsem některé věci prožívala osobně po ztrátě manžela, tak musím říct, že jsem se s tím mohla jako ztotožnit. Uh-huh. Tak a teď. Může se rozlišit taková lehká, jako kdy víra pomáhá a kdy už nestačí říct jenom pomodli se a bude to dobré?
1: Já si myslím, že v Biblii je mnoho příkladů, že ono to mají vždycky ruku v ruce i s tím činem. Že to je řečeno, když jako tě někdo požádá o košili, máš mu dát i ten kabát a nejenom mu říct, modli se, ať to máš. Víra pomáhá podle mě, aspoň to je moje zkušenost, já vždycky hlavně na to člověk nesmí být sám. Já jsem to pochopila před... To vlastně je více jak 12 let, kdy manžel musel být hospitalizovaný. A mě v tu chvíli modlitby neskutečně držely, ale nemohla jsem být na to sama. Já jsem potřebovala lidi, kteří se modlili se mnou. Potřebovala jsem vědět, že na to myslí více lidí a že ten, kdo o tom ví, že za ním můžu přijít, když mi je těžko a on se mi věnuje. Takže v podstatě jsem měla takovou intenzivní modlitební podporu. To je jedna věc, ale zároveň jsem při tom všem chodila právě na ty rodinné komunity a hledala jsem si podporu i u odborníků. Takže to není jenom o té samotné modlitbě. Ta samotná modlitba tě možná sklidní, nebo když si čteš žalm, pochopíš, že král David mohl zažívat taky těžké věci, ale ty potom musíš dělat nějaké konkrétní kroky za to, aby se ty věci měnily.
0: O tom, co je to zotavení, když nemoc úplně nemusí zmizet, si budeme povídat po písni.

0: Vysíláme Rozmarínu dnes v živém pořadu. Povídáme si s Kateřinou Okáčovou z Příbora o zkušenosti s duševním onemocněním. Pokud nás dnes posloucháte živě, budeme rádi, když se zapojíte. Napište nám, zavolejte zkušenosti, obavu nebo nějakou otázku. Můžete volat a psát na tyto kontakty.
1: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio 7.cz. Nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.
0: My jsme si povídali o tom, když je v té rodině nemocný dospělý. Naposled jsme vlastně položili otázku, co to je zotavení, když nemoc nemusí úplně vymizet. Jak to teda je?
2: Zotavení je zajímavý, že tady za tím výrazem stojí velmi taková úžasná osobnost Ameriky, tak takový můj trošku vzor, Patricie Deegan, kdyby si někdo chtěl dohledat potom zpětně, na YouTube má i videa, která vlastně je věřící a která v 19 letech dostala schizofrenii. Zažila to, jak tehdy ještě ta péče byla taková dehonestující. A ona v té nemoci dostala myšlenku, ona tomu říká vlastně, že získala právě tu misi přežití, kdy se rozhodla, že vystuduje a bude doktorkou Deegan, aby vlastně nikdo další nemusel být takhle už zraněn. A ona přišla s tím výrazem recovery, což je zotavení. Ona říká, že vlastně u duševní nemoci vám nikdo nedá razítko, že už jste zdraví, i když se ta nemoc nemusí třeba projevit. Ale vlastně, když tu diagnózu máte, vy nikdy nevíte, jestli to přijde nebo nepřijde. A takže je to o tom, že člověk ví, že má nějaký problém, ví, jak to má hlavně řešit. A tak, jak to u duševních nemocí bývá, ono to není, že byste pořád jeli buď to jenom v depresi, nebo jste byli jenom v mánii. Ono to jde v takových nějakých vlnách. Takže člověk se v tom zotavení naučí vnímat to svoje tělo, umí si vlastně rozpoznat, jestli je v pohodě, anebo jestli se něco děje. A když se něco děje, tak ví, co má dělat, aby se to nerozjelo moc. Takže je to takové, že se člověk s tou nemocí naučí žít tak, aby ten život zvládal. A já to někdy ráda přirovnávám třeba, když má člověk cukrovku. Když má člověk cukrovku, tak ví, že si hlídá cukr, ví, že drží nějakou dietu a píchá si inzulin. A ono to je hodně podobné. Akorát, že ještě nevymyslel nikdo nějaký takový, tak jak máte, že si změníte, jakou máte hodnotu cukru, tak ještě nikdo nevymyslel, že by se měli nějaký papírek, který by nám řekl, jakou máme náladu. Jo? Ale je to hodně podobné. Je to v tom, že člověk s tím se naučí žít a není potom gro toho života ta nemoc. Ta nemoc je jedna z nějakých dalších částí. Ale člověk může mít rodinu, může studovat, může mít zaměstnání, může žít vlastně plnohodnotný život.
0: To zní velmi pozitivně, protože ten pohled zvenku na psychiatrické onemocnění, prostě na blázny, je prostě on je blázen a tečka a prostě blázni by měli být zavřeni někde v blázinci, aby neotravovali ostatní ty zdravé. Že jo? Jako teď jsem to hodně...
2: Ale řekněme si to upřímně, můj manžel teď měl takovou legrační příhodu z Příbora, kdy přišel na rehabilitaci, dochází a tam, když se zmínil té rehabilitační sestře, že pracuje na psychiatrii, tak vlastně zjistil, že ona má v rodině několik schizofreniků a ona říká, já bych všechny ty schizofreniky zavřela a nikdy nepustila. A on říká, to bych asi tady nebyl. Tak to pro ně možná bylo taky zajímavé se setkat s někým, kdo je duševně nemocný, ale nemusí být ten blázen na první pohled, ale přitom to zvládá ten život, jo?
0: Tak nás dneska zajímá ještě další rovina a to je vlastně, mluvili jsme o nemoci těch dospělých, ale teď vlastně k dětem, puberťákům často, jo? Protože jako u těch dětí to nebývá tak často, jako když se to potom prostě... projevuje. Nemusí to být taky, že by byly nemocné, ale oni často jako první nesou nějaké napětí, které vzniká doma, jako nějaké problémy mezi dospělými a tak dále. Takže jaký je rozdíl mezi tím, že má prostě svoje nějaké období, nemá svůj den a situací, kdy to už není nálada?
2: Tak teď to berte velmi tak, já nejsem právě, znovu opakuju, nejsem lékař, jsem jenom jako pracovník, který se v oboru nějak pohybuje, takže to není jako nějaké dogma. Ale tím, že pracujeme s Libuškou v doprovodné organizaci a věnujeme se dětem, hlavně teda i těm puberťákům, tak ono samotné to období je náročné. Je náročné, že se dítě vyhraňuje vůči rodičům, dospívá, má změny hormonů a tak celkově to s tím souvisí. A je důležité hledat tu rovinu mezi tím, jestli jenom děcko si něco řeší a má nějaký jakoby běžný problém, který souvisí s dospíváním, anebo jestli je to něco dlouhodobějšího. Myslím si, že takový dobrý jakoby návod může být ten, že zjistíte, jestli to je věc, která je dlouhodobějšího charakteru. Ono se může stát, že člověk je třeba introvert, když dám příklad, a hodně se uzavírá a je v pohodě, že potřebuje být sám, ale je schopen vyjít mezi lidi, nakoupit si, myje se, chodí na záchod. Možná by vás překvapilo, že když má dítě deprese, tak potom se může stát, že puberťák vlastně odmítne chodit na záchod a čůrá doma do lahví a nechává je v pokoji. Jo, takže to už, když vám to takhle řeknu, to už vám asi zní, že to je trošku za hranou. A to už slyšíte, že to není jenom takový běžný problém. Mě asi nejvíc oslovilo, když jsem na jedné konferenci slyšela psychiatričku, nejsem si jistá, myslím si, že je z Opavy, která se věnuje právě vlastně dětem v dospívání, a ona sama dělá studii, kdy zjišťuje, jestli zase to, když se příliš brzo dá nějaká diagnóza, jestli to tomu dítěti neublíží. Takže já za mě jsem spíš toho názoru, že to není o tom, že se hledá diagnóza, ale když je problém, tak se problém musí jakoby pojmenovat a řešit a najít tu cestu, jak to řešit. Vy, co máte puberťáky, tak víte, že teď nastává to nejtěžší. Kdo už má puberťáky z domu, jako ty, Libuško, tak už se může jenom smát a dávat storky. Je to o tom, že bohužel my rodiče v tu chvíli nejsme ti, který ty děcka berou. Nejsme ti, se kterýma ty problémy chtějí řešit. A myslím si, že to je v pořádku. Já teď sama jsem v tom období, kdy si uvědomuji, a že jsem vděčná, že naše děcka, ať už v rámci sboru nebo i jiných tady těch věcí, mají jiné kamarády křesťany. Vím, že to můžou řešit i s jinýma lidma. Vím, že můžou za někým přijít a že na to nejsem sama. A já bych se toho nebála. Takže možná taková moje první rada je, abyste nebyli jako rodina osamocená, abyste měli přátele napříč nějakým životním obdobím, abyste neměli jenom skupinu, kde jsou jenom lidi se stejně starýma dětskama, ale abyste měli u sebe i lidi, kteří třeba už jsou starší a nebo mají i mladší děcka, ať je to trošku namíchaný. Protože tam je fajn, že potom to dítě může mít jakoby tam někoho dalšího, s kým může o těch věcech mluvit.
0: A co teda dneska nejvíc ty mladé lidi zatěžuje? Jo? Samozřejmě někdo by mohl říct všechno, jo? Ale jako prostě život přináší zátěž a stres, která je dobrá, jako by je potřeba být, ne, že tady si proplouváme, ale co je dneska nejvíc zatěžuje a jakou máš s tím zkušenost právě s mladými lidmi?
2: Jedna z věcí, co děláme v Opavě a co mě hodně baví, jsou preventivní programy pro deváťáky. Tady město Opava vlastně pravidelně nám vždycky tady lifruje všechny deváťáky a my s nima děláme takovou besedu o duševní zdraví, o té hygieně. Děcka jsou strašně fajné a hodně se i otvírají. A myslím si, že to všichni tak nějak tušíme, ale děcka mají velmi jednoduchý život, jako fyzicky. Mají velmi jednoduchý život. Nemusí okopávat brambory, aby měli co jíst. Nemusí chodit pro vodu někde do studny, prostě pustí kohoutek, ale mají velmi těžký život jako psychicky. Jsou zahlceny informacema, jsou zahlceny sítěma sociálníma a my už to někdy tak dělíme, když vám přijde ta třída těch deváťátků, tak už vidíte, že tam prostě už té deváté třídě to jsou barbiny, které už se malujou, oni vypadají, jo, že tam jsou sportáci, tam jsou, už to tam prostě máte nějak rozdělené. Výhoda je, když to děcko má jako koníčky a má nějaké záliby. Problém bývá, když to děcko vlastně je jenom uzavřený a vy vůbec mu nevidíte do té hlavy, co se tam děje. A dnešní svět, právě proto jsem mluvila, že je dobré, ať žijeme v trochu takovým komunitním životem, jsou rodiny hodně uzavřené a ty děcka jsou uzavřené a potom v podstatě, když mají ten guláš v hlavě, tak opravdu nám tady potom končí děcka většinou po vysoké škole, kde ji nezvládnou v průběhu vysoké školy. Hodně se teďka tady setkáváme s dětskama, co vlastně sahnou po drogách, protože potřebují si nějak řešit nějaké problémy. A ty rodiče, ty vztahy jsou tak nabourané, že se to velmi těžko dává dohromady. Obě strany jsou vlastně zničené.
0: Jak bys poradila lidem, aby teda ten komunitní život jako nějakým způsobem začali rodiče? Protože třeba oni sami jako takto vyrůstali, že se jelo, já nevím, škola, kroužky, rodina, o víkendu někde na výlet. Prostě jak začít?
2: Mm-hmm. No, já vlastně mám tu výhodu, já jsem teda z rodiny, která byla velmi uzavřená a já jsem začala utíkat do kostela, jo, jako vlastně do sboru. Myslím si, že to mají možná, někdy si můžeme přiznat, že to mají těžší děcka z věřících rodin, protože možná žijou komunitně, ale ne tak, jak by chtěli. Takže to není o tom, že teď povinně děcka dotáhneme, že musí chodit na dorost, na mládež, že musí být mezi lidma, tak to asi nezabere. Jako věřící máme jednu výhodu, kterou já vnímám, že bez toho bych asi nepřežila, ale já se modlím za své děti. Já teď zrovna procházím obdobím, kdy je to takové těžší s nejstarší dcerou, kdy mám možná jinou představu o jejím životě, nebo bych chtěla, aby ty věci dělala jinak. A trošku mě zarazila ta anotace, když ty si tam psala, že bych měla jako říkat, jak mluvit s puberťáky. Nejsem ten člověk, který všechno zvládá dobře a myslím si, že jsem to párkrát naprosto zvorala, protože jsem to udělala úplně blbě, kdy ona mi jenom takovým tím svým ledovým pohledem řekla, no tak, jak jsi mi to teďka řekla, tak mě to naprosto demotivuje.
0: Neboj, Kačenko. Neboj,
2: já vím.
0: To se mluvím jako ta, která si prošla 7 pubertama.
2: Právě, ty máš taky co dodat.
0: Ono se to změní a jako oni si, jako jsou věci, které, to je dobře, že se vyhraňují. Oni si hledají svoji cestu, ale i 40-letý syn se mě zeptá, včera mi říkal, kdybych já poslechl, tak by se mi to nestalo, jo. A jako svěřují se, já bych řekla, dneska více, než to bylo v tom...
2: Na to se těším, ano, to je proto, jsem ráda, že mám tebe za přátele, za přítele, protože ty jsi o ten krok dál. No ale tak já po té odpovědi jsem se teda stáhla a začala jsem se modlit. Já to nechci zakřiknout, a Bůh to má v ruce, ale oni ty věci najednou jdou. Takže možná je to někdy o tom, já teď teda, jestli máme čas, bych přinesla tu zkušenost z toho Holandska. Nevím, jestli to dobře popíšu, ale víte, jak někdy slyšíte kázání, slyšíte něco a váma to tak propluje. Ale tady to byl strašně zajímavý zážitek, kdy jsme byli na takovém statku, kde se vlastně věnovali duševně nemocným lidem a i rodinným příslušníkům. A my se tam byli skupina, tam byly staniční sestry, terapeuti a píři jsme tam byli. A oni nám přivedli koně, živého koně. A ten terapeut holandský nám tam říká, tak jak byste toho koně donutili, aby, a teď nám dal nějaký úsek, přešel z bodu A do bodu B. A my jsme měli zkoušet jako fyzicky, jak to fakt udělat. Takže někdo zkusil, že ho chytil prostě za to udidlo a táhl ho. Říká, dobře, teď to zkuste jinak. Tak někdo zkusil jít, jestli ten kuň půjde za ním, on šel za ním. A měli jsme takhle několik různých možností, co jsme zkoušeli. A on nám na tom potom říká, uvědomte si, jak to šlo. V momentě, kdy jste potřebovali toho koně nasměřovat, tak jste ho chytli a ukázali mu ten směr. Ale když se ten kuň vydal, tak jste to museli pustit, ten tlak. A to je něco, co se mi zapsalo, protože uvědomuju si to, že my rodiče chceme, aby děcka něco dělali. A tlačíme moc a jsme nervózní a řveme a potom to přepískneme. A v momentě, kdy už bychom se měli stáhnout, tak vlastně my už řveme a už jsme vytočený. Takže možná to je ta situace toho, že se jako rodič bojíme přiznat, že bychom mohli selhat, že když přiznáme, že naše dítě má nějaký problém, že to je vlastně špatně, ale je v pořádku, že dítě má nějaké problémy, protože ono roste, je dobré si vzpomenout, nevím, jak jsi to měla ty, Libuško, v pubertě, ale já jsem byla v pubertě velmi uzavřené děcko a kdybych nepoznala Krista, tak nevím, kde bych skončila. Já jsem měla tu výhodu, že jsem vlastně ve 14. přišla mezi křesťany a pubertu jsem prožila prostě mezi církevníky a to mě nějak jako pomohlo a zachránilo. A to je dobré si uvědomit, že my musíme jakoby ukázat ten směr a pak se stahnout. A proto potřebujeme tu komunitu mít tam ty lidi, kteří vlastně to potom převezmou a je to v pořádku, že oni to převezmou a už jdou ty děcka sami. A potom právě je dobré mít takové přátelé, jako si ty, který už mají ty děcka o nějakou tu etapu dál. A já na tebe často vzpomínám, tebe často doma cituju a uvědomuji si to, je to v pořádku. A to největší, asi možná nevím, jestli někoho nesklamu, ale já si myslím, že to největší, co máme, je opravdu dar modlitby, protože my do toho nevidíme. Nevidíme do srdce dítěte, i když to dítě znáte, máte ho rádi, tak já zjišťuju, že prostě čím více někdy snažím, tak tím je to horší. Že vlastně, když povolím, tak je to vlastně lepší.
0: A na další tipy praktické se ještě podíváme nebo poslechneme si po písni.

0: Své e-maily můžete posílat na adresu studio@radio7.cz, SMSky na číslo 608 566 773.
1: My jsme zpátky v Rozmaríně s Kateřinou Okáčovou jako pír rodinným příslušníkem. To je lepší než to, co si potom říkala z katalogu prací. A mluvíme o tom, jakým způsobem rozpoznat u našich dětí, když už nejde jenom o nějakou prostě rozjetou pubertu, ale může jít o nějaký problém. Než se podíváme na ty praktické kroky, tak ještě, které věty dítěti nepomáhají od rodičů? Vzpomeň si na ty svoje.
2: Já si myslím, že každý máme dobrou zásobu a nejhorší asi je, když si uvědomíte, že používáte přesně ty věty, co jste neměli rádi, co říkali vlastně vaše rodiče. A u mě je to takové to tlačení, tak se přece víc snaž, hejbni kostrou. A v něčem jsem fakt uvědomila, že jsem dcera svého otce, protože náš taťka, on Libuška zná ty příběhy, já jsem teda ještě mimo jedné dítě člověka s duševním onemocněním a znám to z té strany toho dítěte a taťka mě tak dobře vycepoval, že prostě my, když někde máme být v nějaký čas, tak já dokážu vyšponovat celou rodinu, že celá rodina je na čas tam, kde má být. A moje děti s tím mají velký problém, protože ne všichni to takhle mají a oni mají hromadu kamarádů i ve sboru, v mládeži, kteří prostě, když má být něco na půl, no, tak ty lidi přijdou prostě s klidem prostě o půl hodiny později a oni mi vyčítají, že to je moje chyba, že já jsem je naučila chodit na čas a oni teď mají problémy. A já nevím, jestli si teď vzpomenu na hlášky, co nepomáhají, protože se snažím je záměrně zapomenout. Libuško, teď jsi mě dostala. Asi nemám žádné teďka v hlavě.
1: No třeba jako, že vzpamatuj se, ano, přidej, snaž se, nebo to máš jenom v hlavě, nebo nemáš žádný důvod, dívej se, máš všechno, co máš a ještě si budeš stěžovat.
2: Jo? A jsi nevděčný vlastně, že nejsou vděční děcka, jo, to nemají, to strašně nemají rádi. Koukni se, co pro tebe dělám. Mm.
1: A potom takové ty sourozenecké, jakože vlastně třeba ten starší nebo mladší sourozenec dokáže úplně jako, u nás to bylo prostě jako označování, kluci označovali mladší sestru jako his, jako ona se jmenovala Ester, tak oni vždycky jako his a potom řekli Ester, ale samozřejmě ona bouchla s dveřmi a řekla, já nejsem žádná hysterka. Samozřejmě to bylo jenom škádlení, ale asi takové věty existují, že jo?
2: I u nás doma bohužel někdy bývají a přesně mám pocit, že se to tak dobře míjí, že se v tom ještě jako s mým Martinem doplňujeme, že když já jsem v klidu, tak on řekne nějakou věc a já nevím, jak jeho zastavit, a nebo naopak, když on je v klidu a já jsem rozjetá, tak já to pak řeknu. A to je strašně těžké, že jako vy víte, že to říkáte úplně blbě, ale v ten moment, když se rozjedete, tak už je pozdě, to už neumíte zastavit.
1: Tak řekněme si praktické kroky, jak to teda dělat, aby jsme se my nerozjeli, tak co pomáhá?
2: No, já si myslím, že mě pomáhá, abych myslela sama na sebe. Já jsem teď v období, kdy jsem začala chodit na procházky sama se sebou a s Bohem, protože v momentě, kdy vidím, že třeba mě vadí, že zakopnu ve dveřích prostě otažku a tam Klárce odpadne kfen a tam něco odpadlo dalšímu dítěti a tak, tak děcka mi vlastně řekly, že jsem jenom furt nespokojená a naštvaná. Takže já jim jenom suše řeknu, že bych potřebovala, ať to uklidí a vypadnu z toho bytu, abych jim dala prostor, ať si to uklidí a já kolem nesupěla. A mám pocit, že teda mi to nějak začíná jako zabírat, že to je lepší, že děcka jsou v klidu, že jim vlastně nechávám i takovej ten čas, kdy tam nejsem, kdy jim nedýchám na záda, že to nedělají v tu chvíli, kdy já chci, aby to udělali. To pomáhá mně a možná by bylo dobré, teď přemýšlím, jako zeptat se někoho z těch děcek, jak by to viděli, nevím, jestli bych měla sílu to slyšet, ale myslím si, že my to všichni víme, že je to nejtěžší si vzpomenout, že i my jsme kdysi byli na té jejich straně, mě to teda hodně pomáhá, že jsem ve věku, i když mám dospělé dcery, mám vlastně 24 a 19 mají holky, ale ještě je mám všechny doma, tak nebyla jsem o moc dál a možná mi to hodně pomohlo, že na ně tolik netlačím. Hodně mi pomáhá, že si uvědomuji, že tím, že je svěřuju do rukou Pánu Bohu, tak on to dílo dokoná, že to nemusím udělat já. A když byly situace, které byly třeba s Barunkou hodně těžké, kdy po covidu nám teda hodně zamávalo s Barčou covid, kdy vlastně jak se to všechno zavřelo, tak ona potom měla velký problém začít chodit zase zpátky mezi lidi. A my jsme to nepoznali. Byla dokonce situace, kdy jsem to asi 4 roky nepoznala, že Barunka má nějaký problém. A vyvrcholilo to nějakou hádkou a Barunka na mě řvala, že všem pomáhám a jí ani terapeuta nedám. Nevím, jestli ty si pamatuješ ten moment, to byl moment, kdy jsem ti volala, modli se, a ti nezabiju, protože jsem musela odejít z domu, volala jsem tebe a ještě další 2 takové blízký lidi, ať se modlí, protože vlastně jsem zjistila, že rok moje dítě bydlelo na privátě, naprosto v hrozných jako stavech, skoro až depresivních, a nevědělo si rady a nevědělo si, jak si říct o tu pomoc, a já jsem to vůbec nevěděla. Protože v momentě, kdy přijela domů, tak ona si nahodila masku a ten víkend to zvládla nějak prostě hrát a pak zase odjela pryč. A to bylo asi to nejtěžší, co je pro mě nejtěžší si uvědomit, že můžete všechno vědět. Kovářová kobyla chodí bosa. Myslela jsem si vždycky, že s Barunkou máme velmi dobrý vztah. A máme, jako jo, bavíme se, ale vlastně byla doba, kdy jsem si nevšimla některých signálů a těch, co jsem si všimla, tak jsem je špatně vyhodnotila.
1: Mm-hmm.
2: A to je možná to nejtěžší. My jsme to teda vyřešili díky tomu, že máme nějaké kontakty, takže jsme zašli za odborníkem. Nebylo to takové to, že by to potřebovalo hospitalizaci. A mě to uklidnilo a Barunku taky, a vyřešila to nějak, jako ta

0: tam potom sdílí ty rodiče, které buď jako zažili, že taky vyklízeli byt po děcku na vysoké škole, které vlastně ulítlo do nějakých úplně mání a bylo to fakt jako nechutný, a nebo někdo zase řeší jako poruchy příjmu potravy, někdo řeší závislost na kratomu, dluhy a jiné věci.
1: A tady mám konkrétní dotazy, Kači, prosím tě. Píšou několik dotazů, tady je, píšou nám posluchači. Jeden je možná takový hodně odborný. Děkujeme teda za všechny dotazy. Důvody vzniku schizofrenie, jestli je to odborně zmapováno?
0: Na to asi nejsem jako relevantní k odpovědi, já nejsem lékař, to by mohli v nějakých, ale co vím ze skupin, když nám říkali jakoby lékaři, my jsme takový paradox s Martinem, jo? Já mám v rodině psychiatrickou diagnózu, můj taťka trpěl úzkostma a obsedantní kompulzivní poruchou. Mám v rodině z taťkové strany, že několik lidí má duševní problémy, ale já jsem u nás za tu zdravou. Martin to paradoxně v rodině nemá, ale přitom on má teďka nějaký problém, že vyloženě je vlastně, mě tady něco zvoní, že se omlouvám.
1: Neslyším, ne.
0: Dobře. Tak jo, takže vlastně já si myslím, že tohle to jsou otázky, které nejsou podstatné. Co jsme se mi učili, když jsme přišli na skupinu, bylo to, že jsou věci, co můžu ovlivnit a co nemůžu ovlivnit. Nám psychiatr řekl, že Martin může mít děti, i když má psychiatrickou diagnózu. Takže já bych se asi nezabývala věcma, které neovlivním. Moc bych nehloubala nad tím, co může a nemůže být, ale spíš bych se zaměřila na to, jestli něco je, takže se to potom musí vyřešit.
1: A to je odpověď na tu otázku, kterou byla ještě vlastně od stejného posluchače, jak velká provázanost je, když má babička bipolární poruchu a syn schizofrenii. Prostě hledat tam ty souvislosti a tak dále, je jako prostě něco, co jako vlastně neovlivníme.
0: Já bych použila věty naší psychoterapeutky Evy Klimešové, ona to vždycky říká, to je plýtvání energií na něco, co my stejně nezměníme. Jo?
1: Tak, mám tady další ještě dotaz, promiň, ať se dostane na ty dotazy těch posluchačů. Existuje komunitní setkávání pro mladé křesťany s psychickým zatížením, eventuálně podpora pro jejich rodinné příslušníky?
0: Tak, my děláme ty kluby v Příboře, takže když si člověk zadá klub otevřeného srdce do internetu, tak mu vyjedou různé odkazy. Jsou takové možnosti. Je to na několika místech, ale my to máme vyloženě na křesťanských základech. Na druhou stranu takové různé komunitní věci už se teďka rozšiřují všude možně. A jak jsem právě proto říkala, že hodně lidí, křesťanů, má duševní problémy, takže jakoby možná, kdyby se člověk začal ptát, tak zjistí, že taková podpora je. Já bych jenom možná, potom můžeme i do rádia třeba dát nějaký seznam pro zájemce internetových stránek. Je internetová poradna, jsou stránky Na rovinu, kde člověk na internetu si může najít opravdu hodně informací. A kdo se chce ptát, tak ten jakoby tu odpověď si vždycky může najít.
1: Tady máme další dotaz od posluchače nebo posluchačky. Syn 22 let, omezení psychické i fyzické po úraze, nemá náplň, nedokáže se sám někam dopravit, je to na vesnici. Existuje nějaký pobyt pro tyto lidi, online setkávání či jakékoliv jiné aktivity?
0: To asi nejsem schopná teďka z ruky odpovědět, ale to bych se musela podívat případně, když by ten dotaz byl, že bych zkusila. Jsou dneska CDZ, Centra duševního zdraví, který i dojíždí různě. Jsou různé následné organizace, jako je Charita Slezská diakonie, které dělají sociální rehabilitaci, takže se věnují pacientům vlastně po propuštění. A dá se tady ta odpověď, ty seznamy mývají vždycky každá ta obec, pod kterou ta vesnice patří, tak sociální odbor vlastně mývá seznamy. Pracujeme právě v Příboře, jsme hodně tak jako známí, že jako klub otevřeného srdce, takže jsme zapojeni do komunitního plánování a sociální pracovnice s náma třeba řeší, když nějaký klient je hospitalizovaný a potřebuje po propuštění něco, tak vlastně pomáháme.
1: Je tady telefonní i číslo, tak po případě je možnost vlastně odpovědět konkrétně té osobě. Děkujeme posluchačům za dotazy. My vlastně jako jsme hledali to, jako ty už jsi to vlastně zmiňoval.

0: a jako co má člověk jako sledovat u těch dětí nebo dospívajících puberťáků, těch oblastí, které všechny ty oblasti jsou, některé si zmiňovala, kdyby si to mohla zopakovat.
1: Asi takový největší lakmusový papírek je spánek, který je potřeba hlídat, protože když člověk nespí, tak potom ta psychika je víc zatížená. Je tam strava a jde taky o to, jaká je ta strava, jestli je to zdravá životospráva, jestli je tam nějaký přiměřený pohyb, to znamená, že to děcko není celý den jenom zavřený, že má nějakou náplň, koníčky, něco, čeho je schopen. A potom, že je vlastně má nějakou skupinu, kde komunikuje, kterou byste vy měli trošku mít zpětnou vazbu, že to je v pohodě, aby to nebylo, že komunikuje jenom, když hraje počítačové hry s nějakým internetovým světem, což je strašně jakoby nebezpečné. Takže jestli to má být něco takového stručného.
0: Myslím, že každý by měl vědět, jako kam sáhnout, jako jak je důležité si zmapovat tu oblast té odborné pomoci, na koho se obrátit.
1: Vždycky se začíná od toho nejnižšího, takže je to od pediatra, jo? Když jde dítě, takže je to od všeobecného lékaře, který by měl taky mít seznam. Jsou různé krizové linky. Jak říkám, když napíšete duševní zdraví v dnešní době na internet, tak už vám tam vyjede, ať už seznamy krizových linek, jsou i poradna, které dávají, vlastně pracují, nebo se dá volat, vlastně i dívat na stránky psychiatrických nemocnic, které mají hromadu i toho materiálu. To, co je těžké, je to, že někdy je tenká vrstva mezi tím, kdy rodič si myslí, že dítě má problém a dítě neví, že má problém. Vy nemůžete, to je možná to, co bych chtěla, ať zazní jako prirozený příslušník, já můžu pomáhat tomu, kdo si chce nechat pomoct. Často mám tady maminky, které mají děcka ve věku 40 a výš, které jsou na nich naprosto závislí, ne proto, že by museli být, protože si je tak vychovali. Prostě tak dlouho ty děcka byly v mama hotelu, duševní nemoc nepřijali, takže se točí, že mají za sebou, já nevím, 30 pobytů v nemocnici. Když zvládnou pobyt, tak se stejně vrátí k mamce, vrátí se ke stejně špatným návykům a prostě nechtějí nic nezměnit. Vy nemůžete pomáhat někomu, kdo si nechce nechat pomoct. To je důležité. A někdy u rodičů je nejdůležitější začít u sebe. To znamená, když má dítě problém, hoďte první do klidu sama sebe a potom můžete pomáhat. To je pravidlo první pomoci, které nám říkali, když jsem byla na školení, a než jdete někoho zachraňovat, musíte se podívat, že při té záchraně sama sebe neohrozíte na životě.
0: Tak to jsou určitě dobré rady a na ještě další rady a popřípadě posluchače si dáme čas po písni.

0: My stále si povídáme v Rozmarině s Kateřinou Okáčovou, pír rodinnou příslušnicí se zkušenosti vlastně s duševním onemocněním rodinného příslušníka. Katko, já, co bys řekla rodiči, který má strach, že když o tom začne mluvit, o některých těch věcech, jako že s tím dítětem něco je, udělá z dítěte problém?
1: Je to těžké, nad tím přemýšlím, to nemám takovou jednoduchou, ale pokud tam problém je, tak on už tam stejně je. Dobře bych volila o to, s kým o tom budu mluvit. Já bych první tomu dala čas, kdy to proberu s někým, komu důvěřu a kdo se se mnou za to bude modlit. A určitě to není o tom, když vidím, že se mi dítě třeba zavírá, vidím tam víc těch nějakých takových varovních příznaků a není to dobrý, nemůžu na něho nastoupit teďka z hurta a tak od teďka, chlape, děláme všechno jinak. Protože to on se mi zavře a já nehnu vůbec s ničím. Takže proto bych ráda říkala, že vlastně je dobré, my máme takovou knížku, kterou dáváme rodinným příslušníkům. Napsala to maminka duševně nemocné dcery a jmenuje se Sebeobětování není řešení. Často na ten název myslím a je to o tom, že vlastně my jako rodinní příslušníci máme být rodinní příslušníci. Je dobré říct tomu děcku, mám tě rád, jsem tady pro tebe, pokud si chceš popovídat, přijď za mnou. Pokud nepřijde za váma, tak výborně, s kým si o tom chceš promluvit. Pomůžu ti najít někoho, s kým si o tom můžeš promluvit. A nebrat to tak, že my ten problém musíme vyřešit, protože to není jakoby primárně náš problém a my máme být opravdu tou oporou a podporou. A taky je strašně dobré to, co teďka mě hodně potkává a učím se to, protože je to těžké, nepomáhat s tím, co už to dítě má zvládnout samo. Já jsem ten člověk, který s tím má největší problémy. Jo? Náš syn dojíždí do druháku na střední školu a já ho musím nechat jet 6:20 prostě autobusem samotného. Odchází z domu dřív, než já vůbec stávám. Taky se to učím. A berte to tak, že nemůžete chtít zachránit ty věci během jedné hodiny. Dejte tomu čas. Je to takový maraton. Nespěchejte ani na sebe, ani na ty blízké.
0: Já ti moc děkuji za ta slova, která jsi řekla teď na konci a děkuji ti za to, že jsi přijala pozvání do Rozmaríny. Chci ti moc za to teda poděkovat, popřát celé vaší rodině, ať se vám daří ty nahoru a dolů zvládat. A loučím se dneska s posluchači od mikrofonu Libuše Pavelková a můj host Kateřina Okáčová. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Reprízu dnešní Rozmaríny s Kateřinou Okáčovou o tom, jak s dětmi a teenagery mluvit, aby se neuzavřeli do sebe, a o hledání podpory v odborné pomoci vysíláme znovu v neděli v 11 hodin a v úterý ve 13 hodin. Za týden bude hostem Rozmaríny Vendula Jašková s moderátorkou Andreou Audovou si budou povídat o lidském potenciálu a síle Fornsteinovy metody instrumentálního obohacování. My už máme po 11. hodině z vysílání Rádia 7 vám pěkný den a pěkný poslech přeje Klára Litterová. Máme čtvrtek 17. září a z toho, co nás čeká během následujících pár hodin za pořady, si poslechneme po písničce.

Dnešní vysílání Rádia 7 má pro své posluchače od 11 do 15 hodin v nabídce tyto pořady. Jakými dovednostmi vybavit děti do života? Jak je naučit, aby si věděli rady? O svém přístupu vypráví Česťa Tichý, táta tří dětí, praktik i lektor. Rozhovor Pepy Kosteleckého o přírodě, nožích, vaření a dobrodružství nabízí pořad Štafeta v 11 hodin a 15 minut. Na lodi Jitřenka, jejíž plavbu sledujeme ve čtení na pokračování prostřednictvím knihy manželů Dolejších plavčík Žán, to vře. Kapitán má obavy z plavčíka Žána, který svým předčítáním z Bible ovlivňuje posádku. Rozhoduje se ho zbavit a převzít loď do svých rukou. Podaří se mu to? Poslouchejte ve 12.15. Farář, disident, mluvčí Charty 77, zpěvák, písničkář, člen Rady ČT. Množství rolí a oblastí, kterými se Miloš Rejchrt věnoval, je pestré. Je něco, co je spojuje. Jaké je? Bylo jeho dětství. Kdy si svou křesťanskou odlišnost začal užívat a jak? Jaké knihy četl v dospívání? První ze série rozhovorů Petra Vaďury s Milošem Rejchrtem o jeho životním příběhu přinášíme ve 13 hodin. A mezi 2. a 3. hodinou je v našem vysílání prostor pro vaše písničková přání.

0: Jakými dovednostmi vybavit děti do života, aby si věděli rady? O tom se v pořadu Štafeta na Rádiu 7 pobaví Pepa Kostelecký s tátou od tří dětí, praktikem i lektorem Čestou Tichým.
1: Štafeta. Do výchovy s kompasem.

0: Čestě, co nejraději děláš se svými dětmi, tak říkají se, aby se utáhl.
1: Mám 3 děti, novorozence 3letý a 5letý. A každý je úplně jinačí a na každého platí něco jinačí. Ale třeba s tou holčičkou starší máme velice rádi odlívání stop. Vyrazíme do přírody, někde do lesa, ideálně po dešti a hledáme stopy zvířat, co vylejeme sádrou a máme potom z toho ty odlitky. Snažím se, aby co nejvíc toho udělala sama, našla místo, kde půjdeme, aby podle knížky dokázala třeba i určit, co je to za stopu, aby namíchala tu směs a i to potom vymula citlivě a prostě udělala toho co nejvíc. A s tím mladším, kterým jsou teďka 3 roky, často třeba vaříme, najdeme na YouTube nějaký jednoduchý recept a nechám ho zase co nejvíc toho udělat, nakrájet, oškrábat, samozřejmě vždycky jako s dozorem, občas nějaká kapka krve taky se uroní, ale už je schopen nějaké jednoduchá jídla taky jako uvařit s nějakou asistencí.
0: Tohle říká a povídám si dneska s Čestou Tichým, realizátorem akcí Dorostové unie. Je to skvělý kuchař a truhlář se zlatýma českýma ručičkama. Řekl jsem to správně, Čestě?
1: Asi jo.
0: Ale všiml jsem si, že máš náplast na ruce. Co se stalo?
1: Jo, občas teče krev, nešikovné maso musí pryč. Ne, jestli je to mám nějak vyrozebírat, co se mi stalo.
0: Ne, nemusíš. Pojďme k tématu a téma je dovednosti, umět si poradit, čemu je dobrý učit děcka dovednosti. Co je učíme a proč je to učíme?
1: Tak mým cílem jako rodiče teďka je vypustit do světa kluka nebo holku vydovávenou schopnostmi, jak si poradit s životem. Když to řeknu velice jednoduše. Konkrétní příklad by bylo, jak si uvařit plnohodnotné jídlo, jak si opravit kolo, jak se zabalit na výlet, aby nemuseli chodit za mnou, nebo za vedoucím, nebo za kamarádem a prosím, pojď mi pomoct, to nezvládnu, ale aby měli sami chuť se posouvat dál, byli soběstační a aby i zároveň uměli pomoct někomu dalšímu kamarádu, blížnímu a aby se nebáli zeptat třeba něco, čemu nerozumí, co neví, a aby uměli kriticky vyhodnotit informace, co dostanou, jestli jsou pravdivé, nepravdivé, důležité pro ně. A aby věděli i, na koho se obrátit, co jsou nějaké jako bezpečné prostory, blízká osoba, aby prostě nechodili se ptát, já nevím, na prostě internet.
0: Jasně, tam najdeš lecos.
1: Spoustu věcí, ano, v podstatě všechno. Ale často to není pravda, no. Takže to je takový nějaký můj cíl, kam se snažím dovést konkrétně svoje děti.
0: Často platí, že nemůžeš učit to, co sám neumíš, tak kde ses naučil dovednosti umět si poradit v životě?
1: Moji rodiče mě vedli tady k tomuto způsobu života už jako od dětského věku. Už jako kojenec jsem byl na letních táborech, týdenních i delších. A i do dnešních dnů v podstatě každý rok aspoň ten týden se snažím někde strávit v přírodě. Takže to je obrovský zdroj inspirace, co kde dělat. A prošel jsem i akcema třeba z organizace IMKA nebo AROŠA, různé DDMka, domy a děti a mládeže. A taky jsem studoval rekreologii na Fakultě tělesné kultury na Olomouci.
0: A prosím tě, co to je rekreologie? To znamená jako skoro nekrologie?
1: To je od rekreare přetvořit a je to v podstatě to velice zjednoduším, jak využít volný čas, jak ho naplnit smysluplně zdravý životní styl, tak se dalo říct.
0: No, když tě poslouchám Čestě, úplně si říkám, tyjo, musím něco studovat, a nebo už jsem zaspal, protože už je mi 40 a tohle jsem všechno nezažil. Tak jak začít, když toho moc neumím nebo nevím?
1: Jo, tak dá se odrazit od klasika YouTube, kde když člověk dá jako do vyhledávače třeba bushcraft, prepping, DIY, D, měkké i tvrdé i, a většinou v angličtině těch zdrojů je víc a dá si tam jako něco z těch zdrojů, tak na něho vyskočí jako miliony odkazů na zajímavé věci, co se dají dělat. Knížky taky ještě existují, takže například pán Václav Cílek má spoustu super knížek, teďka nově vyšla Nové ostrovy, zrovna teďka ji čtu. A nebo existuje příručka pro vedoucí a rádce křesťanských dorostů klubu oddílu, která se jmenuje Kompas, která je zdarma ke stažení na webových stránkách Dorostové unie, která je doslova nabitá s nápadama a inspirací, co se dá venku, uvnitř dělat, kdekoliv. To je malá reklama.
0: Dobře, takže spousta zdrojů. Načtu si, ale vlastně mi přijde, že toho je tolik, co bych měl dělat. Poradil bys mi, jako kde mám začít?
1: Já mám super zkušenost s, například i s prarodiči. S mým dědou, když jsem byl já malej kluk, tak jsme byli někde na výletě a děda prostě jenom uříznul nějaký klacek v lese, vytáhnul obyčejný zavírací švýcarák a začal tam vyřezávat prostě nějaké jednoduché prostě čtverečky, proužky, ornamenty, nic složitého. Sloužilo to jako vycházková hůl během výletu. Mně se to líbilo, tak jsem to samozřejmě taky zkoušel, tak jsem jako něco jsme tam společně jako vyřezávali. A třeba až do dnešní dnů mám tady tuhle tu násadu, teď už je to v dílně jako na košti. Mám už ji přes 20 let, ale je to jako krásný příklad, jak se dá úplně přirozeně, jednoduše, bez žádných znalostí, žádného vybavení začít třeba s vyřezáváním konkrétně. Nebo druhý způsob je třeba pozvat si nějakého hosta, kamaráda, co něco umí. A my jsme si takhle na družinku pozvali třeba ornitologa, tak natáhl na zahradě nebo v parku, natáhl sítě, chytnul tam nějakou sikorku, kosáka, ukázal nám, proč se kroužkujou, kam lítají, kde mají zimoviště a tak dále. A měli jsme hnedka hotový zajímavý program. Nebo sedláře, někdo, kdo mi zkůží, někdo, kdo zná kameny, kdo zná prostě nějaké svoje řemeslo zajímavého umí předat, takže člověk v podstatě to ani nemusí umět a snaží si pozvat nějakého hosta.
0: Často díky, teď už vím, co můžu dělat, nebo když to neumím, že si můžu někoho pozvat, kdo to umí. A teď si představ, že jsem jako expert, čím bys mě ještě mohl překvapit, abys mě jako motivoval.
1: Překvapit můžou například externí firmy, co dělají zážitkové kurzy, příkladem prázdninová škola Lipnice. Jsou to i víkendové, i týdenní kurzy, kde člověk může zažít opravdu jako velice zajímavé situace. A nebo třeba jenom vyrazit do nějakých hor na 3 až 5 dní, nějaký Puťáček, Jeseníky, Tatry, Alpy, a tak jako život vždycky připraví nějaké jako překvápko a může být sebezkušenější. A nebo třeba můžu dát ještě tip na kurzy Dorostové unie. Pro 13-leté je kurz Draft, pro starší 15-leté je tady rácovská škola a pro ještě starší tady 20 a víc je třeba kurz Vedoucák. Takže tady se taky dá jako spoustu inspirace načerpat, zažít, najít nové přátelé.
0: Říkám si, že z toho už pro ty starší experty, jako jsem já, že potřebují pořádný zážitek, adrenalin a možná nějakou sebezkušenost, sebepoznání, jak se dneska jako říká, že něco jako hlubšího. Tak to, o tomhle jsou ty kurzy?
1: Jo, určitě. A jako asi, když už jsme bavíme o tom expertu, tak ještě jedno bych jako zdůraznil třeba ten jako puťák nebo až nějaká jako pouť, minimálně třeba těch 5 dní, tak vypnout ideálně jako mobil a jenom zůstat jako ve své hlavě nebo s pár kamarády a vyrazit takhle někde jako čistě do přírody, tak člověk může být jako sebezkušenější a vždycky jako objeví něco nového, zajímavého a něco jako vypluje na povrch.

0: Česťo, tak jsme probrali začátečníka a experta, tak by mě zajímalo, jaký tři věci by si děcka měly odníst do života a můžou se naučit v rodině, v oddíle, v klubu?
1: Tak vždycky záleží, jako o jaké věkové skupině se bavíme, ale pokud budeme se třeba bavit o tom desetiletým, tak podle mě už by měl určitě umět a vědět, jak si zbalit věci. Jak si zbalit věci prostě na nějaký ten puťáček, na tábor, a ne, že mu to maminka poskládá do tašky a třetinu věcí po táboře ještě najde nevybalenou. Takže zbalit se, vědět, co si vzít, jak to používat, jak se třeba o to i starat. To je jedna věc.
0: Promiň, já tě zastavím. Hle, jak bys to jako vedoucí učil to dítě?
1: No tak když se třeba zde jako na ten puťák, tak v rámci třeba tábora, my jsme vždycky mývali dvoudenní puťák, tak z těch všech věcí, co se berou děcka na tábor, tak teďka vzít prázdnej baťoch a děcka, hele, jdeme tam a tam, tolik a tolik kilometrů, budeme potřebovat nějaké jídlo, zkuste se zbalit, děcka se zbalí a pak se společně podíváme na ty věci, co si zabalili, spoustu věcí jako nebudou potřebovat, tak jim říct, hele, budeš potřebovat tady jako mobil, budeš potřebovat tolik sladkých tatranek a tak dále a společně si prostě to projít, podívat se, co je důležité a co není důležité.
0: Dobře, už vím, jak naučit dítě si balit. Co dál, co by se měl naučit?
1: Není špatná vlastnost jako vědět něco o navigaci, orientaci v mapě, v terénu, ale co bych možná vypíchnul, tak je, co dělat, když se ztratí někde. Může se to stát i v městě, i v lese, tak jak začít panikařit, jaké číslo je na třeba horskou službu, anebo ve městě prostě jako co dělá i malý dítě, prostě 7 lety, jako co má dělat, za kým jít, že nezačít třeba jako pobíhat zmateně všude kolem, ale jsou různé jako techniky, co dělat.
0: Co ještě by se mělo dítě naučit?
1: Jak už jsem párkrát zmínil, tak třeba jak si uvařit, nějaké základní jídlo, jednoduché. Využije to i na táboře, i během studia na vysoké škole, nemusí jíst jenom čínské polívky z pytlíku. Schopnost do života k nedocenění.
0: Já to můžu potvrdit ze své vlastní zkušenosti. Ale maminka mi ještě doteďka dává slušnou výbavu, když přijedu s dětskama.
1: Ale toho maminky jsou přece.
0: Ty jsi zmínil slovo nepanikař. Tak já znám aplikaci Nepanikař, která pomáhá dětskám jako v té psychické rovině se uklidnit, aby zvládali stresové věci. Tak když zabrousíme třeba do toho, co teď děcka jako prožívají, žijou, tak jak jim jako v rodině nebo v klubu oddílu můžeme pomoct zvládnout psychicky náročné věci?
1: Na táboře máme nástroj, kterému my říkáme jako večerní dýchánky. A je to vždycky těsně před spaním, skupinka 3-5 kluků s podobně starým jako vedoucím, nebo trošku starším vedoucím, tak třeba zvečer probírají zpětně ten program, co bylo na táboře. A během toho se tam vždycky vybude jako hezké přátelství, pouto, že se dá dostat i na celku citlivá témata. A párkrát takhle jako vypluli nějaký jako citlivý situace doma, který normálně by asi jako to dítě ani neřeklo. Takže to je zase jako hezký nástroj, kde se dá, asi ne potom, jako když se jde dál v té celé družince, ale navázat na to a nějak pracovat s tím dítětem, s nějakýma jako jeho problémama a nějak na to navázat. Ale vždycky jako je potřeba najít nějaký ten můstek, jak se dostat k tomu problému nebo k nějaké té citlivé otázce.
0: To mi připomíná, jako rodiče máme s dětskama před spaním takovou chvíli, kdy si už ležíme v posteli a povídáme si nebo si i čteme. A tam často jako děcka řeknou něco, co se stalo přes den. To normálně jako neřeknu hned. Jak se máš, co bylo ve škole.
1: Ano, ano, nic.
0: To zní jako fakt prakticky, že je potřeba ty věci vlastně trénovat, ty dovednosti, že se to nenaučíme ani z videa, ani z jedné nějaké zkušenosti. Tak by mě čistě zajímalo, jestli si vzpomeneš na nějakou konkrétní příhodu, kdy se ti hodilo, že umíš dělat to či ono.
1: To je velice jednoduché první pomoc. Každý by aspoň trošku měl umět. Já už jsem ji jako několikrát v praxi použil a stalo se nám, že byli jsme na skalách, kamarád spadl z 2 metrů, zlomil si loket, začal upadat do šoku, ve skalách jako žádná příjezdová cesta, žádný signál, a co teďka?
0: No, co jsi udělal?
1: Tak naštěstí jsem tam nebyl sám, tak kolegyně jsem nechal jako s ním, dali jsme na něho izotermickou fólii, aby aspoň měl jako trošku tepla. Já jsem rychle vyběhl na skálu, lovil jsem tam signál a volal jsem v podstatě rovnou jako helikoptéru, která jako přiletěla, a pak už se jako přebrali profíci. Ale no, zase jako začít panikařit, jako nemá, nebo sedět a dát mu poslední pomazání, nemá smysl. Ale nemusí to být takové to extrémní situace, stačí nějaká jako řezná rána a mít lékárničku, vědět, co v ní je, na co patří, tak stačí i tady tyhle běžné úrazy, rozražená kolena, lokty, vědět, jak ošetřit.
0: Už jsi párkrát zmínil, jakože trošku krve občas, a to asi při tom třeba vyřezávání nožem nebo používání nože. Jaký máš, Fígle, poučku, jak pracovat s nožem?
1: Krvavý kruh, tomu říkáme. To je první pravidlo, že si všichni sednou do kruhu, tak, aby jako tím nástrojem ostrým, ať je to sekera, pila, nůž, nedosáhli na někoho dalšího. A všichni musí sedět. Ta lékárnička po ruce jako není špatná, protože počítáme s tím, že nějaká jako kapička krve se jako uroní, ale že mít nějaké náplasti po ruce. Mít ostré nástroje a mít stálý dohled nad dětmi. To bych zdůraznil, že vždycky aspoň jako na 3 děti jednoho vedoucího nebo něco podobného, záleží samozřejmě jako na stáří a zkušenostech těch dětí i těch vedoucích. A naučit je předem i nějaké jako základní techniky práce s tím nožem. Zase internet, knížky, je toho spousta, teď na to nemáme čas, ale jako nehodit na ně jenom tu dovednost, ale první je dát aspoň trošku toho know-how a pak ať se jako dál jako s tím nějak popasovávají.
0: To mě fakt pobavilo, jsem rád, že krvavý kruh znamená úplně něco jiného, než se vybaví na první poslech. Česťo, jaké byly reakce nebo výsledky dětí, když se učili něco pod tvým vedením?
1: Mám jednu kratičkou příhodu, taky to byl letní tábor a zadání bylo, že děti měly si uvařit oběd nebo večeři a dostali syrové kuře. Vždycky s jednou družinkou byl vedoucí, který to nějak hlídal, aby se nějaké ty hygienické zásady dodržely. A já jsem měl výborný nápad, že jedno z těch kuřat jako nabodnu na ten klacek, na kterém se to bude opíkat s rozběhem. A jedno dítě se mi po tomto úkonu rozbrečelo, což asi chápu teďka zpětně, že to nebyl úplně jako nejlepší nápad. Ale uvědomil jsem si pak zpětně, že vlastně jako děti jsou úplně odtržení od některých jako běžných jako situací, že prostě jako maso v supermarketu je vždycky jako vykuchaný, vykrvený. A asi jako každý dítě vidělo, jak někde gepard uloví antilopu, ale to, jak vypadá jako živý kuře a že jako ho taky někdo musí zabít, vlastně jako nikdo nikdy jako neviděl, jo. Tak možná jako, říkám, tady to asi byla moje chyba, ale trošku jako přiblížit dětem to, že jako to kuře je opravdu jako bylo živé a že bychom si jako toho jídla taky mohli trošku víc vážit, možná jako nějakou formou jinou, asi než jsem zvolil já, by nebylo špatný.
0: Ty dovednosti souvisí s tím, že dělá něco praktického ze života do života. Často čas našeho rozhovoru se blíží ke konci, tak je mi líto, že jsme jenom o tom mluvili, že jsme si nemohli něco vyzkoušet, ale podívám se na nějaký video. Řekni mi, jaký máš teď jako plán, co se chceš novýho naučit?
1: Z nových věcí určitě by byla spousta, ale spíš se snažím jako zpátky se vracet k těm starým věcem, na které třeba už není čas. Tak je třeba jako výroba nožů, výroba z kůže, nějaká forma střelby, horolezectví, vysokohorská turistika. Tady v těm věcem bych se spíš rád vrátil, než objevoval z nějaké nové dovednosti a nové oblasti.
0: Tak se ti daří najít čas na věci, které chceš oprášit a připomenout si. Od mikrofonu se loučí moderátor Pepa Kostelecký a můj dnešní host Čestě Tichý. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj, a vyražte někde ven za dobrodružstvím.

0: Pořad Štafeta vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Reprízu si můžete poslechnout v pondělí v 18.30. Za týden ve čtvrtek se Štafeta ozve s tématem zpěv a tanec.
1: Jsi domov, ne čtyři chladné stěny, jsi přístřeší, když přijdu unavený, jsi náruč, volající střes.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Pomalu se na Rádiu 7 dostáváme ke 12. hodině, kdy vás zvu ke společnému stišení před Pánem s pravidelnou polední modlitbou.

Odbyla 12. hodina a my se posouváme do druhé poloviny dne. Máme čtvrtek, 17. září. Posloucháte Rádio 7 s Klárou Litterovou, která vás právě teď zve ke krátkému zastavení a společné polední modlitbě. Na chvíli odložte své starosti, práci i spěch a ztište se s námi. Pane Bože, přicházíme k Tobě a děkujeme Ti za to, že toužíš po kontaktu s námi a že na nás máš vždycky čas. Chceme Ti otevřít svá srdce, svěřit Ti to, co prožíváme, zastavit svůj neklid z různých věcí. Chceme Ti předat otěže dnešního dne, nechat do nich proudit Tvůj pokoj, aby tam, kde vládne strach, úzkost nebo napětí, zavládl klid a odevzdání. Ty máš sílu postarat se o každého z nás, být s námi ve všem, co řešíme, v konfliktu nebo osamělosti. Na to ať nezapomínáme. Žehnej našim domovům i celému světu svým nebeským pokojem, který přesahuje každé lidské chápání. Díky.

Během této hodiny s Rádiem 7 se můžete již ve čtvrt na jednu zaposlouchat do čtení na pokračování, a to prostřednictvím knihy manželů Dolejších Plavčík Žán. Ten právě pluje na lodi Jitřenka a její kapitán má z plavčíka Žána obavy. Předčítá totiž posádce z Bible a to se kapitánovi nezamlouvá.

Toužím vás spatřit, abych se s vámi sdílel o některý duchovní dar a tak vás posílil, to jest, abychom se spolu navzájem povzbudili vírou, jak vaší, tak mou. Římanům 1, 11 až 12.

Na lodi Jitřenka začíná spiknutí důstojníků a také střet lodníka Mária s Žánem kvůli předčítání z Bible. Mário odmítá Žánova slova o božím odpuštění a prohlašuje, že on sám svým nepřátelům nikdy neodpustí. V námořnické kajutě probíhá debata námořníků, kteří sdílejí své náboženské pověry a historky o setkání s ďáblem. Tesař Jordán se chlubí svou posvěcenou náušnicí, kterou považuje za magickou ochranu proti prokletí. Žán se snaží námořníkům vysvětlit, že skutečnou ochranou je víra v Ježíše Krista, který nad strachem a zlem již zvítězil. Žánova odvaha a výřečnost udělají velký dojem na kormidelníka, který se ho zastane. Naproti tomu v důstojnické kajutě rostou obavy a znepokojení z toho, že Žán svým předčítáním Bible začíná ovlivňovat kormidelníka.

0: Smím dál, pane Flaubere?
1: Vstupte.
0: Dveře se pootevřely a dovnitř nahlédla téměř plešatá hlava, které chybělo levé ucho.
2: No vidá, jsou tady dokonce oba,
0: roztáhl noční návštěvník ústa ve spokojeném úsměvu.
2: To se hodí,
0: dodal a vešel do kajuty.
2: Který ďastě sem přivádí tak pozdě v noci, Claude?
0: Vyzvídal Lapré a bradou ukázal příchozímu na volnou židli.
2: Pro tentokrát spíš anděl strážnej,
0: zašklebil se Claude, řečený též bez uchý.
2: Nesu moc důležitý zprávy, který bych nerad nechával až na ráno.
0: Povídej.
2: Před chvílí jsem vyslechnul náramně zajímavý rozhovor.
0: Uvelebil se na židli.
2: Abyste věděli, v jedný cimře pro mužstvo se schází už delší dobu pár chlápků. Hlavní slovo tam vede, podržte se, ten námořnický cucák, plavčík Žán. Čte jim žalmy a nešetří přitom zbožnejma řečma.
0: Bezuchý námořník se odmlčel a nápadně zašilhal po poloprázdném poháru vína na Flaubérově stole. Ten mu ho mlčky dolil a přisunul.
2: O to by samozřejmě nešlo,
0: obrátil do sebe Claude pohybem zápěstí sklenku a spokojeně mlaskl.
2: Jako křtěný katolík mám pro duchovní potřeby člověka pochopení. Závažnější je, že ty řeči, které se tam dole v podpalubí vedou, silně zavánějí sektářstvím. A jak říká náš velebnej pán, kdo zapírá pravou víru, je horší než satanáš sám.
0: Námořník se zbožně přežehnal křížem a při pohledu na prázdný pohár si lačně přejel jazykem přes suché rty.
2: A to je všechno?
0: Zeptal se Lapré.
2: Vydrž, kvůli tomuhle bych sem nechodil v době, kdy jindy už spím. Teď přijde to hlavní. Mimo jiný se tam dělají moc divný narážky tady na pana Flaubéra. Lodní tesař Jordan, ten, co nosí v uchu tu obrovskou zlatou náušnici, dokonce tvrdil, že je to vtělenej ďábel.
0: Flaubér se překvapením nadechl a Claude přitom zvedl ruce jakoby v sebeobraně.
2: Prodávám, jak jsem nakoupil.
0: Takže, přejal si Flaubér palcem a ukazováčkem zamyšleně po úzkém knírku.
2: Takže se nám to komplikuje,
0: dopověděl za něho Lapré.
2: Ten mládenec bude zřejmě i genot,
0: nevšímal si ho Flaubér.
2: Konec konců, sebrali jsme ho přece v La Rochelle. Ať je, kdo je,
0: přerušil důstojníkovi úvahy Claude.
2: Nezanedbatelné je to, že na týhle kocápce už dávno není sám. Za ten krátký čas se mu podařilo přesvědčit o správnosti svý víry kormidelníka Levasera a nepochybuju, že zanedlouho bude mít stejný úspěch i u dalších.
0: Co to žvaníš za nesmysly?
2: Vyjevil se Lapré. Žvaním? Co pak nechápete, jakou jsme si na loď nasadili štěnici zatraceně?
0: No tak, uklidňoval bezuchého námořníka Flaubér.
2: A teď mě ještě zajímá ten lodní tesař.
0: Pověrčivej jako stará bába, ohrnul pohrdavě Red Claude. Všude a za všem vidí Lucifera, s prominutím i za váma. Prej jste mu sfouknul nějakou svíčku, kterou zapálil paně Marii.
2: Já? Svíčku? Proč bych to dělal? Podivoval se Flaubert.
0: Jo, tak na to se už budete muset zeptat jeho. Díky arabským pirátům už neslyším tak dobře jako dřív.
2: Přejel si muž rukou po místě, kde dřív mýval ušní boltec.
0: Ovšem jako skutečně nebezpečnýho, vidím toho mladíčka.
2: Dobrá, Claude, pokud se dozvíš ještě něco nového, přijď. A díky.
0: Na mě se můžete spolehnout. Pořád vám mám co vracet.
2: Bezuchý námořník vstal ze židle a tiše vyklouzl ze dveří. Oba muži osaměli.
0: Zapáchá, potáhl Flaubert nosem.
2: No jo, jako každý, kdo se nemeje. Pokrčil Lapré rameny.
0: Už jsem si zvyk. Jenomže já tady budu spát.
2: Vyvětrat nebude zdaleka tak složitý, jako vyřešit tuhle záležitost.
0: Jestli tím myslíš toho klukra, pak ho svěř s klidným svědomím do péče některému z našich hochů. Ale dej pozor, musí to vypadat jako náhoda.
2: Spolehni se.
0: Pokud jde o toho tesaře, uvažoval Flaubert, nemůžeme se bez něho obejít. Na lodi je nutně potřeba, protože jeden nikdy neví, co se může přihodit. Zkusím si ho pohlídat sám a uvidíme.
2: Zbývá ještě kormidelník, upozornil s jistou dávkou uštěpačnosti v hlase Lapré.
0: Zatracenej larošilský zmetek. Neudržel se první důstojník.
2: Tihle pánbíčkáři jsou horší než morová nákaza. Vůbec se nedivím panu Deluvuovi a dalším, že s nimi chtějí zatočit. V tomhle směru vědí až moc dobře, co dělají. Ale hezky po pořádku. Nejdřív ze všeho musí zmizet plavčík. Jestli je to učedník všech těch kazatelů pokání, je nutné ho zlikvidovat. Mohlo by se stát, že než bychom se stačili otočit, měli bychom loď plnou jemu podobných.
0: Já ho nepřived, utrousil jedovatě Lapré.
2: Neprovokuj, zasyčel Flaubert a otočil se k Laprému zády. Uděláš, co jsem ti řekl.
0: Proč si ho vlastně bral s sebou?
2: Taky bych rád věděl. Třeba jsem chtěl udělat dobrý skutek.
0: Dobrý skutek? To bych se ti teda pěkně poděkoval být na jeho místě.
2: Alespoň vidíš, že dobré skutky dělat neumím. Můžeš si to připomínat ve chvílích, až si zase budeš mít chuť pohrávat s nožem. A teď chci být sám. Potřebuji si ještě promyslet několik maličkostí.
0: Hlavně, že to důležitý si už promyslel. A nezapomeň vyvětrat.
2: Otočil se Lapré ještě ve dveřích.
0: Ta bezuchá mrcha skutečně smrdí, a nejenom špínou.
2: Flaubert už otevíral ústa k odpovědi, ale nakonec jenom mávl rukou a gestem naznačil Laprému, aby vypadl.
0: Rád bych se tě na něco zeptal, chlapče.
2: Podíval se na Žána přes rameno Felipe.
0: Znáš dobře toho Flaubera?
1: Bydlel nějakou dobu u nás v La Rochelle,
2: odpověděl plavčík kuchařovi na půl pusy. Felipe mu to ale nestačilo.
0: Tak tedy, odevzdaně pokračoval Žán. Není to žádný můj příbuzný, ani známý. Prostě člověk, který mi nabídl místo plavčíka, a já ho přijal. Spokojen?
1: Ne, zavrtil hlavou kuchař.
0: Nemysli, že jsem si nevšiml toho, jakým způsobem se na něho občas zadíváš.
2: Ale teď nemám čas tahat z tebe rozumy. Jedno ti však povím, abys někdy nelitoval, že jsi nebyl zdílnější. Žán popadl do rukou špinavý kotel a vyšel s ním na palubu, aby ho vydrhl. Felipe dbal důsledně na to, aby se jídlo připravovalo v umytých nádobách, čímž tvořil mezi kuchaři tehdejší doby světlou výjimku.
0: Zatím něco vězí, bručel si Felipe.
2: Co ty na to? Houkl směrem ke slaměné rohoži, na níž jako vždy odpočíval starý Bertrán. Ten však jen pokrčil rameny.
0: Tak si myslím, dětku, posadil se Felipe naproti Bertránovi, že by ses měl sebrat a upalovat za Bikaratem. Jestli jsi mluvil pravdu, pak z toho všeho může být pořádnej mazec.
1: Jestli jsem mluvil pravdu? Rozčílil se Bertrán. Chceš snad tvrdit, že někdy lžu?
0: Ne, nelžeš, uznal Felipe.
2: Ty si jenom občas zatraceně vymýšlíš, jenže teď není čas se o to přijít. Zašermoval rukama, když viděl, jak staroch nabírá dech. Říkám ti, plav za kapitánem a vyklop mu všecko, co jsi slyšel.
0: Asi to tentokrát vidíš správně, podrbal se Bertrán za uchem. Konečně, ať si s tím vším místo nás láme hlavu někdo jinej.
2: Starý rybář se s hekáním zvedl ze svého vyleženého místa a loudal se na záď k důstojnickým kajutám.

0: Bikarat s Vasalem seděli u malého stolku a hráli šachy. Oba měli tuto hru stejně rádi a jeden pro druhého byli rovnocennými partnery. Tak se mi zdá, pane šlechtici, že jste mě dostal, zvedl oči Bikarat. Můj praděd velel pluku, děd byl polní maršálek a otec bojoval za Ludvíka 13. v čele královských gardistů. Není se tedy co divit, že jejich potomek získal smysl pro bojovou strategii. Odsunul de la Salle šachovnici. Teď mne ale omluvte, kapitáne, půjdu se nadýchat čerstvého vzduchu a při té příležitosti přeměřím naši zeměpisnou polohu. De la Salle vstal ze židle, udělal několik kroků ke dveřím, otevřel je a v tom okamžiku se srazil se starým pomocníkem kuchaře Felipeho. Copak, Bertrané, snad se neučíš na stará kolena poslouchat za dveřmi. Kde pak, pane de la Salle, právě jsem se chystal zaklepat, ale díky vám jsem to už nestih. Víte, mě nikdy moc nezajímalo, co si lidi mezi sebou povídají, i když to neznamená, že by se mi občas nepodařilo zaslechnout něco, co nebylo určeno mým uším, jako třeba včera večer. Takže si zase pojďte hezky sednout zpátky, pane. Určitě vás bude zajímat, co dědek Bertrán zaslech, když v noci líčil na tuňáka. De la Salle tedy opět zavřel dveře, nabídl starému námořníkovi svou židli a sám zůstal stát. Tak spust, vybídl potomka starých Basků Bikarat. No, jak říkám, hledal, jak nejlépe začít staroch. Líčil jsem na tuňáka. Když v tom mě, jako na potvoru, spadnul háček na zem a zrovna někam mezi stočený lana. Protože už byla tma, klekl jsem si a hledám ho spíš pohmatu než očima. Jak tak šátrám kolem sebe, uslyším kroky a kousek ode mě se opřeli o palubní zábradlí dva muži. Nejdřív jsem se chtěl zvednout a zmizet, protože ten háček byl stejně v trapu a já nejsem stavěnej na poslouchání cizích rozhovorů, ale pro tentokrát mě něco radilo zůstat na místě. A taky to stálo za to. Ten Flober si podle mě dává zatraceně na čas, povídá jeden z nich. Není žádnej spěch, odplivl si do vody druhý, tahle loď je už stejně tak jako tak naše. Tím bych si nebyl tak docela jistý, ozval se zase první, pochybuju, že by Flobérovi plány šly všem chlapům pod nos. V tom případě je tady provazů dost a jak znám Flobéra, svědomí ho příliš brzdit nebude. Já jsem spíš pro mírnější způsoby, říká ten druhej. Lidi se dají většinou přesvědčit a konec konců jen hlupák by nepochopil, jaká příležitost se mu tady na té skvostné lodi zbraněma napěchovaný jako husa nádivkou nabízí. Kdyby tě tak slyšel král, ten dřepí si ve Versailles a má co hrdlo ráčí, za to já nemám kolikrát co do huby, rozhodně mu neuškodí, když ho drobátko oškubeme. Tak... Bertrán se odmlčel, chvíli přemýšlel, jak své vyprávění zakončit a nakonec poznamenal, mají prostě chuť zkusit, jak vynáší pirátský řemeslo v Karibském moři. Až přijdou za mnou, řeknu jim, že jsem na tyhle věci starý. A Bertrán se bez dalších řečí zvedl a vyrazil ke dveřím.
1: Počkej! Zastavil ho Bikarat. Komu ses ještě svěřil?
0: Jenom Felipemu. Je to parťák, ne?
1: Že mu vzkazuju, aby mlčel jako hrob. A tobě, ty stará tresko, děkuju.
2: No, hlavně když jsem přitom nepřišel o kejhák, že jo?
0: Zakřenil se Bertrán a vyšel z kajuty.
2: Já věděl, že je to prevít.
0: Zamumlal Bikarat.
2: Hned jak jsem uviděl ten jeho zamrzlej ksicht, řekl jsem si, ale co?
0: Mávl znechuceně rukou.
1: nadáváním se nic nevyřeší. Přecházel po kajutě a hladil si bradu. Pokud bychom měli něco podniknout, začal znovu přemýšlet nahlas, potřebujeme přímé důkazy. Rozhodně nestačí nějaký vyslechnutý rozhovor, i když já osobně dědkovi Bertránovi věřím, budí dojem, že se jenom válí na tý svý slaměný rohoži, ale ve skutečnosti ví o všem, co se kde na lodi šustne.
3: V podstatě se Flaubertovi ani moc nedivím.
1: Přehodil si nohu přes nohu Lasalle. Dobrá, rychlá loď a k tomu všemu vyzbrojená jak námořní flotila. Poslyšte, kavelíre, nikdy jsem netoužil brázdit moře pod pirátskou vlajkou. Pevně věřím, že v tomto směru se naše názory neliší.
0: Na mou čest šlechtice, postavil se do pozoru de La Salle a položil si teatrálně ruku na srdce, ale v zápětí opět zvážněl.
3: Možná, že by to bylo zajímavé dobrodružství, ale rozhodně nic pro mne. Chci cestovat, objevovat nové země.
0: Bicarat to vzal s povděkem na vědomí a dál se věnoval rozboru situace.
1: Není to poprvé, co se plavím s chlapíky, kteří mají kořistnické choutky. Tentokrát to však ještě komplikuje skutečnost, že Flaubert je zkušený důstojník, velící stejně zkušeným vojákům. To ovšem neznamená, že jsme proti nim tak úplně bezbraní.
0: Stejně ale musíme počítat s tím, že se situace bude vyvíjet spíš v jeho prospěch, poznamenal de La Salle.
3: Jenomže, poslyšte, kapitáne, teď mne napadá, vždyť on nás ten Flaubert nutně potřebuje. Může být sice dobrým velitelem, ale dám krk na to, že s řízením lodi příliš zkušeností nemá.
1: To připouštím. Problém je však v tom, že nevíme, kolik námořníků se mu již pro uskutečnění jeho plánů podařilo získat na svou stranu. Naháněčů má dost.
3: Dejme tomu, že s lodí by to nějak zvládl, přimhouřil oko šlechtic. Klidně se však s vámi vsadím, že o navigaci mají všichni ti pacholci v čele s Flaubertem představy pouze mlhavé.
1: Nevím sice, kam míříte, příteli, ale v tomto bodě bych s vámi snad mohl souhlasit.
3: Dobrá, dá se důvěřovat kormidelníku Levasseurovi?
1: No, stoprocentně.
3: Pak by stačilo dát mu příslušné instrukce o změně kurzu lodi s patřičným vysvětlením, proč se tak děje. Přístroje si jako lodní navigátor vezmu na starost už já sám osobně.
1: Počkejte.
3: Myslíte, kapitáne, že se dá tak snadno poznat, že místo k tortu zemíří loď, dejme tomu, do Quebecu?
2: Poslyšte, vy jste ale liška podšitá, kavelíre,
0: rozesmál se Bicarat.
2: Jestli tohle vás učili bratři jezuité v semináři, pak klobouk dolů.
3: Bude to spíš ten bojový duch zděděný po předcích.
2: Jeví se to sice jako nereálné, kroutil Bicarat hlavou. Ale když tak o tom přemýšlím, ti chlapi se čerta starají, kde svítí jaká hvězda. A pochybuji, že si všimnou slunce zapadajícího o pár čárek níž. A
1: Bicaratovi zajiskřili v očích veselé ohničky.
2: Byl by to v skutku husarský kousek dovést celou tu bandu rovnou pod nos guvernérovi v Kanadě.
3: Pro případ, že by na naši fintu přišel někdo předčasně, rozvíjel dál bojovou strategii de La Salle, nebude zase tak moc těžké vymyslet nějakou přijatelnou výmluvu. V nejhorším za sebe udělám packala, který je poprvé na moři.
2: Zkusíme a poznáme,
3: Už v chůzi si přehazoval Bikarat bandalír s kordem. Teď si ale musím promluvit s levasérem. Ode dneška nesmí pustit ke kormidlu nikoho, kromě nás dvou. Stejně o to nikdo jiný moc nestojí, utrousil šlechtic. Ale stojí. Kdopak? Například ten plavčík. Jehož vybrané chování mi vůbec nepasuje k jeho soukeným kalhotám a režné košily. Zajímavé je i to, že na palubu ho přivedl právě Flaubert. Kapitán vyšel ze dveří s pocitem, že na lodi kdosi podpálil doutnák, který je třeba za každou cenu uhasit, pokud nechtějí vyletět do povětří.

0: Žáne, rád bych se tě zeptal, co je zač ten Flaubert?
1: Levasseur potahoval z dýmky a občas přitom přelétl zkoumavým pohledem Žánovu tvář.
2: Jste už v pořadí druhý, kdo se mě na to ptá? Proč?
0: Zvláštní člověk, prohodil Levasseur.
1: To není ten pravý důvod.
3: Kormidelník nějakou dobu klidně pokuřoval a pak odsouhlasil.
0: Ne, to není.
1: Nemám s ním nic společného, Žaku, věřte mi.
0: Většina z nás má svá tajemství, která pečlivě střeží a nechce o nich mluvit, někdy proto, že se stydí, jindy se snaží zapomenout a někdy mlčíme, protože se jednoduše bojíme.
1: Řekl jsem, že s ním nemám nic společného.
0: To samozřejmě předpokládám. Já jsem se tě ale ptal na něco jiného.
1: Ne. Opravdu nemohu a nechci.
3: Potřásl Žán hlavou.
1: Zatím.
0: Dobrá. Nech si své tajemství.
3: Usmál se Levasseur.
0: A neboj, nepatřím mezi ty, kteří je na druhých vyzvídají.
1: Vlastně to ani žádné tajemství není. Spíš nechuť mluvit o věcech, které patří minulosti.
0: To znám.
2: Takže pan Jacques Levasseur má také svá tajemství?
0: Jistě. Jako každý normální člověk,
3: přisvědčil kormidelník.
1: No, když už jsme u těch tajemství, jednu takovou záhadu mám přímo před očima,
3: pohodil Žán hlavou směrem k palubnímu kompasu. Nemohl se zbavit dojmu, že jsme od včerejška změnili kurz o pěkných pár čárek na sever.
0: Máš postřeh.
1: Spíš dobrého učitele,
3: usmál se chlapec, ale v zápětí zvážněl.
1: Žaku, jestli má Flaubert něco za lubem, pak je třeba být ve střehu. On je v pravém slova smyslu schopen všeho.
0: Doufám, že umíš držet jazyk za zuby. Vyčkávavě se odmlčel Levasseur.
3: A když mladík udiveně přisvědčil, pokračoval.
0: Flaubert chce převzít Jitřenku do svého vlastnictví. Jistě si dovedeš představit, co to obnáší.
1: Proto ten zájem o jeho osobu. Proto ten změněný kurz.
0: Ano, plujeme do Quebecu a doufáme, že si toho hned tak někdo nevšimne.
1: Pochybuji, toho kompasu jsem si všiml i já, a to nejsem na rozdíl od jiných žádný zkušený mořeplavec.
0: Dnes v noci na něm pan de la Salle provede menší úpravy,
3: prozradil kormidelník. Žán seděl s hlavou podepřenou dlaněmi a hleděl nepřítomným zrakem do dálky.
1: Flaubert,
3: zamumlal po chvíli, sotva slyšitelně.
1: Kdo je to, Flaubert?
3: Zeptal se znovu tiše Levasseur.
1: Kdo?
3: Vyrazil ze sebe Žán prudce.
1: Vrah! Ale my dva, Žaku. My dva postavíme hráz jeho dalším zločinům.
0: Nechápu jak, i když samozřejmě souhlasím.
1: Máme Boha, který vidí a slyší. Boha, který ve svém slově slibuje, že když k němu budeme volat v Ježíšově jménu, dá, oč ho prosíme.
3: Levasseur beze slova zkontroloval kurz a zajistil kormidlo. Neumím to, řekl prostě. Ale chci se to učit.
1: Musíš ho zabít, zasyčel Žánovi do ucha jakýsi hlas. A zároveň jim kdosi prudce otočil za rukáv košile. Zabít, rozumíš?
3: Žán se díval do zúžených zorníček lodního tesaře a mlčel.
1: Bůh ti svěřil úkol zničit ďábla,
3: pokračoval naléhavě Jordan.
1: A ty musíš, slyšíš? Musíš poslechnout jeho hlas.
4: Nevím, o čem to mluvíte.
3: Vytrhl mladík rukáv z pevného sevření a měl se k odchodu.
1: Jsi Jonáš, který...

zatekl v pasti. Nevěnoval lodnímu tesaři už ani jediný pohled a v duchu si umínil, že se mu bude pokud možno vyhýbat.

0: Knihu Pavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší, vydalo nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka. O hudební doprovod se postaral Tomáš Najbrt. Reprízu tohoto dílu vysíláme opět dnes ve 23.15.
1: Bože, ty jsi jediný a majestátný.

ke kterým událostem a osobnostem se obrátí naše pozornost v rámci kalendária na Rádiu 7. V roce 1787 ve Filadelfii byla podepsána Ústava Spojených států amerických. 17. září 1832 se narodil Miroslav Tyrš, český národní obrozenec, kritik, historik umění, estetik a univerzální pedagog, zitní pedagog. Podílel se na vzniku organizovaného tělocvičného hnutí v Čechách, zejména na založení Sokola, a je autorem českého tělocvičného názvosloví. V roku 1873 se narodil Max Švabinský, český malíř a grafik. Patří k umělcům, kteří položili základ českému výtvarnému umění 20. století. V roku 1910 se narodil český básník, spisovatel a dramatik František Hrubín. Známá je především jeho tvorba pro děti. Ostatně v 50. letech minulého století stál Hrubín u vzniku dětského časopisu Mateří douška. Je autorem i špalíčku pohádek pro děti. Z jeho čestných básnických sbírek známe, zmiňme aspoň Jobovu noc nebo Romanci pro křídlovku, poemu, kterou později sfilmoval Otakar Vávra. V roku 1935 se narodil Ken Kesey, americký spisovatel, autor slavného románu O ceně lidské svobody a důstojnosti Vyhoďme ho z kola ven. V roce 1975 jej sfilmoval Miloš Forman a snímek dostal celkem 8 Oscarů a jeho název Přelet nad kukaččím hnízdem. V 17. září 1938 zemřel Antonín Benjamín Svojsík, významný český pedagog a zakladatel českého junáctví a skautingu. Původním povoláním byl učitel tělocviku. V roce 1911 sestavil Svojsík první skautský oddíl, o rok později pak vydává knihu Základy junáctví s příspěvky mnoha dalších postav české kulturní scény. Aloise Jiráska, T.G. Masaryka a Jiřího Guta Jarkovského. Svojsík se nejprve pokusil začlenit vznikající skautské družiny do Sokola, kde ale neuspěl. Založil tedy 15. června 1914 samostatný skautský spolek Junák, český skaut. Svojsík dokázal myšlenky světového skautingu úspěšně přenést do českého prostředí a položil tak základy organizace, která s přestávkami funguje déle již století.

právě odbyla 13. hodina a my vstupujeme do odpoledního vysílání Rádia 7. Je čtvrtek 17. září a od mikrofonu vám Klára Litterová přeje požehnaný a klidný čas u dalšího programu. Tím je pořad Řeka života a první ze série rozhovorů Petra Vaďury s hrdinou dnešního vyprávění Milošem Rejchrtem.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům.
1: Milí posluchači, dnes si budeme povídat s Milošem Reichertem o jeho životě. Já jsem se podíval na knihu rozhovoru, která vyšla, Miloši, s tebou, jmenuje se O něco svobodnější. Už je to taky hezkých pár let. A já bych, když dovolíš, tak nejprve udělal takovou rekapitulaci tvého života, tak jak je to tady na té předsádce. Narozen 19.10.1946 v Ostravě. Evangelický farář, autor řady písní, publicista, překladatel. 1965 maturoval, 66 až 70 studium teologie. 70 svatba s Jitkou Slabou a nástup na sbor v České Lípě. 72 zbaven státního souhlasu k duchovenské činnosti. Topičem až do roku 1989. Do církevní služby se vrátil 1990. Praha Dejvice. V roce 1976 podepsal chartu 77, v roce 1980 jejím mluvčím. Od října 89 do léta 90 studijní pobyt ve Švýcarsku. 1997 až 1999 vedoucím náboženského vysílání Českého rozhlasu. 1998 až 2000 členem správní rady Česko-německého fondu budoucnosti. V roce 2000 dvakrát zvolen členem rady České televize. Od května 2000 do června 2002 seniorátním farářem v Praze. V roce 2001 až 2 učitelem na Evangelické akademii. Od července 2002 farářem v Praze Salvátoru. Tím to končí, protože ta knížka vyšla, když jsi byl farářem u Salvátora. Ty jsi potom pokračoval ještě ve své farářské dráze dál, tak nám to dopověz, tady to kurikulum víte.
2: Tak byl tam takový odrazový můstek čtyřměsíční a tím můstkem byl sbor v Horních Počernicích a odtamtud jsem naskočil na místo druhého faráře ve sboru v Kobylisích, kde jsem byl 5 let. Když mi bylo 65, tak jsem ukončil aktivní činnost a jsem nyní, tak říkajíc, bez závazků.
1: Což ti někteří z nás závidíme, ale my se toho třeba taky dožijeme. Miloši, já když jsem si četl ten životopis, takto v kostce, tak jsem si říkal, že ten tvůj život se skládá z řady vlastně rozličných činností a působení. To nemá hned tak někdo tak pestrý život. Je něco, co všechny ty činnosti spojuje? Co bys řekl, že je takovým základním motivem tvého života, ať si dělal, co si dělal?
2: No, nikdy jsem se nemohl zbavit toho, o čem třeba člověk nemluví tak na potkání a neřekne to každému, ale byla to moje víra, řekněme, v Pána Ježíše Krista.
1: Kde začala ta víra?
2: Já vlastně nevím a to mě také vede k takové opatrnosti vůči takovým těm pokusům vymezit, kdy se člověk obrátil, v který den a v kterou hodinu. Ono něco se třeba s tím člověkem stalo, ale kdy ta víra začala, to já nevím. Možná, že když jsem byl v lůně matčině, tak už teda se mnou byly nějaké plány, jak víme ze Žalmu 139 a... Takže vím bezpečně, že jsem dlouho nevěděl o tom, že to pro mě bude tak významné. Jo? Narodil jsem se do rodiny kazatele církve, dnes církve bratrské, tedy jednoty českobratrské, ale to byla taková vnější okolnost, každý se někdy někde narodí a vyrůstá v nějakém prostředí a pochytí trošku ten způsob vyjadřování, ba i ví, jak se má tvářit, kdy a tak, ale důležitým momentem pro mě byla puberta, vůbec si myslím, že že život začíná být zajímavý až v pubertě a třeba jako na svoje dětství nemám proč vzpomínat, bylo prostě normální, nebylo nešťastné, ale nebylo zase takové, že bych o něm básnil a dokázal napsat babičku nebo něco takového. Zkrátka, teprve v pubertě jsem zjistil, že to, co jsem také cítil jako určitou zátěž, neboť být dítě z křesťanské rodiny, které to má tak jako už ve vývěsním štítu povoláním svého otce, byla obtíž, protože člověk se lišil od těch ostatních. Já vzpomínám, že jsem dost jaksi úkorně snášel to, když děti vykládali ve škole nebo i tak neformálně, co dělá jejich táta. Ten byl inženýr tamhle a tam ten byl popelář a prostě měli všichni nějaká srozumitelná zaměstnání. Já jsem musel říkat kazatel a oni se tak ptali, jako co dělá a ono se to tak jako těžko vykládá, hlavně proto, že to bylo takové netuctové. Člověk se lišil něčím, v čem chtěl být nějak jako druzí, chtěl být nějak jako takový srozumitelný, zapojený. A ejhle, my jsme byli tímhletím svým určením rodičovským tak jako vehnání na okraj do takové jako kuriozity. Zajímavé, že vlastně jsem se nesetkal ve škole třeba s nějakým posměchem od učitelů.
1: Mimochodem, kde jsi chodil do školy?
2: Já jsem chodil v Praze, v Klimenské a v Truhlářské ulici, ale jako člověk, tehdy už jako dítě, cítil, že je brán poněkud za exota, obyvatele takové té přírodní rezervace, kde jsou jaksi ještě různé zajímavé exempláře k vidění, ale jsou to na vyhynutí. Ale tudíž je dobré tak nějak si je prohlížet a divit se, že to ještě existuje, dokonce zjistit, že to je třeba i docela, má to hladkou srst a je to vůbec takový příjemný, ale pro dítě, myslím, že to platí obecně, je velice nesnadné se lišit. No a takhle jsme byli odlišní, ostatní šli v sobotu na fotbal, kopat do mičury na Štvanici a já jsem musel na náboženství a přiznávám, že jsem tím dost trpěl a jsem se tak těšil, až jednou budu dospělý, že to ze mě všechno spadne, tohleto břímě, to, co všechno musím. V neděli se musí do shromáždění a tak, takže pak nebudu muset nic a ejhle přišla puberta a ono se to nějak překlopilo a to, co jsem cítil jako břemeno, tak ono to bylo takové nadlehčovadlo. Ono mě to dávalo křídla a já jsem se opravdu lišil, ale mně se to líbilo, že se liším a začali to dokonce někteří jako obdivovat, že jsem nějaký jiný. Pravda je, že také k té jinakosti patřilo, že člověk zase měl určité penzum vědomostí, které neměli jiní. Tak nejen, že jsme trošku znali Bibli, ale taky třeba trochu dějiny. V rodině se pořád o něčem diskutovalo, přijel tamhle strýc Jaroslav a ten nám vykládal, jak už to praská a brzy potečou potoky krve a tak. Takže člověk byl i tak vzdělán trošku politicky. Dodnes jsem si odnesl dobrý, myslím, rozumný pohled na politiku, že ty velmoci, bez ohledu, která to jsou veliké šelmy a ty šelmy vzájemně se neustále hlídají a jdou si po krku a pozor na ně, my jako malí se musíme chovat úplně jinak, než že bychom se přimkli k nějaké šelmě. Prostě být takový opatrní, až to někdy vedlo k tomu skovat se někam do kouta a počkat, jak se ty boje mezi těmi šelmami vyvrbí. Ale myslím, že dodnes je to rozumné pravidlo. Je veliký rozdíl, jestli člověk patří k nějakému velikému národu, nebo jestli patří k nějakému malému národu. Tyhle ty dvě entity mají úplně jiné starosti a jiný pohled na svět.

0: dospíval počátkem 60. let, což byla doba velmi inspirativní. Pamatuješ si třeba na ta 60. léta diskuse ve třídě, když jsi studoval střední školu, nebo nějaký kulturní kvas kolem tebe?
1: No, vzpomínám na to opravdu jako na zlatá 60. léta a začalo to dokonce ještě dřív, než jsem chodil na střední školu. Už na základní škole jsme měli třeba nějaké děti soudruhů z ústředního výboru a zvláště Jiřinka Totová, která byla krásné děvče navíc, ta způsobila, že asi ona za to mohla taky, že já jsem se bezproblémově dostal na střední školu. To zase nějaký správný rodič na rodičovské schůzi, když řekli, že Reichert nemůže, protože má ty náboženské předsudky, tak se zeptal, co kdybychom se takhle zeptali soudruhů, který tady máme teďka, jak to je, jestli ještě ta linie platí, jestli už to není jinak. A stačila tato otázka pana Mědílka, aby si řekli, kdo ví, odkud on to má. Už to byla doba taková, už se vědělo, že to asi všecko bude trošku jinak a důležité je chytit ten správný vítr včas, takže kdo ví, jestli on tím nechtěl říci, že soudruzi tam nahoře teďka si přejí, abychom toho Reichrta vzali. No tak mě bezproblémově vzali bez přijímacích pohovorů. No a teďka ta Jiřinka, jak měla toho tatínka na nějakém kulturním oddělení, tak my už tehdy jsme fandili jednak Semaforu, divadlo Semafor, tak Marnivá sestřenice a tak takovýhle hity, to jsme všecko ovládali, ale zrodil se Spirituál kvintet, takže já už tak v roce 62 jsem ještě na základní škole, jak si propagoval Spirituál kvintet a už tehdy vydali, myslím, nějaký takovou tu 45. A když jsem měl o to takový zájem, tak mě Jiřinka Totová přinesla od tatínka tlustou bychli 400 spirituálů a duchovních písní z Ameriky, jak to tam na nějakém tom oddělení měli, no tak on to tam prostě to takto poslal po dceři. No a já jsem to pak věnoval Jiřímu Tichotovi, takže Spirituál kvintet jako mohl těžit dokonce z mých dobrých konexí s určitými pracovníky UVKSČ.
0: No nakonec ty jsi z toho těžil posléze taky, protože spirituály byly taky tvoje parketa.
1: Přesně tak, to bylo jedno z těch mých velkých objevení nových prostor, jak jsem ty spirituály slyšel právě díky Jirkovi Tichotovi, který měl nějaké nahrávky takové autentické z Ameriky a pak taky díky faráři Miřejovskému, takzvanému Můrovi, nikoliv Janovi, ale no, co měl Miroslav, no, říkalo se mu Můra, on měl manželku Američanku, tak díky tomu měl taky nějaký takový přísun, ten mi taky půjčil pár desek, takže ten černošský spirituál, to se pro mě stal takový nedostižný vlastně ideál duchovní hudby. A zpěvu vůbec. Já si nedovedu představit jako lepší, dokonalejší sborový zpěv, než je pořádný gospel zaspívaný děvčaty z baptistického sboru někde z Alabamy.
0: Co jste vůbec tenkrát zpívali v církvi? Pamatuješ si na ten počátek 60. let?
1: Já si pamatuju, že se zpívaly takové hodně probuzenecké písně z konce 19. století, někdy takové ty pochodové od armády spásy, jako pojď k spasiteli, a o jak vzácné štěstí pro mne a krásnou vlast, ale ta už měla takový náznaky trošku toho gospelového rytmu a tak tu jsem docela uznával, no ale přece jen jsem nějak byl jako odrazován někdy takovou tou sladkostí, takový ten vztah k Pánu Ježíše byl takový na můj vkus takový příliš něžný. A tak jsem, to byl můj vlastně první počin, to jsem snad ještě ani nechodil na střední školu, a já jsem vám jeden takový popěvek, který jsem slyšel zase z nějaké nahrávky Louise Armstronga. My and my. A ono, já jsem z toho udělal tvoje, pane Kriste, dobrota nám všem dává smysl života. Mně se to zdálo takhle, je to správný, smysl života, to je něco jiného, než takové to, taková ta sladkost. Ten pán Ježíš je jako takový, že je hodně sladký, krásný, nádherný, zářný, ale Ježíš Kristus jako smysl života, to se mi zdálo takový úderný, to je správně. No tak je jak tudy se moje cesty ubíraly a v těch 60. letech potom na střední škole já už jsem z toho vyloženě těžil, z toho, jaký jsem a že jsem jinačí, a já jsem věděl už nějak od prvního ročníku, že chci jít na teologii a že chci být farářem, a všude jsem to také říkal, a místo, abych z toho měl průšvih, tak já jsem z toho měl jenom výhody. Oni mi odpouštěli určité nedostatky v exaktních vědách, kde jsem se taky stylizoval trošku do takového ignoranta, který tyhle věci nemá zapotřebí, protože žije někde úplně jinde ve světě hudby, poezie, filozofie, a když nějaké vědomosti, tak ještě tak z historie, prosím, literatura, budiš, to jo, z toho lze mít jedničku, ale z toho ostatního to může být tak na pomezí trojky, čtyřky. No a takhle se mě jak proplouval, a měli mě tam jaksi rádi na té škole. Debaty v občanských hodinách byly úžasné. Naše ta první soudružka na občanku, ta se zeptala hned na první hodině, jestli někdo trpí náboženskými předsudky, tak já se hrdě přihlásil. Byl jsem jediný. Po letech jsem zjistil, že tam takových aktivních křesťanů bylo asi 6, ale všichni byli pěkně zalezlí takhle do takový tý opatrnosti, že se to vykládat nemusí na počkání, na požádání, když to mě to bavilo na požádání takhle. A ještě klidně se přistat k předsudkům. Já věděl, že to nejsou předsudky, ale soudružka tehdy pravila, tak víš, já z tebe do roka udělám ateistu. Neudělala, já z ní neudělal křesťanku, ale měli jsme nádherný, jaksi korektní vztahy, a ona se mnou pak chlubila dokonce, že tady mají jednoho, který bude studovat teologii, a ona byla vůbec taková správná, milovala Sovětský svaz natolik, že milovala všechno ze Sovětského svazu, i spisovatele Solženicyna, protože to byl sovětský spisovatel. Tak my jsme měli, prosím, jako maturitní otázku jeden den Ivana Denisova. Ale to si myslím nevymyslela, ona to bylo asi všude. Jo? Čili už to vnímání toho, co se teďka děje v těch 60. letech, šlo tak daleko, že to, co bylo pak považováno za teda strašné jako antisovětismus, já nevím, tak to byla normální, regulární otázka při maturitě. A soudružka, když pak byla taková znepokojená po odstavení Chruščeva, co bude teď, tak já ji veřejně utěšoval na té občance, ať je v klidu, že přece jenom toho Chruščeva nepověsili ani nezastřelili, to, že je velký pokrok, ať si vzpomene, jak to dopadlo s Bériou, a on, že byl jenom odstaven, takže je vidět, že v tom Sovětském svazu se dějí pozitivní věci a jde ten pokrok správným směrem, takže ono to nějak nakonec dobře dopadne. No, takže tam jsem si zvykl na střední škole, jak si na to, že moje jinakost je předností a dokonce výhodou, a také jsem uvykl v svobodě slova. Zajímavé, když jsem pak přišel na teologickou fakultu, tak to tam bylo mnohem horší. Tam byl opravdu strach něco říci. My jsme se tam se soudruhem Polákem, který nám přednášel ten vědecký komunismus, nějak hádali, a jak si ostatní profesoři to neměli rádi, když se o tom doslechli, tak jsem dostal jednou po naučení, ať si uvědomím, že jsem tady na státní škole, a že co soudruh Polák vykládal o třídním boji, takže to je realita, tak to máme vzít. a ne s ním polemizovat, protože hold, tak to je. No a tenhle ten zážitek taky byl pro mě dost silný, že jsem se cítil někde v tom mimo církevním prostředí jako více doma než v tom církevním, v tom mimo církevním, kde se diskutovalo a kde byla svoboda a kde se dokonce diskutovalo o žhavých politických tématech.

0: Pamatuješ si, kdy jsi začal číst a co?
1: No já jsem četl hodně asi pod vlivem svých bratří, to je taky jako výhoda i zase jistá nesnáz, když je člověk mladší nebo nejmladší sourozenec, že jednak dědí kalhoty po těch starších, ale také trošku přebírá jejich vkus, protože když oni rozhodnou, že tohle se má číst a to je správně, tak co člověku zbývá? No tak já jsem začal také číst Dostojevského, což bylo snadné, protože v antikvariátu Dlážděný třeba tam za 5 korun, Bratři Karamazovi, Idiot, k tomu všechno, Zločin, trest, celá prostě série za 5 korun, pořád to mám doma. Takže já jsem si takhle čítával leckdy i do noci a jak je člověk, sice ty překlady, dneska jsem se na to díval a už bych to číst nemohl, já už bych tomu ani nerozuměl, nebo neměl tu trpělivost se tou takovou archaickou češtinou prokousávat, ale tehdy prostě člověk byl jinak ustrojen a mě takový jako ty četby do 2 do noci vyhovovaly. Pak jsem byl ve škole trochu malátný, ale tak já jsem si mohl dovolit lecos.
0: No a vedle beletrie, vedle knížek, které byly běžné na té střední škole, kdy se spustil do věcí složitějších, filozofie, teologie, religionistika, další věci?
1: Určitě to bylo na střední škole. My doporučili snad moji starší sourozenci J.L. Hromádku Křesťanství v myšlení a životě. A já jsem si to opravdu četl a jako sám jsem rostl ve svých očích, co už všechno vím. A abych byl takový ještě nadýchanější, tak jsem se tam třeba to, tam, on tam to krédo měl latinsky i řecky, tak já jsem se to taky učil z paměti latinsky i řecky. Sám sebe jsem tím pak oslňoval, jak jsem takový vzdělaný. A leco jsem odtamtud pochytil, pak vzpomínám, že pro mě velmi hutnou, i na mě jako hutnou četbou byl Dietrich Bonhoeffer Následování, to myslím vyšlo taky někde jak v 62. 63. roce v Kalichu, hned jsem se na to vrhnul, ale něco z toho jsem přejal a něco se mě zdálo podezřele takový konstruovaný, takový nějak něco mi v tom vadilo, takže zase rád jsem odtamtud utekl třeba do nějaké takové beletrie, jako byl Albert Camus, který vycházel už tehdy, tak jeho Cizinec, to byla úžasná věc, nejvíce mi líbil Mor, ten pak jsem si přečetl. Jedna z mála knížek, které jsem kompletně přečetl v originále, tak byl Camusův Mor a tam jsem nějak nabyl dojmu, že ten člověk, který v tom románu doktor Rieu, který jaksi tak jako takový lékař bez hranic bojuje s tou epidemií většinou marně, že samozřejmě, že ten mor vítězí, ale on se aspoň snaží pomáhat. Proti takovému protipólem je páter Panelu, katolický páter, který se snaží zachránit ty lidi modlitbou. A zvláště umírající dítě velice úpěnlivou modlitbou k Hospodinu volá a ono nic. Jo? Zatímco ten Rieu jen tak jako v mezích svých možností s nedostatkem jakýchkoliv léčiv, tak maximálně co dezinfikuje a tak, ale snaží se, aby v tom, co může, aby odevzdal všechno. Když to mně se zdálo, že ten katolický kněz, který tam je takový ohromně jako zbožný, že jo, vykládá taky ten mor jako trest za všechny hříchy a vyzývá k pokání, prostě taková ta klasika, že ve skutečnosti on jako nedělá, co může. on to nechává na Pánu Bohu dřív, než sám dělá, co může. Jo? Tak jako takový, jsem si z toho vyvodil takový pozor na zbožnost, která místo toho, aby se ptala, Pane Bože, co po mně chceš, co já teď mám dělat, tak hodí na Pána Boha to, co bychom měli dělat my. A řekne, zařiď to a uzdrav a vůbec, jak si zařiď nám ten život tak, aby se nám líbil.
0: V 60. letech se velmi do popředí dostal zápas o svobodu. A to nejenom u nás, ale vlastně v celé Evropě i ve Spojených státech. Martin Luther King, studentské bouře. V Německu se začali mladí lidé ptát svých dětí, svých otců, co jste dělali za Třetí říše. Máš pocit, že se tě to nějak dotklo, tady celá ta atmosféra 60. let, ten pohyb, který zakusila ta mladá generace a společnost pod jejím vlivem?
1: Mě ku podivu nejvíc zachytila ta Amerika. O tom Německu jsme nějak moc nevěděli, nebo možná i v rodině se o tom nemluvilo, nevím z jakých důvodů, asi taky proto, že tatínek studoval v Německu nějaký čas a měl tam pak svoje kolegy. Jednoho z nich jsem pak potkal, faráře v Norimberku, a ten teda měl jenom jednu nohu, protože tu druhou nechal u Stalingradu někde, ale je možné, že právě tyhle ty zážitky, takové jako hrůzné a všelijaké dvojznačné, jak je asi výtečně vylíčil Heinrich Bell ve svých povídkách takhle o vojně, přímo o té vojně natvrdo, tak možná to vedlo k tomu, že už radši o tom už nějak tiše vzdychněme a stejně s tím nemůžeme nic dělat. Jo? To je jako, ještě to bylo příliš čerstvé. Ještě žili lidé, kteří tady byli, zatímco když pak přišla ta generace těch vnuků, tak ta už mohla být taková vůči těm svým prarodičům taková ostřejší, protože být vůči rodičům, říkat, vy jste, tatínku, ty se podílel na pěkných zvěrstvech, tak co nám k tomu teďka řekneš, to tak moc nejde. Ale říkat, no děda, no ten to měl úplně v hlavě vygumovaný a to bylo šílený, on dokonce to... A klidně jsme ochotni přistoupit na to, že prarodiče už prostě byli někde úplně jinde, než jsme my, když to s těmi rodiči, tam je vždycky trošku ctě otce svého matku svou, to v tom taky nějak hraje, takže já se nedivím, že tehdy se o těch věcech tolik nemluvilo. Navíc ta propaganda tady, ta komunistická byla plná toho revanšismu a tak všecko, co je v západním Německu, je špatně. Tudíž nějak člověk, jaký nechtěl se vozit jaksi s nimi na této lodi, ale Amerika, ta ku podivu nás sebrala, protože ten boj Martina Luthera Kinga, nevím, jak jsem k němu přišel, ale já jsem to i docela sledoval. V roce 65 se mě dostali do ruky jeho kázání, dokonce velmi mě to jaksi uchvátilo, bych řekl, a ten nenásilný odpor, kde pak člověk si to mohl spojit, že to tady my v české tradici máme, přece chelčický, to byla paráda, takže pak jsem si také, díky Martinu Lutheru Kingovi, jsem si pak začal listovat i v chelčickém a zjišťoval jsem, že opravdu je tam něco blízkého a bude by nebylo, když prostě to všecko čerpá z Ježíšova evangelia a z kázání nahoře hlavně. No a boj za spravedlnost, který bude znamenat, že má-li téct krev, tak ať je to ta naše. Tak to se mě jako líbilo. Nenásilí nikoliv jako slabost, ale jako projev síly. A to se nějak vyplatilo. No.

0: 60. léta to jsou také léta, kdy dochází k určitým změnám v tom komunistickém systému. Jednak Maova Čína, to bylo téma, které bylo určitě velmi živé v té době. No a potom jakémsi lehkém uvolnění koncem 50. let v Sovětském svazu zase za Brežněvovy restaurace začalo jakoby přituhovat. U nás paradoxně 60. léta naopak znamenala, že se začaly objevovat věci, které byly do té doby nemožné. Tak jak jsi tohle vnímal, tady ten pohyb v tom socialistickém bloku?
1: My jsme byli tady trošku privilegováni vlastně, třeba oproti té západoevropské mládeži, že jsme měli nějakou zkušenost, dokonce i naši vlastní, jo, protože to, že měli jsme ještě ty blízké příbuzné, ty své rodiče a strýce a tety, kteří byli porůznu zbaveni svých zaměstnání, vyházeni ze škol, zavřeni. To taky nebyla žádná výjimka, v každé slušné rodině byl aspoň jeden politický vězeň, taky jsme měli strýce Jaroslava, profesora klasických jazyků, že? Který pak zahynul vlastně na následky pracovního úrazu v kriminále. Tam nějak spadl z lešení a pak už jenom tak dožíval, až docela umřel. Mimochodem je to autor slavného kánonu Vše, co má dýchání, na věky chval Hospodina zástupu. Je uveden dokonce ve slovníku českých skladatelů jako český skladatel. No tak měli jsme tyto zkušenosti, které scházely té západoevropské mládeži. Takže když se objevil maoismus a rudé knížky, tak my jsme sice také jako studenti v roce, tak kolik to muselo být? To muselo být tak 66, nějak 7, chodili na čínskou ambasádu, kde dělali takové agitační večírky pro mládež. Režim nevěděl, jak se na to tvářit, jo? Tak jako bylo jasný, že ne a že jo. A my jsme tam rádi chodili, protože jednak jsme tam pili jasmínový čaj, ten byl tehdy v zácnosti, a navíc tehdy všichni studenti považovali za povinnost kouřit a to se mohlo. A tam oni, jak si se dalo sebrat dokonce pár cigaret do kapsy, tak to jsme taky dělali. A jinak tam nám tam promínali filmy takové z té rudé Číny, kterými jsme se upřímně bavili, protože tam záběr toho, jak veliký Mao přeplavává řeku Yangtze, tam byl asi 100krát. A různé jiné, jak se staví přehrada a takový ty mravenečci s těma košema s hlínou tam chodili a zasypávali. Žádná technika, prostě jenom tohle. A když tam byla nějaká díra, tak se tam někdo vrhnul a ucpal to vlastním tělem. A oni nám to promítali, že my jsme tím měli, jak si mysleli, že nás to nějak přesvědčí. A ono nás to opravdu přesvědčovalo, utvrzovalo v tom, jak to je šílený, naprosto příšerný, to je snad ještě horší než ten Stalin. Jo, takhle, co jsme si takhle viděli. Pak jsme tam debatovali s těmi jejich propagandisty, kteří jako trošku lámanou češtinou nám vykládali o té kulturní revoluci a my jsme se jich ptali, a co třeba, si pamatuju na dobrou odpověď, co ale třeba s učiteli, kteří nezdílí ty ideály kulturní revoluce a tam. A odpověď byla, my když můžeme, tak nikoho nezastřelit. Tak tím bylo řečeno hodně, načež v roce 68 jsem se dostal na studia, teda do Lozán, to už byl jako slabý odvar od té Paříže, že? Ale přece jenom takový to francouzský sepětí kulturní tam bylo i mezi těmi studenty, a tak tam jsem jaksi žasnul, že oni tu rudou knížku, kterou my jsme měli taky, ale my jsme to měli prostě jako hec, jako for, jako, tak oni to brali vážně a oni se pokoušeli to studovat. Tak to byl skutečně rozdíl, že tam ten maoismus, aniž oni věděli, co to je, ale ty citáty některý takový podivný, třeba, že moc je na konci hlavně samopalu. Nebo, takový, a to tam psali na zeď, jo, takovýhle, tak člověk se říkal, lidi, jak je to možný, že se tyhle ty naše dvě zkušenosti takhle míjejí. A zajímavý, že ale tam ten maoismus prostě za pár let, za dva, za tři ročky to úplně vyčpělo a zapomněli na to a pak by to mohlo být už zase jenom směšný. Jo? Tak to je zase něco, co až později jsem pochopil, že když je otevřená společnost, tak ona si třeba i projde takovými nějakými turbulencemi, téměř revolucemi, ale obejde se to i bez toho střílení. A ono se to pak nějak tak jako vyvrbí a pak prostě zase to přejdou v nějaký žlutý vesty, ale ty se taky unavějí za chvíli a zase něco jiného. Takže i ten vývoj nikdy není pozvolovný. Ta lidská společnost má-li nějak žít, aby to přece jen mělo smysl a lidé, kteří v životě hledají i víc než jenom nějaké uspokojení svých instinktivních tužeb, tak aby jako mohli kloudně žít, tak se budou muset smířit s tím, že ten společenský život bude vždycky takový turbulentní. Nikdy nebudeme moc říci, teď už máme, co jsme chtěli, zase tam bude něco špatně, ale je to pořád lepší než taková ta společnost, kde už všichni jsou za jedno a už všichni jen oslavují a už všichni mají jenom jednu takovou tu bibličku v té vazbě z umělý hmoty červený a v tom si všichni říkají a učí se to z paměti.
0: Druhá polovina 60. let pro tebe byla doba studií teologických. Ty jsi nastoupil v 66. roce na teologickou fakultu.
1: Již v 65.
0: A to znamená, že jsi vlastně v tom nejcitlivějším věku, nejlepším věku, zakusil nejzajímavější dobu našich dějin, těch socialistických, řekněme.
1: Ano, dá se to tak říct. Takhle životopisně řečeno, byl jsem hodně bohatý, i když někteří byli bohatší, protože třeba byli na několik let zavřeni v kriminále, to mně se nikdy nestalo, ale to, že jsem zažil takovéto kvašení 60. let, tak to jsem velmi rád a z něčeho z toho žiji dodnes.
0: Mě by zajímalo, jestli se ta otevřenost 60. let, kterou mám nějak spojenou především s kulturním děním, jestli se projevila i v církvi. Byla i církev 60. let jiná než ta předtím a potom ta normalizační?
1: Dodatečně bych řekl, že to těleso instituční církve, a lhostejno, jestli je to římskokatolická nebo metodistická nebo jaká, je vždycky takové těžkopádné a mívá zpoždění. Ty oportunisti nevylezou hned po nějakých politických změnách, vždycky to chvíli trvá, než se to zapracuje. A zrovna tak, když pak přijde zase nějaká obleva, takže už je obleva, to zase se zjistí tak trošku ze zpožděním. Ještě je furt jako opatrnost, abychom náhodou neublížili té naší zborové práci a takové, tak to určitě se objevovalo taky tak, ale obdobně asi jako třeba i v té komunikaci straně tehdy, prostě v těchto institucích církevních také se objevovali lidé, kteří už začali nějak uvažovat jinak a byli i ochotni zatím jít i třeba do nějakého konfliktu s tou svou někdejší matkou stranou. Že? A obdobně to bylo v církvi, že asi ve všech církvích, že jednotlivci byli schopni se také dát dohromady a vznikaly takové různé frakce a skupiny a hnutí, jako v evangelické církvi, takzvaná nová orientace. Ono to nebyla žádná organizace, spíš takové společenství lidí, kteří se rozhodli usilovat ještě o něco jiného, než je v těch církevních stanovách a v těch kazatelských reverzech a tak. Takže ano, v 60. letech vznikla třeba v evangelické církvi nová orientace, začal fungovat ten svaz evangelického duchovenstva, do značné míry právě jaksi ovládnutý těmito stoupenci nové orientace. No, mladí lidé to byli, všecko takový šikovní, plní ještě chuti do života, neunavení, takže určitě ta 60. léta znamenala i jistou oblevu v církvi. Lec, když se to prolínalo, dodatečně člověk musí uznat, že ono vlastně nic nového se nerodí tak úplně ze vzduchu, ale vždycky zase z nějakého semínka a třeba skrytého, ale přece jen. Takže i ty jirchářské středy a čtvrtky, na které jsem rád chodil, které vznikly někdy možná už tak 62, ty by nevznikly nebýt JL Hromádky, kterému lec, kteří vyčítali, že to s tím komunismem až přeháněl, že se stal dokonce kolaborantem, neboť nositel Leninovy ceny míru, to nebylo málo, že? Ale zároveň to byl člověk, který umožnil, aby se scházeli v jedné místnosti pod jednou střechou a prakticky veřejně lidé svobodně přemýšlící, také marxisté, poprvé v životě jsem viděl Milan Machovce, převazlavného, který ale tehdy patřil mezi takové, měl pověst toho býce, marxistický býec, který píše ty ateistické brožury proti nám. A ejhle, on tam vystupoval a mluvil tam docela nějak rozumně, byť teda takový, to bylo někdy trošku prorocký, ujetý vzpomínky,

nášet vesmír, tak člověk tam potkal ledacos, ale fakt je, že nebýt hromádky, tak by to nebylo. A dokonce to jsem u toho nebyl, ale říkal mi to přítel Bogdan Pivuňka, že u toho byl, že hromádka přišel, na to byl takový trošku rozrušený, a povídá, to se konalo v jídelně bohosloveckého semináře v Jirchářích, 13 bylo přízemí takový, a říká, tak jsem se vrátil z ministerstva a tam se ptali na tyto večery a řekli mi, že nemám přednášet o Masarykovi. To bylo zrovna nějak 7. března nebo tak. No, otevřete okna. A dal přednášku o Masarykovi. Jo, takže pozor, ta 60. léta nebyl jenom boj nového se starým, ale také nějaká regenerace toho starého. Cestou, co

0: 60. léta byla také dobou druhého vatikánského koncilu. Odrazil se nějak koncil a ta proměna, která zasáhla katolickou církev, odrazilo se to nějak na území Evangelické teologické fakulty, tehdy tedy Komenského?
1: Zcela jistě ano. Jednak někteří naši učitelé si toho všímali a přednášeli nám o tom, dokonce odchytli někde nějaké ty dokumenty a probírali jsme to se profesorem Smolíkem, například v oboru praktická teologie. Ale důležité to bylo pro ty rychářské čtvrtky ekumenické, kam chodíval stěžejními postavami, byl Jiří Němec, katolík Ladislav Hejdánek za evangelíky, Jan Sokol za katolíky a další. A ti katoličtí tam velmi rádi přednášeli teďka o těch nových koncilních dokumentech, které tady nesměly vycházet, to se vždycky někde pašovalo z Německa a tak. Takže ano, mělo to tady ohlas a bylo to cítit ve vzduchu, že teď se něco děje velkého v té katolické církvi, čehož my jsme ušetřeni, poněvadž hranice jsou zavřený, ale něco velkého se děje a pojďme aspoň trošku špejírkou se na to koukat, tak je to pěkný.
0: Ještě 60. léta nechci opustit bez toho, aniž bych zmínil zase takovou tvoji zvláštní angažovanost ve filmu, protože ty jsi byl jednou z klíčových postav filmu Žert. Jednak mě zajímá, jak ses k tomu dostal a vůbec tvůj vztah k kinematografii v té době.
1: No tak celý film Žert je vlastně dokladem toho, že rok 68 byl rokem neomezených možností. Něco nového se rodilo, všelijaké nové nápady, například ten nápad české filmové vlny do filmu zatahovat co nejvíce neherců. Tak z toho já jsem těžil a na jedné schůzi na filozofické fakultě, kde to studentské hnutí už zase začalo hledat možnosti nějakého etablování, tak nevím, čeho to byla zakládající schůze,

0: Ale vím, že ten sál byl plný a já jsem tam byl vyslán za studenty teologické fakulty. Teologická fakulta tehdy nebyla ve svazku univerzity, ale zajímavé ty kontakty už se tady objevovaly mezi námi studenty. Vzpomínám si na Jana Kavana, na Tomáše Hlíka. To byli takoví lidi, kteří jako s námi udržovali kontakt. Karel Kovanda, Zdeněk Pinc. Takže taky kvůli nim jsem, nebo díky jim jsem chodil na tyhle ty schůze. No a na té schůzi ve velkém sále Filozofické fakulty obcházel režisér Jaromil Jireš s asistentkou ten sál a hledal tam takové vhodné typy. Potřebovali tam nějakého studenta takového hodného pro postavu Alexeje, což byl nadšený fanatický komunista. Jo, taková jako čistá duše, oddaná prostě totálně víře ve stranu, která určitě všecko dělá dobře, tak když strana mu zavřela otce, tak jistě věděla proč a proto je dobré se otce zříci. Ne z nějakého oportunismu, ale protože strana přeci má pravdu a ví lépe, jak to je. Ona dobře to s námi míní. No a tahle ta figura z Kunderova románu Žert teda připadla na mě, protože já jsem tehdy začal nosit brýle Lenonky, takový ty jsem měl po mamince ještě, a ještě jsem si nějakou hazuku takovou z tramvajáckýho saka jak si upravil a vypadalo to tak docela maoisticky, takže jsem se účastnil kamerových zkoušek a ku podivu já jsem je udělal. A dokonce neuspěl Jaromír Hanzlík a uspěl jsem já, ale režisér přišel na to, že vlastně ten Jaromír Hanzlík by byl dobrý jako ten sadistický oficír potom, který pak po mně pojede a bude mě strašně deptat. A to byl taky jako asi geniální tah od toho Jireše, prostě on ten Jaromír Hanzlík byl už nacpán do role takových těch lirických mládenců, takových jako básnivých a tak, a najednou z něj tam byla taková komunistická svině. Saďour pěknej, který mě tam pak blátem vláčí a dělá mu dobře, že musím před všemi číst, že ta strana, který já jsem tak věřil do posledního dechu, jsem nezřekla a vyloučila mne, neboť psí hlas do nebe nedojde, tak to shrnul soudruh Hanzlík tehdy. No a tak jsem si v tom filmu takhle zahrál a trošku jsem zažil aspoň na chvíli takový to filmový prostředí herecký, taky jsem si řekl, není těm lidem co závidět, protože to je strašný, jednak i pro ty hvězdy, který tam hrajou, je to neustálý kalup někde, už musí číhat auto večer v 10 u činohorního klubu, aby toho Pepička Somra odvezlo na plac za Plzeň, tamhle někde, kde ráno se má už natáčet zase, takže takovej neklidný život. A pak hlubokým zážitkem bylo to množství těch herců, kteří hráli všelijaký kompars, jo. Ale teď si představte, že oni jsou to herci se vzděláním, se vším, mají těch 5 let nějaký ty akademie, pak někde 3 roky, 4 roky v nějakém divadle v Šumperku nebo tak, a oni je pak vyberou na nějakou komparzní roli. Přičemž tu hlavní roli dostane neherec, který je úplný poleno, jako tady zde přítomný, a oni na to musí koukat. Ale nejen to, on už je tam jako kompar, že tam bude hrát malou roličku, a najednou režisérovi se zalíbí na place skutečný voják, takový slovenský maďarorom nějaký, který byl takový, tak ještě vyhodil i toho komparzistu a dal si tam toho člověka z místa, tomu zaplatili cestu a nazdar. Jo. A ten svět pod těmi reflektory a pod těmi kamerami je samozřejmě zajímavý a pesimistický, ale musí být strašně takovej, je to náročný, a myslím, že člověku, který rád by v životě dosáhl nějakého takého klidu životního, tak to není to řemeslo, který by měl dělat. To nejde.
1: Na druhou stranu zase si asi rád, že jsi zahrál v jednom z nejlepších filmů 60. let.
0: Dodatečně zjišťuji, že ten film opravdu nebyl špatný a že jsem se potkal s Jaromilem Jirešem, se kterým jsme se měli pak jako pořád rádi i v době normalizace, když jsme se potkali, tak to bylo velmi, velmi takový přátelský. Já třeba jsem zase vzal na večírek k nějakým studentům teologie, protože on byl rád takhle mezi lidma, a takže i tohle se dělo, a potom měl teda těžkou dopravní nehodu, tak ještě jsem za ním byl v těch Kladrubech se podívat, a to bylo hrozný. To byl postižen už tak, že jenom jaksi zlomkovitě se mu občas to vědomí nějak rozsvítilo, a tak třeba nechtěl mluvit, ale napsal mi tuškou na papír jméno své dcery. A já nevím, jako proč, nebo jo, takový už to bylo těžké jako unášet tyhle ty chvíle takového toho spolubytí, o kterých člověk ví, že už jsou to jedny z posledních, a není tam nějak prostor na rozmluvu, jo, takovej, jako film by z toho nebyl teda.
1: Miloši, nekončíme moc pěkně, nicméně do 60. let se ještě vrátíme. Naším hostem dnes byl Miloš Rejchrt. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

Povídání Petra Vaďury s Milošem Reichertem o jeho životním příběhu se v příštím týdnu posune do 60. 70. let. Repríza dnešní Řeky života zazní ještě v neděli ve 22 hodin, premiéra pak ve středu v 10 hodin. Jsou 2 hodiny odpoledne, čtvrtek 17. září, posloucháte Rádio 7, vašeho průvodce dnešním odpolednem. A jako každý všední den mezi 14. a 15. hodinou je tu i dnes prostor pro vás, pro vaše SMSky, telefonáty nebo e-maily, abyste si zavolali to, co vám během této hodiny zahrajeme. Ještě než vám ale splníme první písničkové přání, dáme nahlédnout do přehledu odpoledních pořadů.

Kladli jste si někdy otázku, proč dobrý Bůh připouští utrpení? Odpovědi můžete najít v zamyšlení Jakuba Limra ve 4:15. Co nás znesvětí? Je to jídlo nebo spíše slova, zlé myšlenky? V Markově evangeliu hledáme odpovědi ve 3:15. Jak si představujete věčný život? Jako něco krásného nebo spíš děsivého? O tom, že se ho nemusíme bát, bude mluvit v posledním dílu pořadu Základy Štěpánka Paluchníková. Nalaďte si ji ve 4 hodiny. V 4:30 je pro vás nachystán magazín o Jezusu de Janel. Věděli jste, že země pod našima nohama skrývá skutečné poklady? Některé se zářivě třpití, jiné mají sílu magnetu a další jsou dokonce prospěšné pro naše zdraví. S Kormidlem po 17. hodině nabereme směr do světa geologie a zkusíme tyto poklady neživé přírody společně objevit. Bible Guide otvíráme další prorockou knihu ze Starého zákona. Tentokrát se zaměříme na proroka Ozeáše a jeho poselství, které přijal od Boha. Připojte se k poslechu první části v 18 hodin.

0: my už tu máme písničky na přání, pro které využijte tyto kontakty.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio7.cz.
0: První písničku, kterou si přeje zahrát paní Iva, se jmenuje Idi Ježíš Idi a zpívá jí Jaromír Bílý. Posílá jí milence do Prahy, radce do Jilemnice a Mílovi do Vizovic se vzkazem vřelého pozdravu a přání stálé boží ochrany a milosti. A tento pozdrav platí i pro všechny posluchače Rádia 7.

0: Pavel z Vysočiny si pro svou dobrou kamarádku Janu z Třeště přeje zahrát plavčíka Žána od Samuela Kalety. Písnička začíná slovem, tak než se dostaneme k melodii, chvilinku to potrvá, tady je, ať z toho máte užitek.
1: Roku 16.65. vyplula z francouzského přístavu Marseille fregata jeho veličenstva krále Ludvíka XIV. Téměř nikdo nevěděl, kam a proč odplouvá. Jen několik zasvěcených mužů z její posádky znalo cíl cesty. Ostrov Île de la Corbeille, který byl v té době útočištěm francouzských pirátů. Účel cesty pak spočíval v tom, že fregata měla z rozkazu samotného krále slunce dovést bukanýrům zbraně a podpořit tak válku proti Španělsku. Mezi posádkou, kterou tvořili ke všemu odhodlaní námořníci, byl i mladý muž jménem Jean de Fondé, plavčík Jean.

kde Bohu vzdává díky své, ten plavčík jménem Žán. Pak všichni muži klekají a zvedají svůj hlas. Bože, ty jsi život zachránil,

0: A tak se zbraně nikdy nedostaly do rukou těm, kterým byly určeny. Skončili hluboko na dně oceánu, kam je naházeli námořníci, kteří se pod vlivem Božího slova rozhodli, že nesplní králův rozkaz, který by znamenal jistou smrt pro mnohé. Po dlouhé plavbě přistáli roku 1668. u pobřeží Peru v Jižní Americe, kde pod vedením Jeana de Fondé založili misionářskou stanici a šířili s úspěchem radostnou novinu o živém Bohu mezi domorodými indiánskými kmeny.
1: Tak tolik z plavčíka Jeana. Milenka z Prahy si zavolala o písničku Hrubý kříž. Je určena pro její kamarádky, paní Ivo a Radku, ale i nám do Rádia 7. Děkujeme, zpívá skupina Okteto.

Milé Radio 7, přál bych si písničku Show Us More of You pro vás v rádiu i pro nás posluchače. Nechť nás Duch Svatý stále více pomáhá přeměňovat do podoby Krista. S pozdravem Honza ze Švýcarska. Tady je.

Dobrý den, prosím, zahrajte mému manželovi Filipovi nějakou písničku. Je na služební cestě v Portugalsku a ve Španělsku. Výběr písně nechám na vás. Píseň se jmenuje Ty jsi pro mě vším a zpívá jí skupina Jiný rytmus. A na služební cestu vašeho manžela mu přejeme boží provázení a ochranu.

Zdravím Rádio 7 a prosím o písničku Vznešený od Richarda Čanaky pro povzbuzení a požehnání v životě s Bohem. Paní Marty do Vsetína. Přeje jí to syn Míla ze Vsetína a přítelkyně s dcerou z Frýdku. Děkujeme. Richard Čanaka není k nalezení u nás v archivu, tedy tady je písnička Vznešený od skupiny Timothy.

Ahoj všem v sedmičce i posluchačům. Prosím o písničku s požehnáním. Děkuji a je to pro vás všechny, posluchač Jiří. Aaronovo požehnání zpívá Jan Křížek.

ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv.

ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Ať Hospodin ti žehná,

Posluchačka Laděnka z Růžďky si přeje zahrát pro potěšení její i posluchačů Rádia 7 písničku Já chci jít za Ježíšem. A není to jenom pro nás, ale je to také pro Mílu z Vizovic a celou jeho rodinu, zpívá Josef Hurta.

Z Rádia 7 srdečně zdravíme a písničku posíláme těm, kteří mají dnes svátek. A to jsou Naděnky. Vám, oslavenkyním, přejeme hojnost Boží milosti a požehnání. Tady písnička od Miriam Chovancové.

Hodina písniček na přání je za námi. Děkujeme za vaše nápady, vzkazy a pozdravy, přání. Opět si napsat nebo zavolat o písničku bude možnost zítra od 14 do 15 hodin.

Odbyla 15. hodina. Uprostřed čtvrtečního odpoledne 17. září posloucháte vysílání Rádia 7 s Klárou Literovou. Tento čas nám připomněl chvíli modlitby, stišení a prosby za válečné konflikty. Pane Bože, králi náš, s pokorou k tobě přicházíme s prosbou za místa bojů a válek všude ve světě. Přimlouváme se společně za země zasažené válkou. Modlíme se za lidská utrpení, za ty, kteří přišli o své domovy, za rodiny, které pláčou nad ztrátou svých blízkých, i za ty, kteří žijí v neustálém strachu o holý život. Buď jejich útočištěm, posilou a nadějí. Prosíme, zkrať tuto dobu konfliktů a násilí. Prosíme tě za všechny, kdo hledají, kdo mají moc rozhodnout. Dotkni se jejich srdcí. Obdaruj je moudrostí a ochotou hledat spravedlnost. Probuď v nich i v nás solidaritu. Dej, ať co nejdřív zavládne mír. Děkujeme ti za mír v naší zemi a jsme vděční za svobodu, kterou můžeme prožívat. Opravdu moc za to děkujeme. Ze srdce prosíme za jeho zachování. Amen.

Kdybych já měla syna, hodně bych se rozmýšlela, jestli ho pošlu na smrt kvůli lidem, které to skoro ani nezajímá. Bože, vím, že tvoje láska ke mně je větší než ta moje, zpívala v písničce Joan Rosario. Písnička se jmenovala Beautiful Son. Jste s námi v odpoledním vysílání Rádia 7, které si pro tyto hodinu připravilo dva biblické pořady. Ve čtvrt na čtyři je to biblická úvaha se zamyšlením Jakuba Limra o tom, proč dobrý Bůh dopouští utrpení. A ve tři čtvrtě na čtyři si poslechneme čtení z Bible, konkrétně z Markova evangelia na téma, co nás znesvětí.

neznám člověka, který by si nikdy nepoložil otázku, jestli existuje dobrý Bůh, proč je na světě tolik zla a utrpení. A nad touhle otázkou bych chtěl přemýšlet. Věřím tomu, že utrpení není součástí původního božího stvořitelského plánu. Předtím, než člověk zhřešil, nebylo žádné utrpení a žádná bolest. A v budoucnu Bůh stvoří nové nebe a novou zemi, kde zlo a utrpení nebudou existovat. Utrpení přišlo na svět jedině proto, že se Adam s Evou rozhodli dělat si věci po svém. Bůh kdysi řekl člověku, já to s tebou myslím dobře, můžeš si dělat vše, co chceš, dávám ti jediný zákaz. Tohle nedělej, jinak umřeš. Ale člověk se rozhodl, že ten jediný zákaz poruší. Neposlechl Boha. Bible říká, že člověk zhřešil. A je zajímavé, jaké to mělo důsledky. Můžeme o tom číst hned v prvních kapitolách Bible. Když člověk zhřešil, na planetě Zemi se objevilo trní a bodláčí, bolest, námaha a dřina a taky smrt. Můžete si říct, to je pěkně nespravedlivé. Adam s Evou zhřešili a já nebo moji blízcí za to dneska musíme trpět. Představte si ale jinou situaci. Pracujete jako vedoucí stavby hotelu. Šidíte na materiálu, abyste si ulili trochu peněz. Tedy děláte špatnou věc. Hřešíte. Hotel po 5 letech spadne a v jeho sutinách zemře několik lidí. Může za to Bůh, že ti lidé zemřeli? Nebo je to důsledek špatného, hříšného jednání v minulosti? A příbuzní obětí mohou říct, že to je nespravedlivé, že kvůli vašemu jednání zahynulo po 5 letech tolik lidí nevinně. Ale víc než otázka spravedlnosti a nespravedlnosti, je to otázka následků špatného jednání. Vy jste byli zodpovědní za stavbu a její uživatelé odnesli váš hřích. Adam s Evou byli zodpovědní za planetu Zemi. Bůh jim ji svěřil do opatrování. A tak následky jejich hříchu nesou uživatelé planety Země dodnes. V 60. letech 20. století se v Anglii stalo důlní neštěstí, které zahýbalo celou Británii. Propadlý důl totiž poškodil nedalekou základní školu a zahynulo 116 dětí a 28 dospělých. Během soudního procesu se přišlo na to, že za tragédii je zodpovědná důlní společnost. Jedna žena, která přispěla do fondu na odstranění následků, napsala. Hněvala jsem se na Boha, ale pak jsem si uvědomila, že k tomu došlo kvůli lidské hrabivosti a neschopnosti. Žijeme ve světě, kde spoustu trápení způsobují vraždy, rozvody, krádeže, sexuální zneužívání, neopatrná jízda autem, ale také pomlouvání, nelaskavost nebo sobectví. Podle jednoho odhadu se těmito věcmi, tedy naším hříchem nebo hříchem druhých lidí, dá vysvětlit 95% utrpení na světě. Ta zbývající procenta jsou o tom, že žijeme ve světě, který je poznamenaný prvním hříchem, kdy se na světě objevily mimo jiné nemoci nebo přírodní katastrofy. Ten první hřích otevřel na planetě Zemi dveře pro zlo a utrpení. Můžeme si tedy říct, Bůh to přece musel vědět dopředu, tak proč to nezařídil tak, aby k žádnému hříchu nedošlo? To mohl Bůh udělat jediným způsobem. Stvořit Adama a Evu jako nesvobodné bytosti předem naprogramované konat pouze dobro, tak, že by nikdy nemohli udělat nic zlého. Je to podobné jako s hračkou, kterou jsme nedávno koupili naší dvouleté dceři. Je to pejsek, takový malý robot na baterky. Je roztomilý, štěká, skáče, chodí, když narazí do zdi, tak tam zůstane. Je to roztomilé. Ale takováhle hračka vás nikdy nebude milovat. A Bůh chtěl, aby člověk měl svobodu milovat. Aby člověk měl právo volby. A to sebou nese riziko,
že se člověk rozhodne špatně. To se přesně stalo Adamovi a Evě. Čím může Bůh získat naší pozornost, čím nás může upozornit, že lidé něco udělali a dělají špatně a že tak stvoření nefunguje, jak zamýšlel. C.S. Lewis, blízký přítel pana Tolkiena, autora Pána prstenů, o bolesti a utrpení řekl: Bůh k nám potichu mluví v našich radovánkách, hovoří k nám v našem svědomí, ale nahlas křičí, cítíme-li bolest. Bolest je boží megafon. Volá na nás všechny, že něco není v pořádku. Na životě plném válek, násilí a lidských tragédií musí být něco v nepořádku. Bolest, ať už naše nebo v životě druhých, to je něco, co nás zastavuje na naší cestě a nutí nás uvažovat o jiných hodnotách. Bolest jako megafon. Bolest, která nás zastaví a nutí k přemýšlení. Uvědomili jste si někdy, že podobné je to s fyzickou bolestí? Když strčíte ruku do ohně, okamžitě ucítíte bolest. Vaše tělo vyšle signál. Vy ucuknete. Přestanete ruku do plamenů strkat. Bůh používá bolest jako varování. Pozor, když budeš pokračovat, můžeš si ublížit ještě víc. Na začátku jsem mluvil o tom, že v Božím plánu pro člověka nebylo utrpení. Mluvili jsme o tom, že Bůh velmi často používá bolest pro dobro člověka. Ale stejně nás může napadnout, to je všechno pěkné, ale Bůh je tam někde nahoře, pěkně v bezpečí ode všeho utrpení a jenom se na to dívá. Podobně kdysi přemýšlel jeden rolník. Jeho rodině se stala velká tragédie. Plakal. Byl na Boha nazlobený. Volal, aby Bůh sestoupil z nebe a osobně se na tu tragédii přišel podívat. Faktem je, že Bůh už to udělal. Před 2000 lety. Jako Ježíš Kristus přišel na zem v lidském těle, dotýkal se trpících a sám spoustu utrpení prožil. To, že Ježíš přišel na zem, trpěl tu a zemřel, sice neodpovídá na všechny naše otázky spojené s bolestí, rozhodně ale ukazuje jednu věc. Bůh neseděl tam někde daleko od nás, jen nečinně nepřihlížel, jak tu osaměle trpíme. Stal se jedním z nás. Jürgen Moltmann, známý křesťanský teolog 20. století, k tomu říká: Bůh pláče s námi, abychom se s ním jednoho dne mohli smát. A to jednou přijde brzy.

Od pátku 18. do neděle 20. září se v různých časech uskuteční setkání s evangelistou Alexandrem Barkócim. Místem akce je kongresové centrum Roháč v Třeboni. Na programu je výklad Bible a modlitba za nemocné.

Posloucháte Rádio 7 a já tady mám další pozvánku. V sobotu 19. září od 15 hodin se v západních Čechách v Hrádku o Rokycan chystá koncert skupiny Lift Up. Vstup volný. Tady písnička této kapely.

Každý čtvrtek od 24. září do 3. prosince vždy od 19 do 21 hodin bude probíhat kurz duchovního rozvoje s názvem Esence. Kurz se zaměřuje na 10 základních témat křesťanské spirituality, například jaká je Boží otcovská láska, v čem je Ježíš nenahraditelný, mluvit s Bohem a tak dále. Kurs je určen všem, kdo chtějí svou spiritualitu rozvíjet, i hledajícím, kteří si chtějí ujasnit, zda by tato cesta duchovního rozvoje mohla být pro ně. Pořádají sdružení 3P a KS Plzeň.

Sjezd mládeží nejen církve bratrské s názvem Brodfest 2026 se uskuteční v Havlíčkově Brodě příští víkend od pátku 25. do pondělí 28. září. Je to místo, kde můžete zažít víru v praxi, potkat inspirativní lidi a prožít několik dní plných programu. Hudby, sportu, poradenství, seminářů, přednášek, chval i přátelství. Tento rok vybrali pořadatelé téma syn. Syn oddělení hříchem i spojení synem. Řečníky budou David Novák, David Košťák, Bedřich Smola, Roman Toušek a Paul Bartel. Zpívají a ve chvalách povedou kapely SP, Kamis, Ostrava Trojka a Worship Ústí nad Labem.

O tom, co nás znesvětí, budeme číst z Markova evangelia. Čtem Marka Míková, Jan Potměšil a David Vávra. Z překladu Bible pro 21. století.

0: Potom se k němu sešli farizeové a někteří ze znalců písma, kteří dorazili z Jeruzaléma. Když uviděli některé jeho učedníky jíst chleby nečistýma, to jest neumytýma rukama, rozlobili se. Farizeové a všichni Židé totiž nejedí, aniž by si obřadně umyli ruce a tak dodržují tradici starších. Když přijdou z trhu, nejedí, dokud se neočistí. A je ještě mnoho jiných věcí, které přijali a dodržují, jako očišťování pohárů, džbánů, měděných nádob a lehátek. Proto se ho farizeové a znalci písma zeptali, proč se tvoji učedníci nechovají podle tradice starších a jedí chléb nečistýma rukama? A on jim odpověděl, správně o vás pokrytcích prorokoval Izajáš, jak je psáno. Tento lid mne ctí svými rty, jejich srdce se mi však vzdaluje. Nadarmo mne ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy. Opustili jste boží přikázání a dodržujete lidskou tradici, očišťování čpánů a pohárů a podobných věcí děláte spoustu. Potom pokračoval. Výborně zavrhujete boží přikázání, abyste zachovali svou vlastní tradici. Mojžíš řekl, cti otce i matku. A kdokoliv by zlořečil otci nebo matce, musí zemřít. Vy ale říkáte, že kdyby člověk řekl otci nebo matce, to čím bych ti měl vypomoci je korban, to je dar Bohu, tak už ho nenecháte nic udělat pro jeho otce nebo matku. Rušíte boží slovo svou tradicí, kterou jste ustanovili. A podobných věcí děláte spoustu. Potom svolal všechen zástup a řekl jim, slyšte mne všichni a rozumějte. Nic, co do člověka vchází zvenku, ho nemůže pošpinit. Člověka špiní to, co vychází z něj. Má-li kdo uši k slyšení, slyš.
1: Když pak odešel od zástupu do domu, učedníci se ho vyptávali na to podobenství. On jim odpověděl, to jste tak nechápaví? Nerozumíte, že cokoliv vchází do člověka zvenku, ho nemůže pošpinit? Nejde to přece do jeho srdce, ale do břicha a odtud do stoky. Tak očistil všechny pokrmy.
0: Potom řekl, co z člověka vychází, to člověka špiní. Z nitra lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, cizoložství, smilnění, vraždy, krádeže, chamtivost, ničemnost, lstivost, nestydatost, závist, urážky, pýcha, potrhlost. Všechny tyto zlé věci vycházejí z nitra a špiní člověka. Potom vstal a odešel odtud do okolí Týru a Sidonu. Vešel do jednoho domu a ačkoliv nechtěl, aby se to někdo dozvěděl, nedalo se to utajit.
2: Doslechla se o něm žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha. Přišla, padla mu k nohám a prosila ho, aby z její dcery vyhnal démona. Protože to byla řekyně, rodem Syroféničanka, Ježíš jí řekl, nech nejprve nasytit děti. Není správné vzít chléb dětem a hodit ho štěňatům. Ona však odpověděla, ano, pane, ale štěňata jedí pod stolem drobty od dětí.

uši se ihned otevřely, pouto jeho jazyka se uvolnilo a začal mluvit správně. Ježíš jim zakázal komukoliv to říkat, ale čím více jim to zakazoval, tím více to rozhlašovali. Lidé byli naprosto ohromeni, říkali, všechno udělal dobře, dokonce dává hluchým sluch a němým řeč.

Rádio 7 je s vámi ve čtvrtečním odpoledni, už jen chvíle nás dělí od 16. hodiny, která vám nabídne zamyšlení o tom, jak si představujete věčný život, jako něco krásného nebo spíš děsivého. V posledním dílu cyklu Pořady základy o tom bude mluvit Štěpánka Paluchníková.

0: Jste s námi v odpoledním vysílání Rádia 7 s Klárou Litterovou. Právě jsme se přehoupli přes 16. hodinu. Zůstaňte i nadále s námi. Ozeáš, jako křesťané věříme, že budeme žít věčně. Jak si věčný život představit? Biblický pohled nabízí ve své závěrečné úvaze pastorační asistentka v církvi bratrské v Poděbradech, Štěpánka.
1: Základy. Nedávno jsem vedla rozhovor s blízkým člověkem, který otevřeně mluvil o svém strachu a nejistotě z věčnosti. Tyto pocity nejsou vůbec výjimečné. Už samotná představa věčnosti jako prostoru, v němž neplatí pozemské vnímání lineárního času, může působit neuchopitelně, ba až děsivě. Pokud se k tomu navíc přidá přesvědčení, že být s Bohem na věčnosti znamená rozplynout se v Bohu a ztratit vlastní identitu, může taková představa vyvolávat i úzkost. Nic takového však Bible netvrdí. Pravdou je, že naše představy o věčnosti jsou velmi různé a vždy budou do určité míry zahalené tajemstvím. Někdy se soustředíme na detaily, jak to tam bude vypadat, jestli tam budou hory, jaký bude prostor, jestli se tam všichni vejdeme. Zda se budeme navzájem poznávat, nebo v jakých tělech budeme existovat. Tyto otázky jsou lidské a pochopitelné, ale možná nás mohou odvádět od podstaty. Věčnost totiž není primárně o kulisách, ale o vztahu. Jádrem křesťanské naděje je Boží přítomnost, setkání tváří v tvář, bez závoje, který dnes zakrývá naše zkušenost života na zemi. To, co nyní zakoušíme jen částečně, bude jednou plné a nezprostředkované. A právě to dává věčnosti její smysl. Zároveň můžeme snad s důvěrou říci, že člověk ve věčnosti nestratí sám sebe. Nejde o rozplynutí ani o zánik individuality. Naopak, budeme plně sami sebou takoví, jací jsme byli zamýšleni. Budeme s Bohem v jeho blízkosti v obnoveném světě, kde už nebude pláč, bolest ani smrt. Všechno, co je nyní narušené, bude uzdravené a dobré. Možná tedy nejde ani tak o to snažit se detailně představit, jak věčnost vypadá. Důležitější je ptát se, jaký je Bůh, ke kterému směřujeme, jak si ho představujeme, jak se k němu vztahujeme. Je pro nás zdrojem důvěry nebo spíše nejistoty? Tím se vlastně vracíme na úplný začátek našich společných zamyšlení. Naše představa o Bohu zásadně ovlivňuje naši naději, nejen pro věčnost, ale i pro přítomnost. Pokud Boha vnímáme jako nevyzpytatelného a neosobního, může být tak věčnost spojena se strachem. Pokud ho však poznáváme jako dobrého, věrného a milujícího, i když třeba někdy skrytého, pak i naše očekávání může být naplněno důvěrou a pokojem. A my sami pak smíme být už nyní prostředníky proměny našeho okolí skrze moc Boží lásky, protože láska vytrvá a nikdy nezanikne.
0: Seriál úvah Štěpánky Paluchníkové se tímto dílem uzavřel. Svých 16 zastavení u elementárních témat křesťanské víry zprostředkuje v dalších týdnech Marek Šuba. Ten se na vás těší v úterý v 9:30.

Půl páté je pro vás nachystán magazín o Jesus Tut Janel. Zamíří na sever Čech do Děčína za pastorem apoštolské církve René Ferkem.

Pohádky k poslechu z dětských webových stránek Rádia 7 najdou vaše děti na adrese deti.radio7.cz. Kromě pohádek tu objevíte také další nápady a zajímavosti. Využijte čas s Rádiem 7 pro své děti.

Toužím vás spatřit, abych se s vámi sdílel o některý duchovní dar a tak vás posílil, to jest, abychom se spolu navzájem povzbudili vírou, jak vaší, tak mou. Římanům 1, 11 až 12.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Skupinka křesťanů ze severních Čech, konkrétně ze sboru Apoštolské církve Děčíně, se bude nově zapojovat do tvorby romského magazínu O Jesus tut Janel. Dvouměsíční cyklus zahajuje pastor René Ferko, představený týmu a jeho vize, představí nám svůj tým a jeho společenství.

Srdečně vás zdravím. Jmenuji se René Ferko a jsem pastorem Apoštolské církve v Děčíně. Jsem šťastně ženatý již 15 let a máme spolu s manželkou Andrejkou dvě děti. Starší dcera Andrejka, 12 let a 10 let mladší syn René. V našem týmu bude má žena Andrejka a Justin Rice, který je součástí sboru a má na srdci romskou mládež a misi. Je to mladý 20-letý kluk, kterému hoří srdce pro Boží království. Naší touhou je, aby jsme přinášeli čerstvé zprávy, info, svědectví, historii Romů, kulturu Romů a především zdravé učednictví mezi Romy. Co se mezi Romy děje v Evropě i ve světě. Jsme Apoštolská církev v Děčíně. Leží nám na srdci nejen misie mezi Romy, ale i budoucnost našich Romů. Začali jsme před více jak 12 lety. Chodil jsem do nezávislého sboru. Obcházel sbory napříč Českou republikou a vždy se ptal na Romy. Romy jsem viděl, ale nikde jsem neviděl Romy, kteří jsou v čele romské pastory, učitele a vedoucí. Uvědomoval jsem si, že žeň mezi Romy je veliká, ale dělníků málo. Přišel čas, kdy nám Pán dal dlouhodobou vizi, kterou jsme přijali od našeho Pána Ježíše Krista. To bych s vámi rád sdílel. Základem bylo zvěstovat evangelium ztraceným, vychovávat učedníky, vychovávat romské vůdce, pomáhat sborům, které slouží Romům. Jednota a spolupráce s církvemi v Děčíně a okolí. Cílem naší vize bylo, aby zde v Děčíně vznikl sbor, kam může přijít dokoliv, bez rozdílu národnosti nebo barvy pleti. To se stalo. Počase jsme se stali stanicí Apoštolské církve Most, později samostatným, oficiálně historicky prvním sborem, kde byl ustanovený romský pastor Apoštolské církve. Uvědomil jsem si, že jelikož jsem sám Rom, tak jsem prožíval hluboké břemeno za službu svému národu. Uvědomoval jsem si, jak je důležité a naléhavé vychovávat zdravé vůdce, vedoucí a učedníky pro náš národ. Situace byla velmi smutná, protože žeň mezi Romy byla veliká a je, ale málo dělníků. Modlil jsem se několik let za svůj národ a viděl jsem hlubokou potřebu, aby se zakládaly sbory, které budou otevřené a nejenom otevřené, ale i duchovně připravené sloužit všem lidem. Protože Romům nemůže sloužit každý, jen ten, kdo pro tuto službu má břemeno a povolání od Pána. Viděl jsem mnoho učitelů, kteří měli srdce, ale chyběla jim moudrost a porozumění. Nás Romy nemůžete předělat, neboli nemůže nikdo předělat. Jediným lékem je živé evangelium a na to kladu důraz zdravé vedení. Slovo, které jsme přijali od Pána, bylo toto. Z Janova evangelia, 4. kapitola, 23. a 24. verš. A je tam napsáno. Ale přichází hodina, ano, již je tu. Děti, kteří Boha opravdu věctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Tímto slovem vše začalo. Když jsem se modlil Pánu, Pán mi ukázal, že mnoho Romů v Boha věří, ale svým životem ho nectí. Modlili jsme se, aby Pán povolal ovce, který v Boha nejenom uvěří, ale aby ho na prvním místě svým životem a svými skutky opravdově ctili a oslavovali v duchu a v pravdě. To znamená, že mnoho Romů v Boha uvěří.
Mnoho Romů následuje neboli chodí do nějakých společenství. Ale Bůh chce, aby jsme byli proměněni v každé oblasti našeho života, aby jsme v Boha nejenom věřili, ale aby jsme ho svým životem, svými skutky opravdově ctili v duchu a v pravdě. Modlil jsem se dál a Pán promluvil znovu a dal nám slovo z Matoušova evangelia, 5. kapitola, 16. verš. Tam je napsáno, tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesi. Přijal jsem tedy od Pána, že romský národ bude světlem tomu českému. Sám jsem mnoha Čechům ve svém životě velice ublížil. Nyní, když vidím mne a naše romský bratry a sestry jako proměněné, tak jejich srdce je proměněné. Mám mnoho takových svědectví. Věřím, že když Češi na Romech uvidí to světlo, o kterém mluví Ježíš, tak jejich srdce vzdá chválu našemu Otci, který je v nebesí. Upřímně vidím též jako velmi důležité, aby si tuto službu v našem národě Romové dělali sami mezi sebou. Věřím, že Bůh má mezi Romy připravené služebníky a mnohé z nich ještě povolá. Určitě zároveň toužíme a je naší prioritou spolupracovat s místními sbory a s dalšími sbory. Chvála Bohu za to, že mezi námi slouží i Češi, kteří pro tuto službu přijali povolání. A my si jich velice vážíme, protože si uvědomujeme, že si máme navzájem co předat. Vidíme a zažíváme na vlastní oči, jak se vize naplňuje. Hlad po Bohu mezi Romy roste, jak v České republice, v Evropě i po celé zemi. Každý rok z milosti Boží pořádáme romské konference a vidíme růst. Přijíždí lidé z více jak 20 měst České republiky, z Německa, z Anglie, z Evropy, aby čerpali a učili se. Jsme propojeni s apoštolskou církví Sabinov, kde vlastně v radě církve koordinátorem romské práce je Rinaldo Olach. Jejich zkušenosti mezi Romy jsou bohaté a tak jsou takovou naší velkou pomocí, jsou našimi pomocníky a pomáhají nám na té službě tady v Čechách. To, co bychom rádi přinášeli, je zdravé učení mezi Romy. Na tom všem všechno stojí a padá. Chceme přinášet učení, které boží předsudky. Chceme spojovat národy. Chceme vychovávat vedoucí a chceme pozbuzovat lidi v zakládání zdravých romských sborů. Protože je postavil mnoho romských sborů i v České republice, ale je smutné, že kolika nejsou zdravé. A tyhle témata chceme všechny otevřít. Chceme přinášet svědectví, zamýšlení, základy učednictví, něco o historii a kultuře mezi Romy. A kdybyste měli na srdci nějaké téma, jsme ochotní přispět. Přeji vám požehnaný den, Ačen Devleha Savore.

Odpolední vysílání se blíží k 17. hodině, která je na Rádiu 7 určena převážně dětem. Věděli jste, že Země pod námi ukrývá skutečné poklady? Některé se zářivě třpití, jiné mají sílu magnetu a další jsou dokonce prospěšné pro naše zdraví. S pořadem Kormidlo nabereme směr do světa geologie a zkusíme tyto poklady neživé přírody objevit. Z Rádia 7 se s vámi tímto loučí Klára Litterová. Mějte požehnaný čas.

0: neboť Bůh tak miloval, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, ale měl věčný.
1: Nebojíme se pravdy. Rádio 7.

0: Ahoj děti, v kormidle vás vítám já, Klárka
1: a Myška Bětka.
0: Z paluby dnešního pořadu směřujeme přímo dolů.
1: Kam dolů, Kláry?
0: Dolů, do podzemí.
1: Co? Ke mně domů, do myších chodbiček. Tam se asi s dětmi nevejdete. Museli byste vyhloubit pořádnou díru, ale jestli chcete...
0: No, hrabat jámu zrovna nebudeme, ale podzemský povrch namířeno máme.
1: Tak to se těším. Tam jsem totiž jako myška vyrostla. Podzemí se skvěle vyznám, proto se se mnou rozhodně nestratíte.
0: To je skvělá zpráva, Bětko. A než se tam vypravíme, navštívíme ještě Kristýnku, která se o nálezy naší země také zajímá. Ahoj, Kristýnko.
2: Ahoj.
0: Děkuji ti, že jsi přišla sem do našeho pořadu. A já jsem se ti chtěla zeptat, co tě baví.
2: Mě baví sbírat minerály a různě chodím i na různé výstavy s minerálama.
0: Když řekneš slovo minerál, tak já si představím minerální vodu, něco dobrého k pití, plnou bublinek, ale to asi není ono, viď? Popiš dětem, co jsou to minerály.
2: Bývají to kamínky, které někdy jsou... třeba hodně třpitivý, zvenku nejsou, ale zevnitř můžou. Některý jsou třpitivý už zvenku, některý nemusí být ani třpitivý, ale jsou to takový kamínky.
0: Jak poznáš, že je to minerál?
2: Buď ti někdo může poradit, pokud to nevíš sám. Já, když něco najdu a vypadá to jako nějak vzácně třeba, že to vypadá jako nějak hodně barevně, nebo to nevypadá jako normální kámen, tak se zeptám třeba táty, nebo když zrovna někdy blízko je výstava, tak se zeptám třeba na výstavě.
0: To znamená, že ty si je odneseš domů, odtud, kde je najdeš?
2: Jo, zatím jsem našla jeden mi dal pán a jeden jsem si koupila na výstavě.
0: No a kde se nachází takový minerál?
2: No já třeba ten minerál našla náhodou. Táta zrovna byl v myčce, umýval auto. Já jsem seděla na lavičce a kolem mě byly kamínky, tak jsem se na ně koukala a našla jsem tam takový žlutý kamínek, který vypadal nějak jako, že něco to bude, jakože nějaký minerál. Tak jsem se zeptala táty. Táta řekl, že by to mohlo nějak vypadat, tak a jelikož blízko, potom hnedka třeba za 2 týdny byla výstava, tak jsme se zeptali na té výstavě.
0: A co vám tam řekli?
2: Že to je minerál kalcedon.
0: Tak ho máš vystavený doma?
2: Jo, mám. Mm-hmm. Potom ještě jeden jsem dostal od pána, to je pískovec. A ten třeba je takový pískovej, takový hnědo, světle hnědej.
0: Mm-hmm. A to asi není minerál, viď? To je hornina. Už jste se to učili ve škole?
2: Tak jako napůl jsme se to učili. Mm-hmm. Ještě ne, ale úplně.
0: Že ty minerály jsou takové čisté kameny. Je to ta jedna látka.
2: Mm-hmm. Je to krásný kámen.
0: Takže máš pískovec ještě?
2: A potom mi táta koupil na výstavě geodu. To hnědý kámen, který když se kladívkem rozbouchne, tak v tom jsou ty malinký třpitivý kamínky, které vypadají trošku jak malý diamantíky, ale nejsou to diamantíky. Kdyby jsi to nějak extra hledal, tak se to podle mě jako někde na různých místech dá najít, ale jen tak jako, že myslím si, že to nenajdeš normálně někde na pískovišti.
0: Ty máš s sebou minerály.
2: Jo, mám je zabalený v kapesnicích, aby se nerozbily cestou, jak jsme jeli. A mám s sebou tu geodu. No, z vrchu je taková světlé hnědá a vevnitř jsou... třpitivý kamínky a některý můžou být i od přírody třeba hnědý.
0: A ten kámen je rozdělen na 2 poloviny, viď? A když bychom je dali k sobě...
2: Tak by to mělo do sebe zapadat. Teď to vypadá jako obyčejný pískovec, který by si nikdo nevšiml.
0: A rozděláš to a nádhera. Tak co tam ještě máš?
2: Tak tady mám... ten, co jsem našla, ten žlutý, ten kalcedon. Žlutý a některé místa jsou průhledný. A pak tady mám ten, co mi dal ten pán. Je to z každé strany čouhá nějaký malinký placatý kamínek. Některý jsou větší a některý jsou menší a dohromady je to taková kulatější hvězdička.
0: Tak děkuji, že jsi nám to ukázala. Tvoje poklady. Který minerál by si chtěla doma mít?
2: No, já bych chtěla najít třeba nějaký ametyst. Nevím, jestli jako se mi to povede, ale chtěla bych to někde zkusit najít.
0: Máš už nějaký šperk s nějakým minerálem doma?
2: Mám doma jeden, který je zelený a jmenuje se aventurín. To je taková zelená, ale taková trošku tmavší zelená.
0: Jakou barvu máš nejoblíbenější?
2: Žlutou.
0: A takový zrovna máš, viď?
2: Jo, mám.
0: Víš ještě název nějakých minerálů, který má žlutou barvu?
2: Citrín určitě. No, pokud se počítá i zlato, tak zlato je takový, no, žlutý.
0: A co tě na nich baví? Co tě na nich láká?
2: Mně se líbí, že jsou barevný, třpitivý a vlastně, že můžeš mít doma a že vlastně se na ně můžeš podívat a držet je v ruce.
0: Našla jsi třeba nějaký kámen a umíš ho pojmenovat?
2: No, ne všechny, ale myslím si, že pár bych jí mohla možná říct. Znám křemen třeba, ten jsme měli doma, jsme měli dva křemeny, tak jsme s tím šli ven a zkoušeli jsme si to udělat nějaký záblesky. A vlastně, kdybyste to dělala dlouho a kdybyste k tomu dali papír nebo nějaký suchý dřevo, tak by z toho mohl vzniknout možná i nějaký oheň.
0: Co ještě znáš?
2: Třeba růženín, ještě to je takový růžový kamínek, nebo achát, potom ještě magnetit, který by mohl i magnetizovat. Když k tomu dáte magnetku, tak by to možná mohlo i držet.
0: A ten má takovou černou barvu. No a doma máš ještě jeden nerost. V kuchyni ho má maminka.
2: No, sůl?
0: Ano, správně, je to sůl. Ale tam už je rozdrcená, viď? A viděla jsi někdy veliký kus soli?
2: No, my máme doma činčilu. Ona tam má takovou sůl, kterou může lízat, nebo třeba srnky mají v zimě v krmelci. Ale mám hodně ráda himalajskou sůl, mě to chutná.
0: Kristýnko, já ti moc děkuju za rozhovor. Přeju ti, aby si našla další zajímavé minerály a měj se moc hezky. Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj, kamarádi.

0: The world.
1: Svět. Pán Bůh stvořil svět a řekl: It's good. To je dobré. Udělal i květiny.
0: Flowers are red and blue.
1: Jsou červené a modré.

0: Obloho, obloho!
1: Co se děje? Kdo mě volá? Ale ne, zase ty, Jiřičko. Jen co vstaneš, pusu nezavřeš.
0: Nezlob se na mě. Ty jsi včera tak krásně vyprávěla, že bych chtěla slyšet něco dalšího. Třeba něco o tom, jak to všechno začalo.
1: Tak dobře, ale jenom kousek, potom mi dáš pokoj. Když všechno začalo, stvořil Bůh nebe a zemi, podíval se a všechno bylo prázdné, tak řekl.
2: Světlo, vody, hory, skály, trávo, květiny, stromy, měsíci, slunce, mraky, ptáci, zvířata, broučci, ryby.
1: Podíval se na to všechno, prošel se ranní trávou, plnou rosy, napil se ze studené vody z řeky, zkusil první lesní jahodu, která právě dozrála, a řekl.
2: Je to dobré. Je to moc dobré.
0: To musela být nádhera.
1: To taky byla. Už nikdy potom to nebylo tak krásné a dobré. Jednou se tak opřel o strom a začal si prstem hrát s beruškou, která ho přiletěla pozdravit. A přitom se zadíval na své ruce a povídá.
2: Uděláme člověka z prachu země. A taky mu vdechnu život, aby se radoval z toho, co je dobré. Tvé jméno bude Adam. To znamená člověk. A tvé Eva, to je živa.
1: A dal jim všechno, co na zemi stvořil. Jen je varoval, že nesmí jíst z jednoho velice zvláštního stromu.
0: Byl jedovatý.
1: No, nebyl jedovatý. Přesto byl smrtelný. Nazývali ho strom poznání dobrého a zlého.
0: Tak to je mi jasné, jak to dopadlo. Snad každý malý člověk, teda dítě, když mu něco zakážeš, okamžitě tu zakázanou věc vyzkouší. A velcí lidé nejsou o nic lepší.
1: Říká se dospělý.
0: No jo, ale řekni mi, oni něco z toho stromu snědli a zemřeli?
1: No, tak přímočaré to nebylo. Adam s Evou byli okouzleni tím vším kolem.
3: Adame, podívej se na ty ptáky.
4: Kde? Jo, no, to jsou plameňáci.
3: Jsou tak nádherní. A k tomu ještě ten západ. Jakoby slunce byla jejich sestra, která jim vdechla do peří kousek sebe. No ne, zlaté rybky. A tam jsem viděla delfína. Pojďme se koupat.
4: Evi, já potřebuji trochu nabrat dech. Odpočnout si. Jdi se koupat sama.
3: No ne, on usnul. Motýlku, počkej, kam letíš? Zahrajem si na schovávanou. Tady jsem.
5: Dobrý večer.
3: Kdo jsi? Tebe jsem tu ještě neviděla.
5: Jmenuji se Had. A ty budeš Eva? Moc mě těší. Možná, že mi pomůžeš rozlousknout takový oříšek. Totiž slyšel jsem, že vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě.
3: Ale ne, jen nesmíme jíst ani se dotknout tamtoho stromu uprostřed. A proč taky? Znám mnohem lepší. Pojď, ukážu ti je.
5: Bůh to zakázal proto, že když to ovoce sníte, budete takový jako on. Budete znát dobré i zlé.
3: Budeme jako Bůh? On nás ale varoval, že umřeme, když to budeme jíst.
5: Ale Evo, neumřete.

0: neuposlechnutím zabili kus duše, kus života. Odmítli žít s Bohem na věky v ráji, šťastní a bez hříchu. Lidi už takoví jsou, že?
1: No jo, nic se nezměnilo za tu dobu.
0: Ani Bůh. A protože je miloval, zabil první zvíře a z jeho kůže jim udělal oblečení, ale potom je vyhnal. Nevím, jestli si to uvědomili, ale nikdy je neopustil. Tak a teď už dost, musím dělat i jiné věci, než si tady povídat.
1: Děkuji, oblaho, děkuji. Je to přesně tak, jak to říkává babička. Komu není rady, tomu není pomoci. Je-li tvůj přítel medový, nemusíš ho proto sehrat celého. 7x upadneš, po 8.

0: kormidlo.
1: Co to máš v Bětko v tom vaku? Táhne se za tebou jak velký ocásek.
2: To jsem nazbírala, Kláry. Jsou to různé kameny a kamínky. Třeba mezi nimi bude nějaký minerál.
3: Tak to se s dětmi budeme muset vydat do oblasti geologie. To je věda, která zkoumá, z čeho je naše planeta složená, jak se v průběhu let měnila a co v ní probíhá dnes.
2: Myslíš jako třeba výbuch sopky, zemětřesení nebo posouvání kontinentů?
3: Přesně tak. Nebo i kde je naleziště vody, ropy, zemního plynu, kovů, uhlí a nebo písku.
2: Nebo jak voda a vítr tvarují krajinu a vytvářejí třeba právě písek.
3: Přesně tak, Bětko. Kristýnka mluvila o křemení, soli, achátu, růženínu, magnetitu, zlatu, diamantu a chalcedonu. A některé z nich najdeme i my.
2: Jo, tak to mi s tím vakem už budeš muset pomoct, Kláry. To neutáhnu. Ale bude to skvělá výstavka.
4: Válej, válej, pozor, ať se neskoulí tam dolů, do té rokliny. Pozor na ten kámen. No tak, co to děláš? Kam to šlapeš?
5: No tak, nožičko, proč tolik křiku? Odpočiň si, uleví se ti a pak půjdeme dál.
4: Půjdeme dál, pořád jenom to samé. Já jsem ti říkala, zůstaňme na tom krásném zahnojeném poli a ty si pořád vedeš tu svou. Nožičko, moje nožičko, dělám to jen pro tvé dobro, pro tvůj blahobyt. Jaký blahobyt tady asi mám, když se trmácíme ze dne na den touto divočinou?
5: Ale broučínku, ty to vůbec nechápeš. Já jsem ti přeci říkal, že se něco děje. I cvrček od vedle byl nějaký ustaraný. Nepamatuješ si?
4: Ty a ti tvoji přátelé. Už jen ta podivnost, že se cvrček obecný stýká s hovniválem lesním. Takový nepoměr, takové nic. A ty se s ním nejen vybavuješ, ale považuješ ho za přítele. A to je zase co? Tady není chvíle klidu. Prosím tě, udělej s tím něco.
6: Je, mravenci, holá, halo, tady za tím stéblem, no vedle sedmi krásky, vidíte nás?
7: Mimochodem, hezká písnička.
8: Ahoj, ahoj, kam pak s takovým nákladem?
4: On ani nepozná kuličku, no to je teda inteligence. No to máme společnost.
7: Dovolte mi představit mou ženu.
8: Vy budete Hovniválová, že?
4: Paní Hovniválová. Pro vás vždy paní, mravenče.
8: No jistě, promiňte, Hovniválová. Paní Hovniválová. No a tady to je moje žena, paní Mravencová.
4: No, tak jste si povykládali a my můžeme jít, ne?
8: A kam pak?
4: To bych taky ráda věděla, ale vám do toho vůbec nic není. Takže s Bohem a ty pojď.
7: Ale Hovniválečko, přece je tu nenecháme, když už jsme se tak sešli. To není jenom tak, měli bychom pobít chvíli spolu, popovídat si. No, cesta je nebezpečná. Podívej se, kolik je tu trávy. Nejde vidět ani na krok. Sama si říkala, že je to divočina. Když nás bude víc, máme větší šanci.
4: To si jako myslíš, že síkorka raději zobne mravence než hovnivála?
7: Pusinko, mysli na naše děti. Každým dnem budou venku, no co si potom počneme bez pomoci?
4: No to nevím, jestli taková vyžírka mravenec něco umí. A vůbec. Není to snad tvoje chyba, že jsme opustili ten ráj na zemi?
8: Myslíte tu kupu hnoje tam za kopcem? To je teda ráj, jen co je pravda.
4: Cože, vy?
7: Jak jsi poznal, že jsme přišli?
8: No, podívám se na vaši kuličku a je mi to jasné. A prosím tě, ukáž, já ti pomůžu. To je teda kousek. Tam budete mít minimálně paterčata, ne-li víc.
4: Tohle? To je úroveň teda.
7: Díky. Nevěděl jsem, jak dlouho to ještě vydržím. Je to vážně tíha. A co tvoje žena? Nebude jí to vadit? Proč nic neříká?
8: Naštvala se, že jsem mi vytáhl pryč z mraveniště. Od té doby se mnou nemluví. Už měsíc neřekla ani slovo.
7: Fíha, tak o tom si můžu nechat jenom zdát. No a proč jste vůbec opustili mraveniště?
8: Neuvěříš, co se mi stalo. Jednou takhle k ránu se probudím a mám hlavu plnou mravenčení. Nechápu, co se děje. Vůbec, jako bych to nebyl ani já sám. Cítím, jak by vedle mě někdo stál a něco mi říkal. Vůbec nechápu, co. Najednou všechno zmizí a je při starém. A já začínám zpívat. Pořádně ani nevím, co to zpívám, ale zpívám. Sám se poslouchám, sám se divím. A od té doby nejsem schopen dělat nic jiného.
7: Zaspívej to, prosím, to mě zajímá.
8: Bylo už kránu, když to stavěl z chránu, zatloukl poslední hřeb.
4: Co to je za randál? Okamžitě toho nechte. Zapomněli jste, že jsme v divočině? Ještě nás někdo uslyší a... Co to bylo? Neříkala jsem to. Okamžitě zmlkněte. Koulejte a mlčte.
8: No, to je divné. Nestalo se vám náhodou, že jste potkávali zvířata různého druhu po dvou a jakoby strašně někam spěchala?
7: No, to je přesně to, co jsem zažil minulý týden. Ležím si tak odpolední siestu a najednou cítím... Musíš jít. Vůbec nevím kam, ale cítím, že musím jít rychle. Cítím šílený spěch, jsem nervózní a vím, že mi jde o život. Ta moje to vůbec nechápe. A kdybychom nečekali malé, tak se mnou nejde vůbec.
8: No, to by byla škoda.
7: No, počkej. Teď za tu cestu se nám to stalo už několikrát. Přefičí přes nás nějaká zvířata, šílenou rychlostí a všechna stejným směrem. V podstatě nás to všechny táhne někam na jedno místo.
8: No, doufám, že to nebude nějaká černá díra. Možná to souvisí s tou mojí písničkou, která je o nějakém člověku.
7: Člověk? Ale fuj, to slovo ani neříkej nahlas. Ten by nás zamáčkl, ani bychom nevěděli jak.
8: Moment, já tam zpívám, že ten člověk něco stavěl a pozval k sobě všechna zvířata.
7: Tyjo, tak tohle rozhodně není černá díra. To je spíš nějaká hnědá díra, ale teda obrovská.
8: Kde? Nic nevidím.
7: No tam, na tom kopci. No podívej se, podržím kuličku. Vidíš?
8: No, to není díra. To je... Já vlastně nevím, co to je.
4: Ať je to, co je to, my jdeme okamžitě pryč. Vidíte tam ty ptáky? To je snad nějaký sled a my jim nebudeme dělat večeři, že?
7: Tam nejsou jenom ptáci, ale i zebry, koně, žirafy... Prostě spousta zvířat. No. No, co se to tady děje?
4: Hovni vále. Mravenci a tím jdou dělat cvačinu. Ale my jdeme okamžitě pryč. Ale okamžitě! Posloucháš mě vůbec? Co to děláš? Se vrát! Stůj!
8: Hovni vále. Kolik dní odhaduješ, že to potrvá, než se k tomu dostaneme?
7: To nevím, ale cítím, že je to ono. Cítíš to taky?
8: Co tvá žena?
7: Ona děti neopustí. Neboj, půjde za námi. Cítím, jak už se v té kuličce hýbou. Je to paráda, že?
8: Co? Ty děti? Nebo ta věc tam nahoře?
7: Všechno. Koulej, příteli, koulej.
4: Zastavte! Okamžitě přestaňte! To je sebevražda!
7: Nožičko, já vím, že je to těžké pochopit, ale my tam musíme.
4: No, to snad...
0: Ale ne, vy taky?
4: Co?
0: No, jestli jdete za Noem.
8: Za kým?
4: Hovní vál!
8: Přemlíku, mluv jasně, jaký Nom?
0: Ne Nom, ale Noem.
4: Já jsem říkala, že nás to zabije.
9: Jděte na severovýchod k palmovému háji. Snažte se nevybočovat z trasy, je to nebezpečné. Hlavně se vyhněte lvům a tygrům. Mohli by vás zašlápnout. Haló, haló.
4: Co se to tu děje? Proč ta beruška tady lítá a...
0: Opravdu nevíte, proč jste tady? Tak já vám to povyprávím. Bylo už k ránu, když dostavil schránu, zatloukl...
10: Poslední hřeb.
8: Mravenečko, ty mluvíš? A teď už mě nic nezastaví.

zacelil díry, vysmolil škvíry, zásobil podlažní sklep. Pak otevřel dveře a tam houfy zvěře čekali, čekali už. By se hned pohli a vejít mohli dovnitř jak jeden muž.

0: Proč dášť nejde spát? Pořád padá, kape, bubuje. Co za zprávu přidáši, když čuká na okno i na ukape? Proč dášť nejde spát? Nemůže usnout asi proto, že pán Bůh i s deštěm počítá. Blev a šetrce nemusí bát, když dášť nejde spát. Půjde spát až na prýho čas. Bůh dává lidem zemitovou a dešť se nechá slunce vysvítat.
1: Duha spruží zelené, Bůh si na nás vzpomene. Červená, žlutá, modrá, potopa není dobrá. Modrá, modře, modření, Boží je to znamení. Ještě dáme růžovou, nikdy více pod vodou. Duha spruží zelené, Bůh si na nás vzpomene.

0: Už se s dětmi vypravíme za minerály.
1: Jasně. A jak jsme se dozvěděli od Kristýnky, nemusíme za nimi chodit daleko do přírody nebo hledat podzemí, protože minerály, česky nerosty, máme přímo u sebe doma. Třeba v kuchyni.
0: No jo, tam najdeme kuchyňskou sůl. To je minerál, který nám chutná a naše tělo ho potřebuje. Jo, třeba slaný rohlík, to je dobrota.
1: Se solí si děti mohou zkusit jeden fajn pokus. Do sklenice nalijte trochu teplé vody a rozmíchejte v ní lžíci kuchyňské soli. Na špejli uvažte provázek a položte ji přes okraj sklenice, aby provázek visel do vody. Nechte stát sklenici 3 a víc dní v teple, třeba na okně nebo blízko topení. Jak se bude voda odpařovat, na provázku začnou růst krásné, čisté kostičky soli.
0: Jo, to si vyzkouším, Kláry. Vytvořím si svoji sůl kamennou.
1: A to není všechno z minerálů, které najdeš doma. Když vezmete obyčejnou tušku, Bětko, děti, tak ta černá nebo šedá tuha v ní je minerál, který se jmenuje grafit. Je měkký, snadno se otírá o papír a zanechává stopu.
0: Tušku znám, Kláry, taky s ní kreslím nebo píšu.
1: No a v koupelně narazíš na další minerál. Jmenuje se fluorit a zajímavé je, že česky se mu říká kazivec. Ale zuby rozhodně nekazí, naopak je v zubních pastách a zoubky nám pomáhá chránit. Stará se o jejich povrch a bojuje proti kyselinám, které se tvoří z cukru, tedy hlavně ze sladkostí.
0: Ještě nějaký minerál najdeme doma, Kláry?
1: Ještě dost, třeba sádrovec. Ten se skrývá v křídách, se kterými kreslíte na tabuli nebo na chodník. Je i v sádrových omítkách. A pokud jste někdy měli zlomenou ruku, je i v lékařské sádře. A po dalším příběhu se vypravíme za minerály do přírody.
2: Proč je naší tyto dík zemí?
3: Protože se každým dnem život mění.
2: Byla vždycky země stejná?
3: Depak, byla různá, jak ptačí hejna.
2: Vonila vždycky země z rána?
3: Až v době, kdy Bůh stvořil rána.
2: Jaká na začátku tedy byla?
3: Pustá, jako tmavá díra.
2: Neměla snad ani kapku vody?
3: Bůh až 3. den ukázal vodní plody.
2: A kde se nám zelenou stala?
3: Až kapky rosy země dala.
2: A zvířata v zemi žila?
3: Jistě, v den 5. stvořena byla.
2: Byla země jeden celek?
3: Ano, do doby, než se narodil Pelek.
2: Pak se stala jaká změna?
3: Za jeho dnu byla rozčleněna.
2: Proč se tolik věcí mění?
3: Protože život chvíli je a pak už není.

Ahoj všichni, právě jsem dorazila a něco jsem vám přinesla. Takovou krásnou maličkou šperkovnici. Je to skřínka drahokamů. Jsou to drahokamy Božího milosrdenství a lásky. Jsou to kouzelné drahokamy. Každý drahokam je jeden den v životě jedné maminky, jednoho tatínka a jejich tří synků. Matěje, Marka a Michálka. A v každém tom drahokamu, v každém dni je ukryta vzpomínka, zážitek, nějaká radost, kterou jim darovala Boží láska. Úplně z toho září světlo. Poslouchejte, budu vám vyprávět, co v každém drahokamu uvidím. Český granát. Je vlahý podvečer. Slunce zapadá a obloha se barví karmínově. Maminka se pomalu prochází po zahradě. Najednou vidí na zemi v trávě divnou žížalu, takovou krátkou. Zhýbne se a položí si ji na dlaň. Kdepak, vůbec to není žížala. Je to čerstvě vylíhnutá můra. Má ještě celé tělíčko, i křidélka mokrá a vypadá jako nohatá housenka. Dokonce i čtvrtá, pátá a šestá nožka je ještě k tělíčku přilepená. Maminka rychle utíká k chalupě, postaví se k otevřenému oknu a svolává všechny, kteří jsou ve velkém pokoji. Kluci, pojďte rychle sem, něco vám ukážu. Teto Libuše, strýčku Jiří. Za chvilku je okno plné zvědavých hlaviček. Je, jú, ozývá se. Jiří, pojď se podívat, Maruška našla čerstvě vylíhnutou můru, volá teta Libuše. Všichni se dívají, jak se křidélka natahují. Jsou bledě béžová a za další chvilku jsou vidět i jemně načrtnuté světlounce hnědé proužečky a skvrnky. Maminka si je pozorně prohlíží. Doma se podívám do atlasu, jak se tahle můra jmenuje, říká. Když se všichni dost vynadívali, odnáší ji zpět na zahradu. Věší ji na list jabloně. Můra se chytá třemi nožičkami a zůstane bez hnutí viset. Děkuji ti, pane, že jsi nám tohle ukázal, říká si maminka v duchu. Naposledy se zahledí na křehký zázrak pod listem. List i s můrou se jemně zachvěje v závanu vláhého vzduchu, co letí zahradou.

0: Harry, pojď hledat minerály ven, do přírody.
1: Bětko, děti, vyrážíme. A víte co? Vezměte si sebou, kdo máte, lupu. Ta nám zvětší a přiblíží to, na co se právě díváme. Pak si vemte magnet, igelitový sáček a tmavou, mělkou plastovou misku nebo starou pánev. Tak třeba tady na hřišti v písku. Když si naberete hrst písku do dlaně, uvidíte spoustu malých zrníček. Ty průsvitné kamínky, které vypadají jako miniaturní ledové střepy nebo úlomky skla, to je minerál křemen. V písku je ho nejvíc. Ty sytě růžové až oranžové kamínky je minerál živec. A ty světlé nebo černé ploché šupinky, které se třpití na sluníčku, to je slída.
0: Vidím, Kláry, a dívat se na ty drobné kamínky lupou je úplně skvělá věc. Vidím to, co jsem předtím neviděla.
1: A uvidíš ještě něco. Tady mám silnější magnet. Vložím ho do igelitového sáčku a tímto magnetem přejíždím v písku nebo nad pískem. Na magnet se nachytávají černé kuličky nebo prach. To je minerál magnetit. Sáček pak jen stáhnu a černé kuličky magnetitu sundám ze sáčku stranou na čistý papír. A mám čistý minerál magnetit. Víc než na pískovišti ho ale najdeme v písku, v potoce nebo v řece. Tak jdeme tam? Tady na kraji potoka, kde teče do zatáčky, je nanesený písek. V něm najdeme ještě víc minerálů. Voda totiž sebou přináší kamínky z hor, takže v jejím písku vidíme krásně vyhlazené kousky křemene. Taky barevné chalcedony.
0: A můžeme to zkusit i pokus s magnetem na hledání magnetitu?
1: Určitě ano. Tady najdeš magnetitu daleko víc než na pískovišti. Ale víte co, Bětko, děti? Já vás naučím ještě jeden způsob, jak získat z potoka co nejvíc minerálů.
0: Jo, to chci, Kláry.
1: K tomu budeme potřebovat tu misku. Máš ji, Bětko? Budeme totiž rýžovat.
0: Mám, Kláry, tady je, ale rýži jsem nevzala.
1: Tou rýží jsou právě minerály, které získáme z vodního říčního písku. Naberte trochu písku do mělké misky a celou misku ponořte pod hladinu vody. Prsty, písek v misce pořádně prohrábněte, aby se odplavil jemný jíl a prach. Voda se vám zakalí. Děti, jestli je voda pro vás moc studená, držte misku s vodou nad hladinou a kružte pískem v misce. Pak špinavou vodu opatrně slijte zpět do potoka a napustte tam novou. Opakujte to, dokud není voda v misce čistá. Kromě hlíny se bude odplavovat také lehčí minerál křemen. Zatímco ty těžší minerály zůstanou na dně misky. Tyto kamínky opatrně vyklopte na bílý kapesník a nechte uschnout. Když je kámen mokrý, vypadá totiž úplně jinak než suchý. Po uschnutí přijde na řadu lupa a magnet v sáčku. Můžete spatřit růžové a bílé oblásky živce, ploché šupinky slídy, olivově zelená průsvitná zrnka olivínu, poloprůsvitné kamínky chalcedonu s voskovým leskem nebo sytě červené cihlové a hnědé neprůhledné kamínky jaspisu. No a také černý magnetit. Ten chytíte na magnet v sáčku.
0: Kláry, jak se dívám lupou, zdá se mi, že se ze mě stal úplný detektiv přírody.
1: Paní geoložko, vedete si výborně.

0: Milé děti, stavili jste někdy komín z kostek? A podařilo se vám postavit velikánský až do stropu? Že ne? Spadl? Povyprávím vám příběh o lidech, kteří stavili obrovský komín. Říkali mu věž. A nebyl z kostek, ale z cihel.
1: Ebele, vstávej, už je moc hodin, musíme do práce. Honem, honem.
2: Jo, však už vstávám.
1: Práce je hodně, musíme si pospíšit. Takhle věž nepostavíme.
0: Věž. Tak tehdy lidé říkali babylonské věži. Její jméno z pouhé věže na babylonskou věž změnili až mnohem později, když si tento příběh vypravovali. Věž byla vysoká a když žil Ébal, tyčila se skoro až do nebe. Ébalovi bylo 9 a jako děti u nás by měl správně chodit do školy. Ale ten na učení neměl čas. Jeho tatínek byl hlavní stavbyvedoucí věže. Ébal musel chodit každý den do práce s ním, protože babylonská věž byla největší stavba na světě a bylo potřeba, aby všichni na ní pomáhali. Ébal a tatínek posnídali a vyrazili na cestu. Každý den jim trvalo půl hodiny, než došli ke stavbě. Bydleli v údolí pod kopcem.

0: Tati, proč zpíváme, že postavíme věž až do nebe?
1: No, protože stavíme nejvyšší věž na světě.
0: A proč?
1: No, proč, no? Aby o nás na celém světě všichni věděli. Aby jsme byli slavní. Aby si o nás lidi povídali.
0: A to si budou povídat i o mně?
1: Ty, no jasně.
0: To se mi líbí.
2: Ebal s tatínkem vyšli až na vrchol kopce a uviděli věž. Byla neuvěřitelná. Měla 1000, 1000 a ještě mockrát 1000 pater. Některá byla vyšší než mraky. A to bylo skvělé, protože když pršelo, tak pršelo jenom dole. A na vyšší patra pořád svítilo sluníčko. Ptáci lítali kolem a museli si dávat pozor, aby do věže nenarazili. Všude kolem na zemi hromady písku, slámy, hlíny a kamení. Lidé vyráběli cihly a vozili je do nejvyšších pater, kde zedníci stavěli dál a dál.
1: Ebale, dneska budeš pomáhat při vyrábění cihel. Budeš nosit hlínu, kde bude potřeba. Já jdu na 1348. patro. Mám tam poradu s architekty.
2: Ebal přikývl, rozloučil se s tatínkem a šel za svou prací. Bylo už pravé poledne a Ebalovi kručelo v břiše, když náhle začal foukat silný vítr. Byl to velice zvláštní vítr. Normálně slyšíte šustění stromů. Někdy vám hučí v uších. Ale tohle byl prapodivný vítr, protože nebylo slyšet vůbec nic. Foukal kolem dokola a ve vzduchu začal lítat prach. Ale nebyl to prach ze země, který poletuje ve vzduchu. Byl to prach, který měl modrou a fialovou barvu. Ebal se strašně vylekal a začal utíkat nahoru na 1348. patro a volal:
0: Táto! Tati! Kde jsi?
2: Všude bylo vidět modro-fialový vítr, který se teď proháněl uvnitř věže. Ebal vyběhl pár pater a uviděl nějakého zedníka, jak staví kus zdi. Popadl dech a zeptal se ho:
0: Pane zedník, prosím vás, neviděl jste náhodou mého tátu?
3: Ech, feštény,
2: mluvil nějakým cizím jazykem. Ebal se vylekal ještě víc a utíkal dál nahoru. Na dalším patře potkal jiného zedníka a zeptal se ho:
0: Pane, prosím vás, neviděl jste mého tatínka?
3: Je ne comprends pas,
2: odpověděl zedník a nechápavě se na Ebala podíval. Ebal se celý zachvěl. Vůbec nevěděl, co se to děje. Proč všichni mluví tak divně? Modrofialový vítr létal a létal a pletl jazyky lidí, kteří pracovali na babylonské věži, aby tak zabránil jejímu dokončení. Ebal běžel pořád výš a výš a potkával lidi, kteří vždycky mluvili nějakou divnou řečí, kterou nikdy předtím neslyšel. Najednou uviděl svého otce, jak běží po schodech dolů.
0: Tati, co se to tady děje?
1: What language are you speaking, Ebal?
0: Ne, tobě taky nerozumím.
1: Why are you speaking in a strange way?
2: Ebal se rozplakal, protože nebyl nikdo, s kým by si mohl povídat a kdo by mu rozuměl. Modrofialový vítr se všude proháněl a najednou začal unášet každého někam pryč. Neuvěřitelnou silou nesl všechny dělníky, zedníky a architekty do všech koutů světa. Tak byl rozehnán lid, který stavěl babylonskou věž. Pýcha je zlo, které působí bolest a se kterým musíme bojovat, i když jsme malí nebo velcí. Pýchu vždycky následuje pád a tak padla i babylonská věž a zbyl z ní jenom tenhle příběh.
4: Bětko!

0: Víš, že máme minerály i v našem těle?
1: Myslíš? Ale já jsem žádný z těch kamenů nespolkla, Kláry.
0: To ani polikat nemáš. Naše tělo si minerály bere z toho, co běžně jíme. Potřebuje minerály ke správnému růstu a síle. Například z minerálu vápníku máme kosti a zuby. Nejvíc ho naše tělo dostane z mléka, sýrů, z máku, brokolice nebo květáku. Minerál hořčík zase zahání únavu, pomáhá svalům a uklidňuje nervy. Obsahují ho banány, kakao, ovesné vločky a ořechy. Železo je důležité pro krev, aby správně roznášela kyslík po těle. Najdeme ho v červeném mase, vaječném žloutku nebo listovém salátu.
1: To je zajímavý, Kláry, to všechno mi chutná.
0: Zinek pomáhá tělu bojovat proti bacilům. Posílí naši imunitu, abychom nebyli nemocní, a také hojí rány. Je v různých semínkách a luštěninách. Jo, a proto, abychom dobře přemýšleli a rostli, potřebujeme i minerál jod. Ten je v rybách a také se přidává do kuchyňské soli.
1: To jsou samé dobré věci. Už se mi zbíhají sliny. Co si dáme, Kláry?
0: Jen co se s dětmi rozloučíme, bychom si mohli udělat domácí smoothie. Rozmixujeme banán, mléko nebo jogurt, přidáme lžičku mletého máku a lžičku kaká. Na doslazení čekankový syrup.
1: Tak to bude bomba plná vápníku a hořčíku. Udělejte si ji také, kamarádi. Ahoj, mějte se zdravě.
0: Ahoj, děti. Vlastně teď už malí geologové. Mějte se krásně.
2: Kormidlo.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Znělka Rádia 7 odhlásila 18. hodinu čtvrtku 17. září. Dalšími pořady vás bude provázet Daniel Zeman. A jako první z nich, jako obvykle v tomto čase, biblický průvodce Bible Guide s pastorem Jiřím Zdráhlem, se kterým dnes poprvé otevíráme proroctví Ozeáše.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ozeáš, první kapitola. O tomto prorokovi nevíme nic konkrétního, ale víme, že poselství, které nám předal, dostal přímo od Boha. Na začátku čteme. Slovo Hospodinovo, které dostal Ozeáš, syn Bériho, za vlády judských králů Uziáše, Jotama, Achaze a Ezechiáše a za vlády izraelského krále Jeroboáma, syna Jehoašova. Jeho předpovědi se podobně jako u Amose týkaly hlavně osudu severního království Izrael. Již asi po 20 letech se jeho předpovědi o skáze Izraele naplnily. Prorok totiž působil v době vlády Jeroboáma II. Jeho vládnutí skončilo roku 749 před naším letopočtem a první izraelské zajatce odvedli Asiřané už o 15 let později. Hlavní město Samaří pak bylo zničeno o dalších 13 let později, roku 721 před naším letopočtem. Ozeáš předpovídal zničení království Izraele. Ohlašoval, že Bůh skoncuje s izraelským královstvím. Důvodem bylo to, že hřeší všichni, kněží, proroci i ostatní obyvatelé. Místo Bohu Izraele přinášejí oběti modlám. Prorok jim také vyčítal podvody, krádeže, lži a cizoložství. Navíc si ustanovovali krále bez božího vedení a tak zapomněli na toho, kdo jim jejich zemi dal. Ozeáš spolu s Amosem byli jediní proroci z těch, jejichž knihy máme v Bibli, které Bůh poslal, aby prorokovali severnímu království. Dříve v severním Izraeli působili dva velcí proroci, Eliáš a jeho nástupce Elíša. To byli také jediní proroci, kteří dělali zázraky. Ale ani tak se jim nepodařilo odvrátit severní izraelské království od modloslužby. V době Ozeášova dětství působil zřejmě prorok Jonáš. Ozeáš žil v době největšího rozmachu severního království. Přesto ohlašoval jeho zničení. Důvodem bylo jejich odvrácení se od Boha a uctívání cizích bohů. Ozeáš ale byl také prorokem naděje a předpovídal, že jednou budou Izraelci svému Bohu velmi blízko. V této kapitole si na základě božího vedení prorok vzal za manželku lehkou ženu, aby tím ukázal nevěru Izraele. Na jménech svých dětí pak ukázal boží trest. Syn Izrael znamená boží sedba a opuštění Bohem, dcery Loruchama, to znamená nemilovaná, a Loami, nemůj lid. Tohle zvláštní místo stojí proti názoru, že všechna jména ve starém zákoně měla nějaký určující význam pro svého nositele. Jen těžko si lze představit, že Bůh tímto pojmenováním určil těmto třem dětem zlý osud. Těmito jmény prorok ohlašoval severnímu království boží nelibost a odhodlání trestat hříchy. Tento text o tom, že Izrael je nemůj lid a je nemilovaný, používá apoštol Petr ve svém prvním listu, když vysvětluje, že díky Ježíši Kristu a víře v něj jsou nyní všichni věřící lid boží, který u Boha došel milosrdenství. V prvním Petrově listu čteme: Kdysi jste ani nebyli lidem, ale teď jste lid boží. Nedocházeli jste milosrdenství, ale teď jste milosrdenství došli. Stejné místo z Ozeáše cituje také apoštol Pavel, aby ukázal, že jak židé, tak pohané jsou v Kristu Bohem milovaným lidem. Čteme. Co když chtěl ukázat bohatství své slávy na nádobách milosrdenství, které připravil ke slávě, totiž nás, které povolal nejen z židů, ale i z pohanů? Jak stojí u Ozeáše, ne svůj lid nazvu lidem svým, nemilovanou budu milovat. Na místě, kde slýchali, nejste můj lid, syny živého Boha se budou jmenovat. Prorok také jménem svého syna Izrael připomíná, že se brzy naplní předpověď o konci vlády dynastie krále Jehu, který právě ve městě Izrael popravil královnu Jezábel a zbylé členy rodu krále Achaba. Jehu sice potrestal bezbožný královský rod, ale sám se k Bohu Izraele také nevrátil. Bůh proto tomuto Jehu předpověděl, že na izraelském trůnu budou vládnout pouze 4 jeho potomci. To byli Joachas, Jehoáš, Jeroboám II. A Zachariáš, kterého ještě za života proroka Ozeáše zavraždil vzbouřenec Šalum. Na začátku 2. kapitoly je ale přece jen nadějné dokončení Ozeášova proroctví. Navzdory současným hříchům přijde doba zbožnosti. Čteme: přesto však synů Izraele bude jako mořského písku, který se nedá změřit ani spočítat. Tam, kde slyšeli, nejste můj lid, jim budou říkat synové živého Boha. Synové Judy a synové Izraele se sjednotí pod jediným vůdcem a povstanou ze země. Říkejte svým bratrům, Ami, můj lid, a svým sestrám, Ruchama, milovaná. Náš Bůh je světlem na konci každého temného tunelu.

Poznávat Bibli a její poselství s pastorem Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide na Rádiu 7 zase zítra, a to v 8 a v 18 hodin. Po písničce si řekneme, jaké další pořady jsou připraveny ve vysílání Rádia 7 na dnešní čtvrteční večer 17. září.

Bůh dal lidem dary. O tom se píše v Bibli v listu Efeským ve 4. kapitole 8. verši. Ale o jakých darech je řeč? O tom si povídá Jiřina Džina Čunková s litoměřickým kazatelem Bratrské jednoty baptistů Jarkem Plevou v dalším z pořadů Dary z rukou mistra. Na Rádiu 7 poslouchejte od 6:30. S Kanafáskem 15 minut po 19. hodině opět vyrazíme za zvířátky do Afriky. To byste neuhodli, čím se hroch, žirafa, slon, opice a papoušek společně zabaví. Příběh z knihy Povídání o zvířátkách napsala Magda Mečkovská. Ježíš neodkázal svým učedníkům seznam pouček, jak vést sbory a zakládat církve, ale zaměřil pozornost na člověka a jeho potřeby. Tak i vedoucí mají pečovat o druhé. Pořad 3D Talk s Nelly Musilovou otevírá téma služebného vedení ve 7:45. Jeden z andělů přinášejících 7 pohrom se v závěru knihy Zjevení objevuje znovu. Tentokrát však s radostným posláním, ukazuje apoštolu Janovi ve vidění nebeský Jeruzalém. Jeho detailnímu popisu se v relaci Světem Bible věnuje teolog John Vernon McGee ve 8:45. Náš život je plný zvuků. A tak nastává paradoxní situace, kdy zaslechnout něco důležitého může být opravdu problém. Jak slyšet a neminout Boží hlas je téma rozhovoru Kateřiny Hodecové s misionářkou Ivanou Novákovou v klíčovém slově od 21 hodin. Na lodi Jitřenka, jejíž plavbu sledujeme ve čtení na pokračování prostřednictvím knihy manželů Dolejších Plavčík Žán, to vře. Kapitán má obavy z plavčíka Žána, který svým předčítáním z Bible ovlivňuje posádku. Rozhoduje se ho zbavit a převzít loď do svých rukou. Podaří se mu to? Poslouchejte ve 10:45. A na Kristovo ukřižování se zaměří další vydání relace ke kořenům. Setkání Petra Vaďury a Jáchyma Gondáše je věnované vyvrcholení Kristova života na tomto světě. U textu závěru 15. kapitoly Markova evangelia se sejdeme po 11. večerní.

Dnes, 17. září, máme v kalendáři zapsáno jméno Naděžda, které možná známe především z děl ruských klasiků, a přesto se jedná o jméno používané i u nás. Jméno je to opravdu ruské a má staroslověnský původ. Vzniklo jako doslovný překlad řeckého jména Elpis, což znamená naděje. Mimochodem i nositelky tohoto jména mohou dnes slavit svůj svátek, tedy jména naděje. Kalendáře ve světě dnes často připomínají jména Cornelia a Cypriána. Jméno Cornelius je latinského původu a nosil je slavný římský rod. Základem by mohlo být snad slovo cornu, roh nebo cornus, což bylo označení pro dřín. V přeneseném slova smyslu bychom tedy jméno vyložili jako pevný a vytrvalý. Asi nejznámější nositel tohoto jména byl v polovině 3. století biskupem v Římě. Druhým připomínaným je Cyprián z Kartága. Cyprián, jeden z nejvýznamnějších spisovatelů prvotní církve, přišel na svět kolem roku 200 jako syn bohatých pohanských rodičů v Kartágu v severní Africe. Teprve později se obrátil ke křesťanství a nakonec se stal biskupem v Kartágu, čímž se stal hlavou severoafrické církve. V době pronásledování křesťanů za císaře Décia řídil Cyprián svou obec pomocí dopisů. Když nastala nová vlna pronásledování, tentokrát za císaře Valeriána, dopadlo to s Cypriánem velice špatně. Nejprve byl vypovězen z Kartága, poté zajat a 14. září roku 258 popraven. Mimochodem, toto jméno je původem latinské a znamená muž z ostrova Kypr.

0: kalendárium.
1: 17. září roku 1787 byla ve Filadelfii podepsána Ústava Spojených států amerických. V roce 1980 bylo po týdnech protestů v gdaňských loděnicích založeno nezávislé sdružení Solidarita, které se výrazně podílelo na pádu komunistického režimu nejen v Polsku. Roku 1832 se narodil Miroslav Tyrš, kritik a historik umění, spoluzakladatel tělovýchovného hnutí Sokol. Český malíř a grafik Max Švabinský pak přišel na svět roku 1873. Max Švabinský patří k umělcům, kteří položili základ českému výtvarnému umění 20. století. Český básník, spisovatel a dramatik František Hrubín přišel na svět roku 1910. Známá je především jeho tvorba pro děti. Ostatně v 50. letech minulého století stál Hrubín u vzniku dětského časopisu Mateří douška. Hrubín je autorem Špalíčku pohádek pro děti a z jeho četných básnických sbírek zmiňme například Jobovu noc nebo Romanci pro křídlovku, poemu, kterou později sfilmoval Otakar Vávra. A přesuneme se do Ameriky, připomeneme tamnějšího spisovatele Kena Keseyho. Ten se narodil roku 1935. Ken Kesey, autor slavného románu o ceně lidské svobody a důstojnosti Vyhoďme ho z kola ven. V roce 1975 tento román sfilmoval Miloš Forman a snímek dostal celkem 8 Oscarů. A název toho filmu? Přelet nad kukaččím hnízdem. Rakouský horolezec, cestovatel a také spisovatel, první přemožitel všech 14 osmitisícovek světa, Reinhold Messner, přichází na svět roku 1944. Naopak z tohoto světa odchází roku 1575 švýcarský reformátor Heinrich Bullinger. Byl nástupcem Ulricha Zwingliho v čele církve v Curychu. Příkladná byla jeho pohostinnost a láska, ke které vedl také křesťany ve městě. Proto se Curych stal útočištěm mnoha protestantů, kteří utíkali před pronásledováním v severní Itálii a v Anglii. Heinrich Bullinger hrál klíčovou roli při sestavování druhého helvétského vyznání víry v roce 1566. A na závěr ještě připomeňme zakladatele českého skautingu Antonína Benjamína Svojsíka, který umírá roku 1938. V roce 1911 sestavil Svojsík první skautský oddíl. O rok později pak vydává knihu Základy junáctví s příspěvky mnoha dalších postav české kulturní scény Aloise Jiráska, Tomáše Garrigua Masaryka či Jiřího Guta Jarkovského. 15. června roku 1914 je pak založen samostatný skautský spolek Junák, český skaut.

0: Dary z rukou mistra. Jsou různé dary, ale tentýž duch.
1: Jsou různé služby, ale tentýž pán.
0: Jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh.

Dobrý den, milí přátelé a posluchači Rádia 7. Vítejte v dalším z pořadů Dary z rukou mistra. Slovo, které zní v úvodní znělce, mě pokaždé povzbudí. Je to tentýž Bůh, tentýž Pán a tentýž Duch. Působí v nás, abychom byli schopni dát naději lidem. Abychom byli schopni projevit lásku našim bližním, ale taky našim nepřátelům, což nebývá tak snadné. Působí v nás také proto, abychom rostli do dokonalosti. A to tělo, kterým jsme, aby bylo skutečným obrazem našeho Spasitele a Stvořitele. Dneska ráno jsem se začetla do modlitby, kterou pronesl Pán Ježíš Kristus těsně před jeho zatčením. Poslouchejte. Otče, přišla ta hodina. Oslav svého syna, aby tvůj syn oslavil tebe. Tak jako jsi mu dala pravomoc nad veškerým tělem, aby všem těm, které jsi mu dal, dal život věčný. A toto je život věčný, aby poznávali tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi dal, abych je vykonal. A nyní ty, Otče, oslav mne u tebe tou slávou, kterou jsem u tebe měl dříve, než byl svět. Ježíš měl pravomoc udělat cokoliv. Mohl se zříct z toho těžkého údělu, o kterém tušil, že bude nesnesitelný. Nejhorší pro něj nebylo pronásledování od zákonníků a farizeů. Nejhorší také nebyl výsměch jeho vlastní rodiny. Ani to, že ho mnoho učedníků opustilo. On dokázal unést lidskou slabost a nevěru taky. Ježíš byl příkladem lásky svým nepřátelům. Nejtěžší pro něj také nebyl Jidášův zrádný polibek. Snad ani to samotné ukřižování nebylo tak strašné, jako to vědomí, že bude opuštěn vlastním otcem. Znal svého otce, nade všechno ho miloval a poslouchal ho. To dosavadní utrpení se dalo unést. Dalo se to zvládnout, ale samota na kříži bez otce. Věděl, že ty 3 dny budou nejstrašnější a nejbolestivější dny v jeho životě. Jenom 3 dny, si možná řeknete? A nebo v těch 3 dnech to byla pro něj jako celá věčnost? My to nedokážeme posoudit naším vlastním rozumem ani pochopit, ale představme si naprostou samotu, strach, peklo, bolest, výsměch.

Toto dnešní rozjímání mě přivádí blíž k touze poznat, kdo ten nebeský Otec je, že Ježíš bez něj nechtěl být ani vteřinu. Kéž ho poznáme tak niterně, jak to jenom jde. Kéž máme až bolestnou touhu po něm, po jeho přítomnosti, po jeho lásce, po jeho náručí. Potom totiž budeme moci říci úplně stejně jako Ježíš, ať už na konci svého života, nebo v nějakém pronásledování, já jsem tě oslavil. Já jsem tě oslavila, nebeský Otče, zachovala jsem tvoje slovo, byla jsem ti věrná a milovala jsem tě nade všechno. Děkuji, že mě nyní přijímáš do své slávy. Věčný život je v tom, že poznáváme jediného pravého Boha a toho, kterého Bůh poslal, Ježíše Krista. Zaznělo v té modlitbě před ukřižováním. Když je nám úzko, tak si to připomínejme. A kdykoliv jsme ve službě, kdykoliv se za někoho modlíme, kdykoliv se radujeme, že se dějí zázraky, připomínejme si to. Když se totiž tohle všechno děje, pak víme, že Duch Svatý oslavuje Božího Syna. Mým dnešním hostem v pořadu Dary z rukou mistra je Jarek Pleva, který miluje studium písma. Natočila jsem s ním telefonický rozhovor a věřím, že i vás povzbudí. Teď ale ještě písnička, ať můžeme ještě chvíli spočinout v tom, kdo Bůh je, že nás tak miluje a dává nám tolik dobrého.

0: V Efeským 4.8 je v souvislosti s obdarováními zajímavé místo, kdy apoštol říká, vystoupil do výše, odvedl sebou zajatce a dal dary lidem. Já se přiznám, že mám trochu problém porozumět těm zajatcům, ale ten pořad o tom ani tak není. Znamená to, že dary před na nebe vstoupením Pána Ježíše nebyly?
1: No, z té otázky zaznívá, že když mluvíš o darech a jak Pán Ježíš posílá učedníky, že máš na mysli charizmata, uzdravování, vymítání.
0: Ano.
1: Ale o tom apoštol Pavel nemluví. Co se myslí tady v Efeským, to je hrozně zajímavý oddíl, co tam myslí těmi dary. Jo? Pavel píše, edoken domata tois antropois. Výslovnost mízeštiny je asi hrozná, ale je tam o to, že neslyší slovo charizma. Tam je slovo pro dar doma. Jo, řečtina má několik různých výrazů. Doma, doron, to jsou takový normální dary. A charizmata jsou dary milosti. Takže první část mý odpovědi je, že tady apoštol nemluví o charizmatech. Jo. Ten verš je potřeba číst v souvislosti. Doslova teda, podívejme, 8. verš. Vystoupil si do výšin a doslova zajal zajetí a dal dary lidem. Pak v dalších dvou verších Pavel řeší to vystoupení se stoupení, to teď můžeme dát do závorky, a pokračuje. A on dal, jo, tam bylo dal dary a teď dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby připravili svaté k dílu služby k vybudování těla Kristova. Takže já tomu rozumím tak, že ty dary, které Pán Ježíš dává, jsou lidé, které Kristus pro sebe zajal, tam máš ty zajatce, kteří se stali jeho služebníci a on je dal jako dary pro církev a pro budování církve. Takže Kristovy dary jsou ti lidé, kteří jsou povoláni ke službě, vlastně různé služebnosti, apoštoly, pastýři, proroci, učitelé. Takže to jsou ty dary, které dostali. A o těch zajatcích je ještě jedno velmi zajímavé místo, kde Pavel píše Korinským, že jsme vedeni jako zajatci v triumfálním průvodu Kristově. A to bychom zase odběhli k těm zajatcům.
0: Já jsem si myslela, že ti zajatci to jsou takoví ti, co byli v tom pekle.
1: No, já bych neřekl.
0: Ne?
1: Já bych neřekl, protože tady vlastně opravdu jde o to, že Pán Ježíš dává dary lidem, nemluví se tu o charizmatech, a tam bychom potom ještě zase mohli se bavit o charizmata, projevy ducha, ale že dal lidem jedny jako apoštolí, jiné jako proroky. Jo? Takže já si myslím, že to je, že ty dary jsou právě ty služebnosti, které potom vlastně v tom dalším oddílu apoštol Pavel vysvětluje, jakým způsobem prospívají, aby byli svatí připraveni, abychom se už netočili jako korouhvičky, aby církev mohla růst. To je to, jak rozumíme tomu pojmu dary, případně charizmata. Samozřejmě před nanebe vstoupením Duch svatý působil. To znamená, učedníci v jeho moci uzdravovali, vymítali démoni. A to samé se děje prostřednictvím Ducha svatého. To je to, o čem píše apoštol Pavel 1. Korinským 12. Takže charisma jako dar milosti neboli schopnost v boží moci dělat boží skutky, tak to tu bylo i před nanebevstoupením i po. Ale předtím tu nebyla tu církev a nebylo to tu pověření a tělo církve, kde jsou apoštolové, pastýři, proroci, učitelé a tak dále. To je takový krásný slovo charisma, který se překládá, slyšíme tam to charis, to znamená milost. A charisma je dar milosti. A mezi lidmi panuje takový zmatek, že si myslí, že charismata jsou 1. Korinským 12, mluvení jazyky, proroctví, vykládání, jenže to je velký omyl. Charisma je dar milosti. A apoštol Pavel na jednom místě říká, že nám bylo dáno charisma věčného života. Takže každý, kdo přijal věčný život v Kristu, je charizmatik.
0: Ano.
1: To, o čem mluví Pavel 1. Korinským 12, tak to jsou vlastně projevy ducha, jo? Což je něco trošičku jiného. Charisma, kdybych to měl říct ve zkrácení, charisma je takový jakoby zastřešující výraz. To je kde co? To je obdarování, to je dar milosti, to je věčný život. Kdežto 1. Korinským 12 apoštol Pavel píše, 6. verš, jsou rozdíly v působení, ale ten týž Bůh, který působí všechno ve všech, a teď, když bude mluvit o tom, čemu normálně říkáme charisma, tak říká, každému je dáván projev ducha užitku. Takže to, čemu my říkáme charismata nebo dary, takové té běžné křesťanštině, tak jsou vlastně projevy ducha. A to má potom dalekosáhlý důsledky v tom, že vlastně dary člověk nemůže vlastnit, nemá v kapse prostě, že by uzdravoval nebo prorokoval, ale znamená to, že potřebuje vždycky znovu se spolehnout, aby Duch Svatý se skrze něj projevoval. Takže to má praktický dopad, to porozumění, když teda se říká, že někdo je charismatik. Jak říkám, charismatik je každý, kdo přijal charisma věčného života, dar Boží milosti, ale proto, abychom mohli sloužit, my se musíme otevírat Duchu Svatému, aby se skrze nás projevoval. Takže těch 12, to teda se snažím zdůrazňovat, nejsou charismata v tom širokém smyslu, ale v úzkém smyslu projevy ducha.
0: My máme usilovat o lásku a deštit po těch duchovních projevech, jak už jsme si vysvětlili předtím, že tady ne darech, ale projevech. A apoštol Pavel říká, že nejvíce o ten dar proroctví. Proč je to proroctví tak důležité? Vlastně možná se mi tak zdá důležitější než jiné projevy.
1: No, to si zase udeřila řidiček na hlavičku. Odpověď je na tu otázku, proč je proroctví důležitější, je hned v dalším verši, je to první Korintským 14. Takže jedna, Pavel říká, usilit o lásku a dychtěte po duchovních projevech, nejvíc, abyste prorokovali. Neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nebož k Bohu, nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství. Kdo však prorokuje, mluví lidem budování, povzbuzení, útěchu. Proto je proroctví důležitý, protože to je vlastně přímá Boží řeč k člověku. A teď zase se trošičku otočím na tom, mezi lidma, zase, když se řekne proroctví, tak i hodně křesťanů má úplně zkreslenou představu, že si myslí, že se to rovná předpovídání budoucnosti. A to je úplně nepochopený, to vůbec tak není. Ve starém zákoně proroci se nazývali taky vidoucí, protože viděli, byli vlastně boží poslové. A i když si vemeš třeba i ty velký proroky Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel, teda ten Ezechiel tam má potom takový zvláštní zjevení, ale Izajáš, Jeremiáš a všichni ti malí, tak oni nebyli předpovídači budoucnosti, co se stane. Ale oni zvěstovali Boží slovo, ukazovali lidem na jejich hříchy, říkali jim, že mají činit pokání, případně konkrétně, jak ho mají činit. A s tím se samozřejmě vezlo, že řekli, no a když nebudete činit pokání, tak to s váma špatně dopadne. Takže ten prvek budoucnosti tam určitě je, ale primárně prorok je, není ten, kdo říká, co se stane v budoucnosti, ale ten, kdo zvěstuje Boží vůli, Boží slovo, aktuální Boží slovo. A samozřejmě, protože to je věc inspirace a je to něco, co vlastně vůdává konkrétně do konkrétní situace, tak je potřeba to zkoumat. Pavel říká, zkoumejte. Už v 14. kapitole říká, jeden po druhém prorokujte, ať se všichni povzbuzují a Bůh není Bohem zmatku. Takže má se proroctví zkoumat.
0: Já jsem to tady nikdy nezažila, že by byl takový zmatek, že by všichni prorokovali. Nevím, jestli ty ano, ale to musela být asi zvláštní situace v tom Korintu, co se to dělo.
1: No, ale když si vezmeš, že to proroctví vlastně znamená, že člověk říká to, o čem má za to, že to je Boží vůle. Tak to jsem určitě zažil, že lidi prostě jeden přes druhýho říká, já si myslím, že máme udělat to, já myslím, že Bůh chce to. A vlastně každý měl jiný názor. Čili vlastně tam je důležitý, já se držím tý Pavlovy definice, kdo prorokuje, mluví lidem budování, povzbuzení, útěchu. To znamená, taky tam samozřejmě ten prvek budoucnosti je, ale není to podle mě to primární, to hlavní.
0: Když tedy dary jsou z tvého pohledu, to jsou ti lidé, kteří jsou, to jsou ty úřady v církvi, které jsou zapotřebí, aby ta církev rostla, aby se budovala, aby to tělo nějakým způsobem rostlo, aby bylo podobno Panu Ježíši Kristu. Které dary jsou podle tebe opomíjené?
1: No, opomíjené, kterých je nedostatek. To já bych řekl, že všech církev má málo apoštolů, má málo učitelů, málo pastýřů, ty sbory vypadají hrozně. nejsou lidi, kteří byli ochotní sloužit jako starší, jako pastíři stáda. Takže já bych řekl, že chybějí všechny. V tom smyslu efeským darů chybějí všechny. A v tom smyslu projevu ducha 1. Korintským 12, tak bych řekl, že taky chybějí všechny. Jich je málo, jo, jsou, díky pánu jsou, ale jich určitě málo, není jich dost.
0: Duch svatý si může vanout, jak chce. Jak je to s námi? Poznáme, že jsme vedení duchem svatým? Jak se

0: Ukáže, že to měl nějaký hlubší záměr a pán Bůh mi někoho pošle do cesty, s kým se mohl mluvit nebo něco uskutečnit, tak vidím, ano, tak to bylo Boží vedení. Nemám vždycky úplně jistotu do budoucnosti, že teď to bude ono. Jo, v tomhle si myslím, že se pohybujeme všichni ve víře, že hrozí nebezpečí nějaký suverenity, že když někdo už je takový borec, že řekne, ke mně mluví pán a všecko, co dělám, tak je od Boha, tak tam si myslím, že už je na pokraji určitého útesu. Že naučit se to správně znamená v první řadě mít pokoru. Nemyslet si, že mám Ducha Svatého v kapse, jo. Nemyslet si, že už já všecko vím, nebo že všecko zvládám. Že to nás může uchránit před tím, abychom nesešli na cestě.
1: Jak jsi rozpoznal své povolání? Jaké byly tvoje začátky?
0: No, mě tak nějak po tom, co jsem svůj život odevzdal pánu, tak mě začalo bavit číst písmo a studovat ho a nacházet v něm souvislosti a vztahy. A to mě bavilo. No a zjistil jsem, že když to říkám, takže to některý lidi zajímá a že to chtějí poslouchat. Tak to mě povzbudilo k tomu, abych o tom mluvil čím dál víc. A potom jsem prožil k nějakých 19-20 povolání ke službě kázání a ke službě kazatele. Takže jsem se na tu cestu vydal.

A kam jste se vydali vy, milí posluchači? Napadlo mě, že rozpoznat povolání vlastně není tak těžké. Třeba taky milujete studium písma, anebo zrovna vás Bůh volá, abyste začali vaše poznatky sdílet s druhými. A nebo pláčete, když vidíte nemocné a jste ochotní se za ně modlit. Nebo, ale to musíte každý sám. V každém případě s Jarkem Plevou, kazatelem Litoměřického baptistického sboru, se mluvilo moc dobře. Potěšila mě jeho otevřenost a taky touha, aby se Bůh projevoval v církvích ještě víc. Milí přátelé Rádia 7, jestli se vám dnešní pořad Dary z rukou mistra líbil, anebo ne, napište mi, co vám třeba scházelo. Můžete na studio@radio7.cz a do předmětu napište Dary z rukou mistra. Rozloučila bych se s vámi ještě jednou částí z modlitby, kterou Pán Ježíš řekl před svým ukřižováním. Je zapsána v Janovi 17. kapitole, budu číst od 20. verše. Neprosím jenom za ně, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve mne, aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Aby i oni v nás byli jedno. Aby svět věřil, že jsi mne poslal ty. Slávu, kterou jsi mi dal, jsem dal jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně. Aby byli přivedeni k dokonalé jednotě a aby svět poznával, že jsi mne poslal ty a že je miluješ tak, jako miluješ mne. Ježíš Kristus se modlil za tebe a za mě. A chce, abychom byli jedno, jako my křesťané. To neznamená, že budeme mít stejný názor na design našich bytů nebo domů, nebo že budeme jako jedna šablona. Ne. To znamená, že budeme mít na mysli Boží království, že budeme šířit tu dobrou zprávu. Budeme chodit v tom povolání, které nám Bůh dal. To znamená, že budeme chodit v lásce. Podle ní totiž lidé poznají, že jsme skutečně křesťani a že patříme Bohu. Mějte se krásně. Loučí se s vámi Jiřina Džina Čunková.

Pořad Dary z rukou mistra s Jaroslavem Plevou opakujeme na Rádiu 7 v sobotu ve 10:45 dopoledne a ještě v noční repríze v pondělí o 14:30. Do další premiéry se Jiřina

Ve čtvrtek 17. září posloucháte Rádio 7 s Danielem Zemanem u mikrofonu. Za námi je 19. hodina a co je před námi? S Kanafáskem ve čtvrt na 8 opět vyrazíme za zvířátky do Afriky. To byste neuhodli, čím se hroch, žirafa, slon, opice a papoušek společně zabaví. Příběh z knihy Povídání o zvířátkách napsala Magda Mečkovská a uslyšíte ho už za chvilku po několika písničkách od čtvrt na 8. A na 7:45 na 19:45 je připraven pořad 3D Talk s Nelly Musilovou, který otevře téma služebného vedení.

0: Ahoj děti. Co myslíte, že se stane, když se hroch, žirafa a další zvířecí kamarádi setkají na odpoledne radovánek? Tak poslouchejte, myslím, že tohle by nikdo z vás od zvířátek nečekal. Příběh napsala Magda Mečkovská, čte Petra Eliášová.
1: Vždyť já nemám žádnou báseň, vzpomněla si žirafa, když chtěla odejít na odpoledne radovánek, jak to nazval papoušek. Konalo se v sobotu ve 16:00 a každý měl složit báseň na svého kamaráda. Jenže žirafa to úplně pustila z hlavy a teď chvíli váhala, co má dělat a jestli tam má vůbec chodit. Za necelou půl hodinku měli začít. Ale v tom si vzpomněla, že vlastně jednu báseň napsala. Bylo to tenkrát, když s hrochem zmukli a ona se na něho zlobila, že s ní nechtěl jít domů. Kde ji jen mám? Povídala si pro sebe a chodila sem a tam. Když ji konečně našla, zběžně si ji přečetla a dopsala ještě dva poslední verše. Nakoukla do zrcadla, jak jí to sluší, a uháněla na louku, kde se měli sejít. Všechna zvířátka už tam byla a pomáhala papouškovi sestavovat jakési pódium. Měl totiž celý program uvádět a také předčítat básně. Když bylo všechno hotovo, usadili se do trávy a žirafa si sedla vedle hrocha. Na pódiu už papoušek udělal pravým křídlem pohyb, jakože se mají utišit. Pak se uklonil a hlasitě spustil. Velevážené a milé publikum, dámy a pánové, milé děti, nacházíte se na odpolední radovánek a musím ocenit váš vytříbený vkus, protože jste se rozhodli strávit čas právě tady. Máme totiž jedinečnou a neopakovatelnou příležitost poslechnout si básně našich talentovaných začínajících básníků. Co máme dělat s těma básněma? Zeptala se tiše žirafa a ukázala hrochovi papír. To už jsme měli odevzdat, odpověděl hroch. Papoušku, vykřikla žirafa, já mám báseň u sebe, pošlu ti ji, ano? A dávala papír dopředu. To snad není možné, čepířil se papoušek. To jsi mi to nemohla dát včas, teď si úplně přerušila moji slavnostní zahajovací řeč. No, snad se tolik nestalo, špitla pro sebe žirafa. Kdo ví, jestli nebude pršet, zvedá se nějaký vítr. Tiše, napomenul ji hroch a mezi tím slunice papouškovi doporučila, ať si tedy začne ještě jednou. Papouškovi se ta myšlenka líbila. Uklidnil se, opět pohybem pravého křídla naznačil, aby se stišili a znovu po hluboké úkloně hlasitě spustil. Velevážené a milé publikum, dámy a pánové, milé děti, máme jedinečnou a neopakovatelnou příležitost poslechnout si básně našich talentovaných začínajících básníků. Možná, že právě na dnešní den si se slzou v oku vzpomenou, když budou jednou, jako slavní básníci, psát své paměti. A také já budu hrdý na to, že jsem mohl stát u kolébky těchto budoucích umělců. Říkal papoušek rozvážně a slavnostně. Pak udělal další pomlku, takže si někteří mysleli, že zapomněl, jak má pokračovat. A teď, milí přátelé, zaposlouchejme se již do první básně, řekl a ještě dodal, celkem se nám sešlo 6 básní a tady je první z nich. Papoušek si rozmotal papír a četl. Moc ti to, táto, sluší, ty tvoje velké uši. Vůbec mě neruší, ty tvoje uši. Moc ti to, táto, sluší. Ozval se nadšený potlesk. Malé slůně, které báseň napsalo, radostí poskakovalo, že jeho dílo bylo první a tolik se líbilo. Ostatní nechali slůně chvíli dovádět. Papoušek počkal, až se všichni stiší, a pak přednášel dál. Kdo to běží v trávě? Kdo běží tak ladně? Kdo má stále v hlavě plno krásných nápadů? Kdo vyrostl až do oblak? Kdo je fajn kamarád? Kdo umí se pěkně smát a neskazí si náladu? Tramtadáda, karafa? Kdo jiný než žirafa? Chvíli bylo ticho a poté se všichni uznale ohlédli na Hrocha, neboť bylo jasné, že báseň napsal on. Pak zatleskali. Žirafa se až začervenala a s hrůzou si uvědomila, co napsala o Hrochovi ona. Začala být jako na trní. Rozhodla se, že zkusí představení nějak přerušit. Měli bychom jít domů, ozvala se. Zvedá se vítr, bude... Ale ani to nedořekla a papoušek ji přerušil slovy. Nebude, dnes pršet nebude, z čeho prosím tě? A rozhlížel se po obloze. Takže tu máme další mistrovské dílo. Stoupl si doprostřed pódia, zahleděl se do dály a pak četl další báseň. Mám rád náš vodopád, hučí a bzučí, hraje si, zpívá si a my s ním. Vždyť já vím, že do nebes ponese se také dnes naše zpívání. Ozval se rozpačitý potlesk a slon jako autor posmutněl. Papoušek se hned pokoušel uvádět věci na pravou míru. Zdařilá báseň, jen to není na naše téma, ale každý začátek je těžký. Vždyť se to ani na konci nerýmuje, podotkla opice. A zpívat budeme až zítra.
2: To se přece nemusí rýmovat, řekl slon, když já mám ten vodopád tak rád.
1: Je to pěkné, řekla slonice, moc se mi to líbí. Jasně, táto, poskakovalo sluně. Tak další, pobízel papouška Hroch a žirafa jen trnula, co bude dál. Rozhlížela se po obloze v naději, že se blíží nějaký mrak. Vítr sice foukal, ale mraky nikde. Ano, ujal se opět slova papoušek. Máme tu ještě další díla, poslouchejte. Celičký jsem strakatý od hlavy až na paty, žlutá, červená až po kolena, modrá, zelená, co to znamená?
3: No, to teda jo, co to znamená?
1: Ohradil se slon, jen co papoušek skončil.
3: Měli jsme psát básně o někom, já jsem to sice nesplnil, ale aspoň jsem nepsal o sobě.
1: Ale kamarádi, ozval se Hroch, přece se nebudeme přijít, vždyť jsou to básně a chtěli jsme mít odpoledne radovánek. To je fakt, řekl rychle papoušek. Zbývají ještě dvě básně. Ty vás určitě rozveselí a pobaví. První je o opici a druhá o Hrochovi. Na žirafu šly mrákoty. Tak ono se na tu její báseň skutečně nakonec dostane. Ale to už papoušek přednášel. Opice, má čtyři čepice, směje se velice už celé měsíce. Opice, blech má na tisíce. Sluně se rozesmálo, poskakovalo, tleskalo a opakovalo, blech má na tisíce. Ostatní se smáli trochu nenápadněji a slunice napomenula sluně, nech toho a sedni si.
4: No kdo tohle napsal? Zlobila se opice. Já přece nemám žádné blechy, to je nesmysl.
1: A uraženě se otočila stranou. A tak si to tak neber, chlácholil je Hroch. To je asi kvůli rýmu, my přece víme, že nemáš blechy ani čepice. Opice se už klíbla a řekla, že asi fakt bude pršet a ať to papoušek rychle dokončí, protože už jí začíná být zima.
4: No, tak pojďme domů hned,
1: navrhovala žirafa.
3: Ale já chci slyšet báseň o sobě, povídal Hroch.
1: Papoušek se tedy rychle ujal slova a bez okolků rovnou spustil. Náš milý Hrochu, nos nakřivo máš trochu a také potřebuješ sprchu. Často si celý od bahna, je to k smíchu, ha, ha, ha. Ale tvoje hroší kůže snést, to jistě může. No prostě nejsi kůře, to není celé od bahna, tak jako ty, ha, ha, ha. Malé sluně při každém ha, ha, ha opět nadšeně poskakovalo a opakovalo slabiky po papouškovi, což rozesmálo všechny ostatní možná víc než samotná báseň. Všechny, kromě hrocha a žirafy. Hroch smutně seděl, žirafa jen krčila rameny a nevěděla, co říct.
4: Takže to byla poslední, ozval se papoušek, ale nedořekl, protože silnější vítr lehce zhodil chatrné pódium a papoušek musel vzlétnout. Když se pak usadil před nimi na trávě, nebyl už nikdo zvědavý na jeho slavnostní zakončení. Všichni se běželi schovat.
1: Byla neděle a oni byli zase spolu u vodopádu, kde vždycky zpívali písně Pánu Bohu za to, že všechno tak krásně stvořil. Ale do zpěvu jim vůbec nebylo. Opice, která měla vést zpívání, seděla zády k ním a bavila se tím, že házela malé kamínky do tekoucí vody. Malé sluně ji pozorovalo. Paní slunice stále opakovala slonovi, že ta jeho báseň byla stejně nejlepší, a hroch mlčel. Žirafa stála vedle něho a stále bojovala s tím, aby se mu omluvila, ale nějak nemohla začít. Papoušek chodil sem a tam, vždycky se poškrábal pravým a pak levým křídlem na hlavě a něco si pro sebe povídal.
4: Ta báseň, víš, je stará, začala nesměle žirafa. Dnes bych ti napsala jinou. Tahle je, no víš, tenkrát, jak jsme se na sebe zlobili.
1: Vysvětlovala žirafa a ťukala lehce kopítkem do země.
2: Ale jo, já se na tebe ani moc nezlobím, řekl hroch. Spíš se mi vůbec nelíbí, jak to tu dnes vypadá.
1: Žirafa si oddechla a hned se zeptala, a nepodniknem něco?
2: No ale co? Bručel hroch.
3: Co to nápad? No, tak teď se pěkně ukaž, máš vždycky plno nápadů,
1: řekl hroch a zvedl hlavu, aby se podívala žirafě pořádně do očí. Když viděla, že to myslí vážně a že čeká, co ji napadne, chvíli se zamyslela.
4: Už vím, zvolala žirafa.
1: A řekla to tak nahlas, že všichni přestali dělat to, co až do této chvíle dělali, otočili se na žirafu a poslouchali.
4: Začneme znova, zkusíme to s těmi básněmi ještě jednou.
2: Co to tak, řekla opice.
3: Nesmysl, kroutil hlavou slon.
4: Ale počkejte, počkejte, nedala se žirafa odbít. Víte, o čem budeme psát?
1: Nikdo nevěděl.
4: No, každý o sobě, jak ho Pán Bůh stvořil a jak je to bezva, že jsme každý jiný.
1: Všichni mlčeli.
4: Jako, že ty básničky, pokračovala žirafa, budou takové poděkování.
1: Hroch pokýval hlavou, papoušek se oběma křídly naráz chytil za hlavu, slon přešlápl z nohy na nohu, opice se zamyslela a malé sluně začalo poskakovat a radovat se.
4: Jupí, to je bezva nápad!
2: No, něco na tom je,
1: přidal se rozvážně hroch.
2: Ten včerejšek bychom mohli smazat.
4: Díky, hrochu, usmála se žirafa. Přesně to jsem měla na mysli, usmála se žirafa. Tak co vy na to?
5: Také se mi to líbí, řekl papoušek, abych se přiznal, docela jsem se včera předváděl a to není dobré.
4: Nakonec, proč ne?
1: Pokrčila rameny opice.
4: Mrzí mě, že jsem se včera tak čepířila, dodala tiše.
2: A za naši rodinu, řekl slon, také říkám ano.
4: Bude to bezva, poskakovalo sluně. A co bude s dnešním zpíváním?
1: No tak honem, tleskala opice do dlaní. A pak všichni zpívali u vodopádu písně Pánu Bohu za to, že všechno tak krásně stvořil.

Rýmovací odpoledne naštěstí dobře dopadlo a zvířátka k sobě zase našla cestu. Objevila ten správný klíč k tomu, jak s vděčností přijmout, že každého Bůh nádherně a jedinečně stvořil. A přesně takové nás má rád. Knihu Povídání o zvířátkách napsala Magda Mečkovská, četla Petra Eliášová, vydal časopis Kroky. Na další příběh se můžete těšit na Rádiu 7 zase zítra ve 7:45 večer.

Bože, tvoji lásku potřebuju víc než cokoliv jiného na tomto světě. Budou teď zpívat Cloud and Fire. A poté už přijde na Rádiu 7 na řadu pořad 3D Talk s Vojtěchem Barotem a Nelly Musilovou o služebném vedení.

0: 3D Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
1: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Mé jméno je Vojta a dnes tu se mnou opět sedí Nelly Musilová. Nelčo, vítám tě zpět v pořadu 3D Talk.
2: Ahoj, já vás taky vítám.
1: Nelčo, ty jsi lékařka, částečně na fundraisingu a v odboru mládeže apoštolské církve máš na starosti vzdělávání. Na svém služebním Instagramu máš napsané povolená sloužit povoleným.
2: To pojmenovala poprvé vlastně Slávka Fridrichová, moje kamarádka, když jsme se bavili o nějakém povolání, obdarování a hrozně dlouhou dobu jsem neuměla popsat, pro co mě pán Bůh povolává. Bylo to pro mě velmi neuchopitelné a ještě doteď sloužím v rádoby různorodých jako oblastech, ale to, co je společné, je, že já miluju sloužit lidem, které Bůh pro něco povolal, kteří mají povolání, někde slouží, někde vedou, mají nějaké obdarování a já jim můžu pomoct pro to, aby mohli být o kus dál, mohli sloužit zdraví, mohli být tam, kde jsou a mít z toho radost, pro co je Bůh povolal.
1: Tomu bychom mohli říkat to služebné vedení.
2: Mm-hmm.
1: Dneska o tom budeme mluvit. Když slyšíš pojem služebné vedení, co podle tebe lidé často chápou špatně?
2: Nesetkala jsem se s moc debatama o tomhle tématu, ale když jsme na tohle zabředli třeba s přáteli nebo s pastory, tak servant leadership, nebo je služebné vedení, často lidi chápali tak, že já jako pastor teď musím naplnit všechny potřeby svých oveček, který máme ve sboru. Představte si to u sboru, který má třeba 150 lidí. A setkávám se s takovýma situacemi ve sborech, že všechno je na pastorovi například a pastor teď se snaží zajistit všechny potřeby všech, ale tohle není servant leadership, tohle není služebné vedení. Za mě služebné vedení je styl vedení nebo typ vedení, který vidí člověka před úkolem a zajišťuje prostředí, ve kterém ti lidé mohou růst a mohou opravdu sloužit v tom svém potenciálu a v tom, pro co je Bůh povolal a jdou tam opravdu se srdcem služebníka, tak jak nám to tady Ježíš zanechal. Ježíš, když u poslední večeře zanechával služebníkům nějaký instrukce, co mají dělat, tak to nebylo 10 kroků, co mají udělat, aby teda se založila nějaká církev a byla zdravá, ale on jim umyl nohy. A umyl nohy i tomu Jidášovi, o kterém věděl, že ho zraní, že s ním nesouhlasí, jakým stylem potom povede svý kroky, ale prostě si pokleknul a sloužil jim. A s tímhle vypustil do té služby, že mají vidět člověka a mají mu pomoct v té jeho službě, v čemkoliv.
1: Ježíš také řekl, kdo chce být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem. Co to prakticky znamená pro člověka, který má nějakou skutečnou autoritu?
2: Tak například pro mě osobně to znamená, že já neokazuju na sebe. Já neukazuju na sebe jako na vedoucího, když vedu. Co já dělám, je, že ukazuju na Boha tím, že těm lidem sloužím. Já se snažím zajistit prostředí, ve kterém ti lidi mohou růst a skrz to, jak já se o ně starám, tak jim ukazuju na Boží lásku. To znamená, že já tady v tomhle stavu v podstatě, ne, že by mě byla důležitá, já tam jako dělám tu praktickou činnost, ale neukazuju na sebe jako na vedoucího, že já tu mám nějakou vizi, že já mám nějaký cíl, jo? Ale vidím člověka, kterýho Bůh pro něco povolal a tím, že se o něj postarám například, nebo mu zajistím něco pro tu službu, tak mu dokážu zprostředkovat Boží lásku. To, že i Bůh ho vidí, že ho tvořil nějak, že ho pro něco povolal a je důležitý, aby tam stál a stál tam zdravě.
1: Kde myslíš, že je hranice mezi služebným vedením a tím, že se vedoucí nechá lidmi využívat nebo až i zneužívat?
2: To je velmi dobrá otázka. Myslím si, že každý si musíme hlídat ty hranice a hlídat, kde je ta hranice mezi tím, kdy sloužím a kdy už jsem využívaný. Ale za mě, jo, kdybych měla dát hodně jednoduchou odpověď, tak za mě ta zdravost se pozná po ovoci. Pokud já vím, že jsem načerpaný, zdravě fungující, mám z čeho dávat, pomáhám ostatním a ti toho nezneužívají, ale jenom jsou za to rádi, normálně to přijmou a jdou to dát dál, tak výsledek je to, že z toho máme radost, rádi jsme v tom, nejsme unaveni, funguje to dobře. Pokud to dělám na úkor svého vlastního zdraví, anebo ten druhý člověk jenom bere ode mě a deci, to je všechno, neexistuje tam žádný vztah, žádná jako oboustranná spolupráce třeba, tak výsledek je to, že já budu unavená, frustrovaná, nebude mě to bavit, vyhořím a ten druhý člověk stejně nebude spokojený, protože nebude spokojený, nebude mít naplněný ty své potřeby. Velmi jednoduchá odpověď, podívejme se na to ovoce, pokud jsme z toho všichni frustrovaní, nebaví nás to, jsme unavení. Asi to nebude služební vedení, bude to nějaký neúplně zdravý vztah využívání.
1: Když je člověk služebník ve vedení, může říkat ne? Může dělat těžká rozhodnutí a konfrontovat lidi? Nebo jak to pak funguje?
2: Za mě je to nutnost tady v téhle oblasti, protože tím, že se naučíme říkat ne, stanovovat hranice nebo jít do konfrontace se zdravou komunikací, tak tím zajišťujeme bezpečné prostředí pro lidi a pro jejich růst. Já k tomu dám když tak příklad, abyste rozuměli, co to znamená. Jsme třeba na právě teďko festivalu, já jsem tam vedla festivalu Christfest, jsem tam vedla poradenský tým a zjistila jsem, že jeden z mých poradců má velmi náročnou životní situaci a neřekl nám o tom předem. Ještě nám tam onemocněl, jo, a nemohl sloužit, ale v rezervačním systému si ho dál mohli rezervovat účastníci na pastorační rozhovor a

0: tak já jsem toho vedoucího, toho poradce zastavila s tím, že Helene, pokud ty chceš sloužit druhým proto, aby ses ty sám cítil dobře, tak to není zdravě nastavené srdce, ty jsi unavený, ty si sám potřebuješ zažít, že můžeš být unavený, že si můžeš odpočinout. Že... A já jsem mu zrušila do konce festivalu všechny ty poradenství, protože to bylo nutné. A nebylo to jednoduché rozhodnutí, protože jsem to musela rozhodnout, bylo to určitým způsobem nekomfortní. Šli jsme do určitý konfrontace, ale výsledek byl to, že ten člověk, který měl tu náročnou situaci, věděl, že já ho vidím jako člověka, že Bůh ho vidí jako člověka, že ho nevidí jako otroka, který má prostě vykonávat nějakou službu. A výsledkem bylo to, že ten člověk mohl potom fungovat zdravěji, protože se naučil postarat nejdřív sám o sebe, než začne sloužit druhým. Ale musela jsem říct ne, musela jsem ho konfrontovat, ale všechno to bylo vlastně tak, jak nás to učí Ježíš.
1: Proč myslíš, že je pro některé vedoucí těžké pustit tu kontrolu nad vším a dát prostor druhým?
0: Myslím si, že těch důvodů může být hodně, proč to tak je. A tohle je taky docela taková pastoreční otázka. Ale jako z důvody, se kterými jsem se setkala, jsou například, že to bylo fakt o něm. Že on měl tu pozici třeba spojenou se svojí identitou, že já jsem ten vedoucí, to je to moje místo. A ztratil třeba v tom úplně to boží povolání, to, že Bůh si tady skrze něj něco dělá, ne, že on tady něco dělá a něco buduje. A to může být jeden z důvodů, pokud máme dobře nastavenou identitu a dobře chápeme to, že my někde stojíme čisto kvůli tomu, že Bůh nám dal tu zodpovědnost nad určitou oblastí, potom máme radost, když nám s tím někdo pomůže, máme radost, když někomu můžeme dát ten prostor, aby taky sloužil, aby třeba udělal část těch úkolů, co my. Ale pokud je to o nás a záleží nám na tom, aby my jsme byli vidět, že my jsme ti vedoucí, co to zvládnou, co to tady utáhnou sami, pak se nám nebude chtít delegovat ty úkoly, nebude se nám chtít dávat prostor druhým lidem. Myslím si, že jeden z těch hlavních důvodů je identita, jestli tu pozici nemáme třeba spojenou s identitou.
1: Když se to nepodaří pustit tu kontrolu, co se pak stane s tím týmem nebo církví, když vedoucí začne nebo pokračuje v tom, že dělá všechno sám?
0: Já bych to tady asi vzala z více rovin. Jak jsem už říkala, v minulém dílu jsme lidi, máme limity a nemáme všechna obdarování světa. Bůh nás tvořil jinak z určitého důvodu. A pokud je to všechno na nás, tak ten hlavní vedoucí vyhoří, pastor, jo, nebo člověk tady s tímhle nastavením. Zároveň to ovlivní i ten tým. Pokud nedáváme prostor druhým lidem, tím pádem oni se necítí být součástí, nemůžou sami sloužit ve svém obdarování, tak začnou být pasivní, přestane jim to dávat smysl, přestanou se cítit být součástí a nakonec odejdou, v tom lepším případě, v tom horším případě si to vztahnou na Pána Boha, budou zklamaní z Pána Boha, že Bůh je nevidí, protože je neviděla nějaká autorita v církvi, například budou zklamaní. Jo, může to mít takovýhle důsledky, ale výsledek je takový, že budou demotivovaní, budou pasivní, nakonec odejdou. Nebude jim to dávat smysl. Lidi potřebují se cítit být součástí, potřebují vědět, že ta jejich práce má smysl, že mají místo v církvi.
1: Když se podíváme na tu praktickou část, jak může vedoucí prakticky ukázat svému týmu, já tady nejsem proto, abyste naplňovali moje sny, ale jsem tady, abych vám pomohl objevit a naplnit to, k čemu vás Bůh volá.
0: Znovu začneme jednoduše, že si jich začne všímat. Že si začne všímat toho, jak je Bůh obdaroval, co je na nich speciální, specifické a začne to povzbuzovat. My moc neumíme hlavně tady v Česku budovat kulturu povzbuzení. Když už si toho všimneme, tak to neřekneme, aby ten člověk nebyl moc pyšnej. Ale to je za mě to nejjednodušší, čím může začít. Může si toho všimnout a může to pojmenovat. Pak to může vzít dál. Třeba my na mládeži, když jsme začínali a chtěli jsme trošku vybudovat kulturu povzbuzení, tak jsme jednou za rok psali dopisy lidem. Psali jsme dopisy o tom, čeho jsme si všimli, jak je Bůh tvořil, co je na nich skvělý, co se jim povedlo ten rok a to jsme jim dávali. To byla jich nejulubenější část roku.
1: Kdy naposledy ses ty jako vedoucí musela rozhodnout mezi tím, co by bylo dobré pro tebe, pro tvoje ego a tím, co by bylo dobré pro lidi, které vedeš?
0: To jsem

0: stalo docela nedávno, tento rok v dubnu, mě poprosil jeden člověk, abych organizovala výjezd do Birminghamu, kde jsme měli jet na konferenci. Mělo se mnou jet asi 5-6 lidí a já jsem je tam měla vést a měla jsem nějakým způsobem potom vytvářet ten výjezd. A mě to udělalo hroznou radost, mě to dávalo smysl. Já jsem moc chtěla vést a vést tady v tomhle tématu, v téhle oblasti, ale já jsem byla v období, kdy jsem byla duchovně, duševně velmi unavená a věděla jsem, že už to bude nad moje kapacitu. A já jsem to vzala, pak jsem si hodně nadávala, proč to dělám a věděla jsem, že nejsem schopna ten výjezd udělat tak kvalitní, jaký bych ho třeba zvládla, kdybych byla načerpaná, kdybych na to měla kapacitu. A já jsem člověk, který si nevždycky umí říct o pomoc, ale tady jsem věděla, že je to potřeba, protože jinak to bude stát za nic a ty lidi nedostanou to kvalitní vedení. Takže jsem si řekla o pomoc ještě k tomu člověku, který byl mnohem obdarovanější v té oblasti než já, takže mě velmi, velmi pomohl ten výjezd, byl moc fajn a tady malý plot twist, my s tím člověkem teďko chodíme. Díky tady tomuhle výjezdu jsme zjistili, že to velmi dobře funguje, když vedeme spolu a musel to začít tím, že já jsem se pokořila a řekla jsem si o pomoc.
1: Jak Bůh hezky reaguje, když se pokoříme. Na závěr bych se chtěl zeptat, jestli je nějaký způsob vedení, který si dřív považovala za správný, ale dnes už víš, že by byl spíš postavený třeba na tobě nebo na tvém egu, na tom, co ty sama dokážeš.
0: Já dřív, respektive když jsem přišla do mládeže, to jsem ještě nebyla úplně věřící člověk, potom jsem se k Pánu Bohu nějakým způsobem dostávala a dostávala jsem ty první možnosti vést, tak pro mě vůdcovství znamenalo, že to musím hlavně dobře zorganizovat, aby to bylo dokonale udělané, nejlépe už včera všechno. A moc jsem neviděla lidi právě, jsem byla hyperorganizovaný člověk a skončilo to tak, že moje spoluvedoucí, která byla služebně starší, tak mě plakala, že se mnou není schopna pracovat, protože nevidím člověka a potřebuju všechno mít hned a teď, nehledě na to, jestli ten člověk na to má kapacitu nebo ne. Byla jsem velmi organizovaná, ale velmi autoritativní v tomhle a neviděla jsem člověka, viděla jsem čisto ten úkol.
1: Na to se hezky ukazuje, že opomenout lidi, když vedeme lidi, se moc nevyplácí. Tak to je takové pozbuzení, taková rada pro všechny, ať nezapomínáme na lidi, které vedeme, kterým sloužíme a kvůli kterým tady jsme. Od mikrofonu se loučím. Já, Vojta.
0: Ahoj, mějte se hezky.
2: Příští vydání pořadu 3D Talk na Rádiu 7 v úterý o 8:30 dopoledne bude zaměřeno na autoritu a vytváření prostoru pro Boha. Ještě doplním, že tento pořad má také svůj stejnojmenný podcast, tedy 3D Talk na všech populárních podcastových platformách. Je krátce po 20. hodině čtvrtku 17. září. Večerním programem Rádia 7 vás provází Daniel Zeman. Jeden z andělů přinášejících 7 pohrom se v závěru biblické knihy Zjevení objevuje znovu, tentokrát však s radostným posláním, ukazuje apoštolu Janovi ve vidění nebeský Jeruzalém. Jeho detailnímu popisu se bude v pořadu Světem Bible na Rádiu 7 od 8:45 věnovat teolog John Vernon McGee. Mezitím několik písniček.

Vizi nebeského Jeruzaléma přibližuje výklad teologa Johna Vernona McGeeho, který v rozhlasovém pořadu Světem Bible na Rádiu 7 do češtiny tlumočí Pavel Vopalecký. Tato část knihy Zjevení odhaluje zaslíbení naprostého bezpečí v Boží přítomnosti, kde naleznou svůj trvalý domov spasení lidé.

I přišel ke mně jeden z těch sedmi andělů, kteříž měli sedm koflíků plných sedmi ran nejposlednějších. A mluvil se mnou, řka, pojď ukážiť nevěstu manželku Beránkovu. I vnesl mne v duchu nahoru velikou a vysokou a ukázal mi město veliké, ten svatý Jeruzalém, vstupující z nebe od Boha. Milí posluchači, tímto textem z 21. kapitoly knihy Zjevení jsme se posledně loučili. Byly to verše 9. a 10. Ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha. A v 11. verši je k tomu dodáno zářící boží slávou. Jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál. V souvislosti s tímto naším textem náš vyučující doktor McGee připomíná, že apoštol Pavel nabádá věřící, aby se chlubili nadějí slávy boží. Římanům 5, 2. verš. Nebo že alespoň sám apoštol Pavel se touto nadějí chlubil. Naděje slávy přestane být nadějí a stane se skutečností ve svatém městě, o kterém si to čteme. Člověk žijící v hříchu vlastně nikdy nebyl svědkem zjevení skutečné boží slávy. Zkušenost Izraele na poušti je poučila, že kdykoliv došlo ke vzpouře v jejich ležení, boží sláva se ukázala spíše k jejich soudu. Boží sláva není jen něco nádherného, co by se nám jaksi tělesně líbilo. Současně s tou nádherou totiž projevení boží slávy naplňuje hříšné srdce bázní a děsem. Ale jak nádherné je očekávání, že jeho slávu budeme schopni snést, až se jednou před něho postavíme oblečení v Kristovu spravedlnost. Dvě podivuhodné skutečnosti činí z Nového zákona, které zde pozorujeme, manifestaci plnosti boží slávy. Za prvé, protože je tu Bůh, je město zdrojem slávy pro celý vesmír. Z města vyzařuje každé požehnání. A za druhé, přítomnost svatých nepřekáží projevu boží slávy. Hřích kdysi způsobil, že Bůh od člověka svou slávu vzdálil. Ale v tomto městě je to všechno už minulostí. Vykoupený člověk bydlí s Bohem ve městě, které má boží slávu. Je to velkolepý cíl, hodný Boha. Toto město zjevuje vznešený boží záměr s církví, a sice, aby mnohé syny přivedl k slávě. Židům 20. To město září boží slávou. Jeho jas je jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál. Slovo překládané jako jas ekumenicky nebo světlost kralicky či prostě světlo, foster, má v řečtině tvar, který znázorňuje zdroj světla. Z města vychází světlo, jas. Ono neodráží světlo, jako třeba měsíc. Ani v něm světlo nevzniká nějakým fyzikálním hořením či chemickými nebo jadernými přeměnami jako u slunce, ale světlo tu má svou prvotní příčinu. Bůh je tu boží přítomnost a Kristus k tomu dává vysvětlení svým prohlášením já jsem světlo světa. Bůh je světlo. Celé město, o němž si tu čteme, se podobá drahokamu a ten drahokam je připodobněn nyní k jaspisu. Současný jaspis je mnohobarevný křemen, ale pak to nemůže být kámen zde zmiňovaný, protože není průhledný. Pojem jaspis je totiž přepisem původního slova i aspis v řeckém originále, které je semického původu. Biblický učenec Moffat usuzuje, že to slůvko i aspis
by mohlo znamenat současný opál, nebo diamant, nebo topaz. Kámen je průhledný a třpití se, takže by mohlo jít o jeden z uvedených kamenů, nejpravděpodobněji o diamant. Zdá se, že diamant se hodí k popisu lépe než kterýkoliv jiný nám dnes známý kámen. Nový Jeruzalém je v každém případě nádherný drahokam zasazený do zlata.

I vnesl mne v duchu nahoru velikou a vysokou a ukázal mi město veliké, ten slavný Jeruzalém, stupující z nebe od Boha. A potom 12. verš ve 21. kapitole. A mající zed velikou a vysokou, mající 12 bran a na těch branách 12 andělů, a jména napsaná, kteráž to jsou 12 pokolení synů izraelských. Od východu slunce brány 3, od půlnoci brány 3, od poledne brány 3, od západu brány 3. Tolik tedy zjevení 21, nejprve 10. a potom k tomu 12. a 13. verš podle kralického překladu. Do toho úžasného, nádherného města tedy vede celkem 12 bran, z každé světové strany 3. A na každé bráně je jméno jednoho izraelského pokolení. Je to pozoruhodné a hned se nám připomene ono uspořádání, v němž synové a dcery Izraele tábořili kolem stánku během svého putování po poušti. Kmen Lévi byl kněžským kmenem a jeho příslušníci byli služebníky u stánku. Nový Jeruzalém je v jistém smyslu sám o sobě stánkem či chrámem, neboť Bůh v něm bydlí s lidmi. Sama nevěsta je mimo jiné nazývána kněžstvem, které bez ustání slouží Bohu. Vykonává ve městě službu kněží a bydlí v něm podobně, jako tomu bylo v případě pokolení Léví u stánku. Všecko ve věčnosti se bude obracet tváří k tomuto městu, neboť v něm sídlí Bůh. Dá-li se to tak vůbec vyjádřit. Děti Izraele na zemi se budou těšit z téhož vztahu k městu, jaký měli vůči stánku kdysi na poušti, nebo jaký měli později vůči jeruzalémskému chrámu. Toto město bude pro Izrael stánkem, či přímo svatyní. Děti Izraele budou mezi zástupy, které ve věčnosti budou přicházet do tohoto města, aby se tu klaněli. Budou přicházet ze země, zpřítomňuje nám tyto obrazy náš vykladač, a budou přinášet své pocty a oslavování. Nebudou ovšem ve městě bydlet, jako kdysi nebydleli ani ve stánku. Těmi, kdo tam skutečně bydlí, jsou jen kněží. A to je zde nevěsta. Nevěsta zaujímá ve věčnosti místo nejbližší Beránkovi, jak to v jistém smyslu prorocky napsal Šalomoun, píseň Šalomounova 8.5. Kdo je ta, jež vystupuje z pouště, opřena o svého milého? Je to nevěsta, vystupuje z pouště, kterou je stávající svět. A 12 izraelských pokolení bude nahoru do nebeského města přicházet, aby se tu klaněli. Po určité době vzdávání pocty Bohu se však vrátí zpět na zem. Zatímco nevěsta bude v Novém Jeruzalémě trvale bydlet.

Církev je v současnosti stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš, jak to popsal apoštol Pavel v epištole Efeským 2. kapitole. Když se měl Pán Ježíš vrátit do nebe, svěřil svou úlohu apoštolům. Na lidské úrovni vzato byla pak církev po nějakou dobu vlastně v rukou těchto mužů. Na nich spočívala zodpovědnost za to, jak se bude církev dále rozvíjet, jak se bude šířit evangelium a jak porostou noví učedníci. Kniha Skutků apoštolů hned v úvodu uvádí určitý postup. Skutky 1. kapitola, 1. 2 verše podle ekumenického překladu. První knihu, Teofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku až do konce, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat. To je vlastně odvolávka na Lukášovo evangelium a ve skutcích je pak dále vyjádření toho konkrétního přikázání, které Pán Ježíš svým učedníkům dal. 8. verš v téže 1. kapitole. Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Město, o němž si v našem základním textu knihy Zjevení 21 čteme, má tedy 12 základních kamenů a na nich jsou napsána jména 12 apoštolů. Otázka přirozeně může znít, která jména jsou tam vlastně napsána. Podle mne Pánem Ježíšem vyvoleným apoštolem Pojdášovi nebyl Matěj, komentuje doktor McGee. Osobně jsem přesvědčen, že 12. apoštolem byl Pavel. Šimon Petr totiž svolal ono shromáždění, na němž byl Matěj pak losem vybrán, ještě před vylitím Ducha svatého, a já si myslím, že to nebylo v souladu s Boží vůlí. Zdůvodnění tohoto postoje pomocí skutečnosti, že o Matějovi už nikdy žádnou další zmínku v textu skutků neuslyšíte, má malou váhu, protože ani o některých jiných apoštolech není žádná další zvláštní zmínka. Ba dokonce ani předtím v evangeliích, například Šimon Zelotes nebo Jakub Alfeův, kromě seznamů nikde jmenovitě nevystupují. Nicméně apoštolé pocházeli z konce starozákonní doby před Golgotou. Saul, pozdější apoštol Pavel, neměl předpoklad, o kterém na začátku skutků při té volbě Jidášova zástupce nebo zastupitele hovoří apoštol Petr. Tedy Pavel nebyl svědkem všech událostí od křtu Janova až do nanebevzetí Pána Ježíše. Ovšem i toto kritérium, stejně jako celé to losování, bylo učiněno před vylitím Ducha svatého. Nikde v tom příběhu ze skutků 1. kapitoly ani později není sebemenší zmínka, že by k takovému losování měli apoštolé pokyn od Pána. Učinili to v období, kdy měli jen trpělivě čekat na zmocnění z výsosti. Z pohledu toho Petrova kritéria nutno uznat, že Pavel má mezi apoštoly do jisté míry odlišné postavení. A on sám, apoštol Pavel, se netají tím, že je poněkud pozadu. Vydává svědectví, že když se vzkříšený Pán ukázal všem apoštolům, teprve později se jako nedochůdče ti ukázal i jemu. 1. Korinským 15, verše 7 a 8. Ale je ta podmínka účasti na všech událostech od Janova křtu až po nanebevzetí Pána Ježíše skutečně Božím kritériem? Když se vrátíme k našemu textu Zjevení 21, musíme si uvědomit, že apoštolům byla svěřena úloha, aby ve skutečnosti založili církev Pána Ježíše. Byli ustanoveni jím samotným. Byli to muži, kteří pak pronášeli první kázání, zakládali první sbory a také byli mezi prvními mučeníky.
Kromě toho byli pověřeni úkolem, aby napsali spisy týkající se církve. Není zrovna projevem porozumění písmu a úcty k němu, pokouší-li se někdo ubírat na významu 12 apoštolů. Byli v pravém slova smyslu základem církve, kde Kristus je a navždycky zůstane uhelným kamenem.

Ten, který se mnou mluvil, měl zlatou míru, aby změřil město i jeho brány a hradby. Město je vystaveno do čtverce, jeho délka je stejná jako šířka. Změřil to město a bylo to 12 000 měr. Jeho délka, šířka i výška jsou stejné. Zjevení 21, verše 15 a 16. Tvar města se dá skutečně těžko popsat, hlavně proto, že nejsme schopni přenést naše pojmy z univerza prostoročasu do nového stvoření ve věčnosti. Míry města dali podnět ke vzniku různých představ, co se týče jeho velikosti a tvaru. Podívejme se nejdřív na velikost města. Míra každé strany i výšky je 12 000 honů nebo 12 000 měr, což znamená asi 1500 mil, čili zhruba 2400 kilometrů. Tato čísla ve svých výkladech potvrzují také doktor Sice, doktor Walter Scott a jiní. Na první pohled je to ohromující rozměr, ale odpovídá důležitosti města. Bůh a stvořitel jistě nemůže být nikdy obviňován ze skrblictví, z nějaké nadměrné spořivosti, z toho, že by dělal malicherné věci. Jdete-li na pláž, musíte si všimnout toho nadbytku písku i spousty vody v moři. Stvořil množství horstev a všude zakotvil skály. Štědrou rukou ozdobil nebesa hvězdnými tělesy. Když Bůh něco činí, pak je toho určitě dostatek, nebo spíš nadbytek. Toto město, o kterém si tu vyprávíme a především čteme, nese vizitku svého tvůrce. Pán Ježíš po jistou dobu jen nenápadný tesař z Nazaretu, jinak ovšem věčný Bůh v lidském těle, je projektantem a stavitelem tohoto města. A nyní uvažujte spolu se mnou o tvaru. Město je postaveno do čtverce, uvádí jednoduše písmo. A kousek dál se dozvídáme, že má i stejnou výšku. Podle toho by se zdálo, že město je krychlé o hraně asi 2400 kilometrů. Doktor Sice vidí toto město skutečně jako krychly. Doktor Harry Ironside vidí tohle město jako jehlan, čili jako pyramidu. Ještě jiní konstruují z těchto měr několik dalších geometrických obrazců. Nicméně, pokud vím, neexistuje žádné kosmické těleso srovnatelných rozměrů se čtvercovým půdorysem nebo čtvercovým průmětem, jako by byla krychle nebo jehlan. Krychle a jehlany se hodí možná pro stavby na Zemi, ale do kosmického prostoru jsou stejně nepraktické, jako jsou na Zemi nepraktické kulovité tvary budov. A přece se tu s matematickou určitostí konstatuje, že město je čtyřhranné. Problém naší představivosti se snad trochu zjednoduší, nabízí nám svůj pohled starý teolog. Připustíme-li, že město je krychlé, jakoby obklopená křišťálově průzračnou koulí. Uvedené míry by tedy byly vnitřní rozměry. Představují si to jako veliký balón skrychlý uvnitř. Jejich 8 rohů se dotýká vnitřního povrchu koule. Protože to vyžaduje matematiku a sám bych to nespočítal, požádal jsem nezávisle na sobě 2 odborníky, matematika a inženýra, který se zabývá kosmickým programem, aby stanovili, jaký rozměr bude mít ta koule, povídá náš starý kazatel. Oba přišli se stejným výpočtem. Je-li délka každé strany vnitřní krychle 1500 mil, pak průměr koule kolem toho Nového Jeruzaléma, kolem té krychle, vychází asi na 2600 mil. Mimochodem, je to délka prostorové úhlopříčky této krychle, která
se vypočte jako odmocnina ze tří krát hrana krychle. Při této představě bude Nový Jeruzalém snad o něco větší než měsíc a může být kulovitý jako ostatní nebeská tělesa, vybarvuje si svou představu náš teolog. Jinak nechť je jasné, že jako církev budeme žít uvnitř tohoto města, nikoli někde na povrchu, na vnější straně.

Následující dva verše z našeho textu přečtu dvakrát, tedy ze dvou překladů. I změřil zet jeho 144 loktů, měrou člověka, kteráž jest míra anděla. A bylo stavení zdi jeho jaspis. Město pak samo bylo zlatočisté, podobné sklu čistému. Změřil i hradbu a bylo to 144 loket lidskou mírou, kterou použil anděl. Hradby byly postaveny z jaspisu a město je z ryzího zlata, zářícího jako křišťál. Tolik tedy dvakrát tentýž text 17. a 18. verše. Zeď či hradba obvykle chrání město, aspoň je symbolem této ochrany. Hradbou obehnané město je podle klasických vojenských představ bezpečné město. Nový Jeruzalém je tedy bezpečný, jeho obyvatelé bydlí v bezpečí. Bude se těšit plodům míru a bezpečí. Obydleno těmi, kteří nalezli pokoj s Bohem už na zemi, bude tohle město prožívat plnost pokoje po celou věčnost. Zdi jsou vysoké 144 lokty, to je asi 72 metrů. Herodotos odhaduje tloušťku zdí starověkého Babylona na 50 loket a výšku na 200 loket. Babylonské hradby měly za cíl učinit město nedobytným. Výška zdí Nového Jeruzaléma je přiměřená velikosti města. Spíš než ochrana je však motivací celého konstrukčního plánu města jeho krása. Do zdi je zasazen jaspis, takže se jí všeobecně říká jaspisová zeď. Nejtvrdší materiál a zároveň nejkrásnější drahokam tvoří tedy exteriér města. Základy hradeb toho města jsou samý drahokam. První základní kámen je jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chryzolit, osmý beryl, devátý topas, desátý chrysopras, jedenáctý hyacint a dvanáctý ametyst. Tolik zjevení 21, verše 19. a 20. 12 základních kamenů města nejenže nese 12 jmen apoštolů, ale je to zároveň 12 rozličných drahokamů. Tyto kameny mají vyjádřit nádheru města v lidsky srozumitelných pojmech. Nejdražší kameny jsou tu použity proto, aby vypověděli něco o slávě města nám, kteří nyní vidíme jako v zrcadle, jenom v hádance, jak to naznačil apoštol Pavel v 1. Korinským 13.12. Jednoho dne však spatříme všechno zcela jasně. Patříš Pánu Ježíši? Jsi součástí jeho nevěsty? Pak se na to můžeš těšit.

Na Rádiu 7 teď končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami kazatele doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině a dalších jazycích najdete i na webu na stránkách ttb.bible. Budeme rádi, když nám napíšete, jestli vás tento pořad oslovuje, jestli je pro vás něčím přínosný. Psát můžete mailem na adresu radio7@radio7.cz nebo na sociální sítě, jsme na profilech radio7.cz. Děkujeme za finanční podporu, aby tento pořad mohl být vysílán i nadále. O té se více dozvíte na webu radio7.cz v sekci Zapoj se. Děkujeme. Dnešní díl biblického výkladu opakujeme ještě čtvrt hodiny po půlnoci a ten zítřejší přijde na řadu zase ve 20 hodin a 15 minut.

Bůh je nade vším, znělo ve známé písni, tentokrát v podání Michaela W. Smitha a orchestru. Náš život je plný zvuků a tak nastává paradoxní situace, kdy zaslechnout něco důležitého může být opravdu problém. Jak slyšet a neminout Boží hlas, to je téma rozhovoru Kateřiny Hodecové s misionářkou Ivanou Novákovou v repríze Klíčového slova, kterou uvádíme na Rádiu 7 už za chvilku po 21. hodině.

0: Minula 21. hodina. Ve čtvrtek 17. září posloucháte Rádio 7. Dobrý poslech reprízy pořadu Klíčové slovo vám teď přeje Daniel Zeman.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém se snažíme přijít věcem na kloub a jít trošku do hloubky témat, které nám pak umožňují žít kvalitnější a hlubší život. Dnes se zastavíme u tématu, které je důležité snad pro každého člověka, který nějakým způsobem zakusil, že Bůh je a dotýká se člověka. Totiž, jak ho slyšet? Jak slyšet Boží hlas, jak ten jeho hlas rozpoznat v té dnešní spleti všech možných zvuků? V evangeliích najdete Ježíšovo prohlášení: moje ovce slyší můj hlas. A tak jak to tedy je? Jak slyšet, nepřeslechnout a dobře rozeznat? Na to se dnes budu ptát svého hosta Ivy Novákové, ženy, která už od roku 2000 pracuje na plný úvazek v misii, nejprve v misijní škole pro české misionáře a poté přímo v té misijní práci ve Střední Asii a v Rusku. V současné době Iva míří do sociálních služeb, takže také je uprostřed jakéhosi životního zlomu. Možná i to je dobrá otázka, jak v této oblasti slyšíš Boží hlas. Ivo, vítám tě.
3: Děkuju, zdravím všechny posluchače.
2: Tak jak slyšet Boží hlas, jak ho nepřeslechnout?
3: No, vlastně tohle je pro mě velmi milý téma, protože Pán Bůh mě učí vlastně slyšet jeho hlas dlouhou dobu a měla jsem tu výsadu, že vlastně jsem poznala lidi, pro který to bylo naprosto přirozený, takže hned potom, co jsem vlastně poznala Boha, tak jsem nějak očekávala, že teda já asi taky budu slyšet Boží hlas, i když ze začátku to pro mě bylo hrozně frustrující, protože jsem někdy slyšela, Pán Bůh mi řekl a já jsem říkala, co tím jako myslíš, jak ti řekl, a hrozně mě to frustrovalo.
2: Čekala jsi zvuky nějaké fonetické?
3: No, prostě pro mě to byla záhada, když Bůh, který není vidět, jak může mluvit. No a vlastně, když jsem poprvé zakusila, že jsem slyšela Boží hlas, tak jsem vlastně si nemyslela, že to ke mně mluví Bůh, až potom mi došlo, aha, tak takhle možná mluví Bůh. No, takže pojďme to vzít od začátku, jak mluví Bůh. Vlastně myslím, že jsou různý způsoby, to možná si slyšela, že vlastně Pán Bůh mluví především skrze Bibli. Prostě jeho napsané slovo, a to je úplně nejzásadnější způsob. A jsem tak slyšela, myslím, Derek Prince říkal, že pokud neposloucháš psané Boží slovo, tak nečekej, že k tobě Pán Bůh bude mluvit ústně.
2: No ale už tohle je jakoby protimluv, jak poslouchat psané Boží slovo?
3: No, myslím tím, pokud je v Bibli napsáno, odpustíš, kdo neodpustíte, tak tomu nebude odpuštěno. A člověk řekne, ale tohle je tak vážná věc, že tohle prostě já neodpustím. Tak už narušuje ten vztah s Bohem. Už vlastně narušuje to spojení s Bohem. To znamená, že pokud jsou v Bibli nějaký zásadní a jednoduchý, jakoby jednoduše porozumitelný věci, nelhát nebo prostě dávat Bohu přednost a takový věci, tak pokud já si říkám, že to se mě netýká, tak potom vlastně už tím narušuju právě to spojení s Bohem. No a další věc, jak Bůh mluví, je skrze moudrý lidi. Prostě věřím, že a někdy i nemoudrý teda. Prostě skrze lidi, skrze naše okolí. Někdy je to tak. Já možná třeba řeknu historku, můžu?
2: No určitě, čím víc příkladů, tím lépe.
3: Jo, já mám prostě zkušenosti, kdy Pán Bůh mluvil skrze lidi. Například, když jsme dělali doma rekonstrukci našeho domu a já mám jako střední průmyslovou školu, takže jsem byla trošku jako schopná něco co nahlídnout a moje maminka taky nějak pracovala v technických věcech a ještě s náma žije moje sestra, která vůbec jako těm věcem nerozumí a tak. A já jsem ji vůbec nebrala vážně. A pamatuju si, že jsme řešili nějakou technickou věc, jak máme něco udělat. A my jsme se o tom s mamkou bavili a sestra u toho byla. A nějak nám říkala, já si myslím, že to teď nemáte dělat. A já jsem říkala, Marušku, prosím, ty do toho vůbec nemluv, ty jako nerozumíš, takže... A udělali jsme to a pak jsme přesně zjistili, že to byl špatný čas, že se to dělat nemělo a že Pán Bůh prostě skrz tu sestru dal to varování. A já jsem se hrozně moc z toho poučila, že jsem si uvědomila, že někdy prostě když Pán Bůh v mý rodině dává nějaký hlas, že někdo něco říká, tak je potřeba to brát vážně, i když si myslím, že já to vím líp. Nebo další historku řeknu, když jsem prostě, když moje sestra má 4 děti a vlastně když byla mladá, když byly děti malí, tak jsem si je občas brala třeba na hory, já jsem byla taková ta zábavná tetička a jednou zase jsme plánovali, že pojedeme na hory a prostě sestry manžel řekl, že si myslí, že to není dobrá doba, že prostě ty kluky tam nepustí. A já jsem byla na něj hrozně naštvaná, protože jsem říkala, tak já se nabízím, peníze by je to nestálo, ty kluci prostě by si užili, jo, a on z nějakých důvodů, snad, že byli jako trošku víc nemocný ten rok nebo co, tak prostě z nějakých důvodů řekl, že to jako nechce. A já jsem říkala, segro, tak mu to vysvětli, tak prostě s ním něco udělej. A ona říká, Ivano, nezlob se, já jsem se naučila, že když prostě můj manžel jako takhle jako zásadně něco řekne, takže se mi vyplatí ho poslechnout, i když já bych ti tam ty děti svěřila. A tak jsem naštvaná odjela na ty hory sama, načež uprostředka toho týdne se mi úplně zasekly záda, že nakonec mě tatínek vezl jako autem, musela jsem odjet o tamtať dřív a říkala jsem si, to je tak úžasný, že tady sebou ty kluky nemám a nemusím ještě jako řešit je. Takže to jsem se zase naučila poslouchat, i když vlastně se mi jako nechce. Takže to je, že mluví skrze lidi a potom mluví skrze okolnosti. To jsou to určitě posluchači taky znají, říká se tomu zavřený a otevřený dveře, prostě když člověk si není jistý, co má dělat, tak já se tak modlím, že říkám, Pane Bože, jestli to není tvoje vůle, jestli to není dobrý, není bezpečný, tak ty dveře zavři, ať se něco stane. A to se mi mnohokrát stalo, že potom najednou to jako nešlo a pak zpětně třeba i jsem viděla, že to bylo dobře. Takže to mám ráda. Na druhou stranu si právě myslím, že ta výhoda vztahu s Bohem a vztahu z toho, že on je živej, že to je prostě bytost, která vlastně nějak s náma komunikuje, tak tahle výhoda je, že my nejsme jako vlastně rvaný okolnostma, protože mnohokrát byly nějaké okolnosti, které mi říkali, to nepůjde, to nedělej a tak. Ale já jsem věděla, že něco mám udělat a jít i proti těm okolnostem. To můžu taky říct historku.
4: No tak řekni.
3: To třeba takhle s těma okolnostma. Si pamatuju, že jsem jednou se vrátila z misijního výjezdu a to bylo vlastně po těch horách jako relativně brzo a to se mi ty záda zasekly úplně, jakože že opravdu mi vyhřezla plotýnka a skončila jsem v nemocnici a už mě doktorka připravovala na operaci a já jsem měla vlastně asi 14 dní na to odjet do Ameriky na biblickou školu na rok a hrozně jsem se na to těšila. Byla jsem přesvědčená, prostě měla jsem od Boha různý slova, že jsem věděla, že to je Boží vůle, abych tam jela. A teď najednou prostě ty záda. A v té době žila moje velmi milovaná blízká přítelkyně Ludmila Halerová, která se za mě v nemocnici modlila a spousta jiných lidí se modlilo. A ona říkala, víš, Ivanko, někdy je potřeba ignorovat svoje tělo. Jestli víš, že to je Boží vůle, tak se nenech tím tělem zastavit. Podívej se na Abrahama, ten taky musel ignorovat svoje tělo. A já jsem říkala, co s tím? A tak pastor naší církve říkal, víš co, Ivana, tak se budeme za tebe postit a spustíme modlitební řetěz v církvi, kdy vlastně lidi, každý si veme nějaký den a modlej se za to. A církev se začala modlit a mě se začalo ulevovat. A já jsem si s tátou domluvila, že teda necháme to na doktorce, že nepůjdu do toho prostě svévolně. Takže jsem se modlila, aby ta doktorka měla moudrost, jestli teda jet nebo ne. A doktorka prostě o tom věděla teda, že takhle chci jet a přišla za mnou a říká, vy se nějak rychle zlepšujete, tak to zkusíme, tak odjeďte. Ale vím, že potom jsem si zařizovala pojištění a prostě na pojišťovně mi řekli, ale počítáte s tím, že to už je něco, co jste měla předtím, než jste si zařídila pojištění. Takže pokud vám se něco v té Americe stane, tak my to neplatíme. To se na to nevztahuje, to pojištění. A vím, že ještě nějaký jiný jako neurolog mi říkal, no, ale jako to je výřez plotinky, to se jako může velmi rychle zhoršit a najednou jako třeba člověk nechodí, ochrne a tak. To není sranda takhle daleko jezdit. A pamatuju si, že jsem potom jela do, já jsem řekla, ne, prostě vím, že Pán Bůh mě tam chce, já tam pojedu a Pane Bože, prosím tě, ochraň mě, veď mě. Takže jsem odjela, ale jako v té době mě to opravdu hodně bolelo a pamatuju si, že jsem byla v Londýně, to je obrovský letiště Heathrow. A teď já jsem tam chodila a měla jsem, protože jsem jela do Ameriky, tak jsem měla, že jo, příruční zavazadlo plný věcí, aby se mi tam různé věci vešly. Teď jsem chodila s tím těžkým baťohem na zádech a úplně jsem cítila, jak to je špatně, že prostě to zhoršuje ty záda. A říkala jsem, Pane Bože, co já dělám za takovou blbost? Co tady dělám? Jak si to můžu vůbec troufnout? A pak jsem řekla, Pane Bože, tak jestli seš ty v tom, tak teď někde musím vidět košík. A to už bylo v části, kde už takový ty vozíčky, jak na letišti jsou. A to už bylo v části, kdy prostě tam ty vozíčky nebyly. A najednou zahnu za roh a tam je ten vozíček. A já jsem prostě věděla, že to dobře dopadne. Že jako Pán Bůh odpověděl, že to bylo takový, jako kdyby znamení, že je se mnou. A opravdu prostě celou tu Ameriku jsem absolvovala, musela jsem každý den cvičit, furt chodit a jako bolelo mě to, ale prostě tu biblickou školu jsem absolvovala a bylo to úplně jako předělový období v mém životě, nesmírně důležitý, fakt jsem tam měla bejt a přijala jsem tam hodně požehnání.
4: Ještě, abychom tedy doplnili ty způsoby Boží řeči, ještě máš nějaký?
3: Mám, to víš, že mám. Takže to jsou okolnosti. Další je pokoj v srdci, kdy prostě člověk si říká, mám to udělat a úplně má v srdci pokoj, anebo radost, jakože se na to těší. Jo, a to si uvědomují třeba ty učedníci, co šli s Ježíšem do Emaus, tak když on jim vyprávěl prostě o Mesiášovi a o tom, co o tom říká Boží slovo, tak oni potom zpětně, když jim řekl, že vlastně, když zjistili, že to byl Ježíš, tak říkali, co pak nám nehořelo srdce? A já si to uvědomuji, že to někdy zažívám, že mi prostě pro něco hoří srdce a vidím, že jo, to je ono. A že Pán Bůh dá do srdce takovej nějaký jako jistotu a těšení se a chtění. Takže to si myslím, že je důležitý aspekt. No a potom ještě vlastně mluví přímo, právě, že mluví přímo, že vlastně dá člověku do srdce nějakou myšlenku nebo nějakou představu. A pak teda ještě zmíním skrze sny, a to třeba můžeme později ještě si k tomu něco říct, ale vím, že někdy, když lidem říká, že Pán Bůh nám mluví přímo, tak některý lidi jsou z toho hrozně zmatený a říkají, ale jak to, jak se to děje a tak. A já na to používám takovou velmi jednoduchou ilustraci, že zavři oči a teď si představuji, jo, a já řeknu strom. Vidíš strom? A je jehličnatej nebo listnatej?
4: Listnatej.
3: A je zelený nebo do červená?
4: Zelený.
3: A je ve vzduchu nebo je někde v parku?
4: Spíš v parku.
3: Mm-hmm. Tak a teď se vsadím, že posluchači třeba to taky zkusili a že možná oni viděli jehličnatej, možná ho viděli jenom jako ve vzduchu. A takhle to funguje, že prostě Pán Bůh řekne nějaký slovo nebo myšlenku nebo příkaz a ty to takhle vidíš v srdci. A pak se můžeš, když přímo Pán Bůh mluví, tak můžeš se i jako doptávat, právě říkat, no a kde to je a je prostě ohybá se, je takovej unavený, nebo hezky krásně kvete, jaký z toho mám pocit. Jo? A tímhle způsobem člověk se může naučit vlastně vnímat ty symboly, kterýma Pán Bůh nám mluví. A vím, že některý lidi třeba nedostávají takovýhle obrazy, jako to je pro mě nejpřirozenější, já jsem prostě vizuální člověk, takže většinou dostávám takovýhle obrazy. Některý lidi třeba vidějí Jeremiáš 8:19 a mají v srdci prostě, že Jeremiáš 8:19. Tak se podívají do Bible a tam je něco, co přesně je k té situaci. Nebo některý lidi, to jsem často viděla, že muži to tak mají, že vidějí nějaký součástky v autě, jo, a prostě přesně jim dojde, že no, tak prostě tady tohle se musí propojit a doplnit ten volej, aha, tak Pán Bůh říká, že něco, jo. Takže vlastně často k nám Pán Bůh mluví věcma, které jsou nám blízký, kterým rozumíme a mluví v symbolech, ale někdy člověk jako opravdu cítí třeba, že něco má udělat. Zazdám možná příklad. Pamatuju si, že jedno pro mě takový, no nevím, to možná nebyl ani jako myšlenka, to byl spíš jako pocit, že jsem, to bylo jedna z těch prvních historek, kdy jsem jako slyšela Boží hlas, tak to jsme byli s kamarádkou prostě na cestě a byli jsme v Americe a jezdili jsme po národních parcích a pamatuju si, že jsme projížděli parkem Yellowstone v 10 hodin v noci a prostě naprosto prázdná silnice. A oni tam mají v těch národních parcích, tam mají omezenou rychlost, asi, že tam je 50 nebo jako to je 35 mil, takže je to o malinko víc než 50. A já jsem jela a my jsme prostě, když je prázdná silnice, v noci nikdo nikde nejezdí, tak jsme samozřejmě jezdili rychle. A já jsem najednou si všimla, že za náma jede nějaký auto. A v srdci jsem najednou měla jeď tím rychlostním limitem, jeď prostě těch 35 milí. A furt. A teď to auto furt za mnou bylo a jelo stejným, jako stejnou rychlostí a já jsem furt měla pocit, že nemám zrychlit. Furt jsem chtěla zrychlit. I ta kamarádka mi říká, co blbneš, proč jako nepřidáš? A já říkám, já ti nevím, já mám pocit, jestli to nejsou policajti, že možná prostě musím držet. Prostě nějak vnímám, že mám jet. No tak jsem takhle jela a pak už teda nás to v obě přestalo bavit. Tak já jsem si říkala, tak já trošku přejedu jako dělící čáru. Uvidíme, jestli něco s tím udělají. Takže jsem malinko jako tam jako zakličkovala velmi jemně. A hned prostě sirény a policajti a zastavili nás a říkají, no my jsme si všimli, že jste trošku přejela jako tu dělící čáru, tak jenom se chceme ujistit, jestli je všechno v pořádku, jestli nespíte. A já říkám, ne, všechno je v pořádku. A oni, tak jo, tak nashledanou. A odjeli rychlým jako tím. A já jsem si říkala, wow, to byl asi Bůh, protože to opravdu jako trvalo, jo, a nebo stejně se mi stalo, že jsme byli potom taky v jednom tom parku a tam jsme se dočetli, že velmi často je možný tam vidět losa. A to je prostě obrovský zvíře a oni třeba i jako varujou, nechoďte k ním moc blízko a vlastně, že úplně nejhroznější je dostat se mezi losí matku a dítě, její prostě losátko, nebo jak se to říká. A my jsme prostě byli na výletě a vždycky jsme se modlili, aby nám Pán Bůh ukázal nějaký zvíře. Takže opravdu v jednom národním parku jsme viděli medvěda, pak zase horskou kozu. A teď už byl poslední park, kde bylo možné vidět toho losa. Tak jsme se fakt modlili, Pane Bože, ukaž nám losa. A šli jsme na výlet a když jsme se z toho výletu vraceli, tak já jsem šla první a najednou vidím, jak přes cestu tam jde prostě malej los. A teď jsem byla nadšená, říká se, musím se dostat blíž, abych ho vyfotila, aby to byla hezká fotka. A zase, úplně jsem měla najednou, prostě už jsem se rozběhla, že ho vyfotím a najednou jsem měla v srdci stůj. A opravdu pevný prostě stůj. Tak jsem se zastavila, zase kamarádka říká, proč nejdeš blíž, vyfotíme ho. A já se říká, já mám pocit, že máme stát. A fakt jsme stáli jako relativně dlouho, na mě to bylo hrozně dlouho, několik minut. A najednou prostě vylezla losice z toho křoví a vlastně na tu cestu a šla za tím losátkem. A to jsem zase viděla, wow, to byl Bůh. Prostě to jako přirozeně, já bych naprosto se tam dostala mezi ně. A tak. Takže to bylo takový hezký, že člověk viděl, že jako Pán Bůh je s tebou a že opravdu jako by se stará a že já to můžu to jeho vedení nějak slyšet.
4: A máš tu fotku?
3: Mám, je to takovej flek právě jako v dálce, ale jde to poznat, že to je los.
4: Tolik tedy na úvod dnešního rozhovoru s Ivou Novákovou o tom, jak slyšet Boží hlas.

0: Slyšet Boha. To je téma dnešního pořadu, ve kterém si s Ivou Novákovou povídám, jak ten boží hlas neminout, jak ho rozpoznat, jak také možná naplnit to, co nám ten boží hlas říká. Ivo, ty když jsi tady v předchozím vstupu jmenovala všechny ty možné způsoby, jak k nám Pán Bůh mluví, tak ono je to v podstatě lapidárně zhrnutelné, takže jakýmkoliv způsobem, který je jenom myslitelný, si nás Pán Bůh osloví. Ale o to víc vystupuje ta otázka, jak rozpoznat, že to je víc než intuice, že to je skutečně to, co nám Pán Bůh chce říct. Někdy rozumím tomu, že když jsme v nebezpečí jako ty s tím losem, tak možná to byla intuice, možná to byl boží hlas, v každém případě zafungovalo to a bylo to dobře. Ale pak jsou nějaké věci, které pro život potřebujeme vědět, jakoby konkrétně, ať už jsou to teda lidské nebo duchovní věci, a tam skutečně potřebujeme vědět, čem mluví Bůh. Jak to zjistit?
1: Poslušností. Prostě já si myslím, že tohle zjistíš jenom zkušeností, a pokud má člověk nějaký impuls, který vlastně přišel od nikud, není to, že moje myšlenky, že jsem já teď něco vymyslela, tak si myslím, že je dobře se zastavit a říct si, tak co to je? Je to moje nějaká myšlenka, nebo přemýšlela jsem o něčem takovým? Je to v souladu s božím charakterem? Já si myslím, že to je největší test. Prostě podívat se na to, řekl by něco takovýho Bůh? Pokud ano, tak já jsem od někoho slyšela, že vlastně všechny věci v životě s Bohem se dělají vírou. To znamená, že nikdy nebudeš mít naprostou jistotu, že mluví Bůh. Kromě toho, když teda to uslyšíš jako slyšitelně, nebo mně se jednou stalo, takhle mě Pán Bůh povolal do misie právě do té střední Asie, že někdo vyprávěl o překladu Bible a prostě říkal, jestli jste tady někdo lingvisticky nadaný, tak byste měli vážně uvažovat o Bibli. A já doteďka ti řeknu, odkud to přišlo. Nebyl to hlas, ale slyšela jsem to pravým uchem, jako neslyšel to někdo jiný, ale já jsem slyšela, že Pán Bůh říká, to seš ty. A to bylo tak jednoznačný, že jsem prostě věděla, teď mluví Bůh, a vůbec jako jsem ani neuvažovala. Ale v mnoha jiných případech to bylo, že člověk má jakoby dojem. A není si jistý a tak, ale vlastně zjistila jsem, že to se právě nejlíp rozpozná poslušností. Pokud to není, že slyšíš hlas, jako skoč z okna, anebo prostě dej všechny svoje peníze, jo, prostě něco, co by vedlo k nebezpečí. No ne nutně absurdní, ale co by vedlo třeba k nebezpečí nějakému. A zase, to je ten boží charakter. Prostě řekl by něco takovýho Bůh? No nevím. Tak to radši neudělám. Ale pokud si řeknu, řekl by něco takovýho Bůh, tak to zkusím. A v nejhorším uděláš chybu, v nejhorším, já nevím, prostě se zdržíš, nebo jo, něco takovýho. A myslím si, že postupně tou zkušeností už člověk nějak cítí ten pocit, který má při tom, když Bůh mluví, a už si víc troufne. Ale vždycky nakonec, v mý zkušenosti to tak je, že vždycky nakonec já musím udělat ten poslední krok, kdy si řeknu, tak to zkusím. Jakože nikdy to nevím najisto.
0: Zároveň jsou situace, které se dají biblicky odůvodnit. Teď, jak jsi zmínila ty peníze. Jo, čteme ve Skutcích, že měli všechno společné, nikdo nic nevlastnil, dávali to dohromady, nebo když, myslím, že Petr říkal nějakému žebrákovi, stříbro ani zlato nemám, co mám, to ti dám, staň, vezmi své lože a choď, že člověk dává úplný to maximum, co může, ať už se to týká tedy duchovních věcí, jako je třeba modlitba nebo požehnání, anebo těch materiálních. Když chceš, mně se zdá, že v Bibli si můžeš najít odpovědi na kde co, tak jak v tom mít tu moudrost?
1: Já si myslím, že čím větší rozhodnutí, čím větší dopad toho, co udělám na základě toho, co si myslím, že je boží hlas, tak tím víc bych se měla snažit si to nechat delší čas na to, nechat to chvilinku jako ve mně zrát. A já si prosím o potvrzení. Někde jsem od někoho slyšela, že když je jako hodně velká věc, kterou musím rozhodnout a nějak cítím boží vedení, tak mám si vyprosit 3 potvrzení skrze někoho. A může to být tak, že se přímo zeptám, co si o tom myslíš, ale spíš si myslím, že je lepší prostě čekat, modlit se, Pane Bože, pošli mi někoho, kdo něco řekne, co mě ukáže, že ty to potvrzuješ. Já třeba jsem teďko v té situaci, protože vlastně jsem opustila tu svoji práci v misii a nějak jsem vnímala, že mě Pán Bůh vede do služby lidem s duševním onemocněním a udělala jsem si školu sociální práce a vlastně 3 roky jsem se dálkově trápila ve škole. Prostě člověk nemá čas při práci a někdy nemá energii a někdy nechce. A celou dobu jsem si říkala, Pane Bože, je to od tebe, je to od tebe. A tak jsem vždycky v některých bodech, kdy už jsem byla opravdu nějak jako hodně znejištěná, tak jsem říkala, nějak mi to potvrď. Pane, něco prostě udělej. Pamatuju si po prváku, to bylo strašný, protože tam bylo prostě hrozně moc předmětů, já jsem ještě neměla nějak jako naučený, jak to zvládat. A říkala jsem si, chceš mě tady? Nevymyslela jsem si nějakou hloupost prostě vlastní hlavou. A vezla jsem kamarádku z poslední zkoušky toho ročníku, vezla jsem jí domů do Prahy a nějak jsme se začali povídat a já jsem jako říkala prostě o tom, že se někdy modlím za lidi s duševním onemocněním a že jako Pán Bůh i pro ně má vlastně uzdravení. A ona říká, to je tak zajímavý, já mám teďko dceru v Bohnicích. A víš, jak je to strašný, je 17 a ona už se nedostala snad je nemocnice Motole v Praze pro mládež, která má nějaký duševní onemocnění a ona už se tam nedostala a musí být s dospělejma v Bohnicích a mají terapeutické skupiny, kde je 20 dětí nebo těch lidí najednou a dělají terapie. A já jsem na to zůstala koukat. Ona říká, prostě nemocnice jsou naprosto přeplněný, je hrozně veliká potřeba. A tohle mi řekla ve chvíli, kdy já jsem prosila Boha o potvrzení. A já jsem věděla, dobře, tak jsem na správné cestě, zkusím prostě to dokončit a uvidíme, co bude dál. Takže takové věci, prostě potvrdit si to.
0: Ivo, a není možné brát žádost o potvrzení jako výraz nedůvěry? Víš, přece máme Ducha Svatého, v něm žijeme, pohybujeme se, jsme, věříme, že z Ducha Svatého tedy vnímáme i nějaké ty boží pokyny a věci. Nemůže to být vlastně zpochybňující věc?
1: Může. Může. A víš, to je na tom hezký, že prostě žijeme s velkorysým Bohem. Prostě, když on ví, že já se bojím a že jsem strašpitel a že jako třeba i se mi do toho nechce, tak on mi dá to, co potřebuju. Prostě pokud vidí, to je někde v Novém zákoně, ale teď ti neřeknu odkaz, ale vlastně je psáno, že Bůh zjevuje svoji vůli těm, kdo se upřímně na ní ptají, kdo ji poslechnou. A já si myslím, že tam je ten rozdíl, že podívej na Gideona. Gideon byl prostě podle mě strašpitel. Na druhou stranu Pán Bůh po něm chtěl naprosto šílenou věc. On bez jakýkoliv zkušenosti prostě s vedením bojů, že jo, oni byli hrozně utlačený. To je příběh ze Starého zákona z doby soudců, kdy ten Gideon byl snad synem, já nevím, náčelníka vesnice, nebo jak to říct. A Pán Bůh k němu promluvil. V té době vlastně Midiánci utlačovali ten izraelský národ a vždycky, když lidi měli úrodu, tak ty Midiánci sousední národ přišli, protože byli silnější, měli zbraně, tak přišli, sebrali vlastně všechnu tu úrodu a vlastně ty Izraeliti z toho byli nesmírně utlačený. A Pán Bůh promluvil k tomu Gedeonovi a řekl mu, ty vysvobodíš můj lid. A Gedeon je mladý kluk a najednou po něm Pán Bůh chce, jako to je, jako kdyby ke mně teďko promluvil a řekl by mi prostě, ty zachráníš tady národ barmánců, který jsou pod obravským jako útlakem. Jo. Já si nedovedu představit, že by se něco takového stalo. A ten Gideon prostě 3x si řekl o potvrzení a ještě dal Pánu Bohu naprosto nehorázný podmínky, jak mu to potvrdit. Mně to přijde, že jako se snažil, aby jako pokud možno se to nenaplnilo, aby to dělat nemusel. A Pán Bůh mu to dal prostě a pokaždý a už se teda rozhodl, že půjde a ještě znova vlastně říkal, já si nejsem jistý. A Pán Bůh mu dal, že přímo tam někde slyšel ty Midiánce, který si říkají, Bůh nás vydává do rukou tady tomu vojsku. Jo, takže to je to hezký, že žijeme na cestě s Bohem, který nás má rád, který chce, aby jsme prospívali v životě, který chce nás chránit, chce nás učit a je schopen, on to vidí, jak to máš v srdci a mně se stalo, že jsem neposlechla a pak ke mně rok nemluvil. To jo, to taky.
0: Ono je to vlastně ale logické. Když Pán Bůh k člověku mluví, tak vlastně logickou odpovědí by měla být poslušnost.
1: Mě utěšilo v různých jako rozhodnutích v životě, a některý nebyly lehký, tak mě vždycky utěšilo to, že jsem si řekla, tak já jsem dítě, on je táta a každý táta ví, jak mluvit se svým dítětem a když je potřeba, aby to dítě poslechlo, tak on ví, jak to udělat. Prostě řekne mu, třikrát mu řekne, pak ho chytne za ruku. Jo? A v tom já si tak upokojuju, že to není, že já musím honem, honem, abych slyšela Boží hlas. To je jeho zodpovědnost. A když si nejsem jistá, tak prostě to třeba neudělám.
0: Já jsem ráda, že si použila ten příklad s Gedeonem, mimochodem krásný příklad, ale přece jenom myslím, že je ještě dělítko v Novém zákoně, protože starozákonní osobnosti Bible neměly dar Ducha Svatého, což my máme. Mm-hmm. A myslím, že v tom je rozdíl, Duch Svatý nám připomíná Boží slovo. Takže vracím tu otázku a teď v novozákonním slova smyslu, jestli vlastně není výrazem nedůvěry, když si žádáme různá potvrzení.
1: Já si myslím, že prostě znova řeknu, že Pán Bůh zná tvý srdce a ví, kdy je to nedůvěra opravdová, kdy prostě jenom potřebuju ujistit a kdy je to nedůvěra, že ho nechci poslechnout. Tam to, myslím, pro mě je úplný základ. Nemyslím si, že jde říct jednu poučku, jako že třeba už nesmíme dělat to, co udělal Gedeon. Já mám kamarádku, která se rozhodovala o manželství a prostě řekla Pánu Bohu, já si chci dát rouno a když mi to splníš, tak si ho vemu. Samozřejmě s tím klukem chodila, měla ho ráda, jo, to nebylo jako, že by s cizím člověkem, ale dala si stejný rouno jako Gedeon v jiný formě, ale bylo to dost těžká věc. A opravdu se to stalo. A ona s velkou láskou potom si toho muže vzala a věděla, že vlastně je v pořádku, že to je na cestě. Na druhou stranu třeba znám lidi, který... Moje maminka, když se obrátila čerstvě, když prostě navázala osobní vztah s Bohem, tak vždycky otevřela Bibli a tam bylo nějaký slovo, který ona přijala, jakože to k ní Pán Bůh mluví. A já jsem jí vždycky právě říkala, hele, to je nebezpečný, to je vlastně takový losování, čarování, tam se můžeš dozvědět úplně cokoliv a úplně tě to svede, to je vlastně, tam není ten vztah s Bohem. Jenomže prostě tý mamince to vycházelo. Ona to opravdu, pamatuju si, že jednou já jsem se jí svěřovala s nějakým velikým trápením a ona mi říká, tak se podíváme, co o tom říká Pán Bůh. Otevřela Bibli na zdař Bůh a tam bylo slovo, které naprosto mluvilo do situace a věděla jsem, že to je od Boha. Na druhou stranu teď už to tak nemá. A myslím si, že vlastně Pán Bůh s ní šel nějakou dobu, kdy ještě vlastně neznala jeho hlas, neuměla to líp, tak on jí tohle to dal. A myslím si, že teďko už ví, že to není tak vždycky a že někdy prostě to není dobře takhle hledat slovo v písmu. Takže
0: se zjemňuje jakoby to rozlišování a vnímání, co je a co není Bůh.
1: Jo, myslím si, že postupem času můžeš začínat tím, prostě já jsem si s kamarádkou losovala, prostě jsme si normálně střihli kámenušky papír, když já jsem nechtěla jít někam, kde jsem si myslela, že bude ten medvěd a ona tam jít chtěla a tak jsme se prostě pomodlili, já jsem v té době byla čerstvý miminko, vůbec jsem jako tohle neuměla. A tak jsme se pomodlili, střihli jsme si, vyhrála ona, toho medvěda jsme tam viděli, ale nesežral nás, takže jsme měli báječný zážitek. A takže jsme začínali střiháním. To bych si teď v životě nedovolila, protože už znám prostě Boží hlas, už to a jako vím, že Pán Bůh má schopnost mi to říct, nemusím si střihat.
0: Takže jde o jakousi zralost a prohlubování zkušeností.
1: A čím častěji poslechneš, tak se buď můžeš dozvědět, že to nebyl Boží hlas a pak se zpětně můžeš vnímat, aha, tam bylo něco, ale pak někdy prostě zjistíš, aha, to byl Boží hlas. A zase se z toho naučíš, aha, a takhle to znělo a takhle jsem to nějak vnímala a už to člověk prostě postupně rozpozná.
2: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
0: Jak slyšet Boží hlas, jak ho dobře rozpoznat, o tom si dnes povídám s Ivou Novákovou, misionářkou, ale v současné době vlastně ženou, která míří do sociálních služeb, je také velký zlom v životě člověka. Jak si v téhleté své životní etapě rozpoznávala, kudy tě Pán Bůh vede? Vedl?
1: No, to jsem zrovna úplně uprostředka toho a opravdu doslova, protože jak jsem vyprávila ten příběh, vlastně Pán Bůh mi potvrdil, že tu školu dělám dobře, takže školu jsem úspěšně dokončila a začala jsem hledat práci v sociálních službách, protože jsem si tak představovala, že prostě půjdu do sociálních služeb a něco se jako naučím a pak případně bych začala hledat lidi, s kterými můžeme spolupracovat a udělat něco vlastně sami prostě pro jakoby z křesťanského úhlu pohledu. Měla jsem takový hezký plán, už jsem se strašně těšila, jak budu mít pravidelnou pracovní dobu, dobrý plat, že se prostě naučím a tak. A zažádala jsem na 12 místech, já už jsem se přihlásila na 12 různých organizacích, pro některý jsem si myslela, že jsem přesně ideální jako kandidát a všichni mě odmítli. A to už mi přišlo divný. Říkala jsem, tak ten směr je dobře, proč mě neberou, tak jsem se začala postit a říkám, Pane Bože, jestli je to od ďábla prostě nějaká opozice, tak to proráž. A takhle jsem si to myslela, takže jsem se postila a tu noc jsem měla dvakrát za sebou sen o tom, že chystám svatbu a furt ji chystám, ale najednou jsem si uvědomila, že vlastně nemám ženicha. A teď jsem jako nevěděla, co těm lidem říct, oni už vaří, pečou a jako hrozný, to byl tak strašný pocit. A pak jsem se prostě probudila z toho snu a zjistila jsem, že to byl sen a úplně jsem se jako oddechla. A tak jsem si říkala, tyjo, Pane Bože, co mi říkáš? A říkám si, no tak ženich, to je Pán Ježíš. Že v těch snech Pán Bůh mluví v symbolech, takže to nemůže být tak, že jako budeš se vdávat a nebudeš mít ženicha, jo, to prostě tak není. Takže nějaký symboly Pán Bůh ví, jak já to budu vnímat, takže taky ví, co mi ukázat. A já si říkám, dobře, takže já něco chystám a Pán Ježíš v tom není. Takže v tuhle chvíli jsem na cestě, kdy se modlím, už mě nějaký věci napadly, trošku strašidelný, a prostě modlím se, a říkám, Pane Bože, co mám dělat, co mám dělat. A to ti bylo tak úžasné, já jsem se hrozně začala bát nejdřív, že jsem si říkala, takže jsem svévolná, takže prostě ve skutečnosti jdu za něčím svým. A úplně jsem cítila takový odsouzení, jakože Pane Ježíš se mnou není, že teď to já si to tady dělám a Pane Ježíš se mnou není. A teď mě napadaly různý důvody, proč se mnou není, že jsem nedostatečný služebník, nedostatečně věrný a takový. A pak jsem úplně si tak vzpomněla právě třeba na Samuele, na různý lidi ze Starého zákona, který vlastně nějakým způsobem se setkali s Božím hlasem a pak řekli, Hospodine, tady jsem, mluv, tvůj služebník slyší. A já jsem přesně tohle udělala a říkala jsem, dobře, Pane Ježíši, tak očividně jako jdu špatným směrem a chci jít dobrým, tak tě prosím, ukaž mi, kudy mám jít, co mám dělat a tak mi dej další sen, já tomuhle snu nerozumím, co ještě? Pán Bůh mi dal 3 sny za sebou, jako 3 noci, ten prostřední furt ještě nevím, co znamená, ale ten třetí to úplně jako dorazil, že jsem pochopila, co mi říká a teď teda, když už jsme u toho, tak je to velká věc a já jsem si řekla, dobře, takže chci potvrzení. A přesně jak jsem to říkala na začátku, už jsem od jednoho člověka, to je prostě žena, která je obdařená velmi blízko Bohu a má dar proroctví, takže vlastně i to umí, že když jí řekneš, prosím tě, potřebovala bych, aby ke mně Pán Bůh promluvil a řekneš jí třeba situaci, tak ona prostě poslouchá a někdy Pán Bůh prostě dá nějaký jako kdyby vzkaz pro toho člověka. A já jsem jí řekla, mám situaci, potřebuju potvrzení a nic ti o tom neřeknu. A prosím tě, popros Pána Boha o slovo. A ona se modlila a vlastně dala mi slovo, který zase není úplně jednoznačný, ale přijde mi, že potvrzuje nějaký ten směr, kterým jedu. A mám v plánu tohle udělat ještě s dalšíma lidma. Znova, je to jakoby velká změna, velký nárok, to, co nějak vnímám. A o to díl si na to nechám, než se rozhodnu, jestli tohle mám jako udělat.
0: Ty jsi taky mluvila při rozlišování toho Božího hlasu o jakémsi pokoji, který Pán Bůh dává nebo zažíváme. Tam já mám velkou otázku a vlastně se mi to váže k tomu, co jsi říkala. Člověk někdy v rámci jakési pozitivní emoce usoudí, že to mluví Bůh, Jak rozlišíme mezi pokojem božím a tou nějakou pozitivní emocí, která nás tak, a teď to trošku nadzvednu, hodí do klídku a neřešíme nějaké podstatné věci?
1: No, já si jako myslím, že je hrozně důležitý, když se Boha na něco ptám, tak vlastně vědět, kde je moje srdce a jestli já strašně toužím jako něco udělat a víceméně jenom chci od Boha, aby mi to jako potvrdil, tak si uvědomovat, že v tu chvíli jsem hodně jako v nebezpečí a brát to hodně s rezervou a právě jakoby buď chtít nějaké potvrzení nebo si ještě promyslet, proč mám ten pokoj. Z čeho to vychází? Je to něco, co vnímám, že Pán Bůh je v tom se mnou, anebo je to něco, z čeho jsem tak nadšená, že prostě to chci udělat? A modlit se. Já myslím, že klasický příklad pro mladou ženu nebo pro svobodnou ženu je, když se do někoho zamiluje a teď prostě ptá se Boha, je to on, mám s ním chodit, nebo třeba někdo ji pozve na rande a ona říká, jako Pane Bože, co si o tom myslíš a tak. A mně se tohle stalo, kdy prostě s nějakým člověkem jsme si byli blízko, byli jsme kamarádi a začalo to přerůstat do nějaký jako vztahový už roviny a já si pamatuju, že v té době jsem prostě měla v srdci jako různý pocity, ale střídali se právě, že třeba někdy jsem měla naprosto jako jasno, jo, to je ono a tak. A pak zase se třeba něco stalo, co mě trošku znepokojilo a já jsem prostě Pánu Bohu řekla, Pane Bože, já jsem naprosto nespolehlivá v otázce prostě citů, zamilovanosti, vím, že na sebe nemůžu spoléhat, tak tě prosím, abys tohle převzal ty a já budu dělat jenom to, čím jsem si jistá. A spoléhám na tvoji svrchovanost. Prostě přijímám ho, jestli je od tebe, odmítám ho, jestli není od tebe, ale to musíš zařídit ty. A tam, to je právě na tomto hezký, že Pán Bůh má mnohý způsoby, jak mluvit, takže já jsem se přehodila na ty okolnosti. A skutečně to tak dopadlo, že vlastně furt ten člověk měl zájem, velký zájem a tak. A pak najednou, jako jsme se nemohli sejít, nějak jsme se domlouvali, on nepřišel a pak zase jako já jsem, jo, a vlastně tak to jako vyšumělo. A mě až postupně začalo docházet, že vlastně ten člověk fakt nebyl, že by to nebyl dobrý vztah, že by to jako nebylo úplně úžasný. Takže takhle, no. Myslím si, že... Já myslím, že to je v prvním Korinských možná 12. Tam je psáno, že vidíme jako v zrcadle a vidíme jako nedokonale nebo něco takového. A myslím si, že prostě pokud se jedná o boží hlas, tak člověk má být přirozeně skeptický, ale na druhou stranu má být jako...
0: Ochotný uvěřit.
1: Ochotný uvěřit. To je hezký. Jo, takhle. No, ochotný uvěřit.
0: Mně právě přijde ta emocionalita jako velmi palčivá věc v současné době, protože právě jak si všichni stěžují na ten zhon a spoustu věcí a spoustu zvuku, ono nás to stresuje a právě všudy přítomný stres samozřejmě chceme vyvažovat dobrými pocity. Ale Pán Bůh ve svém jednání není garantem dobrých pocitů, je to tak?
1: Ano, ano. Já si myslím, že prostě Bůh nás nepovolal na tuhle zem, aby se nám dařilo dobře. Věřím, že touží, aby se nám dařilo dobře, ale to není jeho prvotní cíl. Jeho prvotní cíl, jak je psáno v Římanech 8, je, že všechny věci jsou nám k dobrému a to mnozí lidi takhle jako vyznávají a věří a přijímají, ale tam je napsáno, všechny věci jsou k dobrému těm, kdo milují Boha, aby byly připodobněny obrazu Syna Božího. A myslím si, že to je hrozně důležitý, že vlastně já tu nejsem proto, aby mi bylo dobře, já jsem tu proto, abych byla připodobněna obrazu Pána Ježíše. Zase v Efeským je napsáno, že Pán Bůh nás stvořil ke skutkům, které nám předem připravil. A některé ty skutky vůbec nejsou příjemný a není mi v nich dobře. Za některé skutky dostanou prostě od lidí, prostě opozici. A myslím si, že jako to, že mám v něčem pokoj, může zároveň být, že jsem prostě daleko od Boha a že vlastně nedělám ďáblovi žádnou, jako, žádnou škodu, takže mě nechává na pokoji. A může to být lenost, může někdo říct, a já v tom mám pokoj, ono to nějak dopadne. A ve skutečnosti jenom to nechce řešit. Takže no, nevím, jestli odpovídám na otázku.
0: Odpovídáš. Člověk vlastně musí být hodně sám k sobě upřímný. A aby byl otevřený opravdovému božímu řešení.
1: Jo.
3: Položte mě na srdce jak pečeť, až budu zase.

0: necháš mi napít, nikdy nenecháš mě prohrát. Jednou budu pít s tebou v nebi víno.
1: Jak poznat Boží hlas, to je téma mého dnešního rozhovoru s Ivou Novákovou, ženou, která má za sebou roky strávené na misii ve Střední Asii a v Rusku a v současné době je taky v takovém procesu jakési změny životního směru. A tak možná právě téma slyšení Božího hlasu je pro tebe teď palčivé.
2: Velmi.
1: Je to tak. Jedním ze směrů, o kterých jsi mluvila v té množině Božích projevů směrem k nám, byly také okolnosti. A to je zase takové téma, u kterého si říkám, jak být moudří v tom, abychom rozpoznali, co je zkouška, kde je potřeba osvědčit vytrvalost a prostě takovou tu zdravou umíněnost a neuhnout. A kde opravdu moudře načíst zavřené dveře. Protože vlastně pokud nás ten zlý chce odvést od Božích záměrů, tak je to velmi snadné, jenom ty dveře pootvírá.
2: Ano, ano. To je prostě těžká otázka. Tohle, já bych řekla, že to je jedna z nejtěžších otázek. Prostě je to vlastně opozice, je to nějaký překážky, staví mi ďábel ty překážky, anebo je to, že mi ty překážky staví Bůh. Zase, já si myslím, že znova to jde k tomu, chci dělat Boží vůli. Jsem fakt Bohu vydaná, že budu dělat to, co chce On. Já jako taky mám spoustu času, kdy vlastně nechci dělat to, co chce On. Ale na druhou stranu, když se rozhoduju, tak vždycky nakonec se modlím a říkám, Pane Bože, já chci dělat to, co chceš ty. Prosím tě, pomoz mi, i kdybych se vzpírala. Jo? Takže to je moje taková základní modlitba. Prostě pomoz mi, i když nechci. Jo? A tak. A když potom ty překážky přijdou, tak já asi stejně to dělám. Teď se snažím si vybavit nějaký jako, příběh. Jeden příběh si pamatuju, že když jsme s tou kamarádkou právě cestovali v té Americe těma národníma parkama, tak nám se potom rozbilo auto a já to jako hrozně zkrátím, je to strašně skvělý, zajímavý příběh, ale nakonec jsme nějak vnímali, že Bůh říká, že máme nechat cestování a máme odjet na misijní školu, kterou potom jsem vlastně tady pomohla založit i v Čechách. A to bylo vlastně, že všeho necháme, všechny peníze, které nám zbyly, že prostě dáme do té školy. A teď jsme se tam museli, nějak jsme se dohodli, že teda pojedeme do Texasu a byli jsme v té době v Utahu, takže to bylo přes půlku Ameriky vlastně jet s tím autem. No a vyjeli jsme tím autem a prostě kamarádka zapomněla ruční brzdu zataženou, auto se přehřálo a úplně schořelo. Mám fotky, takže si nevymýšlím.
1: Tomu říkám zážitek.
2: Jo, to byl jako obrovský zážitek. No a teď my jsme nevěděli, protože jsme nějak vnímali, že Pán Bůh jako vlastně chce, aby jsme tam jeli a že nás nějakým způsobem vedl. Já jsem právě v tom měla, ve chvíli, kdy nám došlo, že máme jet do té školy, tak já jsem měla úplný pokoj, jakože jo, to je ono. To já někdy říkám, že někdy, když jako ti dojde, co máš dělat, tak mi něco v srdci jako překlikne a řeknu si, jo, teď to sedí. Jo, a cítíš to úplně tak. A já jsem tenhle pocit měla a pak nám schořelo auto. A já jsem si říkala, jo. Přijeli tam policajti a prostě požárníci auto uhasili. Já jsem zjistila, že mám na auto pojištění, že jsem si koupila jenom povinný ručení a potom, protože jsme byli v Kanadě a na tom západním pobřeží a tam se formulovalo o zemětřesení, tak já jsem si koupila pojištění na zemětřesení ještě za $15 a zjistila jsem, že u toho pojištění na zemětřesení je ještě pojištění proti povstáním, jako proti občanským nepokojům a proti ohni. Takže my jsme vlastně starý auto nechali schořený, dostali jsme za něj peníze, za který jsme zaplatili část školy, školního, tu druhou část nám odpustili. Ale to ještě teda v tuhle chvíli jsem vlastně pořádně nevěděla. Jo? Takže policajti nás vzali do nějakého nejbližšího města. A v Americe to je tak, že tam prostě nejezdějí autobusy v každý vesnici, jo, tam to, takže my jsme tam začali obcházet jako domy lidí a říkali jsme, potřebujeme se dostat do města, odkud jezdí jako autobus do Texasu. A oni všichni říkali, no to musíte tam a tam, to je prostě město asi, já nevím, 80 kilometrů vzdálený, nejbližší, jo. A my jsme říkali, no a nemohli byste nás tam vzít, nebo aspoň na nějaký nejbližší bod, kudy se do tohohle města dostaneme. A oni, no to ne, že jo, jako dvě cizinky s baťohem se jim objevily u dveří, takže nic. Takže my jsme zavolali známým a oni jeli 60 kilometrů pro nás a pak jeli těch 80 kilometrů do toho města. A když jsme tam jeli, tak jsme se ještě chtěli rozloučit, takže jsme se zastavili prostě v cukrárně, že si koupíme nějakou zmrzlinu a pak jsme jeli už jako na to, že autobus měl odjíždět o půlnoci a tohle bylo asi v 11 hodin, takže aby jsme tam byli včas, tak jsme jeli. Načež přijedeme k autobusu, já jdu zaplatit jízdenku a nemám peněženku. A teď jsem říkala, kde to je? A teď jsme si říkali, tak jsme to zapomněli v té zmrzlinárně, protože já jsem tam platila v té zmrzlinárně. Takže jsem říkala, to není možný. A to už jsem si říkala, to je nějak moc náhod najednou, co když to jsou zavřené dveře. A tak jsme se fakt modlili a já jsem prostě se modlila a řekla jsem, pane Bože, jestli to je od ďábla, tak tu peněženku prostě najdem a já tě prosím, aby si tohle celý zrušil a aby už jsme se tam dostali. A jestli to je od tebe, že nám zavíráš dveře, tak to naprosto přijímám a budem hledat, co dál. A představ si, že oni jeli, my jsme tam čekali, přesvědčovali jsme autobusáka, ať ještě na nás počká, než oni se vrátí. A oni jeli zpátky, co bylo třeba 10 minut cesty a tam v té Americe jsou široké silnice a tak. A najednou on si všimnul prostě na silnici, že byly takový jako bílý papírky. A to bylo, že já jsem si schovávala všechny účty v té peněžence a jemu to došlo a říkal, tady bude ta peněženka. Takže zastavili a na čtyřproudové silnici začali sbírat ty papírky a hledali tu peněženku. A tu peněženku našli. A všechny peníze tam byly. Přivezli to ve chvíli, kdy autobusák řekl, tak za 2 minuty odjíždíme, už konec. A oni přijeli a my jsme to zaplatili. A pak jsme zažili obrovský požehnání, to vůbec jako, to bych ti mohla vyprávět dlouho. A myslím si, že to je zase, jo. Prostě nevíš, tak se spolehneš na Boží svrchovanost prostě a řekneš, já to chci po tvým a jsem ochotná to dělat jinak, jestli máš pocit, že to je špatně.
1: Ty máš tedy zásobu příběhů.
2: Jo, já mám.
1: Já jsem na začátku zmiňovala Ježíšovu

0: Všechno je mi k dobrýmu, co se mi v životě stane. Boží vůli je, abych prostě poznávala Pána Ježíše, abych se mu čím dál tím víc podobala. Boží vůli je, abych já získávala požehnání a skrze mě Bůh žehnal druhým. A jak to vypadá konkrétně, já se snažím nějak hledat, ale zas někde v Bibli, nevím kde, chce se mi říct, že jako v Izajáši, v nějakém proroku ve Starém zákoně, že je psáno, že jdeš po té cestě a na té cestě nezabloudí ani hloupí. A to je něco, co, jak já vnímám Boží vůli. Prostě já vnímám Boží vůli jako nějakou cestu, kdy ty máš vlastně prostor, že to není lano, po kterým ty jdeš a bída, když šlápneš vedle, tak spadneš do potoka. Ale je to nějaká cesta a jako Bible říká, že je to silnice, takže je tam vlastně dostatek prostoru a ty jdeš občas trošku doleva a občas trošku doprava a občas neposlechneš, tak úplně odbočíš, vyjdeš z té cesty a Pán Bůh ti dává vždycky ty značky na té cestě a říká, a nechceš se vrátit? A hele, koukej, tohle ti nejde. Jo? A může tě i na tu cestu zpátky navrátit. Takže mně se líbí to, a jak já jsem to zažila ve svém životě, že si myslím, že Pán Bůh s náma prostě spolupracuje, chce s náma chodit životem. Není to tak, že má plán A to je jediný dobrý. To jsem zažila několikrát. Mně Pán Bůh ukázal, že když ty máš, on má plán A a ty uděláš něco špatně a přijdeš k němu kdykoliv po 20 letech nebo hned druhý den a řekneš, Pane Bože, vím, že to bylo špatně, prosím tě, odpust mi to a veď mě dál. A když si udělala něco opravdu špatného, co by ti mohlo teoreticky zničit život, tak ale jenom to, že si činila pokání a že si řekla Bohu, odpust mi to a řekla si, chci znova jít tvojí cestou. V tu chvíli nastupuje novej Boží plán. A není to plán B, je to plán A, který je úplně novej a i to špatný, co člověk zažil, si Pán Bůh najednou může udělat z toho něco dobrýho. A možná, jestli můžu říct k té Boží vůli, pro mě úplně základní věc je, na té misijní škole, když jsme se dostali, tak tam vlastně jeden misionář tam říkal, vydejte Bohu svůj život, úplně biankošek, jakože může si od vás chtít, co chce. A já si pamatuju, že já jsem se strašně bála to udělat. Z nějakého důvodu jsem měla pocit, že u nás v rodině se říkalo, koho Pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje, jo? Takže já jsem prostě si vždycky myslela, že když Pánu Bohu takhle vydám ten život, takže buď skončím slepá nebo na vozejčku.
1: A to jsou představy.
0: To je, viď? Ale já jsem se toho reálně bála, reálně jsem si myslela, prostě protože to jsou lidi, kteří jsou takzvaně nejblíž Bohu, jo? Takže jsem s tím dost dlouho, několik dní bojovala a říkala jsem, já se bojím. A pak nakonec se mi to nějak proleželo hlavou a říkala jsem, ale teď já už jako poznávám, že seš dobrý. V té době jsem byla třeba ani ne, možná půl roku obrácená, jo? A říkala jsem, já vlastně vidím, že seš dobrý a ty si svůj život dal za mě. To znamená, že když já ti dám svůj život, tak seš toho hoden. Tak jsem se normálně pomodlila a říkala jsem, dobře, Pane, i kdybych měla být slepá, i kdybych měla být na vozíčku, ty seš toho hoden a prostě já ti to takhle vydávám. A hned, jak jsem to řekla, tak jsem vnímala Boží hlas ve svém srdci, že mi řekl, jak jsi kdy mohla myslet, že bych ti něco takového schválně udělal. A úplně taková láska se mi rozlila do srdce a úplně jsem cítila, jak on je tak rád, že jsem mu přesto jako důvěřovala, ale že vlastně tohle pro mě vůbec nemá a že se toho nemusím bát. A musím říct, že jako já žiju tak dobrodružný život, víš, a ano, někdy prostě jsem, třeba nejsem vdaná, jo, čili tohle je třeba věc, kterou si myslím, že moje vůle pro můj život by byla trošku jiná. Ale pak vlastně, vím, že to říkala Jackie Pullinger, že jednou chodila někde po nějakým čínském městě, jednala tam s nějakýma drogově závislejma a s nějakýma bosama mafiánskýma a jak šla zpátky z nějakého úžasného setkání, kde Bůh jednal, tak říkala, no jo, teď kdybych byla vdaná, tak bych volala manželovi a říkala bych, miláčku, mě tady drží mafiánský bos a nevím, kdy se vrátím, tak si udělej fazole. A myslím si, že tak to je, jo, že prostě některé věci jsou neslušitelné a já jsem prostě vděčná, že mi Pán Bůh nakonec dal ten život, který mi dal a je krásný, prostě celá moje rodina se obrátila, uzdravení do rodiny, vidím spoustu dobra, který není mojí zásluhou, ale jsem u toho.
1: Ivo, strašně nerada, ale musíme končit. Děkuji ti za všechny ty příběhy i za postřehy z tvého života. Děkuji za jakési know-how

0: tom, jak slyšet Boží hlas. Přeju ti všechno dobré.
1: Děkuju moc, ráda jsem s tebou pobyla a přeju tobě i posluchačům všechno dobrý.
0: Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová, samozřejmě pozvánkou k poslechu zase za týden. Mějte se hezky a naslyšenou.

0: příštím vydání Klíčového slova na Rádiu 7 v sobotu v 8 hodin ráno uslyšíme Jaro Aviva, se kterým Kateřina Hodecová mluvila o místech a lidech na okraji. Ze čtvrtku 17. září už uplynulo 22 hodin. Večerním vysíláním Rádia 7 vás provází Daniel Zeman. Na lodi Jitřenka, jejíž plavbu sledujeme ve čtení na pokračování prostřednictvím knihy manželů Dolejších Plavčík Žán, to vře. Kapitán má obavy z plavčíka Žána, který svým předčítáním Bible ovlivňuje posádku. Rozhoduje se ho zbavit a převzít loď do svých rukou. Podaří se mu to? Poslouchejte od 10:45.
1: Už len chvíľu, svítať už začína, tak sa neboj, moja nalomená trstina.

milovaný pane.

Je před námi čtení na pokračování na Rádiu 7. Na lodi Jitřenka začíná spiknutí důstojníků a také ke střetu lodníka Mária s Žánem kvůli předčítání z Bible. Mário odmítá Žánova slova o božím odpuštění a prohlašuje, že on sám svým nepřátelům nikdy neodpustí. V námořnické kajutě probíhá debata námořníků, kteří sdílejí své náboženské pověry a historky o setkáních s ďáblem. Tesař Jordan se chlubí svou posvěcenou náušnicí, kterou považuje za magickou ochranu proti prokletí. Žán se snaží námořníkům vysvětlit, že skutečnou ochranou je víra v Ježíše Krista, který nad strachem a zlem už zvítězil. Žánova odvaha a výřečnost udělají velký dojem na kormidelníka, který se ho zastane. Také v důstojnické kajutě rostou obavy a znepokojení z toho, že Žán svým předčítáním Bible začíná ovlivňovat kormidelníka. Dál čte Pavel Hromádka.

0: smím dál, pane Flaubere?
1: Vstupte. Dveře se pootevřely a dovnitř nahlédla téměř plešatá hlava, které chybělo levé ucho.
0: No vidá, jsou tady dokonce oba,
1: roztáhl noční návštěvník ústa ve spokojeném úsměvu.
0: To se hodí,
1: dodal a vešel do kajuty.
0: Který ďastě sem přivádí tak pozdě v noci, Claude?
1: Vyzvídal Lapré a bradou ukázal příchozímu na volnou židli.
0: Pro tentokrát spíš anděl strážnej,
1: zašklebil se Claude, řečený též bez uchý.
0: Nesu moc důležitý zprávy, který bych nerad nechával až na ráno.
1: Povídej.
0: Před chvílí jsem vyslechnul náramně zajímavý rozhovor.
1: Uvelebil se na židli.
0: Abyste věděli, v jedný cimře pro mužstvo se schází už delší dobu pár chlápků. Hlavní slovo tam vede, podržte se, ten námořnický cucák, plavčík Žán. Čte jim žalmy a nešetří přitom zbožnejma řečma.
1: Bezuchý námořník se odmlčel a nápadně zašilhal po poloprázdném poháru vína na Flaubérově stole. Ten mu ho mlčky dolil a přisunul.
0: O to by samozřejmě nešlo,
1: obrátil do sebe Claude pohybem zápěstí sklenku a spokojeně mlaskl.
0: Jako křtěnej katolík mám pro duchovní potřeby člověka pochopení. Závažnější je, že ty řeči, které se tam dole v podpalubí vedou, silně zavánějí sektářstvím. A jak říká náš velebnej pán, kdo zapírá pravou víru, je horší než satanáš sám.
1: Námořník se zbožně přežehnal křížem a při pohledu na prázdný pohár si lačně přejel jazykem přes suché rty.
0: A to je všechno?
1: Zeptal se Lapré.
0: Vydrž, kvůli tomuhle bych sem nechodil v době, kdy jindy už spím. Teď přijde to hlavní. Mimo jiný se tam dělají moc divný narážky tady na pana Flaubéra. Lodní tesař Jordan, ten, co nosí v uchu tu obrovskou zlatou náušnici, dokonce tvrdil, že je to vtělenej ďábel.
1: Flaubér se překvapením nadechl a Claude přitom zvedl ruce jakoby v sebeobraně.
0: Prodávám, jak jsem nakoupil.
1: Takže přejal si Flaubér palcem a ukazováčkem zamyšleně po úzkém knírku.
0: Takže se nám to komplikuje,
1: dopověděl za něho Lapré.
0: Ten mládenec bude zřejmě i genot,
1: nevšímal si ho Flaubér.
0: Konec konců sebrali jsme ho přece v La Rochelle. Ať je, kdo je,
1: přerušil důstojníkovi úvahy Claude.
0: Nezanedbatelné je to, že na týhle kocápce už dávno není sám. Za ten krátký čas se mu podařilo přesvědčit o správnosti svý víry kormidelníka Levasera a nepochybuju, že zanedlouho bude mít stejný úspěch i u dalších.
1: Co to žvaníš za nesmysly?
0: Vyjevil se Lapré. Žvaním? Co pak nechápete, jakou jsme si na loď nasadili štěnici zatraceně?
1: No tak, uklidňoval bezuchého námořníka Flaubér.
0: A teď mě ještě zajímá ten lodní tesař.
1: Pověrčivej jako stará bába, ohrnul pohrdavě Red Claude. Všude a za všem vidí Lucifera, s prominutím i za váma. Prej jste mu sfouknul nějakou svíčku, kterou zapálil paně Marii.
0: Já? Svíčku? proč bych to dělal?
1: Podivoval se Flaubert. Jo, tak na to se už budete muset zeptat jeho. Díky arabským pirátům už neslyším tak dobře jako dřív.
0: Přejel si muž rukou po místě, kde dřív mýval ušní boltec.
1: Ovšem jako skutečně nebezpečnýho, vidím toho mladíčka.
0: Dobrá, Claude, pokud se dozvíš ještě něco nového, přijď. A díky.
1: Na mě se můžete spolehnout. Pořád vám mám co vracet.
0: Bezuchý námořník vstal ze židle a tiše vyklouzl ze dveří. Oba muži osaměli.
1: Zapáchá, potáhl Flaubert nosem.
0: No jo, jako každej, kdo se nemeje, pokrčil Lapré rameny.
1: Už jsem si zvyk.
0: Jenomže já tady budu spát. Vyvětrat nebude zdaleka tak složitý, jako vyřešit tuhle záležitost.
1: Jestli tím myslíš toho kluka, pak ho svěř s klidným svědomím do péče některému z našich hochů. Ale dej pozor, musí to vypadat jako náhoda.
0: Spolehni se.
1: Pokud jde o toho tesaře, uvažoval Flaubert, nemůžeme se bez něho obejít. Na lodi je nutně potřeba, protože jeden nikdy neví, co se může přihodit. Zkusím si ho pohlídat sám a uvidíme.
0: Zbývá ještě kormidelník, upozornil s jistou dávkou uštěpačnosti v hlase Lapré.
1: Zatracený larošilský zmetek. Neudržel se první důstojník.
0: Tihle pánbíčkáři jsou horší než morová nákaza.
1: Vůbec se nedivím panu Deluvuovi a dalším, že s nimi chtějí zatočit. V tomhle směru vědí až moc dobře, co dělají.
0: Ale hezky po pořádku. Nejdřív ze všeho musí zmizet plavčík. Jestli je to učedník všech těch kazatelů pokání, je nutné ho zlikvidovat. Mohlo by se stát, že než bychom se stačili otočit, měli bychom loď plnou jemu podobných.
1: Já ho nepřived, utrousil jedovatě Lapré.
0: Neprovokuj, zasyčil Flaubert a otočil se k Laprému zády. Uděláš, co jsem ti řekl.
1: Proč si ho vlastně bral s sebou?
0: Taky bych rád věděl. Třeba jsem chtěl udělat dobrý skutek.
1: Dobrý skutek? To bych se ti teda pěkně poděkoval být na jeho místě.
0: Alespoň vidíš, že dobré skutky dělat neumím. Můžeš si to připomínat ve chvílích, až si zase budeš mít chuť pohrávat s nožem. A teď chci být sám. Potřebuji si ještě promyslet několik maličkostí.
1: Hlavně, že to důležitý si už promyslel. A nezapomeň vyvětrat.
0: Otočil se Lapré ještě ve dveřích.
1: Ta bezuchá mrcha skutečně smrdí, a nejenom špínou.
0: Flaubert už otevíral ústa k odpovědi, ale nakonec jenom mávl rukou a gestem naznačil Laprému, aby vypadl.
1: Rád bych se tě na něco zeptal, chlapče.
0: Podíval se na Žána přes rameno Felipe.
1: Znáš dobře toho Flaubera?
2: Bydlel nějakou dobu u nás v La Rochelle, odpověděl plavčík kuchařovi na půl pusy.
0: Felipe mu to ale nestačilo.
1: Tak tedy, odevzdaně pokračoval Žán. Není to žádný můj příbuzný, ani známý. Prostě člověk, který mi nabídl místo plavčíka, a já ho přijal. Spokojen?
2: Ne, zavrtil hlavou kuchař.
1: Nemysli, že jsem si nevšiml toho, jakým způsobem se na něho občas zadíváš. Ale teď nemám čas tahat z tebe rozumy. Jedno ti však povím, abys někdy nelitoval, že jsi nebyl sdílnější. Žán popadl do rukou špinavý kotel a vyšel s ním na palubu, aby ho vydrhl. Felipe dbal důsledně na to, aby se jídlo připravovalo v umytých nádobách, čímž tvořil mezi kuchaři tehdejší doby světlou výjimku.
0: Zatím něco vězí, bručel si Felipe.
1: Co ty na to? Houkl směrem ke slaměné rohoži, na níž jako vždy odpočíval starý Bertrán. Ten však jen pokrčil rameny.
0: Tak si myslím, dětku, posadil se Felipe naproti Bertránovi, že by ses měl sebrat a upalovat za Bikaratem. Jestli si mluvil pravdu, pak z toho všeho může být pořádnej mazec.
2: Jestli jsem mluvil pravdu? Rozčílil se Bertrán. Chceš snad tvrdit, že někdy lžu?
0: Ne, nelžeš, uznal Felipe.
1: Ty si jenom občas zatraceně vymýšlíš, jenže teď není čas se o to přijít. Zašermoval rukama, když viděl, jak staroch nabírá dech. Říkám ti, plav za kapitánem a vyklop mu všecko, co jsi slyšel.
0: Asi to tentokrát vidíš správně, podrbal se Bertrán za uchem. Konečně, ať si s tím vším místo nás láme hlavu někdo jinej.
1: Starý rybář se s hekáním zvedl ze svého vyleženého místa a loudal se na záď k důstojnickým kajutám.

0: Bikarat s Vasalem seděli u malého stolku a hráli šachy. Oba měli tuto hru stejně rádi a jeden pro druhého byli rovnocennými partnery. Tak se mi zdá, pane šlechtici, že jste mě dostal, zvedl oči Bikarat. Můj praděd velel pluku, děd byl polní maršálek a otec bojoval za Ludvíka 13. v čele královských gardistů. Není se tedy co divit, že jejich potomek získal smysl pro bojovou strategii. Odsunul de la Salle šachovnici. Teď mne ale omluvte, kapitáne, půjdu se nadýchat čerstvého vzduchu a při té příležitosti přeměřím naši zeměpisnou polohu. De la Salle vstal ze židle, udělal několik kroků ke dveřím, otevřel je a v tom okamžiku se srazil se starým pomocníkem kuchaře Felipeho. Copak, copak, Bertrané, snad se neučíš na stará kolena poslouchat za dveřmi. Kde pak, pane de la Salle, právě jsem se chystal zaklepat, ale díky vám jsem to už nestih. Víte, mě nikdy moc nezajímalo, co si lidi mezi sebou povídají, i když to neznamená, že by se mi občas nepodařilo zaslechnout něco, co nebylo určeno mým uším, jako třeba včera večer. Takže si zase pojďte hezky sednout zpátky, pane. Určitě vás bude zajímat, co dědek Bertrán zaslech, když v noci líčil na tuňáka. De la Salle tedy opět zavřel dveře, nabídl starému námořníkovi svou židli a sám zůstal stát. Tak spust, vybídl potomka starých Basků Bikarat. No, jak říkám, hledal, jak nejlépe začít staroch. Líčil jsem na tuňáka. Když v tom mě, jako na potvoru, spadnul háček na zem a zrovna někam mezi stočený lana. Protože už byla tma, klekl jsem si a hledám ho spíš pohmatu než očima. Jak tak šátrám kolem sebe, uslyším kroky a kousek ode mě se opřeli o palubní zábradlí dva muži. Nejdřív jsem se chtěl zvednout a zmizet, protože ten háček byl stejně v trapu a já nejsem stavěný na poslouchání cizích rozhovorů, ale pro tentokrát mě něco radilo zůstat na místě. A taky to stálo za to. Ten Flober si podle mě dává zatraceně na čas, povídá jeden z nich. Není žádný spěch, odplivl si do vody druhý, tahle loď je už stejně tak jako tak naše. Tím bych si nebyl tak docela jistý, ozval se zase první, pochybuju, že by Flobérovi plány šly všem chlapům pod nos. V tom případě je tady provazů dost a jak znám Flobéra, svědomí ho příliš brzdit nebude. Já jsem spíš pro mírnější způsoby, říká ten druhej. Lidi se dají většinou přesvědčit a konec konců jen hlupák by nepochopil, jaká příležitost se mu tady na té skvostné lodi zbraněma napěchovaný jako husa nádivkou nabízí. Kdyby tě tak slyšel král, ten dřepí si ve Versailles a má co hrdlo ráčí, za to já nemám kolikrát co do huby, rozhodně mu neuškodí, když ho drobátko oškubeme. Tak... Bertrán se odmlčel, chvíli přemýšlel, jak své vyprávění zakončit a nakonec poznamenal, mají prostě chuť zkusit, jak vynáší pirátský řemeslo v Karibském moři. Až přijdou za mnou, řeknu jim, že jsem na tyhle věci starý. A Bertrán se bez dalších řečí zvedl a vyrazil ke dveřím.
1: Počkej! Zastavil ho Bikarat. Komu ses ještě svěřil?
0: Jenom Felipemu. Je to parťák, ne?
1: Že mu vzkazuju, aby mlčel jako hrob. A tobě, ty stará tresko, děkuju.
2: No, hlavně, když jsem přitom nepřišel o kejhák, že jo?
0: Zakřenil se Bertrán a vyšel z kajuty.
2: Já věděl, že je to prevít.
0: Zamumlal Bikarat.
2: Hned jak jsem uviděl ten jeho zamrzlý ksicht, řekl jsem si, ale co?
0: Mávl znechuceně rukou.
1: nadáváním se nic nevyřeší. Přecházel po kajutě a hladil si bradu. Pokud bychom měli něco podniknout, začal znovu přemýšlet nahlas, potřebujeme přímé důkazy. Rozhodně nestačí nějaký vyslechnutý rozhovor. I když já osobně dědkovi Bertránovi věřím, budí dojem, že se jenom válí na tý svý slaměný rohoži, ale ve skutečnosti ví o všem, co se kde na lodi šustne. V podstatě se Flaubertovi ani moc nedivím. Přehodil si nohu přes nohu LaSalle. Dobrá, rychlá loď a k tomu všemu vyzbrojená jak námořní flotila. Poslyšte, kavelíre, nikdy jsem netoužil brázdit moře pod pirátskou vlajkou. Pevně věřím, že v tomto směru se naše názory neliší. Na mou čest šlechtice, postavil se do pozoru de LaSalle a položil si teatrálně ruku na srdce, ale v zápětí opět zvážněl. Možná, že by to bylo zajímavé dobrodružství, ale rozhodně nic pro mne. Chci cestovat, objevovat nové země. Bicarat to vzal s povděkem na vědomí a dál se věnoval rozboru situace. Není to poprvé, co se plavím s chlapíky, kteří mají kořistnické choutky. Tentokrát to však ještě komplikuje skutečnost, že Flaubert je zkušený důstojník, velící stejně zkušeným vojákům. To ovšem neznamená, že jsme proti nim tak úplně bezbraní. Stejně ale musíme počítat s tím, že se situace bude vyvíjet spíš v jeho prospěch, poznamenal de LaSalle. Jenomže, poslyšte, kapitáne, teď mne napadá, vždyť on nás ten Flaubert nutně potřebuje. Může být sice dobrým velitelem, ale dám krk na to, že s řízením lodi příliš zkušeností nemá. To připouštím. Problém je však v tom, že nevíme, kolik námořníků se mu již pro uskutečnění jeho plánů podařilo získat na svou stranu. Naháněčů má dost. Dejme tomu, že s lodí by to nějak zvládl, přimhouřil oko šlechtic. Klidně se však s vámi vsadím, že o navigaci mají všichni ti pacholci v čele s Flaubertem představy pouze mlhavé. Nevím sice, kam míříte, příteli, ale v tomto bodě bych s vámi snad mohl souhlasit. Dobrá, dá se důvěřovat kormidelníku Levasseurovi? Stoprocentně. Pak by stačilo dát mu příslušné instrukce o změně kurzu lodi s patřičným vysvětlením, proč se tak děje. Přístroje si jako lodní navigátor vezmu na starost už já sám osobně.
2: Počkejte.
1: Myslíte, kapitáne, že se dá tak snadno poznat, že místo k tortu zemíří loď, dejme tomu, do Quebecu?
2: Poslyšte, vy jste ale liška podšitá, kavelíre,
1: rozesmál se Bicarat.
2: Jestli tohle vás učili bratři jezuité v semináři, pak klobouk dolů.
1: Bude to spíš ten bojový duch zděděný po předcích.
2: Jeví se to sice jako nereálné, kroutil Bicarat hlavou. Ale když tak o tom přemýšlím, ti chlapi se čerta starají, kde svítí jaká hvězda. A pochybuji, že si všimnou slunce zapadajícího o pár čárek níž. A Bicaratovi zajiskřili v očích veselé ohničky. Byl by to v skutku husarský kousek dovést celou tu bandu rovnou pod nos guvernérovi v Kanadě.
1: Pro případ, že by na naši fintu přišel někdo předčasně, rozvíjel dál bojovou strategii de LaSalle, nebude zase tak moc těžké vymyslet nějakou přijatelnou výmluvu. V nejhorším za sebe udělám packala, který je poprvé na moři.
2: Zkusíme a poznáme,
1: Už v chůzi si přehazoval vykarat bandalír s kordem. Teď si ale musím promluvit s levasérem. Ode dneška nesmí pustit ke kormidlu nikoho, kromě nás dvou. Stejně o to nikdo jiný moc nestojí, utrousil šlechtic. Ale stojí. Kdopak? Například ten plavčík. Jehož vybrané chování mi vůbec nepasuje k jeho soukeným kalhotám a režné košily. Zajímavé je i to, že na palubu ho přivedl právě Flaubert. Kapitán vyšel ze dveří s pocitem, že na lodi kdosi podpálil doutnák, který je třeba za každou cenu uhasit, pokud nechtějí vyletět do povětří.

0: Žáne, rád bych se tě zeptal, co je zač ten Flaubert?
1: Levasseur potahoval z dýmky a občas přitom přelétl zkoumavým pohledem Žánovu tvář.
2: Jste už v pořadí druhý, kdo se mě na to ptá? Proč?
0: Zvláštní člověk, prohodil Levasseur.
1: To není ten pravý důvod.
3: Kormidelník nějakou dobu klidně pokuřoval a pak odsouhlasil.
0: Ne, to není.
1: Nemám s ním nic společného, Žaku, věřte mi.
0: Většina z nás má svá tajemství, která pečlivě střeží a nechce o nich mluvit. Někdy proto, že se stydí, jindy se snaží zapomenout a někdy mlčíme proto, že se jednoduše bojíme.
1: Řekl jsem, že s ním nemám nic společného.
0: To samozřejmě předpokládám, já jsem se tě ale ptal na něco jiného.
1: Ne, opravdu nemohu a nechci.
3: Potřásl Žán hlavou.
1: Zatím.
0: Dobrá. Nech si své tajemství, usmál se Levasseur. A neboj, nepatřím mezi ty, kteří je na druhých vyzvídají.
1: Vlastně to ani žádné tajemství není. Spíš nechuť mluvit o věcech, které patří minulosti.
0: To znám.
1: Takže pan Jacques Levasseur má také svá tajemství?
0: Jistě, jako každý normální člověk,
3: přisvědčil kormidelník.
1: No, když už jsme u těch tajemství, jednu takovou záhadu mám přímo před očima,
3: pohodil Žán hlavou směrem k palubnímu kompasu. Nemohu se zbavit dojmu, že jsme od včerejška změnili kurz o pěkných pár čárek na sever.
0: Máš postřeh.
1: Spíš dobrého učitele, usmál se chlapec, ale v zápětí zvážněl.
2: Žaku, jestli má Flaubert něco za lubem, pak je třeba být ve střehu. On je v pravém slova smyslu schopen všeho.
0: Doufám, že umíš držet jazyk za zuby. Vyčkávavě se odmlčel Levasseur.
3: A když mladík udiveně přisvědčil, pokračoval.
0: Flaubert chce převzít Jitřenku do svého vlastnictví. Jistě si dovedeš představit, co to obnáší.
1: Proto ten zájem o jeho osobu. Proto ten změněný kurz.
0: Ano, plujeme do Quebecu a doufáme, že si toho hned tak někdo nevšimne.
2: Pochybuji, toho kompasu jsem si všiml i já, a to nejsem na rozdíl od jiných žádný zkušený mořeplavec.
0: Dnes v noci na něm pan de La Salle provede menší úpravy,
3: prozradil kormidelník.
1: Žán seděl s hlavou podepřenou dlaněmi a hleděl nepřítomným zrakem do dálky. Flaubert, zamumlal po chvíli, sotva slyšitelně.
0: Kdo je to, Flaubert?
3: Zeptal se znovu tiše Levasseur.
1: Kdo? Vyrazil ze sebe Žán prudce. Vrah! Ale my dva, Žaku, my dva postavíme hráz jeho dalším zločinům.
0: Nechápu jak, i když samozřejmě souhlasím.
1: Máme Boha, který vidí a slyší. Boha, který ve svém slově slibuje, že když k němu budeme volat v Ježíšově jménu, dá, oč ho prosíme.
3: Levasseur beze slova zkontroloval kurz a zajistil kormidlo.
2: Neumím to, řekl prostě. Ale chci se to učit.
1: Musíš ho zabít, zasyčel Žánovi do ucha jakýsi hlas. A zároveň jim kdosi prudce otočil za rukáv košile. Zabít, rozumíš?
2: Žán se díval do zúžených zorníček lodního tesaře a mlčel.
1: Bůh ti svěřil úkol zničit ďábla,
2: pokračoval naléhavě Jordan.
1: A ty musíš, slyšíš? Musíš poslechnout jeho hlas.
4: Nevím, o čem to mluvíte.
2: Vytrhl mladík rukáv z pevného sevření a měl se k odchodu.
1: Seš Jonáš. Jonáš, který odmítá splnit své poslání.
2: Zastoupil mu lodní tesař cestu.
1: Nezdráhej se poslechnout nejvyššího, protože jestli selžeš, pak tě zabije on, hodí tě přes palubu.
2: Žán se chystal odstrčit muže stranou, ale ten nečekaně ustoupil sám.
1: Jen projdi, sluho boží,
2: uklonil se.
1: Utíkej, zabít ďábla ve vysokých botách. Není to přece člověk a ty to víš stejně dobře jako já.
2: Žán měl pocit, jako by se kolem něho setmělo. Poprvé od chvíle, kdy vstoupil na loď, se ho zmocnil skutečný strach a úzkost z toho, že se ocitl v pasti. Nevěnoval lodnímu tesaři už ani jediný pohled a v duchu si umínil, že se mu bude pokud možno vyhýbat.

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší. Vydalo nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka. Hudebním doprovodem opatřil Tomáš Najbrt. Pokračovat 8. částí budeme na Rádiu 7 zase zítra 15:15.

M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Vstupujeme do poslední hodiny čtvrtku 17. září. Večerním vysíláním Rádia 7 vás z brněnského studia provází Daniel Zeman. Na Kristovo ukřižování se teď zaměří další vydání relace Ke kořenům. Setkání Petra Vaďury a Jáchyma Gondáše je věnované vyvrcholení Kristova života na tomto světě.

0: Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme společně číst a vykládat Markovo evangelium. Naším hostem bude tak jako obvykle kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Jáchyme, vítej ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My jsme se v našem průběžném čtení Markova evangelia dostali až do 15. kapitoly. Už jsme si přečetli i začátek této kapitoly, o čem pojednává.
1: Jsme vlastně sledovali v Markově podání, jak se postupně příběh Ježíšova utrpení blíží k tomu vlastnímu vrcholu. A v té 15. kapitole jsme se dostali do okamžiku, kdy jsme sledovali Ježíšovo zatčení a potom jeho odvedení, kdy už Ježíš začíná vystupovat ku podivu jako velmi pasivní postava v tom příběhu. Marek ale dával dobrý pozor, abychom si nemysleli, že je opravdu jenom nějakou obětí, a proto opakovaně předtím zdůrazňoval, že Ježíš ví, co ho čeká, že vstupuje do té své možnosti, svého utrpení vědomně, dobrovolně, a proto nás to jeho mlčení už teď neuvádí do takových pochybností, jestli tedy Ježíš je jenom takovou zbytečnou obětí. Sledovali jsme také, jak reagovali jeho učedníci na Ježíšovo zatčení, a viděli jsme, že vlastně jenom pokračovali v tom, co už na nich bylo patrné, v takové neschopnosti připojit se k této části Ježíšovy cesty a nějak ho na ní následovat. Nejdříve usínali v Getsemanské zahradě při Ježíšově modlitbě, potom se pokusili ho nějakým způsobem bránit před tím zatýkáním, což Ježíš odmítá používání násilí v tuto chvíli. A nakonec vidíme tu velmi vypjatou scénu Petrova zapírání, bylo vlastně to poslední, čemu jsme se naposledy věnovali při tom našem čtení. Viděli jsme také, jak Ježíš je konfrontován nejdříve s veleradou, potom také s Pilátem, s vojáky, kteří ho zesměšňují a vlastně se k němu chovají, jako kdyby byl židovským králem, i když to sami samozřejmě nemyslí vážně. A tak nechtěně zjevují tu pravou podstatu Ježíše, který je tím poníženým králem. Teď se ta pozornost začíná upínat na Ježíše v okamžiku jeho ukřižování, a to je ten zásadní zlom, jeden z těch vlastně posledních zlomů v Markově evangeliu, kdy ten vrchol toho evangelia je to, co je vidět, to je vlastně to poslední, a po něm pak následuje možná vůbec to nejdůležitější, co ale zas tak dobře vidět není a co už velmi silně zůstává svou vahou ležet na nás jako na čtenářích, abychom to rozpoznali, abychom to sami vyjádřili, když to není tak zřetelně vyjádřeno, a to je Ježíšovo vzkříšení.
0: Ty jsi jmenoval řadu postav, které v evangeliu vystupují, ale vynechal zástup lidi, ty, kteří zde vystupují jako jakýsi zmanipulovaný dav, nicméně asi jsou důležití jako postava celého toho vyprávění, protože sehráli i docela významnou roli.
1: V tom zástupu jsme také přemýšleli, protože nejenom u Marka, vůbec v celé té synoptické tradici hraje zástup důležitou roli. Nějak to souvisí určitě i s antickou literaturou, kde ten zástup často představuje roli takového chóru, který různým způsobem poposouvá děj, vyjadřuje někdy místo řečníka to, co je důležité, aby zaznělo. A tady vidíme, že v Markově evangeliu ten zástup je velmi nestabilní v tom svém jednání, v tom svém směřování. Ve chvíli, kdy se Ježíšovi daří dobře a kdy můžeme říct se takovou hvězdou procházející tou krajinou a uzdravující množství lidí, tak zástup ho následuje, poslouchá ho, je místy až jakoby uhranutý Ježíšem a tím, co Ježíš říká a dělá. A potom následuje zlom, ve kterém najednou zástup se staví proti Ježíšovi, aniž bychom viděli, že k tomu vede nějaká konkrétní pohnutka. Vlastně stačí jenom to, že Ježíš se stává tím odsouzencem, který je vedený na popravu, a v tu chvíli ten zástup se mění vlastně v takovou klaku, která je proti Ježíšovi, volá po jeho smrti, volá po jeho ukřižování. Mluvili jsme také o tom, jak ten zástup je vlastně velmi neosobní silou, která je nebezpečná, a není radno se příliš spoléhat na to, když někoho zástup chválí nebo se k někomu přiklání, protože i ta historická zkušenost ukazuje, že to je velmi nestabilní síla.
0: My budeme dnes číst scénu Ježíšova ukřižování. Proč byl vlastně Ježíš popraven?
1: Tak tady musíme rozlišit určitě dvě otázky. Jednu otázku, která se týká Ježíšovy smrti, důvodu toho, proč Ježíš musel zemřít. Zemřít smrti násilnou, zemřít nějakou formou popravy nebo vraždy. To je jedna rovina věci a tady vidíme, že celou dobu v průběhu Markova evangelia se ukazuje, že to, co Ježíš dělá, to, co říká, je sice často rozpoznáváno jako pravdivé, nosné, nadějné pro budoucnost, ale zároveň je to nějak nesouladitelné s tím nastavením té společnosti, ve které Ježíš ta svá slova vyslovuje a své činy koná. Že to vyvolává neustále napětí, neustálý strach, strach ze změny, strach z toho, že se ten zaběhnutý řád věcí nějakým způsobem zhroutí a vyvolává to agresivitu. Vyvolává to agresivitu tím víc, čím víc je Ježíš bezbranný, čím víc ukazuje, že nechce používat žádnou tvrdou moc k prosazení toho, co přináší, žádné násilí, tak tím větší je ta agresivita na té druhé straně. A myslím, že evangelia ve shodě ukazují právě určitou nevyhnutelnost toho konfliktu, že to není jenom tak, že Ježíš byl nešikovný a tak prostě to nakonec vedlo k tomu, že ho odsoudili a kdyby se choval třeba trochu jinak, tak by to bylo lepší, ale že to ukazuje tu nevyhnutelnost napětí mezi tím, co je boží a co je lidské. Toho konfliktu, který vede až k pokusu to boží úplně popřít, zabít, vyhnat ze světa. To je jedna rovina věci. Druhá rovina věci je potom ta samotná podoba Ježíšovy smrti, a to sice smrti na kříži. Tady víme, že historicky ukřižování představovalo velmi specifický typ popravy, který byl vyhrazen pro vzbouřence, pro lidi, kteří nějakým způsobem ohrožovali ten společenský řád. A byla to poprava, která v sobě nesla nezanedbatelný díl potupy, mohamby. Ježíš tudíž není popraven nějakou solidní popravou. Možná nám to může připomenout třeba některé typy popravy, které byly přijatelné třeba pro důstojníky a jiné naopak byly pro nějakoby nedůstojné a takové, které nechtěli. Třeba smrt oběšením byla velmi často vnímána jako nedůstojná smrt, kdežto například poprava zastřelením byla vnímána jako sice tragická událost, ale přece jenom zachovávající důstojnost toho popravovaného. Tak u Ježíše ta smrt na kříži vlastně odpovídá trochu tomu oběšení. A to je druhá důležitá rovina věci, protože my vidíme v Markovi a vůbec v evangelích, jak se znovu a znovu zdůrazňuje, že Ježíš byl ukřižován a zemřel. Jsou dvě události, které se nemohou zkrátit jenom na jeden společný jmenovatel, protože vyjadřují na jednu stranu jak ten absolutní zánik a odmítnutí Ježíše, tak na druhou stranu také tu cestu poníženosti, která má tendenci velmi snadno vymizet z toho křesťanského myšlení a ztratit se vlastně v tom myšlenkovém horizontu křesťanství jako něco nedůležitého, co se nás netýká. Ježíš naopak, když mluví ke svým učedníkům, tak tuto cestu poníženosti zdůrazňuje a zdůrazňuje právě nesení kříže. Kříže jako nejenom popravčího nástroje, ale právě jako nástroje ponížení. Což samozřejmě má potom další důsledky pro konkrétní praxi křesťanského života a myšlení.
2: Řekni, chlapče, co máš na duši, ať už to tuším nebo netuším.

0: pořadu ke kořenům. Dnes, milí posluchači, ve vysílání Rádia 7 budeme číst 15. kapitolu Markova evangelia od 20. verše. Budeme číst od druhé poloviny tohoto verše až do verše 32. Pak ho vedli ven, aby ho ukřižovali. Cestou přinutili nějakého Šimona z Kyrény, otce Alexandrova a Rufova, který šel z venkova, aby mu nesl kříž. A přivedli ho na místo zvané Golgota, což v překladu znamená lebka. Dávali mu víno okořeněné mirhou, on je však nepřijal. Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty. Losovali o ně, co si kdo vezme. Bylo 9 hodin, když ho ukřižovali. Jeho provinění oznamoval nápis Král Židů. S ním ukřižovali 2 povstalce, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Kolem jdoucího uráželi, potřásali hlavou a říkali, ty, kdo chceš zbořit chrám a ve 3 dnech jej postavit, zachraň sám sebe a sestup z kříže. Podobně se mu mezi sebou posmívali velekněží spolu se zákonníky, říkali, jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Ať nyní sestoupí z kříže ten Mesiáš, král izraelský, abychom to viděli a uvěřili. Tupili ho i ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním. Jachyme, scéna, kterou jsme právě z Markova evangelia přečetli, je scéna popisovaná s velkou mírou podrobností, detailů. Proč je to tak důležité? Všechny ty místa, všechny ty okolnosti, ty jednotliví svědkové, kteří se účastnili těch dějů.
1: Tak myslím, že tady se nám nabízí takové dvojí čtení, dvojí možný přístup, který se navzájem nevylučuje a my můžeme jít oběma těmi cestami najednou. Ta první je chápat všechny ty detaily jako jakési potvrzení a zdůraznění autenticity toho, co se tam odehrává. Vždycky vidíme, že novozákonní texty ve chvíli, kdy popisují nějaký děj, občas přistupují právě k popisu těch nejrůznějších drobných detailů a tím se ten děj stává takovou uvěřitelnou momentkou. Máme pocit, že ji popisuje nějaký očitý svědek a vlastně si to můžeme celkem dobře představit. To nemusíme vyloučit, tento pohled. Na druhou stranu musíme vzít v úvahu, že to podání jednotlivých evangelií se v tomto liší. Ty motivy se částečně překrývají, částečně také ne. Někdy jsou popsány velmi odlišně. A myslím, že proto by nebylo dobré to úplně přetížit. Někdy vznikají takové pokusy udělat z toho takový jeden společný obraz ukřižování, ve kterém se spojí všechny ty motivy, které se v evangeliích objevují. Velmi slavný je ten pokus dát dohromady všechno, co Ježíš na kříži říká. Jsou to ta Ježíšova slova z kříže, která potom se dají postupně třeba probírat, promýšlet. A nejsem si úplně jistý, jestli je to legitimní přístup, protože až dosud jsme četli jednu knihu a myslím, že musíme hledat, co právě Marek zdůrazňuje a nemůžeme do toho úplně snadno zvenčí přinést něco dalšího. To druhé možné čtení, které se nám nabízí, myslím, odpovídá tomu, že celý ten pašijní příběh, celé to pašijní vyprávění v Markově podání je úplně prošpikováno nejrůznějšími starozákonními odkazy, nejrůznějšími narážkami, případně symboly, které můžeme potom my dále domýšlet, vykládat, dávat si do souvislostí. A určitě tomu není jinak ani v tom případě Ježíšova ukřižování. Tam můžeme právě sledovat, jak ty nejrůznější motivy vlastně v takové ozvěně nám rozezní něco, co už známe z toho předchozího evangelia, co už jsme předtím slyšeli a četli. Takže myslím, že můžeme podržet ty 2 roviny pohromadě, zároveň vnímat tu událost jako živou událost, která se opravdu odehrává, není jenom nějakou literární fantazií, a zároveň hledat, co všechna ta místa mohou znamenat a kam nám ukazují.
0: Objevuje se zde jedna postava, která až dosud v evangeliu nevystupovala, a to je Šimon z Kyrény, který je zde ještě uveden jako otec Alexandra a Rufa. Proč se tady tahle postava najednou zjevuje?
1: Působí tam na první pohled Šimon trochu nepatřičně, ale myslím, že celkem zapadá do toho Markova pojetí, do toho Markova způsobu vyprávění. My si musíme položit otázku, proč tam je. Pokud by ta jeho postava nebyla nějak důležitá, nebyla by nějakým způsobem smysluplná pro naše pochopení, tak by ji pravděpodobně Marek vynechal, protože vidíme, že vynechává velké množství věcí, které pro jiné autory jsou podstatné, důležité.
0: Nehledě na to, že je zde jmenován ten člověk.
1: Já myslím, že to, co je důležité na jeho postavě, je, že nějakým způsobem zdůrazňuje, podobně jako ti dva muži, kteří jsou ukřižováni spolu s Ježíšem, že to Ježíšovo ukřižování není událost, která najednou stojí v nějakém jiném řádu, než je člověk, než je lidský příběh, než je příběh docela konkrétních lidí s konkrétními jmény, a že to je něco vlastně, přičem jsme vystoupali už nad tu lidskost do takové mytologické oblasti. Myslím, že to Marek odmítá a po celou dobu toho ukřižování se snaží zdůraznit, že Ježíšova smrt je lidská smrt, že patří do toho kontextu lidských příběhů, které my prožíváme, kterých se můžeme také účastnit, které se nás nějak týkají. Myslím, že to je velmi důležitý motiv, protože by samozřejmě bylo docela snadné zdůraznit právě tu Ježíšovu roli a posílit to jeho utrpení tím, že to ostatní lidské utrpení v tom nějak zmizí, někam se ztratí. Víme, že takové tendence se někdy objevují i v těch dnešních interpretacích Ježíšovy smrti, když se snaží autoři zdůraznit především to neobvyklost toho fyzického utrpení Ježíše a na ní vlastně vystavět ten jeho příběh. Tady Ježíš netrpí sám a dokonce vidíme to, co už jsme v jeho příběhu viděli dřív, že si nechává posloužit od někoho, nechává si pomoct od někoho, což k postavě Mesiáše tak trochu nesedí. Viděli jsme to dřív, když Ježíš hříšníky vyzýval k tomu, aby se stali jeho hostiteli. Viděli jsme to tehdy, když Ježíš se nechával hostit lidmi, kteří by se vlastně do slušné společnosti ani nedostali. A on se stával jejich hostem, čili ne tím, který jim slouží, který je zachraňuje, ale tím, který se staví do vlastně podřízené role, protože hostitel samozřejmě měl tu roli kněžskou, měl tu roli velmi výsadní v tu chvíli při té společné hostině, při tom společném jídle. Tady také Ježíš není tím, kdo pomáhá těm druhým, ale jakýsi Šimon, který se z nějakého důvodu připletl do toho příběhu, a Marek ani nemá potřebu nám vysvětlit, proč a jak, se stává tím, kdo pomáhá Ježíšovi nést jeho kříž. My v našich modlitbách často formulujeme tu prosbu opačně. Pane Ježíši Kriste, pomož nám nést náš kříž. Tady vidíme, že Ježíš je v tom s námi, že v tom jsme spolu. A myslím si, že to je už první důležitý teologický motiv týkající se ukřižování u Marka. Když říkáme, že Ježíš Kristus zemřel za nás, tak ve vztahu k Markovu evangeliu tím nemůžeme myslet, že zemřel za nás a proto my už nemusíme umírat, ale vidíme v tom jasně, že zemřel za nás s námi a proto my můžeme umírat. Proto už i ta cesta smrti je schůdná, protože on jí šel a my ho můžeme na té cestě doprovázet a už to není cesta beznadějná.
0: Popravčí místo, na kterém se odehrává ukřižování, se jmenuje Golgota. V překladu zde říká náš ekumenický překlad Lebka. Je docela zvláštní, že návštěvníci Jeruzaléma dnes mohou navštívit dvě Golgoty. To znamená, že my vlastně nevíme, kde to bylo.
1: A je velmi důležité se ptát, jestli to potřebujeme vědět. Ona ta fixace na to konkrétní místo, případně na ty konkrétní památky spojené s Ježíšovou smrtí, případně s celým jeho životem, je na jednu stranu velmi pochopitelná. Mnohokrát můžeme slyšet od lidí, kteří se z nějakého zájezdu z Jeruzaléma, ze svaté země vrací zpátky a mluví o tom, jak velmi silnou impresi tam prožili na těch místech, jak to na ně zapůsobilo silně. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že ten Ježíšův příběh je svázán s konkrétním místem, ale díky tomu je univerzální, překračuje to konkrétní místo. A tím konkrétním místem Ježíšova ukřižování se stává jakékoliv místo na světě a musí mít ohlas také na jakémkoliv místě na světě. Pokud se evangelium zapne až v okamžiku, kdy se octneme v prostorové jeho blízkosti, když se octneme na těch místech, kde se odehrává, tak je něco v nepořádku, něco nezafungovalo tak, jak mělo a možná jsme něco důležitého přeslechli. To, že tím místem Ježíšovy smrti je právě Golgota, že je to místo popravčí, že to je místo beznaděje, to je podstatné a takových míst je na celém světě i dnes velmi mnoho a takových Golgot, ty nejsou jenom dvě, ale můžeme je najít i v našem životě, můžeme se na nich také my octnout a teprve tehdy ten příběh začíná dávat smysl. Myslím, že to vlastně trochu zase souvisí s tím, co čteme i dál u Marka a to je s takovou touhou Ježíše nějak zakonzervovat a soustředit se hlavně na toho historického Ježíše, tak jak se to dřív velmi často dělalo, soustředit se na tu postavu Ježíše z Nazareta, načíst ho, objevit ho někde v nějakých památkách, které po sobě zanechal, v dláždění, po kterém chodil, v kamenech, kterých se dotýkal a tam se s ním nějak setkat. Trošku možná ten turistický zájem o Jeruzalém je nějakou obdobou třeba také té touhy po relikvích a to uctívání relikví, i když dnes už samozřejmě v trochu jiné podobě.
0: Je zajímavé, že tady tu myšlenku, kterou si teď zdůraznil, objevili filmaři a umělci vůbec, takže Kazantzakis napsal román Kristus znova ukřižovaný, který pak byl zfilmován a Bohuslav Martinů napsal operu na tento námět. Známe také film Ježíš z Montrealu. To znamená, že umělci přesně tu myšlenku vnímají, že to je příběh modelový.
1: Na druhou stranu umělcům nemůžeme tak úplně fandit v tom ohledu, protože jsou na tom stejně jako my. To není nějaká zvláštní skupina lidí, kteří by měli větší zření než ti ostatní. Zase známe umělecká díla, která se soustředí naopak na ty konkrétní památky, na ta konkrétní místa, až takovým jakoby fetišistickým způsobem se upínají na ty předměty a reálie Ježíšova života. Napadá mě zase tady utrpení Ježíše Krista, ve kterém ta touha po té autenticitě šla tak daleko, že se vytvářely určité pokusy rekonstruovat znění té staré hebrejštiny, samozřejmě vyvolávající potom velké rozhovory o tom, jestli to bylo správné nebo nesprávné znění. A takové to uhranutí těmi konkrétními památkami, tou hmatatelnou historií fyzickou, je na druhé straně také. To znamená, spíš můžeme s překvapením zjišťovat, že ty oči otevírající se pro čtení evangelia nenacházíme jenom na půdě církve, jenom na půdě toho autoritativního křesťanského výkladu evangelia, ale nacházíme je i za hranicí. A stejně tak to platí i pro ty oči, které jsou zavřené před evangeliem. Ty najdeme nejenom venku, ale najdeme je také uvnitř. A tady se nám otevírá samozřejmě mnoho možností pro obohacující komunikaci s těmi, kteří třeba stojí venku, stojí za hranou křesťanské tradice a jsou tím Ježíšovým příběhem nějak osloveni. Mohou někdy nám, kteří už to známe dobře a žijeme v tom, tak trochu uvěznění v tom příběhu, nám mohou otevírat oči pro věci, které jsme si nevšimli.
2: Vlaky nestaví ve stanicích deště desítky tunelů a pozdě není ještě. Podvozku vrací tíhu stínu

0: pořadu Ke kořenům ve vysílání Rádia 7 si dnes povídáme o 15. kapitole Markova evangelia. Naším hostem je Jáchym Gondáš. Jáchyme, proč Ježíši dávali víno okořeněné mirhou?
1: Tady se musíme vrátit trošku, já bych rád se podržel toho výkladu, který pro mě osobně je důležitý a srozumitelný. A musíme se vrátit k Ježíšovu poslednímu stolování s učedníky. Tam jsme viděli, jak Ježíš konstatuje při tom společném jídle: Amen pravím vám, že nebudu již pít z plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu pít nový kalich v Božím království. A když jsme předtím přemýšleli o tom, jaký význam mají tato Ježíšova slova, tak jsem to připodobňoval k podpisu smlouvy, k tomu kalichu, který vlastně spečeťuje určitou smlouvu, kterou Ježíš uzavírá nejenom se svými učedníky, ale s celým stvořením. Obsahem té smlouvy, když ho hledáme, tak musíme číst celé evangelium a ten obsah k nám vystoupí jako zpráva, dobrá zpráva o odpuštění, o tom, že nemusíme si svou milost před Bohem zasluhovat, ani nemůžeme, ale že přesto nejsme odsouzeni, přesto nejsme zavrženi, ale můžeme tu milost nacházet v Božím odpuštění v Kristu. A když Ježíš říká, že už žádný jiný kalich na zemi pít nebude, že už nebude relativizovat tu smlouvu, nikdy ji nepřepíše, neudělá žádnou novelizaci, ve které by změnil to znění té smlouvy a třeba na nás naložil nějaké podmínky, kterými bychom si měli zasloužit Boží milost, tak je to samozřejmě velmi nadějná zpráva pro nás. Je to slovo, které potvrzuje definitivní platnost evangelia. A tady najednou nastává okamžik Ježíšovy smrti, Ježíšova ukřižování, a všechno, o co se opíral, ať už to byli jeho učedníci, ten blízký okruh učedníků, to všechno se hroutí. A v tuto chvíli vlastně takovým škodolibým hlasem mu tam najednou někdo nabízí víno, aby se napil. A tak trochu to vypadá, jako kdyby mu někdo říkal: tak vidíš, na ty, kterým si odpustil, se nemůžeš spolehnout, ti se rozutekli, nejsou ti ani vděční, ani natolik, aby tě provázeli v takovou těžkou chvíli. Nechtěl bys si to ještě rozmyslet, nechtěl bys tu smlouvu ještě změnit, nechtěl bys ji přepsat. A to, že Ježíš v tuto chvíli znovu odmítá ten kalich, je pro nás velmi důležité, protože to ukazuje, že tu smlouvu myslí vážně i v situaci svého utrpení a své smrti. Že ví, s kým tu smlouvu uzavřel, že si o nás nedělá žádné iluze, že si nedělá žádné iluze o člověku, a tudíž, že Boží milost je skutečná milost i ve chvíli, kdy my absolutně selháváme.
0: Tento motiv, nechceš si to ještě rozmyslet, se zde objevuje vlastně ještě dvakrát, když kolem jdoucí se mu posmívají a urážejí ho, tak říkají: zachraň sám sebe a sestup z kříže. A vlekněží ti zase říkají: jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže, ať nyní sestoupí z kříže ten Mesiáš, král izraelský, abychom to viděli a uvěřili.
1: Je to určitě velmi silně se opakující nabídka, protože tam situace, ve které se Ježíš ocitá, je absolutně mezní. A my vidíme, že to pro něho není něco, co by zvládal nějak snadno. Viděli jsme ten zápas v Getsemanské zahradě, to, že i pro Ježíše je to věc velmi silného niterního zápasu, úsilí o to, aby neselhal a aby skutečně v té poslušnosti následoval, kam ho vede duch. Zase nám to připomene místo úplně na začátku evangelia, když Ježíš potom, co přijme křest, je veden duchem na poušť a je tam velmi rychlý střih. Hned, co se rozhodne se ujmout toho svého úkolu, tak ta první cesta vede do pouště, vede k pokušení, vede do nějakého nesnadného zápasu. A to vedení duchem, to je tady nějaký kontinuální pohyb v průběhu toho evangelia, který stále směřuje k tomu, co je těžké. Nevede Ježíše do bezpečí, nevede ho do ústraní, nevede ho někam, kde bude mít klid a kde se mu nic nestane, ale naopak zdá se, že ho vede stále hlouběji a hlouběji. A Ježíš to neodmítá. Neodmítá to ani v té nejvypjatější situaci, což je samozřejmě moment, který je pro naši víru zásadní oporou. Nejenom v tom, že víme, že se na Ježíše můžeme se spolehnout na jeho milost, ale i v tom, že nám ukazuje, že taková cesta se nabízí i nám a že je schůdná, ne díky našim silám, ale díky jemu.
0: Zajímavé je, že vlastní Ježíšovo ukřižování je zde odbyto vlastně jedním slovem, ukřižovali ho, ale pak se tady mluví o tom, jak si dělili jeho šaty, že oni losovali, kdo si co vezme. Některé věci jsou detailně probrány a jiné jsou jen prostě nahozeny.
1: Zase tady vidíme, že tím hlavním těžištěm toho příběhu není to fyzické strádání Ježíše Krista. Není to to, co by Marek považoval za to nejnosnější, za to nejdůležitější. A naopak se uvolňuje prostor pro vidění nějakých souvislostí. Velmi mi to asociuje to, že my někdy snažíme se pochopit násilí nebo zlo ve světě, zejména když vidíme nějaké neobvyklé zlo, něco, co přerůstá možnosti našeho pochopení, něco, co je příliš drastické a to s námi dokáže pohnout, to s námi dokáže otřást. A vlastně tím tak trochu potvrzujeme tu falešnou domněnku, že zlo a násilí je nějak zajímavé, že je na něm něco zajímavého, poutavého, objevného. Vlastně se necháváme tím zlem a násilím hypnotizovat stejným způsobem, jako ti, kdo mu podlehnou, stávají se násilníky a ubližují těm ostatním a ničí je, vraždí je. V tom velmi krátkém, strohém popise Ježíšova ukřižování se podle mého názoru odhaluje banalita zla. To, že na zlu není nic zajímavého, že na násilí není nic zajímavého a že to zajímavé a podstatné se děje v člověku, který je konfrontován s násilím, který trpí násilí, snáší ho a nějakým způsobem odpovídá na to násilí, které se mu děje. Proto myslím, že právě je velmi podstatné si uvědomit, že novozákonní text v tomto ohledu není morbidní a není uhranutý bolestí, není uhranutý zlem, jak se to někdy možná v tom přetížení toho motivu násilí zdálo a mohlo zdát, možná se to může zdát i dnes, když je násilí zase tak fotogenickým motivem v tom lidském přemýšlení, v populární kultuře, v kinematografii. To, na co se tady upíná pozornost hned, je zase ten motiv s dělením Ježíšova šatů, který v první chvíli samozřejmě nás napadne, že to je odkaz na starozákonní text, na 22. žalm, ve kterém se doslova píše dělí se o mé roucho, losují o můj oděv, tak se nabízí vnímat tu epizodu především jako naplnění zase toho starozákonního textu, starozákonního proroctví a potvrzení.
0: Tak to má Matouš.
1: Tak to má Matouš, který zdůrazňuje ten motiv, který vlastně vytahuje ten 22. žalm až jako určitý leitmotiv, takový scénář toho, co se při ukřižování děje a velmi často ho cituje, takže v tom Matoušově podání Ježíšovo ukřižování až takovou dramatizací toho 22. žalmu. Tady ten odkaz sice zazní, slyšíme ho, ale myslím, že tam slyšíme ještě nějaký odkaz směřující dovnitř do toho textu Markova evangelia, do toho příběhu. Myslím, že to tak trochu připomíná tu tendenci, kterou jsme viděli vlastně v průběhu celého Ježíšova života, jeho působení, tendenci pohltit Ježíše, nějak se ho zmocnit, něco z něho získat. Opakující se motiv davů, které se tlačí na Ježíše, chtějí se ho dotknout, chtějí se dotknout alespoň jeho šatu. Na druhé straně zase lidi, kteří Ježíše odmítali a chtěli ho mít v hrsti, chtěli ho chytit, aby se ho mohli takto zmocnit a nějak ho odstranit. A vždycky to bylo takové sápání se po Ježíšovi, který z toho sápání ustupoval, někam mizel. Naposledy se v takové velmi výrazné ozvěně ten motiv toho pokusu někoho uchopit a zmocnit se ho objevil v tom krátkém motivu mladíka, který uteče při zatýkání těm vojákům, kteří po něm sáhnou a chytí jenom jeho plášť a mladík nahý uteče. A tady najednou se dostáváme do situace, kdy ten Ježíšův šat je rozdělován a vlastně Ježíš sám je tak porcován pro ty, kteří z něho chtějí mít nějaký kousek, chtějí si nějaký kousek vzít pro sebe, utrhnout si pro sebe. U těch vojáků samozřejmě nejde o obdiv k Ježíšovi, ale přesto všechno to jejich jednání není vzdálené opět tomu nejrůznějšímu uctívání relikví, protože Ježíšův oděv vždycky patřil mezi tu základní výbavu těch relikví, které se objevovaly, scháněly, hledaly a vystavovaly nějakým způsobem. Stejně tak třísky z Ježíšova kříže, kterých je obrovské množství a už dávno si z toho i křesťanští autoři dělali legraci z toho shromažďování těchto důkazů Ježíšova ukřižování. Takže ten motiv toho pokusu zmocnit se něčeho materiálního, co s Ježíšem souvisí, a tak ho vlastně zakonzervovat, nechat si ho pro sebe, ten, myslím se, tady znovu v nějaké ozvěně ozývá. Na druhou stranu nám to ale může připomenout nejenom jednání lidí, kteří jsou fixováni na ten materiál, na tu hmotnou stránku věci, ale tak trochu to zase připomíná i nejrůznější biblické badatele a biblisty, kteří se soustředí až možná přehnaně na ty nejrůznější důkazy biblického textu, na ty nejrůznější památky biblického textu, rukopisy, které ještě nebyly objeveny. A samozřejmě, že ta práce badatelská je velmi důležitá, ale nemůžu se zbavit dojmu, že je to všechno podobné právě těm šatům, ze kterých Ježíše svléknou a on sám v nich nezůstane. Je někde venku. Je to takový pokus z Ježíše udělat takovou skamenělinu, takového trilobita, kterého se můžeme díky těm textovým archeologickým památkám zmocnit, ale on je už přitom někde jinde. A v tom textu se jasně ukazuje, kde je. On jde dál tou cestou kříže a nezastavuje se, nezůstává, nemůžeme si ho rozdělit mezi sebe.
0: V našem evangelním textu vystupují ještě dva zločinci, kteří byli ukřižováni spolu s Ježíšem. Ty jsi zmínil 7 slov z kříže, které dávají lidé dohromady, a jedním z těch výroků je také výrok jednoho z těchto dvou zločinců, který zaznamenal evangelista Lukáš, kde prosí Ježíše, aby na něj pamatoval, až bude u svého otce ve svém království. Zde ovšem nic takového nečteme. Ti zločinci byli s ním ukřižováni a dokonce máme napsáno ve 32. verši, tupili ho i ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním. Takže se od něj odvrací úplně všichni.
1: A je to velmi silný motiv, aspoň pro mě, té neschopnosti sdílet utrpení jako něco, co lidi může spojovat. V tomto ohledu Lukáš právě zdůrazňuje, že tam ta možnost toho sdílení utrpení je. A myslím si, že i to slovo, o kterém jsi mluvil, kdy ten jeden z těch ukřižovaných se vlastně obrací na kříži ke Kristu, není jeho voláním o pomoc, ale je spíš s takovou solidarizací těch, kteří společně trpí. A to je také důvodem, proč je mu potom velmi nadějně odpověděno Ježíšem. Protože to ukazuje, že ta solidarizace, že to sdílení vzájemného utrpení vede k Bohu, že to je cesta, která skutečně směřuje k Bohu a může i nás přivést k Bohu. A oproti tomu Marek zdůrazňuje ten temný tón toho, že ta jiskra mezi těmi spolutrpícími nepřeskočí. Víme, že je to věc, která nějak souvisí i se zkušeností člověka ve velkém utrpení. Můžeme číst mnohá svědectví například o lidech, kteří dlouhodobě byli v koncentračních táborech za druhé světové války, kdy popisují, jak se ta solidarita vzájemná v určité míře utrpení rozpadá a mizí. A myslím, že to je velmi podstatný motiv, který je dobré nepřehlédnout a opravdu ho nechat zaznít a zapůsobit ho. A v tom Marek je zvláštní autor, moderní autor, že se nesnaží nic zahladit. Někdy někteří evangelisté jiní se snaží harmonizovat ten text, trochu tam přidat něco, co by ty ostré hrany nějakým způsobem otupilo, kdežto Marek to nechává všechno takové neskladné, ostré, takže když ten text do sebe vstřebáváme, tak úplně cítíme, jak nás popichuje na všech možných stranách. Naposledy takovým motivem bylo například to uťaté ucho při Ježíšově zatýkání. Tam ostatní evangelisté dodávají ten motiv toho vrácení, toho ucha, uzdravení, kdežto Marek je velmi tvrdý a nijak to dál nerozvádí, nepopisuje. Takže i tady si myslím, že ta neschopnost sdílet utrpení je možná těžší a hlubší nouze lidská než neschopnost sdílet radost. Nenadarmo také čteme, že máme plakat s plačícími, protože tam se pozná to, že člověk je schopen vystoupit sám ze sebe, z toho vlastního příběhu, z toho vlastního života, který je vlastně poměrně úzké řečiště, a spojit se s někým druhým, vstoupit do příběhu toho druhého. Kdyby Kristus nebyl toho schopen, tak nikdy ten novozákonní evangelijní příběh nebudeme číst a prožívat.
0: Jachim, my ukončíme dnešní úvahu nad scénou Ježíšova ukřižování, navážeme zase příště na ní. Dnes snad ještě jedna myšlenka, jestli na tebe působí ta scéna tak jako na mě, že Ježíš je zde popsán jako úplně osamělý, jako někdo, od koho se všichni odvrátili, komu se všichni smějí, komu nikdo nerozumí, kdo prostě zůstal v tom všem sám.
1: Určitě je to tam silný motiv, já to tam čtu a ještě víc na mě působí ta samota v tom, že tady právě v té chvíli, v tom okamžiku nevidíme nějak ani tu boží přítomnost. Nevidíme, že by Ježíš měl nějaký vnitřní pokoj v tom, že je vnitřně spojený v modlitbě s Bohem. Naopak je to opravdu taková chladná scéna, scéna, ve které není opora. A myslím, že v tom zase je další motiv, který je spojený s křížem, že Ježíš zůstává stát, zůstává ve světě vlastně už jenom díky tomu, že je s ním propíchnutý, probodený, že je k němu přikovaný. A někdy možná právě ta bolest, to utrpení je ten jediný způsob, jak zůstat stát ve světě, jak z něho nevypadnout, jak se z něho nestratit. A je to cesta, kterou člověk prostě musí procházet a musí nějakým způsobem projít až na druhou stranu. Což není nějak snadná cesta, je to cesta, které se nejenom vzpírá lidská pohodlnost, lidská sebeláska, ale i vůbec naše pojetí toho, co je správné, co je dobré, o co máme v životě usilovat, o co se máme snažit. V tom zase to vyprávění Markovo je tak tvrdé a je tak realistické, až nás to překvapuje.
0: Děkuji za dnešní výklad Markova evangelia 15. kapitoly. Text, který následuje od 33. verše, budeme probírat zase v našem dalším setkání. Naším hostem byl kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Milí posluchači, děkuji vám za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.

0: Nad Markovým evangeliem se v pořadu Ke kořenům na Rádiu 7 sejdeme zase v neděli ve 8:45 večer.
1: Povstaň, nádej, je nový den.

0: našu krásnou zem.
1: Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? 1. Korinským 3:16.

Je půlnoc a vy ladíte Rádio 7. Vážení a milí posluchači, vítejte u dnešního nočního vysílání. Tím vás dnes, tedy v pátek 18. září, bude provázet Kateřina Fridrichová. Ta vám také přeje, aby vám bylo v té naší společnosti dobře a aby se možná stalo to, co se tak někdy občas našim posluchačům stává, že zaslechnou přesně to, co potřebovali slyšet pro svůj život, aby se posunuli nebo prostě nějakým způsobem je to zasáhlo ve speciálním momentu. Ale i tak vítám všechny posluchače, jsme rádi, že nás volíte za společnost a také vám prozradím, jaké pořady jsou tu pro vás připravené. Jeden z andělů přinášejících 7 pohrom se v závěru knihy Zjevení objevuje znovu. Tentokrát však s radostným posláním ukazuje apoštolu Janovi ve vidění nebeský Jeruzalém. Jeho detailnímu popisu se v relaci světem Bible věnuje teolog John Vernon McGee od 1:15. Profese faráře v Česku často nepatří k nejvíce obdivovaným nebo vyhledávaným povoláním.

co je mnoho mýtů a domněnek, co takový farář dělá. O tom, proč si tuto cestu zvolil, bude hovořit Lenka Malinová s vikářem Slezské církve Stanislavem Moravcem ve Fortepiánu po jedné hodině. Bible Guide zase otevíráme další prorockou knihu Starého zákona. Tentokrát se zaměříme na proroka Ozeáše a jeho poselství, které přijal od Boha. Připojte se k poslechu první části po druhé hodině. Talk show Milana a Toma Michalkových bude v pořadu No Filter pokračovat v tématu Kým jsi a kým nejsi. K poslechu se připojte od 2:30. Na lodi Jitřenka, jejíž plavbu sledujeme ve čtení na pokračování prostřednictvím knihy manželů dolejších plavčích Žán Tovře. Kapitán má obavy z plavčíka Žána, který svým předčítáním z Bible ovlivňuje posádku. Rozhoduje se ho zbavit a převzít loď do svých rukou. Podaří se mu to? Poslouchejte ve 3:15. Farář, disident, mluvčí Charty 77, zpěvák a písničkách, člen rady ČT. Množství rolí a oblastí, kterým se Miloš Rejchrt věnoval, je pestré. Je něco, co je spojuje, a jaké bylo jeho dětství? Kdy si svou křesťanskou odlišnost začal užívat a jak? Jaké knihy četl v době dospívání? První ze série rozhovorů Petra Vaďury s Milošem Rejchrtem o jeho životním příběhu přinášíme po 16:00. Často se bojíme říct své nejintimnější a nejniternější otázky nahlas, abychom nestratili víru nebo nikoho neurazili. Ale co když pochybnost není opakem víry, nýbrž jejím přirozeným průvodním jevem? V dnešním díle se podíváme na to, proč upřímná pochyba může mít větší hodnotu než falešná víra. Relace Překročit hranice začíná po 17:00. V mládí se představě víry v Boha smál, ale přesto při diskuzicích s kamarádem o životě a vzniku světa došli na jméno Ježíše Nazareckého. Jaký vliv měla na změnu v jeho životě kamarádova vytrvalost? A jak dopadla prognóza jeho manželky, že víra v Ježíše ho přejde? Dozvíte se v příběhu Iva Vobejdy v relaci Stopy po 5:30.

0: Vizi nebeského Jeruzaléma přibližuje výklad teologa Johna Vernona McGeeho, který v rozhlasovém pořadu Světem Bible čte Pavel Vobalecký. Tato část knihy Zjevení odhaluje zaslíbení naprostého bezpečí v Boží přítomnosti, kde naleznou svůj trvalý domov spasení lidé.
1: I přišel ke mně jeden z těch sedmi andělů, kteříž měli sedm koflíků plných sedmi ran nejposlednějších. A mluvil se mnou, řka, pojď, ukážiť nevěstu, manželku Beránkovu. I vnesl mne v duchu nahoru velikou a vysokou a ukázal mi město veliké, ten svatý Jeruzalém, vstupující z nebe od Boha. Milí posluchači, tímto textem z 21. kapitoly knihy Zjevení jsme se posledně loučili. Byly to verše 9. a 10. Ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha. A v 11. verši je k tomu dodáno zářící Boží slávou. Jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál. V souvislosti s tímto naším textem náš vyučující doktor McGee připomíná, že apoštol Pavel nabádá věřící, aby se chlubili nadějí slávy Boží. Římanům 5, 2. verš. Nebo že alespoň sám apoštol Pavel se touto nadějí chlubil. Naděje slávy přestane být nadějí a stane se skutečností ve svatém městě, o kterém si tu čteme. Člověk žijící v hříchu vlastně nikdy nebyl svědkem zjevení skutečné Boží slávy. Zkušenost Izraele na poušti je poučila, že kdykoliv došlo ke vzpouře v jejich ležení, Boží sláva se ukázala spíše k jejich soudu. Boží sláva není jen něco nádherného, co by se nám jaksi tělesně líbilo. Současně s tou nádherou totiž projevení Boží slávy naplňuje hříšné srdce bázní a děsem. Ale jak nádherné je očekávání, že jeho slávu budeme schopni snést, až se jednou před něho postavíme oblečeni v Kristovu spravedlnost. Dvě podivuhodné skutečnosti činí z Nového zákona, které zde pozorujeme, manifestaci plnosti Boží slávy. Za prvé, protože je tu Bůh, je město zdrojem slávy pro celý vesmír. Z města vyzařuje každé požehnání. A za druhé, přítomnost svatých nepřekáží projevu Boží slávy. Hřích kdysi způsobil, že Bůh od člověka svou slávu vzdálil. Ale v tomto městě je to všechno už minulostí. Vykoupený člověk bydlí s Bohem ve městě, které má Boží slávu. Je to velkolepý cíl, hodný Boha. Toto město zjevuje vznešený Boží záměr s církví, a sice, aby mnohé syny přivedl k slávě. Židům 20. To město září Boží slávou. Jeho jas je jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál. Slovo překládané jako jas ekumenicky nebo světlost kralicky či prostě světlo, foster, má v řečtině tvar, který znázorňuje zdroj světla. Z města vychází světlo, jas. Ono neodráží světlo jako třeba měsíc. Ani v něm světlo nevzniká nějakým fyzikálním hořením či chemickými nebo jadernými přeměnami jako u slunce, ale světlo tu má svou prvotní příčinu. Bůh je tu Boží přítomnost a Kristus k tomu dává vysvětlení svým prohlášením já jsem světlo světa. Bůh je světlo. Celé město, o němž si tu čteme, se podobá drahokamu. A ten drahokam je připodobněn nyní k jaspisu. Současný jaspis je mnohobarevný křemen, ale pak to nemůže být kámen zde zmiňovaný, protože není průhledný. Pojem jaspis je totiž přepisem původního slova i aspis v řeckém originále, které je semického původu. Biblický učenec Moffat usuzuje, že to slůvko i aspis by mohlo znamenat současný opál, nebo diamant, nebo topaz. Kámen je průhledný a třpití se, takže by mohlo jít o jeden z uvedených kamenů, nejpravděpodobněji o diamant. Zdá se, že diamant se hodí k popisu lépe než kterýkoliv jiný nám dnes známý kámen. Nový Jeruzalém je v každém případě nádherný drahokam zasazený do zlata.

I vnesl mne v duchu nahoru velikou a vysokou a ukázal mi město veliké, ten slavný Jeruzalém, stupující z nebe od Boha. A potom 12. verš ve 21. kapitole. A mající zed velikou a vysokou, mající 12 bran a na těch branách 12 andělů, a jména napsaná, kteráž to jsou 12 pokolení synů izraelských. Od východu slunce brány 3, od půlnoci brány 3, od poledne brány 3, od západu brány 3. Tolik tedy zjevení 21, nejprve 10. a potom k tomu 12. a 13. verš podle kralického překladu. Do toho úžasného, nádherného města tedy vede celkem 12 bran, z každé světové strany 3. A na každé bráně je jméno jednoho izraelského pokolení. Je to pozoruhodné a hned se nám připomene ono uspořádání, v němž synové a dcery Izraele tábořili kolem stánku během svého putování po poušti. Kmen Lévi byl kněžským kmenem a jeho příslušníci byli služebníky u stánku. Nový Jeruzalém je v jistém smyslu sám o sobě stánkem či chrámem, neboť Bůh v něm bydlí s lidmi. Sama nevěsta je mimo jiné nazývána kněžstvem, které bez ustání slouží Bohu. Vykonává ve městě službu kněží a bydlí v něm podobně, jako tomu bylo v případě pokolení Léví u stánku. Všecko ve věčnosti se bude obracet tváří k tomuto městu, neboť v něm sídlí Bůh. Dá-li se to tak vůbec vyjádřit. Děti Izraele na zemi se budou těšit z téhož vztahu k městu, jaký měli vůči stánku kdysi na poušti, nebo jaký měli později vůči jeruzalémskému chrámu. Toto město bude pro Izrael stánkem, či přímo svatyní. Děti Izraele budou mezi zástupy, které ve věčnosti budou přicházet do tohoto města, aby se tu klaněli. Budou přicházet ze země, zpřítomňuje nám tyto obrazy náš vykladač, a budou přinášet své pocty a oslavování. Nebudou ovšem ve městě bydlet, jako kdysi nebydleli ani ve stánku. Těmi, kdo tam skutečně bydlí, jsou jen kněží. A to je zde nevěsta. Nevěsta zaujímá ve věčnosti místo nejbližší Beránkovi, jak to v jistém smyslu prorocky napsal Šalomoun, píseň Šalomounova 8.5. Kdo je ta, jež vystupuje z pouště, opřena o svého milého? Je to nevěsta, vystupuje z pouště, kterou je stávající svět. A 12 izraelských pokolení bude nahoru do nebeského města přicházet, aby se tu klaněli. Po určité době vzdávání pocty Bohu se však vrátí zpět na zem. Zatímco nevěsta bude v Novém Jeruzalémě trvale bydlet.

Církev je v současnosti stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš, jak to popsal apoštol Pavel v epištole Efeským 2. kapitole. Když se měl Pán Ježíš vrátit do nebe, svěřil svou úlohu apoštolům. Na lidské úrovni vzato byla pak církev po nějakou dobu vlastně v rukou těchto mužů. Na nich spočívala zodpovědnost za to, jak se bude církev dále rozvíjet, jak se bude šířit evangelium a jak porostou noví učedníci. Kniha Skutků apoštolů hned v úvodu uvádí určitý postup. Skutky 1. kapitola, 1. 2 verše podle ekumenického překladu. První knihu, Teofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku až do konce, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat. To je vlastně odvolávka na Lukášovo evangelium a ve skutcích je pak dále vyjádření toho konkrétního přikázání, které Pán Ježíš svým učedníkům dal. 8. verš v téže 1. kapitole. Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Město, o němž si v našem základním textu knihy Zjevení 21 čteme, má tedy 12 základních kamenů a na nich jsou napsána jména 12 apoštolů. Otázka přirozeně může znít, která jména jsou tam vlastně napsána. Podle mne Pánem Ježíšem vyvoleným apoštolem Pojdášovi nebyl Matěj, komentuje doktor McGee. Osobně jsem přesvědčen, že 12. apoštolem byl Pavel. Šimon Petr totiž svolal ono shromáždění, na němž byl Matěj pak losem vybrán, ještě před vylitím Ducha svatého, a já si myslím, že to nebylo v souladu s Boží vůlí. Zdůvodnění tohoto postoje pomocí skutečnosti, že o Matějovi už nikdy žádnou další zmínku v textu skutků neuslyšíte, má malou váhu, protože ani o některých jiných apoštolech není žádná další zvláštní zmínka. Ba dokonce ani předtím v evangeliích, například Šimon Zelotes nebo Jakub Alfeův, kromě seznamů nikde jmenovitě nevystupují. Nicméně apoštolé pocházeli z konce starozákonní doby před Golgotou. Saul, pozdější apoštol Pavel, neměl předpoklad, o kterém na začátku skutků při té volbě Jidášova zástupce nebo zastupitele hovoří apoštol Petr. Tedy Pavel nebyl svědkem všech událostí od křtu Janova až do nanebevzetí Pána Ježíše. Ovšem i toto kritérium, stejně jako celé to losování, bylo učiněno před vylitím Ducha svatého. Nikde v tom příběhu ze skutků 1. kapitoly ani později není sebemenší zmínka, že by k takovému losování měli apoštolé pokyn od Pána. Učinili to v období, kdy měli jen trpělivě čekat na zmocnění z výsosti. Z pohledu toho Petrova kritéria nutno uznat, že Pavel má mezi apoštoly do jisté míry odlišné postavení. A on sám, apoštol Pavel, se netají tím, že je poněkud pozadu. Vydává svědectví, že když se vzkříšený Pán ukázal všem apoštolům, teprve později se jako nedochůdče ti ukázal i jemu. 1. Korinským 15, verše 7 a 8. Ale je ta podmínka účasti na všech událostech od Janova křtu až po nanebevzetí Pána Ježíše skutečně Božím kritériem? Když se vrátíme k našemu textu Zjevení 21, musíme si uvědomit, že apoštolům byla svěřena úloha, aby ve skutečnosti založili církev Pána Ježíše. Byli ustanoveni jím samotným. Byli to muži, kteří pak pronášeli první kázání, zakládali první sbory a také byli mezi prvními mučeníky.
Kromě toho byli pověřeni úkolem, aby napsali spisy týkající se církve. Není zrovna projevem porozumění písmu a úcty k němu, pokouší-li se někdo ubírat na významu 12 apoštolů. Byli v pravém slova smyslu základem církve, kde Kristus je a navždycky zůstane úhelným kamenem.

Ten, který se mnou mluvil, měl zlatou míru, aby změřil město i jeho brány a hradby. Město je vystaveno do čtverce, jeho délka je stejná jako šířka. Změřil to město a bylo to 12 000 měr. Jeho délka, šířka i výška jsou stejné. Zjevení 21, verše 15 a 16. Tvar města se dá skutečně těžko popsat, hlavně proto, že nejsme schopni přenést naše pojmy z univerza prostoročasu do nového stvoření ve věčnosti. Míry města dali podnět ke vzniku různých představ, co se týče jeho velikosti a tvaru. Podívejme se nejdřív na velikost města. Míra každé strany i výšky je 12 000 honů nebo 12 000 měr, což znamená asi 1500 mil, čili zhruba 2400 kilometrů. Tato čísla ve svých výkladech potvrzují také doktor Sice, doktor Walter Scott a jiní. Na první pohled je to ohromující rozměr, ale odpovídá důležitosti města. Bůh a stvořitel jistě nemůže být nikdy obviňován ze skrblictví, z nějaké nadměrné spořivosti, z toho, že by dělal malicherné věci. Jdete-li na pláž, musíte si všimnout toho nadbytku písku i spousty vody v moři. Stvořil množství horstev a všude zakotvil skály. Štědrou rukou ozdobil nebesa hvězdnými tělesy. Když Bůh něco činí, pak je toho určitě dostatek, nebo spíš nadbytek. Toto město, o kterém si tu vyprávíme a především čteme, nese vizitku svého tvůrce. Pán Ježíš po jistou dobu jen nenápadný tesař z Nazaretu, jinak ovšem věčný Bůh v lidském těle, je projektantem a stavitelem tohoto města. A nyní uvažujte spolu se mnou o tvaru. Město je postaveno do čtverce, uvádí jednoduše písmo. A kousek dál se dozvídáme, že má i stejnou výšku. Podle toho by se zdálo, že město je krychlé o hraně asi 2400 kilometrů. Doktor Sice vidí toto město skutečně jako krychly. Doktor Harry Ironside vidí tohle město jako jehlan, čili jako pyramidu. Ještě jiní konstruují z těchto měr několik dalších geometrických obrazců. Nicméně, pokud vím, neexistuje žádné kosmické těleso srovnatelných rozměrů se čtvercovým půdorysem nebo čtvercovým průmětem, jako by byla krychle nebo jehlan. Krychle a jehlany se hodí možná pro stavby na Zemi, ale do kosmického prostoru jsou stejně nepraktické, jako jsou na Zemi nepraktické kulovité tvary budov. A přece se tu s matematickou určitostí konstatuje, že město je čtyřhranné. Problém naší představivosti se snad trochu zjednoduší, nabízí nám svůj pohled starý teolog. Připustíme-li, že město je krychlé, jakoby obklopená křišťálově průzračnou koulí. Uvedené míry by tedy byly vnitřní rozměry. Představuji si to jako veliký balón skrychlý uvnitř. Jejich 8 rohů se dotýká vnitřního povrchu koule. Protože to vyžaduje matematiku a sám bych to nespočítal, požádal jsem nezávisle na sobě 2 odborníky, matematika a inženýra, který se zabývá kosmickým programem, aby stanovili, jaký rozměr bude mít ta koule, povídá náš starý kazatel. Oba přišli se stejným výpočtem. Je-li délka každé strany vnitřní krychle 1500 mil, pak průměr koule kolem toho Nového Jeruzaléma, kolem té krychle, vychází asi na 2600 mil. Mimochodem, je to délka prostorové úhlopříčky této krychle, která
se vypočte jako odmocnina ze tří krát hrana krychle. Při této představě bude Nový Jeruzalém snad o něco větší než měsíc a může být kulovitý jako ostatní nebeská tělesa, vybarvuje si svou představu náš teolog. Jinak nechť je jasné, že jako církev budeme žít uvnitř tohoto města, nikoli někde na povrchu, na vnější straně.

0: Následující dva verše z našeho textu přečtu dvakrát, tedy ze dvou překladů. I změřil zet jeho 144 loktů, měrou člověka, kteráž jest míra anděla. A bylo stavení zdi jeho jaspis. Město pak samo bylo zlatočisté, podobné sklu čistému. Změřil i hradbu a bylo to 144 loket lidskou mírou, kterou použil anděl. Hradby byly postaveny z jaspisu a město je z ryzího zlata, zářícího jako křišťál. Tolik tedy dvakrát tentýž text 17. a 18. verše. Zeď či hradba obvykle chrání město, aspoň je symbolem této ochrany. Hradbou obehnané město je podle klasických vojenských představ bezpečné město. Nový Jeruzalém je tedy bezpečný, jeho obyvatelé bydlí v bezpečí. Bude se těšit plodům míru a bezpečí. Obydleno těmi, kteří nalezli pokoj s Bohem už na zemi, bude tohle město prožívat plnost pokoje po celou věčnost. Zdi jsou vysoké 144 lokty, to je asi 72 metrů. Herodotos odhaduje tloušťku zdí starověkého Babylona na 50 loket a výšku na 200 loket. Babylonské hradby měly za cíl učinit město nedobytným. Výška zdí Nového Jeruzaléma je přiměřená velikosti města. Spíš než ochrana je však motivací celého konstrukčního plánu města jeho krása. Do zdi je zasazen jaspis, takže se jí všeobecně říká jaspisová zeď. Nejtvrdší materiál a zároveň nejkrásnější drahokam tvoří tedy exteriér města. Základy hradeb toho města jsou samý drahokam. První základní kámen je jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chryzolit, osmý beryl, devátý topas, desátý chrysopras, jedenáctý hyacint a dvanáctý ametyst. Tolik Zjevení 21, verše 19. a 20. 12 základních kamenů města nejenže nese 12 jmen apoštolů, ale je to zároveň 12 rozličných drahokamů. Tyto kameny mají vyjádřit nádheru města v lidsky srozumitelných pojmech. Nejdražší kameny jsou tu použity proto, aby vypověděli něco o slávě města nám, kteří nyní vidíme jako v zrcadle, jenom v hádance, jak to naznačil apoštol Pavel v 1. Korinským 13.12. Jednoho dne však spatříme všechno zcela jasně. Patříš Pánu Ježíši? Jsi součástí jeho nevěsty? Pak se na to můžeš těšit.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také finanční podporu, aby mohl pořad být i nadále vysílán. A pokračovat budeme zase dnes ve 20 hodin a 15 minut.

Čerstvá letošní písňová novinka dozněla na rádiu 7 kapela uskupení Lift Up a písenin Svatý Bůh a Pán. Posloucháte noční vysílání rádia 7 a po následující písni a krátce po jedné hodině nás čeká pořad fortepiano. Tentokrát si Lenka Malinová pozvala do studia Stanislava Moravce, aby se pobavili o tom, co to znamená být farářem.

0: Slezsko je oblast s velmi silnou a hlubokou křesťanskou historií. A nejde jen o historii. I současné církve bez ohledu na názvy jsou tam velmi živé a navazují na to, co započali před staletími jejich duchovní i tělesní otcové. Vydáme se tam v dnešním fortepiánu a budeme sledovat stopy, po kterých se vydal ve svém životě vikář Slezské církve v Gutech Stanislav Moravec, dnešní host ve studiu Rádia 7. Vítej, Stanislave.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače. Děkuji moc za důvěru být ve živém vysílání Rádia 7.
0: Tak Guty. Guty jsou možná pro někoho velmi neznámý pojem, i když nedávno v médiích proběhla ta zpráva, jak tam zhořel ten kostel. To jsou ty Guty?
1: Ano, ano, to jsou ty Guty. Každý si je pamatuje právě podle této události. A to byl kdysi evangelický kostel, ještě v tom 16. století. Potom byl během rekatolizace, ho přijali římští katolíci. A my, jako zbor Slezské církve evangelické, tak vlastně nejsme v tom dřevěném kostele, tam nemáme bohoslužby, tam teďka probíhají římskokatolické bohoslužby, my vlastně máme bohoslužby v kamenném kostele,

0: je nad ním. A vždycky, když někdo přijede do Gutu, tak se většinou ptá na ten dřevěný kostelíček a mě to je tak jako možná trošku někdy líto, že tady jsou vlastně v Gutech dva kostely, nejenom ten dřevěný, ale lidé většinou mají spojené Guty teda s tímto dřevěným kostelem.
1: Tak teď už víme, že jsou tam dva kostely.
0: Ano, ano, ano, maličké, oba dva jsou maličké. My máme asi kapacitu 100 zborovníků se nám vleze na bohoslužby tak jako do kostela, tak aby to bylo pohodlné. A Guty jsou součástí Třince. Není to samostatná obec, není tam obecní úřad, vlastně nemáme vlastní zastupitelstvo, jsme částí Třince. Takovou někdy možná trošičku zapomenutou, protože jsme pod horama, tam vlastně je ten Beskydský masív, tak na konci je Javorový vrch a na něm je vysívač, to tak jde jako pěkně vidět. A vlastně pod tím Javorovým vrchem je náš sbor úplně pod horama 500 metrů nad mořem.
1: Takže možná, že tam chytíte i naše vysílání.
0: Ano, ano, ano. Vím, že lidé poslouchají Rádio 7, já bych tady v této oblasti měl udělat pokroky, ale i u nás lidé poslouchají Rádio 7 a vím, že i podporují, takže...
1: Ano, ano. Tak to je malé představení těch Gut.
0: Ano.
1: Že je to opravdu takové zvláštní místo, kde lidé žijí, ale jinak tam vůbec nic není, jenom ty dva kostely.
0: Tak to zase nemůžeme Gutsan jako urazit, chápeš?
1: Pardon, nic není. Myslela jsem, že tam nejsou obchody snad dokonce, školy.
0: Naše fara je vlastně bývalá evangelická škola, byla postavena, je to taková historická budova v roce 1866 a původně to byla škola. A vlastně tam byly dvě místnosti, v jedné žil jako pan učitel a v druhé měl třídu a v současné době, nebo potom toho přestavěné, ta budova byla trošku zvednutá v roce 2002 a tam máme teďka farský byt. Vlastně dole jsou jako jedna sálka, druhá sálka, tam, kde byla třída, tak tam vlastně teďka máme takovou zborovou místnost, kde probíhají biblické hodiny, takže škola tam byla. Naproti fary je školka, ale v současné době děti jako do Gutu nemůžou chodit do školy, musí
1: jezdí
0: buď do Třince, Oldřichovice, Hnojník.
1: Tak to bylo představení těch Gut a teď ještě, když by se s tím měl představit.
0: Já se mám představit, dobře. Tak jsem Stanislav Moravec, jak už si říkala, tak jsem vikářem Slezské církve evangelické a uzburského vyznání. Mám teda 29 let, jsem ženatý s mojí krásnou manželkou Jankou a už teď to bude 21.9., to budou 2 roky, v 15.30 hodin jsme se brali.
1: Já si to tak přesně pamatuješ, no to je hezké.
0: Čekáme miminko, jsme v 8. měsíci teďka, takže jsme v takovém očekávání už.
1: Jste v očekávání. Mm-hmm. Tak děkuji za to představení, my se o tvém životě dozvíme trošku víc, dáme do něho nahlédnout, tak jak to v této hodince obvykle děláme. Otázka, která se teď nabízí, jestli Slezsko je tvým rodným místem, tak už byla trošku zodpovězená, možná Třanovice, že?
0: Já jsem původně, nebo... Stále tam mám trvalý pobyt v Dolních Domaslavicích, to je taková malá vesnička. Nevím teda, jestli můžu něco říct, ale jestli se chci dostat k něčemu dalšímu.
1: Určitě k něčemu dalšímu, protože Slezsko, to už jsem předeslala v tom úvodu, je zvláštní oblast. Možná bychom mohli tím začít, že je to zvláštní oblast, co se týče církví a aktivity křesťanů. Vnímáš to také tak, když tam žiješ, nebo to vidíme jenom my, kteří tam přijedeme jednou za čas z jiných míst?
0: Ano, ano. Vnímám, že to Slezsko je takové specifické a je tam takové určité, nevím, jak to nazval, duchovní podhoubí. Vnímáme to, že... A jsme za to vděční, že Bůh tam jedná jako v životech lidí. A vlastně to je i můj případ, k tomu se asi dostaneme. A taky vidím, že to má jako určitou možná takovou historickou příčinu, že vlastně... Většina toho historického Slezska je v současné době v Polsku, ten češínský Švoňsk, a ty dějiny byly možná takové jako pohnuté, ale stále je jako velká menšina Polska žije právě v těchto oblastech. A možná, že to je i tím, že ti polští obyvatelé mají k víře blíže možná než naši čeští občané. A vlastně je to taková oblast, kde určitým způsobem jako probíhaly jako spory, protože vlastně po první světové válce to území bylo rozdělené. Prostě tam byla hranice a samozřejmě, že ti jako Poláci, kteří zůstali v Česku, tak si přáli, aby ty města naše tam vlastně zůstaly v Polsku a možná naopak. A potom vlastně, když v tom roce 1938, tam v Mnichově o nás bez nás, tak tam si každý trošku ubral z toho tehdejšího Československa. Maďaři si vzali kousek Slovenska a zase Poláci připojili to Slezsko, tu naši oblast, jako kdyby zpátky k Polsku. A pak se to zase rozdělilo. Takže jsou tam určité křivdy, lidé to možná pořád v sobě trošku cítí.
1: To jako jsou Sudety, že s Němci, ano, tak ano, tady je to ano, zase ano. S Poláky.
0: Ale tak tam je to ještě o něčem trošku jiné.
1: Ano, jako ano.
0: Ti jako Poláci nebyli jako odsunutí nějak násilně, ale pořád to vnímám tak, že lidé si to v sobě drží, tu identitu. A to je možná něco, co i Poláci jako vnímají silněji. My tak nějak, já nevím, jaký ty máš z toho pocit, ale málo Čechů je tak nějak jako hrdých na to, že jsme Češi, ale Poláci to mají určitě jako toto vnímání takové intenzivnější.
1: Tu národní hrdost.
0: Ano, přesně tak, tu národní hrdost. A já nevím, třeba naše církev, Slezská církev evangelická, tak už to má v tom názvu jako Slezská. My máme asi, já nevím, 23 zborů, 30 farářů, to není moc.
1: Ano.
0: A je vlastně jenom v tom oblasti toho Slezska.
1: Právě, že Slezská církev je jenom na Slezsku.
0: A vlastně, promiň, že ti skáču do řeči, kdyby se podívala na mapu, kde jsou naše sbory, tak všechny ty města, jim to jde Bohumín, Orlova, Karvina, Třinec, jim Návsi, Jablunkov, Písek, to jsou všechno vlastně jako města v pohraničí. A pořád vlastně, ano, naše církev je bilinguální, třeba Třanovice, kde jsem teda jako dorosťák potom chodil na bohoslužby a do sboru, tak my jsme měli první a třetí bohoslužby v měsíci byly polské a potom druhé a čtvrté byly české, některé byly společné, ale pořád je to tam jako velmi silně.
1: Pořád to tam žije tímto způsobem.
0: Jo, ano.
1: Takže to tam zůstalo, je to tam po dlouhé věky, ale že ta dvojjazyčnost tam zůstala a pak je tam na tom severu takové to po našemu, že?
0: Aha, jo, máš dobrý
1: Český
0: přehled.
1: Těšín.
0: Je to tak, to nářečí je velmi silné. Já právě nemám tuto výhodu, mý prarodiče nemluvili po našemu, už jenom česky, a jak si říkala, tak i v souvislosti s těma Sudetama, protože přes Dolní Domaslavice šla hranice těch Sudet.
1: Takže tam ještě ta němčina hranice. Trošku do toho taky
0: no,
1: malinko.
0: Ano, jako to po našemu je takové spojení, jako řekl bych, jako polštiny, češtiny a právě i něco z té němčiny. Ale není to oficiální jazyk, tak je to takový, já bych to řekl, jazyk lásky, tak rodiče mluví se svými dětmi doma, ale potom, já nevím, v práci a tak, buď to česky nebo polsky. A co je ještě zajímavé, jsem zjistil, že i na druhé straně hranice je po našemu, a to polské po našemu je jiné než naše slezské, jako naše české po našemu.
1: Tak já myslím, že toto téma opustíme, ano. Trošku jsme si představili Slezsko, ze kterého pocházíš a kde se budeme teď pohybovat v tom našem dnešním povídání. Ale pojďme trošičku do toho tvého života. Žil jsi tedy v Třanovicích a tvůj start do života nebyl úplně nejšťastnější, bych řekla, nebo nejoptimálnější, nejlepší, že, jako dítě?
0: Ano, to je pravda. Já jsem vlastně dítětem jako svobodné maminky. Mě maminka mě měla dost jako v pozdějším věku, bylo jí 39, když jsem se narodil, a mému taťkovi bylo skoro 60 let. Můj taťka, kdyby žil, tak on je ročník 1938, takže tam byl velký rozdíl. A vlastně jeho rodina nevěděla o tom, že já jsem. Takže on mě trošku tajil a mám vlastně dvě nevlastní sestry. A jedna z nich, se kterou se jako stýkáme pravidelněji, tak ona je jenom o něco málo mladší než moje maminka, takže a taky už je v důchodě. Ona o sobě říká, že je prduch pracující důchodce. A moje maminka říká, že je prase pracující senior. To je vlastně i tvůj případ, trošku, ne, že taky pracuješ
1: ano,
0: i v důchodě.
1: Ano, je to tak.
0: A vyrůstali jsme sami. V domě po rodičích, vlastně skoro uprostřed lesa, a nebylo to vždycky jednoduché, no.
1: Uprostřed lesa?
0: Dá se to tak říct, ten les se jmenuje Volovec, Grodiščok. Na druhé straně vlastně toho lesa je Hradiště, tak proto Grodiščok. A já jsem si v dětství hrál sám v lese, no.
1: Jak tě to ovlivnilo? Určitě tě to muselo nějak ovlivnit, že jsi žil sám s maminkou. Aha. A ne s tím tátou, neúplná Aha. rodina.
0: Jo. Jako říkám, že to dětství nebylo úplně šťastné, ale na druhou stranu bych mamince asi musel trošku křivdit, že k nám často jako jezdívá rodina. Maminka je ze 4 sourozenců, takže tety jako bydleli v Havířově celkem v blízkém okolí. Takže já jsem tak nějak aspoň trošku jako byl s bratranci, se sestřenicemi, takže to zase nebylo úplně tak, že by to bylo jako úplně nešťastné dětství, ale ano, mě vlastně jeden z mých prvních vzpomínek vlastně je ta, že mě pokousal jako pes, německá doga, a já jsem skončil v nemocnici. A pak jsem měl velký strach v životě. Vlastně, já nevím, ostatní děti si hráli na pískovišti, já jsem se držel u maminky. A i to tak nějak v sobě jsem si dost držel, že pořád mám, i to tak možná nevypadá, ale jako strach jít do situací, často se cítím nejistě, že vnímám, že mě to jako ovlivnilo. A potom vlastně tatínek, on zemřel na následky úrazu. Takže to mi bylo 5 nebo 6 let, on byl jako ochrnutý nějakou dobu. Já myslím, že se mu to stalo, když mi bylo 5 a zemřel, když mi bylo 6. A potom jsme jako zůstali s maminkou teda sami. A maminka je možná takový ten typ, kdy ještě z té starší generace, že ona byla zvyklá jít do práce, vrátit se domů a jít pracovat na zahradu. A já jsem byl dost často sám. A já už to tak třeba jako úplně nemám, ale ona to myslela dobře. Ona jako pěstovala zeleninu a bramburky, abych prostě já měl to domácí, a já možná, když se na to dívám zpětně, bych byl možná radši, kdyby byla více se mnou, ale samozřejmě jsem jí za všechno jako strašně vděčný, protože to zvládla a dělala v té situaci, ve které byla, to nejlepší, co mohla.
1: Potom, když přijde dospívání, tak každé dítě, které se mění pomalu v toho dospělého člověka, si řeší takové ty otázky. Proč tady jsem? Proč se mi děje tohle? A tak dále, a tak dále. Určitě si měl taky plno otázek. Možná i ohledně tady toho, proč žijete tak, jak žijete? Měl si takové otázky?
0: Dobře, budu osobní.
1: Ano, jestli se můžu takhle zeptat.
0: Ano. Já to vnímám tak, že mě celkem šlo učení a já jsem si v tom tak nějak jako hledal možná svoji hodnotu trošku, že jsem se jako učil a chtěl jsem mít dobré známky. Možná v tom jsem hledal takovou nějakou jistotu, že jsem si myslel, že když jako budu mít dobrý prospěch, tak se dostanu dobrou jako střední školu, potom na dobrou vysokou školu. A možná, jako nejsem na to hrdý, jsem se i díval na ostatní děti v tom s takým jako pohrdáním, které možná se tak neučili jako já. A zpětně mě to mrzí strašně, že člověk stále mám nevyzrálou osobnost, ale možná zpětně, když se na to dívám, tak bych si přál, abych byl takový možná otevřenější, laskavější. A to mě potom vedlo vlastně i svým způsobem ke studiu té teologie, protože mě už nepovídám dlouho na toto téma, ale mě strašně bavila chemie a biologie.
1: A to tě vedlo k teologii? Chemie,
0: jo, přesně,
1: a biologie.
0: To mě vedlo k teologii. Neuvěřitelné, že?
1: Neuvěřitelné. Pro mě úplně jiná galaxie.
0: Ano, my jsme měli jako velmi, velmi dobrou paní učitelku na základní škole, co nás učila chemii, a mě to úplně jako chytlo. My jsme probírali nějakou látku a já už jsem měl z učebnice přečtené, jako co budeme probírat dále, abych mohl potom frajeřit v hodině, že už to vím.
1: Tak tě to vedlo k přemýšlení vůbec o tom, co je kolem, ne?
0: No ano, ano, to určitě. Ale v té době vlastně já jsem, nebo mý prarodiče byli teda katolíci a moje maminka, jako jsem tam chodila do kostela, ale jako nevnímal jsem, že by měla takový ten živý vztah s Bohem, nebo neviděl jsem ji, že by si četla z písma. A jak já můžu to tak říct, tak prostě vyrůstal jsem v takové jako klasické sekulární rodině.
1: Tak jako většina ano, lidí, ano, většina dětí.
0: Jo, to je v Česku úplně normální. A já jsem teda chtěl, pak jsem přešel na gymnázium a chtěl jsem se stát doktorem. Tam, no, já už jsem se viděl, víš, jakože v tom jako bílém plášti a že budu inteligentní člověk, kterého si lidé budou vážit a že budu lidem pomáhat a nevím, to je taky dobré téma na diskuzi, že proč je možná vnímaný tento směr jako takový prestižní, že hodně těch gympláků podle mě v dnešní době chce jít na medicínu, ale mně to potom nevyšlo. Já jsem se učil na maturitu, abych jsem byl unavený a neučil jsem se velmi na přijímačky. Já jsem se na žádnou fakultu nedostal. Tehdy to bylo tak, já nevím, myslím v Olomouci třeba uvedu příklad, že tam asi brali 300 jako studentů na známky. Mě vždycky nějaký předmět vždycky utekl. Já jsem vždycky někde měl nějakou dvojku, jednu. A tím pádem na známky jsem se nedostal a já jsem byl, já nevím, možná 600 něco v té řadě, ale těch studentů, kteří se tam hlásili ten rok, bylo aj 3500.
1: Tak asi pán Bůh měl jiné záměry
0: ano,
1: s tebou.
0: Ano, ano.
1: Už a tehdy.
0: Je to tak. A mě se jako zhroutil svět v tu chvíli. Já jsem si na tom zakládal svou hodnotu do velké míry a najednou to bylo pryč, najednou to nevyšlo. Já jsem nevěděl.
1: Nevěděl si, co bude dál. Tak teď uděláme malinkou pauzu, pustíme písničku, necháme posluchače v napětí a budeme pokračovat.

0: Posloucháte pořad Fortepiano na Rádiu 7. U mikrofonu je jako obvykle Lenka Malinová a mým dnešním hostem Stanislav Moravec, který přijel ze Slezska, ze Slezské církve evangelické aušburského vyznání, abych to řekla úplně přesně. Asi se k tomu za chviličku ještě dostaneme, k tomu názvu, protože pro všechny nemusí být úplně známý a jasný. A my si povídáme, jak to tak bývá v tom našem pořadu o životě, o jeho životě, jak ho Pán Bůh vedl. Trošičku už jsme se dostali dopředu a my se teď vrátíme zpátky, protože to, že se potom nakonec rozhodl jít na teologii, tak tomu něco předcházelo. A my se vrátíme do toho období, kdy tebe Pán Bůh zavolal, jak to bylo v té písni, která teď dohrála. Kdy tě Pán Bůh zavolal a jakým způsobem to bylo?
1: Já přemýšlím nad tím, nebo uvědomuji si, že to moje svědectví tak nějak časem se na něho dívám možná trošku jinak. A kdybych to měl jako úplně někde od začátku, já jsem vždycky začínal někde na druhém stupni jako základní školy, když jsme měli náboženství, ale potom jsem si uvědomil, a to je možná dobré říct, že byla jedna teta, která vedla klubík v Soběšovicích ve vedlejší vesnici a ona nám tam jako hrála příběhy z Maďásky. A už jako od toho dětství, jakože tam jsem možná jako poprvé slyšel evangelium.
0: Takové ty základní biblické příběhy.
1: Ano, ano, ale jo, já jsem na to potom zapomněl, já jsem to neřešil, nebo já nevím, jak to říct, že nikdy jsem to svoje svědectví jako nezačínal vlastně tímto, jo, ale když se na to podívám zpětně, a to bych možná jako chtěl říct, jako, protože taky učím na základní škole náboženství a učil jsem i ve školkách, ve dvou školkách a člověk má pocit, že mi ty děti tady jako někdy jako lezou po zadech a tak dále, že to nemá žádný smysl, ale má to podle mě obrovský smysl, že už tam možná může být zase této semínko.
0: Že to vypadá, že to nemá smysl pro jejich život, že neposlouchají, ano, že nic ano, z toho nezůstane, ano, ale ano, není to tak.
1: Ano, ano. A já jsem potom vlastně na základní škole se přihlásil na nejdříve katolické náboženství a potom na evangelické. Ale pro mě to bylo, takže jsme měli jako dopolední, odpolední vyučování a tam bylo 45 minut. My jsme tam měli jako čas nějaký na oběd a pak jako nebylo co dělat, tak jsem se vždycky snažil dostat na nějaký kroužek. A tehdy v Domaslavicích, už tehdy na základní škole, vyučoval náboženství Tomáš Trlík, současný biskup naší církve. A on mě potom, když mi bylo 12 let, pozval na konfirmaci do Třanovic. A jsem taky vůbec nevěděl, o co se jedná. Jenom jsem věděl, že mám přijít v sobotu dopoledne v 9 hodin do kostela. Měl jsem tam ještě kamaráda. Kdyby to nebyl on, tak bych tam asi nešel úplně mezi
0: ty děti. Vysvětli ten pojem konfirmace, všichni to nemusí vědět.
1: Ano, to se zase dostaneme ano, k dalším tématům. My teda v církvi máme i tu praxi křtění dětí. Věříme teda, že křest je něco, co Bůh dělá na člověku, že jo, Boží milosti. Proč by Boží milost nemohli přijmout děti, že? Že tam, já tam vidím v tom křtu dětí to, že jako ta Boží milost je nezasloužena a u těch dětí je to úplně takové jako na první pohled jasné, jo? Že to dítě prostě nemůže udělat vůbec nic, aby si zasloužil tu Boží milost. A potom v některých církvích je potom, tomu říkáme, ten kognitivní křest, že vlastně na to vyznání víry člověka, ale
0: nebudeme do toho zabývat dál, to je teologická otázka.
1: Ano, vrátíme se zpátky
0: k praktickému
1: životu.
0: Vrátíme se k konfirmaci.
1: Konfirmaci. A u toho křtu vlastně, proto jsem tím začal, vyznávají víru vlastně rodiče, že budou to dítě vést k Pánu Ježíši, k tomu potom slouží právě tady tyto klubíky a tomu říkáme ta misijní fáze, kdy to dítě chodí potom na nedělní besídku a na náboženství do školy a podobně, což je taky specifikum Slezska, že můžeme učit náboženství na školách, ale nebudu to rozebírat. A potom vlastně ve 12-13 letech máme tu konfirmační přípravu, tam si ty děti, které jsou pokřtěné vlastně přihlásí rodiče a oni potom je ta konfirmační slavnost, někde mají to vyučování, třeba na Slovensku trvá 2 roky, v některých zborech, vím o jednou v naší církvi, to je taky tak, že 2 roky, a my většinou to máme jako ten jeden školní rok, trvá ta konfirmační příprava.
0: Tam procházejí takovým vyučováním nějakým,
1: takovým děti? Jako katechismem, těma základníma otázkama, aby něco věděli o Biblii, o našem vyznání pro jediného Boha a tak dále. A aby věděli vlastně, co budou vyznávat. Potom to je důležité. Tam se taky,
0: tam se taky ukáže, do jaké míry už to dítě dospělo k tomu, že věří, že jo, taky. Mm-hmm. Že má tu víru.
1: Ano, ano. Já si myslím, že to je taky součástí toho svědectví potom člověka, i toho mého svědectví, že zase to bylo určité vyučování, díky kterému jsem možná už chápal potom, když jsem zažil obrácení, vlastně o čem to je. A vlastně potom na konci ty děti teda už sami vyznávají svoji víru během té konfirmace. A jsou přijaté jako mezi dospělé členy sboru. To znamená, že můžou být někomu potom svědky na svatbě, nebo volit a tak dále. Přistupovat taky k večeři páně.
0: Takže tam jsou určitá pravidla a každá církev nějaká má samozřejmě. Ale mě zajímá ten bod obratu u tebe, kdy taková ta víra, že víš lecos, se změnila v to, že to bylo osobní.
1: Ano. Co ze srdce. My máme vlastně v církvi působí křesťanské společenství.
0: To je něco jiného než křesťanské společenství,
1: to je úplně něco jiného.
0: Aby nenastalo nedorozumění.
1: Ano. Jedná se vlastně o nezávislé, jako, já nevím, jak to říct, misijní hnutí v naší církvi, které se snaží oživovat ten, jako, jak to říct, duchovní život, že právě křesťanské společenství vede dorosty a mládeže a organizuje biblické hodiny a tak dále. Ale to je zase na dlouhou historii. Ale to, co jsem chtěl říct, je, že my máme vlastně takový jako letní kemp, X-Camp se to jmenuje, možná, že jsi o tom
0: slyšela.
1: Ano,
0: známe, taky o tom hovoříme v našem vysílání.
1: A to je takový jako multižánrový festival a zaměřený právě jako na ty děti v tom dorosteneckém věku, ale já nevím, na odpolední evangelizace je to pod stanem, chodí okolo jako tisíce lidí asi. Takže
0: docela velká akce.
1: Ano, už se to vlastně připravuje vlastně teď a já jsem tam vlastně jel. No, proběhla ta konfirmace a další léto mě vlastně kluci pozvali na ten X-Camp. A tam měl evangelizace tehdy Michal Klus z naší církve a tam poprvé vlastně jsem se cítil jako usvědčený ze svých hříchů, že ještě jeden klučina tam měl svědectví o počítačových hrách. To bylo zajímavé, tehdy si pamatuju doteď. Tehdy mi bylo v roce 2009. A já jsem tam vlastně zažil to, že jsem hříšný před Bohem a že potřebuju pomoct. A potom jsem vystoupil na výzvu. A si pamatuju tehdy to jako také zjevení. My jsme tam procházeli potom tím stanem, jako do dalšího stanu, kde byli duchovní poradci, kteří se modlili s lidmi, kteří se chtěli modlit. A teď já jsem jako tak procházel a teď se jako přede mnou otvírali ty, víš, ty... Ty záhyby toho stanu a vlastně pak jsme přišli do toho druhého stanu a já jsem tam vlastně v modlitbě vyznával své hříchy a přijal Boží milost a to byl ten takový jako silný rozhodující moment.
0: Na to silný okamžik.
1: Já jako můžu to říct takto, že jako jsem, jak, já nevím, jak to říct, produktem prostě té masové evangelizace.
0: Ale Pán Bůh se dotkl tvého srdce.
1: Ano,
0: to tady jde, ano. Aby člověk začal brát Pána Boha osobně, že jo?
1: No a potom jsem teda začal, já jsem chodil na hasič tehdy, jsme měli hasičský kroužek, i v Gutech je teďka hasičský kroužek. A tehdy jsem začal chodit potom na dorost do Třanovic právě do sboru. Ale to, co bych chtěl možná říct, než na to zapomenu, že kdybych si neprošel podle mě tím náboženstvím, tou konfirmační přípravou, že já vnímám to, že tam jsem jako slyšel ty biblické pravdy a možná, že v té chvíli, já nevím, co by kdyby, to člověk neví, ale že bych vlastně nechápal, si myslím, že možná, že Bůh jako si tak nějak připravoval, já nevím, jak to říct, mě na to, že potom jako mohlo dojít k tomu obrácení. A tehdy jsem dostal plánek, měl jsem plánek, a tam bylo denní čtení Bible, když Pán Bůh chce, abychom četli denně. A já jsem za ten rok jako přečetl tu Biblii.
0: Se do toho pustil?
1: Jo, jsem se do toho pustil. A za ten rok jsem ji přečetl, i když jsem třeba jako nevěděl, o čem čtu, nebo...
0: Ze začátku tak, ale, asi ne, byl, že? Byl to jako, a postupně se to měnilo určitě.
1: Určitý zvyk, ale za ten rok po tom obrácení jsem tu Biblii přečetl a pak jsem si mnohokrát říkal, že tak teď ji přečtu znova a už se mi to nikdy nepodařilo, takže bych jako celou Biblii za rok, že bych měl takovou disciplínu, že...
0: To je velká nálož, Bible je objemná kniha, ano, tak to byl produkt toho nadšení, které přišlo do tvého života, že?
1: Asi, ano.
0: Tak teď dáme další písničku a potom se posuneme o kousíček dál k tomu povolání faráře, jak ses k tomu dostal.

0: Na Rádiu 7 pokračuje pořad Fortepiano, u mikrofonu je Lenka Malinová a mám tady svého dnešního hosta Stanislava Moravce, toho času vikáře ve sboru Slezské církve evangelické aušburského vyznání v Gutech, abych řekla přesně všechny informace. My se k tomu, co to obnáší práce vikáře, za chvilku dostaneme, ale ještě tam nejsme. Ještě jsme byli na gymnáziu, na konci gymnázia, kdy jsi byl zklamaný z toho, že ses nedostal na medicínu, což byl tvůj sen, tam ses viděl v tom bílém plášti, jak budeš pomáhat těm lidem. Tak co bylo potom?
1: Co bylo potom? Tak přišly prázdniny. Ale mě ta, jak to říct, ta nádoba tak nějak rozsypala, ty střepy zůstaly. A to první, co jsem udělal, je, že jsem se jí snažil jako sám nějak slepit dohromady. Napučoval jsem si literaturu, přihlásil jsem se do knihovny, myslel jsem si, že se budu znova učit. A přihlásil jsem se na jazykovku teda pod to maturitní studium a přitom jsem si myslel, že se budu připravovat dále a zkusím to znova. Což je zajímavé, to potom jako vytváří na těch medicínách, takže se to potom vrství, někdo to zkouší znova a znova, těch studentů je více a více. Ale během té doby jsem nad tím začal přemýšlet více, jestli to je vlastně to, co v životě chci dělat. Jestli to je to, co k čemu mě tak nějak Bůh volá, jestli toto je ta cesta. A došel jsem k tomu, že ne. Že asi to zaměření je někde jinde a ten další rok už jsem si dal jenom jednu přihlášku. A to na teologii do Bratislavy nebo Slovenskou fakultu. Takže to je asi ta cesta. Asi člověk určitým způsobem taky hledal. Asi jsem to neměl, takže
0: neměl jsi to úplně jasné.
1: Úplně jasné, prostě, že teď budu farářem. Možná, že v tom bylo i to, že jak to říct, že tak nějak jsem si řekl, že to zkusím a uvidíme, ale získal jsem v tom určitý pokoj a šel jsem do toho studia s tím, že chci začít možná jinak, možná trošku lépe. Samozřejmě, že i na tu teologii jsem si přinesl všechny svoje strachy a nedostatky a slabosti, ale Bůh si to nějakým způsobem použil. Nerozumím tomu, jak jsem tu školu mohl dokončit, ale z Boží milosti se to nějak stalo.
0: Ano. Měl jsi nějaký vzor nějakého faráře i u vás v té vaší církvi, který byl pro tebe inspirací, že jsi říkal, tenhle člověk, ten mě tak inspiruje. Chtěl bych být takový, chtěl bych něco takového.
1: No, já jsem vlastně mluvil o tom Michalu Kluzovi, vlastně třineckým potom farářem dlouhou dobu. A já jsem měl vždycky někoho, kdo mi byl blízký, nebo kdo se mi určitým způsobem věnoval a ten člověk potom odešel. Že v začátku vlastně to byl Daniel Václavek, jeden z farářů naší církve, který se potom stal vojenským kaplanem a on vlastně dělal to, co vlastně dělám teďka já, že byl v Třanovickém sboru, byl vikářem a on nás vedl v té konfirmační přípravě. A my jsme byli jeho první ročník, on byl nový, já jsem byl v tom sboru nový a vnímám to tak, že jsem s ním měl určitým způsobem jako blízký vztah, učil nás i na náboženství, taky ve škole. Ale on se potom stal vlastně vojenským kaplanem a odešel. Jo, že byl mi blízký, byl v mém životě.
0: Když někdo přišel a odešel.
1: A pak odešel. Nebo to samé, já nevím, s tím Tomášem Trlíkem, že taky on byl sborovým farářem v Třanovicích a pak se stal biskupem a zase jako odešel. A pak jsem přišel do dorostu a my jsme měli skvělého vedoucího, pana Guznara, my jsme mu říkali Brkája, bratr Kája. A taky jsem si s ním vytvořil podle mě jako blízký vztah a on se potom stal právě ředitelem toho křesťanského společenství, o kterém jsme mluvili, ta organizace v naší církvi, a vlastně taky odešel. Jo, že vždycky někdo přišel, já jsem si tak nějak jako k němu
0: ovlivnil tvůj život.
1: Ovlivnil můj život a
0: A zase odešel. Možná to byl i boží záměr, aby ses neupnul na toho člověka. Mě teď možná tak napadlo, jo. Možná, že ne, ale že si těch lidí měl víc, kteří ovlivnili tvůj život a tak tě jako posouvali kupředu, že?
1: Takže
0: teologie. Teologie není úplně snadný obor, není to také úplně z těch nejpopulárnějších směrů, do kterých se lidé vydávají. Jsou různé ty statistiky o těch zaměstnáních, jak to lidé vnímají kolem nás, ale přesto jsou lidé, kteří zahoří tou touhou jít touto cestou. A ty jsi jedním z nich. Takže jsi absolvoval tu teologickou školu, která sama o sobě toho obnáší docela hodně. Co tam bylo pro tebe nejtěžší?
1: Nejtěžší.
0: Bylo tam něco, co...
1: Ty brďo, to je
0: byly to třeba ty jazyky, nebo ty biblické rozbory, nebo já nevím, co všechno tam je. Dost historie je tam určitě.
1: Zase nechci do toho velmi zabíhat asi, nebo na to čas.
0: No zkus jenom tak kratičce.
1: Ale v té... Jako, je to strašně jako pěkný systém. Strašně rád bych ho jako rozvedl.
0: Ty jsi systematik, že? Ty máš rád.
1: Ano, je tam šest kateder a ono... To studium je úžasné v tom, že to se tak jako propojuje, ty biblické předměty, dogmatika, historie, filozofie, ty praktické předměty, homiletika, katechetika a tak dále, že to tvoří jako ucelený systém a to je jako strašně pěkné. A pro mě asi nebylo nejtěžší to, že bych tomu nerozuměl nebo mě nebavilo se učit, ale pro mě byla těžká ta otázka, možná ta identity. Že já jsem byl z toho nevěřícího prostředí.
0: To jsi musel vyřešit.
1: A možná, že stále to řeším. A pamatuju si, že my jsme tam měli jako spirituálku, to byla vlastně paní farářka vystudovaná, ona měla doktorát, určila některé předměty a ona byla vlastně naší farářkou jako takového malého sboru těch studentů na té vysoké škole, což je podle mě velmi pěkné, že tam je to jako duchovní vedení.
0: Že je tam ta péče osobní.
1: Ano, tam měla kancelář, mohli jsme za ní přijít a tak. A já si pamatuju, že jsem jednou se s ní bavil, myslím, že v té kanceláři, a já jsem jí říkal, že prostě, víš, já jsem ten člověk jako z toho sekulárního prostředí, ze světa a teď tady jako mám dělat bohoslužby a tak dále a víš, že já jsem hledal nějaké ujištění, jo, že toto je to, kým jsem najednou. A ona mi řekla, ona byla jako tady v tomto skvěla a to člověk řeší, to si člověk uvědomí až zpětně. Já jsem jí v tolika věcech neměl rád a když se na to podívám zpětně, tak jsem úplně, že wow, ona byla jako úžasná tady v tomto.
0: A co ti na to řekla?
1: To bych si chtěla vědět.
0: No to bych chtěla vědět.
1: Ona mi řekla to, že my se musíme posadit do té stoličky. Mm-hmm. Že ona, když se stala spirituálkou, paní Válková Kryšťáková, když si toto někdy bude poslouchat, takže aby věděla, že si moc vážím. A ona mi řekla, že když ona nastoupila do té služby, tak taky čekala, že od vedení církve nebo od fakulty přijde to ujištění, že
0: je tam tady, správně.
1: Je tam správně. A ona mi řekla, že já sama jsem se musela posadit.
0: Asi musí každý osobně přijmout od Pána Boha to ujištění a sám v sobě ho mít a nečekat to od lidí. Je to tak?
1: Mm-hmm. Jo, je to určitým způsobem.
0: Když bylo by to jednodušší, kdyby nám to řekli ti druzí lidé, než když si to musíme sami najít, že?
1: Jo, jako je mnoho věcí v životě, které musíme tak nějak, já nevím, jak to říct, přijmout.
0: Ano, přijmout.
1: Přijmout.
0: A potom už se na to postavit.
1: Ano, já mám svoje, já nevím, silné stránky, chyby. A pro mě to je těžké jako přijmout ty, že jsou věci, ve kterých ani ve službě nejsem dobrý. A mám mnoho charakterových vad, ale je to do velké míry o tom přijetí. A pro nás je to těžké tu boží milost přijmout.
0: A není to ta víra vlastně, že my potřebujeme uvěřit tomu, co o nás říká Pán Bůh. A je to pro nás těžké, když vidíme svoje slabosti, selhání, nedostatky. To je ta víra.
1: My si jako chceme to svoje spasení pořád jako zasloužit. Pořád dokázat Bohu, že já na to mám a já se zlepším a prostě já budu tím skvělým farářem. A přitom on nám tu milost v Pánu Ježíši dává úplně jako
0: zadarmo. Dává a dává nám tu pomoc taky. abychom to zvládli.
1: Ale člověk se v tom někdy jako musí ponížit. Jo, že já nemůžu být ten mistr světa, já teďka vám tady ukážu, jak se to dělá ta zborová práce. Jo, že...
0: Farář je jenom člověk, jo? Mm-hmm. Jestli ti to ještě nikdo nikdy neřekl, tak prosím tě, i farář je jenom člověk a má svoje slabosti a limity.
1: Já to vím, já žiju sám se sebou každý den.
0: Dobře, dobře. Jo, tak děkuju za tvoje osobní takové hluboké odpovědi na tyhle otázky. To jsou věci, které si každý sám asi musí projít. Tam, kde stojí, nemusí zrovna být farář, ale každý by si tu svoji identitu, že měl nějak vyřešit a vědět.
1: Posadit se do té stoličky,
0: to je pěkné přirovnání.
1: Na té teologii bylo plno studentů, kteří měli jako rodiče, kteří byli faráři, farářkami. A tak nějak jsem měl pocit, že to je pro ně přirozené. To bylo to, co oni viděli doma. To bylo to, oni zažili v dětství ten zborový život, ale já jsem do toho vlaku nastoupil později a já jsem to tak vyšlapané úplně asi neměl.
0: Ale možná to nemusí být nevýhoda. Možná to může být v konečném důsledku i výhoda. Víš, protože tak na to tak myslím, že někdy člověk spadne do nějakých zajetých kolejí, kde už je víc třeba těch zvyklostí a tradic a nějakých návyků a je tam potřeba, aby tam byl ten život. To je vlastně to důležité, aby tam byl ten život, že? Tak možná to není tak úplně špatně, možná na to ještě přijdeš.
1: Je to možné.
0: Tak se stal, nemůžu říct farářem, dostáváme se k tomu, že se stal vikářem. Aha. A chápu to dobře, že vikář je takový jako kdyby čekatel?
1: Aha, dobře, dobře to, tomu rozumíš, tak to vychází z té latiny, to vikarius, myslím. Mm-hmm. A to je ten jako nástupce, nebo ten druhý.
0: Ano.
1: A je to tak. Já nemůžu být v současné době zborovým jako pastorem nebo farářem, protože ještě nemám určité zkoušky a tak dále. A v současné době, třeba v Gutech je to tak, že je tam administrátor zboru a já jsem tam jako ten druhý.
0: Ano.
1: Tím administrátorem je pan biskup Tomáš Trlík. On...
0: Takže zase se svrátil pod jeho křídla.
1: Je to tak, je to tak. Ano.
0: Tak ne všichni odešli. Někteří zase znovu přišli. Že je to tak?
1: Je to tak.
0: Z boží milosti musíme říct, že? No, takže si zase opět pod křídly, takzvaně v uvozovkách Tomáše Tyrlíka a připravuješ se na tu dráhu, že jednou. Jaký je tam vlastně ten postup?
1: On vás pozdravuje, já jsem s tím mluvil.
0: Ano, děkujeme,
1: On zdraví všechny služebníky tady v Rádiu 7. A
0: děkujeme.
1: A moc vám fandí.
0: Ano, my víme, že je náš,
1: vás a tak
0: že
1: dále,
0: je náš kamarád. Ano. Jaký je tam teda ten postup? Když skončíš tu teologii, tak jaký je tam třeba ten proces, kolik let, než se můžeš stát farářem?
1: Já jsem studoval, nebo... Studium je pětileté, já jsem studoval 6. A vysvětlím teda, jak je to u nás pro krátkost času. Když člověk dostuduje teologii, tak napíše církevní radě a ta ho potom jako pozve na pohovor. A tam už se jako mluví o tom, kde by člověk, nebo o tom, že by šel do služby. A nastupuje vlastně na tu pozici toho vikáře. Ale takový člověk ještě není ordinovaný.
0: Ano.
1: To znamená, že z začátku nemůže, dávat rozřešení, vyslovat večeři páně, křtít, mít svatby a tak dále. A je to vlastně jako taková zkušební doba, když to můžeme říct, člověk nastoupí do práce, má 2 měsíce zkušební dobu a člověk může zjistit, že toto není to moje povolání, nebo necítím se v tom, nebo třeba nevím, chci učit, jo, na fakultě, nebo něco, to je jedno. A vlastně člověk může odejít a ještě není ordinovaný. A já jsem vlastně teďka ordinovaným vikářem. To znamená, že na mě
0: skládali... Takže jako už ten určitý krok proběhl další.
1: ...ruce a tak dále. Ano, byl jsem povolaný do té služby. To znamená, že já už můžu vyslouhat večeři páně a křest. A teďka v sobotu jsem měl svatbu první. Ale takže jsem vlastně já jsem teďka vikářem na pozici pastora, což nedává velký smysl, ale je to tak. A pokud bych chtěl být zborovým farářem, to znamená, že bych
0: měl ten zbor převzal?
1: Ano, že by si mě ten zbor mohl zvolit.
0: Ano.
1: Teďka jsem vlastně pod církevní radou a církevní rada může říct, že teď sloužíš v Gutech, zítra budeš sloužit v Bohumíně nebo v Třinci.
0: Můžu tě převelet.
1: Převelet. A já vlastně tak asi mám na to nějaké slovo, oni to zohlední, ale už to není tak na mě. Ale potom je zkouška pro ministerio, když ji splním, tam musím napsat něco jako diplomovou práci a obhájit ji, jsou tam nějaké zkoušky zase z církevní historie, dogmatiky a tak.
0: A pak máš splním, už tu otevřenou cestu.
1: Tak se stanu pastorem.
0: Ano.
1: A volitelným. A ten zbor si mě už může zvolit a když už si mě zvolí, tak to společenství říká, že my už tady teda bychom chtěli toho Stanislava Moravce a už ten farář zase má trošku jinou tu pozici.
0: Tak jsme trošku nahlédli do toho, jak to chodí ve Slezské církvi. Děkuju ti za to. Máme už jenom úplně kratičkou chviličku. Poslední otázka. Co bys rád v církvi viděl?
1: Aha, to je těžká otázka. Já se tak nějak pořád seznamuji s těmi našimi milovanými zborovníky, ale no, to si mě teďka trošku zaskočilo. Ten náš zbor je taková jedna velká rodina a já bych si možná přál ty hlubší vztahy. Pro mě je to těžké, já jsem z té generace už závislých na telefonu, a vnímám to, že to společenství nám tak nějak na jednu stranu po něm strašně toužíme. Toužíme po té blízkosti.
0: A je plno překážek, že?
1: A na druhou stranu mám pocit, že se izolujeme do té nějaké takové svojí komfortní zóny a je někdy možná těžké z ní vystoupit. A já bych si možná přál, jako ne pro celou církev, ale možná v tom našem sboru, právě ty otevřenější vztahy, aby byli lidé radši spolu. A já vnímám, že potřebuji v tom začít od sebe. Pro mě je jednodušší si sednout do té kanceláře, tam si dělat ty své přípravy na kázání, ale vyjít k těm lidem, které možná nepoznám, často nevím, co si zažili, jsou starší než já, mně není ani 30 a sloužím lidem, kteří věří v Pána Ježíše 50, 60 let a tak dále, a tak je někdy těžší a to je asi to, co

0: dnešní fortepiano, respektive jeho repríza, je u konce a v premiéře se na další díl můžete těšit v pondělí. V 10 hodin dopoledne hostem Lenky Malinové bude Danuta Pokorná. Dvě hodiny v nočním vysílání Rádia 7. Posloucháte nás, ladíte nás v pátek 18. září a od mikrofonu vám dnes v noci společnost dělá Kateřina Fridrichová. Ta vám také přeje i příjemný poslech té následující hodiny. Čeká nás pořad Bible Guide, kde nás Jiří Zdráhal tentokrát vezme do prorocké knihy Ozeáš. No a od 2. hodiny a 30. minuty je tu pro nás všechny připravený další díl Talk Show No Filter.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ozeáš, 1. kapitola. O tomto prorokovi nevíme nic konkrétního, ale víme, že poselství, které nám předal, dostal přímo od Boha. Na začátku čteme. Slovo Hospodinovo, které dostal Ozeáš, syn Bériho, za vlády judských králů Uziáše, Jotama, Achaze a Ezechiáše a za vlády izraelského krále Jeroboáma, syna Jehoášova. Jeho předpovědi se podobně jako u Amose týkaly hlavně osudu severního království Izrael. Již asi po 20 letech se jeho předpovědi o skáze Izraele naplnily. Prorok totiž působil v době vlády Jeroboáma II. Jeho vládnutí skončilo roku 749 před naším letopočtem a první izraelské zajatce odvedli Asiřané už o 15 let později. Hlavní město Samaří pak bylo zničeno o dalších 13 let později, roku 721 před naším letopočtem. Ozeáš předpovídal zničení království Izraele. Ohlašoval, že Bůh skoncuje s izraelským královstvím. Důvodem bylo to, že hřeší všichni, kněží, proroci i ostatní obyvatelé. Místo Bohu Izraele přinášejí oběti modlám. Prorok jim také vyčítal podvody, krádeže, lži a cizoložství. Navíc si ustanovovali krále bez božího vedení a tak zapomněli na toho, kdo jim jejich zemi dal. Ozeáš spolu s Amosem byli jediní proroci z těch, jejichž knihy máme v Bibli, které Bůh poslal, aby prorokovali severnímu království. Dříve v severním Izraeli působili dva velcí proroci, Eliáš a jeho nástupce Elíša. To byli také jediní proroci, kteří dělali zázraky. Ale ani tak se jim nepodařilo odvrátit severní izraelské